0: Nemám žádný soukromí, já už jsem všechno na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. Latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No. Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem. Pa, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata tak nerozeznání, on pá, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti, on pá, ano, tak pomáhá manželce s různými věcmi. No dobře, ale jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která, on pá, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak vstěhovali, no. Já v těch Hicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Hicmanicích tohle jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. Byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufň a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukali a ona: dech to mi moje dítě! Teď tam přiběhli i primář a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do tohohle. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různě a takový, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
1: Na pozdrav. Já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mrdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pač jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslí, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla, nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane kece, je žer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě. A on řekl, mě mou rivíru nevezmete, aby tam nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandlíčku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to lípěš, 80 se jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil to jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jich vyzdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni museli mít za svou vůli, že ten fuj tady propijou v takovém množství. No, a takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
0: Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Paští zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli, s herci jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhé strany pan Záhorský, já jim chtěl něco říct a vypadně knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. A Homola povádá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho. Řekl jsem si, teď tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď... Tak jsem prostě nad tím hořekoval. Že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znamenat. Ale počkejte! Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně se dám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat, Jirku Sováka. On povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dnes si chce žít kapesník, to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš vrak, vypovídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorapal, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mně jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nešníte polívku, já než vás vždycky obsoužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo. Tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu. A on pá, máš ho na brouše, nejdi. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší. Pepíku! On pá, co je, srp máš na brouše, ona povídá, no, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí. Šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porá, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahal jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
2: Mamince,
1: Vánice z Ivaničic, po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovy lesy, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam, tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, já jsem tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, si se vám dovolí, že já jsem Vladimír Cyril. To je strašný, víš, to menší stovost, jim to beru, ale tam. Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu ve výčepu. Pastorka, strašná bolest. Já měl vytávný předměny, no. Já jsem nepil leta, víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou tou teorií, že bývalý alkoholik už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě, ochutnal se, nezapomněl, když jsi talentovaný, nezapomněl. A pak to ale dlouho trvá, než to ubrzdí a teď já vám něco povím a já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako, tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se to a dejte si malinko a ochutnejte. A pán, pili jste někdy pražský výběr? To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to. Mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To by jsme si nemohli dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost takzvanou vážnou opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a řekne, já si tě vezmu. A stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Protože já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojčený v situaci, že mě opouštěli, to je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musím studovat a nechodí po nějakých schůzkách a měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktoval dopis ty dívce, že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci u doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku.
2: Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mi příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma. A který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později, předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože mý příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni to obstarali, které všechno. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí. Ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmelí to vít, abychom se rozmnožovali. To tím se hezky líbá. No, ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala stric Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak podsuchal nervy. Až tam byl třeba Láďa ten rok, tak on to dá stranou. A ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Že tady nemá nic Láďa, asi zlobil. A zase mě dal stranou všecko. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na dranc. A Ivančice neměli svý černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit. No. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda. A tam zase jsme měli hezký Vánoce, pač nás bylo hodně. A já myslím, že u těch svátků, které se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárku a víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. Já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvírou a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. Jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak o den dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a což oni mají tři, tak budu tak škrtat, že jo, tak zase do toho je těch ulic. No a i tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno probíhalo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali na ty, které už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice. Zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a pá paní Nováková, já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou teď spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla bys to jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, protože já už všecko mám. Hned vám to dám po Vánocích, vezme tu 100, jde za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víc na pečíno, cukroví, pro všechny dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš. Pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100, jde za dcerou a pá dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všechny už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, pa, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu 100, jde za bráchou, pa, bráško, ty teď hlavně chodí chodíš po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko. Vezme stovku, je za maminko a pá maminko. Já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá. To je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic, to taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportů a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme tak rádi tady na Moravě, a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všude zpíváme, proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá, zpívá, zpívá. Vinohrady, vinohrady.

0: To si vzpomínám. My jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy. Protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnákle, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie, Blanka Bohdanová, prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třeba tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno bychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme tam zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A přijeli jsme na Jižní Moravu do nějaké obce vinařské a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosejí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pohledy rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pá, u nás ve vinným kraji má něco vypadat jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takové butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak pá, ještě přijde Franta, Franta přijde s demižonkem, to už jsme jen předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali. A měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobné, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení. Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, s kterým jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím z lidí byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa. Jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dal tu polívku a protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, pažvan, jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal jako vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásaly. Tak a jak se ti lidi smáli, jak Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lukše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešinky, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete. My ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnické vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama. Jak tam třeba čili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle, bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta, naproti s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. tady dělali takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slávie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme uměli Číňany, vodníky a taky černochy. Ha, ne, ale vedle jiné, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová zeměkoule a my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo, jako že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku, šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
2: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Což se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej. A to všechno, říkám, nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je vaštili. Dík nesmírný obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou, ale stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivezl nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudruha rektora Františka Šolce profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. Takže s tím jsme nepochodili. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslí, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne s tím profesorem. Taky ano, přišel už tehdy studující, myslím třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstaly, jak byly, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půvabná profesorka.

Se via le coordinate. Ne possi essere dos. Doskákal jsem, nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný, aniž nás nechala nadechnout, zase paní Grefová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska, je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali. Hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhle té hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se ptám, co to je. A když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho Moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, odjabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotnici, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama. Protože ty děti, já jsem proti ní měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, já pána napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. Já furt jsem stál, držel si trenýrky. A pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si sedl a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže. A musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, taky prostě. No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní, chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabarety, juniales a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla.
A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle

úžasný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena jiná škola akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal minostný monologi, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej steplíčo, ej čižmáhlí, ej děl, já jsem měl takovou lejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem ji zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone, tady, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal, Menšíku přijde, veselé, a to hrozný to bylo. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělal zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milosti, a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týdně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok. A že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavěli kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který měl, mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný. Jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není prostě, tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to
to bílo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráni a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačuje tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Teď jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá, menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblih něco je. Lze na něm alespoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnin. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se pohodlně opřeli v měkkém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlévá do všech koutů kavárny. A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až dopoledne. Pak se zvednete a půjdete k obědu. Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny zařazuje doktor Vlach také mne. Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit, ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi tohoto druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která při pohledu na ty koblihy se baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Nechápu, jak dospělý a rozumný člověk může myslit na takové věci. Přitom však úplně souhlasím s tím, že doktor Vlach, jak sám říká, patří do této skupiny. Z jakýchsi nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu a já nevím čeho ještě. Bylo mi bohužel souzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nijak omezeni v osobní svobodě. Saturnin totiž takovým člověkem opravdu je. Dívám se dnes zpátky na krátké období svého života, které jsem nedávno prožil, musím se divit mnoha věcem. Například tomu, co všechno se událo v té době. Můj život byl jaksi zhuštěn, události se řítily jedna za druhou a já jsem je stěží mohl sledovat. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný a poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli svého sluhu. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které jsem mohl přijmout. A měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvali. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi 2 roky starých novin s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy. A vzpomněl jsem si, že jsme o tom tenkrát v kavárně hovořili. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně mám zde ten výstřižek. Vzrušující příhoda s lupičem.
v noci na neděli 6. srpna vnikl do vilky historika a sběratele profesora Ludy neznámý lupič a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž profesor Luda uschovává některé cenné zlatnické starožitnosti. Nežli mohl schránku otevřít, byl vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když se totiž policie povolaná telefonicky dostavila na místo činu, nalezla lupiče v hlubokém bezvědomí s velkou tržnou ránou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud neobvykle. Tvrdil, že lupič se zranil sám, a to žemdichem ze sbírek zbraní pana profesora Ludy. Na této podivné výpovědi umíněně trval. Lupič se v nemocnici probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování se zdá, že se událost zběhla takto. Vyrušený lupič se pokusil zastrašit pana Saturnina ostře nabitým revolverem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil z ruky a vyhodil ji oknem do zahrady, kde byla později nalezena. Potom pronesl pan Saturnin delší řeč, ve které se snaží vyložit lupiči, že boj dvou nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popisuje jako tyč a kouli na řetěze. A sám si vzal také takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji, ve kterém lupič byl zraněn. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi těžko ovládat a že několikrát se jen tak uhnul roztočené kouli své vlastní zbraně. Mimo to prý měl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je rád, že to tak dopadlo. Po skončení vyšetřování neopomineme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Řekl jsem již, že mám ustálené mínění o debatách s doktorem Vlachem. Když jsem se ho jednou ptal, co si má člověk se zdravým rozumem myslit o události popsané v tom výstřižku z novin, odpověděl, že je o tom velmi těžko rozhodnout, protože dnes už nikdo zdravý rozum nemá. Řekl, že my všichni jsme zapřáhli své mozky do služeb svých úzce specializovaných povolání a snažíme se ze všech sil, aby nám ostatní mozkové závity odumřely. Jakmile se tak stane, všimnou si nás naši představení a začneme dělat kariéru. Je prý úžasné, jak prosté a jednoduché úvahy jsou již mimo okruh výkonnosti mozku většiny lidí. Chtěl bych, abyste si představili, jak klidně jsem si žil předtím, než se stal Saturnin mým sluhou. Obýval jsem takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských domů, jejichž osobité kouzlo na mne vždy velmi působilo. Cítil jsem se tam velice spokojen. Ovzduší těch domů s fasádami plnými štukatelské práce, s vyšlapanými kamennými schody, intimním přítmím na chodbách a vysokými výplňovými dveřmi je mé duši daleko bližší nežli uniformní prostředí moderních staveb. Cítím jaksi, že k útulnosti lidského příbytku patří příjemné a uklidňující šelm. Tak jsem tedy žil v malém, tichém bytě, na jehož stěnách byly vybledlé tapety a obrazy v širokých starodávných rámech. Tak tedy do toho klidného prostředí vstoupil jednoho dne Saturnin a považoval za svou povinnost učinit mi život tak pohnutým, jak jen bylo možno. Uvidíte sami, že se mu to podařilo. Aby mi bylo rozuměno, nechci snad tvrdit, že Saturnin nebyl dobrým sluhou. Měl všechny vlastnosti, které dobrý sluha má mít. Byl to hezký, světlovlasý člověk, poctivý, spolehlivý a velmi chytrý. Měl jsem vždycky takový dojem, že by mohl být zrovna tak ředitelem nějakého mezinárodního koncernu jako osobním sluhou. Když mi předložil své doklady, musel jsem konstatovat, že chybí vysvědčení z posledního místa. Později jsem se dověděl, proč nemohl to vysvědčení mít. Opustil místo po výstupu téměř absurdním. Byl totiž zachvácen jakýmsi druhem amoku ve chvíli, kdy se domníval, že jednání své zaměstnavatelky nemůže déle snášet. Svou překvapenou zaměstnavatelku hodil v zámeckém parku do nádrže vodotrysku
a pak se teprve uklidnil. Myslím, že znám značný počet lidí, kteří by do toho vodotrysku docela rádi hodili. Ovšem nikdo z nich by nebyl ukončil ten výstup podobným způsobem jako Saturnin. Když se totiž ona dáma vynožila po pás z vody a upřela na pachatele pohled naprosto nechápavý, uklonil se Saturnin prkením a prohlásil, že je prostřeno. Pak se vzdálil, aby si zbalil své věci. Teprve mnohem později jsem musel konstatovat, že vytváření takových nesmyslných situací je jeho vášní. Od doby, kdy se stal mým sluhou, nevěděl jsem dne ani hodiny, kdy budu nucen řešit situaci naprosto nevídanou. Začalo to tím, že když o mě mluvil s paní Suchánkovou, dával prý mi nejnemožnější tituly jako sir, jeho milost, sáhyb nebo blahorodí, podle toho, co právě četl. Potom mi nanosil do bytu různé lovecké kožešiny a podobně. Později jsem zjistil, že si tyto věci vypůjčoval od rekvizitáře naší přední scény. V mé nepřítomnosti patrně vyprávěl mým přátelům smyšlené lovecké historky. Jen tak si mohu vysvětlit to, že mě několik známých dam překvapilo v kavárně žádostí, abych jim vykládal, jak jsem zabil žraloka stativem fotografického aparátu. Přirozeně jsem popřel, že bych byl někdy něco takového udělal. A od té doby mám pověst až příliš skromného hrdiny. Marně jsem přemýšlel, proč to Saturnin dělá. Nejdříve jsem se domníval, že má jakousi chorobnou touhu, aby se stal sluhou nějakého dobrodruha gentlemana. Později jsem dospěl k přesvědčení, že se tím prostě baví. Měl vůbec humor nepřijatelného druhu. Jednou mi vykládal velmi zmatené teorie o vtipech, kterým se prý říká kanadské. Pokud jsem tomu rozuměl, poenta vtipu spočívá v tom, že nakonec buď to hoří dům, nebo se někdo těžce zraní. Nemohu říci, že by se mi to příliš líbilo. Asi za půl roku začal Saturnin projevovat názor, že byt, ve kterém jsme až do té doby spokojeně bydleli, není dosti velký. Celkem to byla pravda. Původně sice stačil naprosto, ale jestliže někdo z vás už viděl bůvolí rohy, ale to by byla dlouhá historie. Skončilo to tak, že mne Saturnin vyhledal jednoho dne odpoledne v kruhu mých známých a diskrétně mi oznámil, že jsme se přestěhovali. Dodal, že bydlíme na vodě blízko řetězového mostu. Patrně by mu bylo přišlo vhod, kdybych byl omdlel. Zachoval jsem však naprostý klid a pokračoval jsem v rozehrané partii karet. Teprve večer jsem vypil několik koňaků a šel jsem se podívat do starého bytu. Byl skutečně prázdný. Pak jsem šel k tomu řetězovému mostu. Bylo to sice nesmyslné, ale někam jsem jít musel. Saturnin stál na nábřeží, měl placatou námořnickou čepici a říkal mi kapitáne. Od té doby jsme žili v obývací lodi a nemohu říci, že by to bylo tak zlé. Začal jsem být považován za člověka šíleně odvážného a velmi výstředního. Asi tak jako Harry Peel. Jednou byla v novinách zmínka o naší obývací lodi a v té souvislosti jsem byl označen jako známý náš sportovec. Příštího dne jsem neúmyslně vyslechl debatu mezi Saturninem a naším dodavatelem paliva, v níž se Saturnin rozčiloval, že tam nebylo napsáno lovec šelem, ačkoliv to redaktorovi výslovně zdůraznil. Tato stále rostoucí, nezasloužená a mě osobně velmi nemilá pověst výjimečného muže měla značně nepříjemné důsledky. Tak jsem byl například jednou v noci probuzen mužem v úřední čepici a bylo mi vysvětleno, že je naléhavě třeba mě pomoci. S použitím značné dávky své kombinační logiky jsem z mužova zmateného povídání vyrozuměl, že jakýsi chovanec, domnívající se, že je Marcus Aurelius, utekl z ošetřovací péče a že zpráva ústavu se domnívá, že pro muže mých kvalit je hračkou jmenovaného pána zase chytit. Je těžko zklamat lichotivé mínění, které o vás lidé mají. Vstal jsem a rychle jsem se oblékal. Muž v úřední čepici tvrdil, že mu bylo řečeno, abych byl tak laskav a vzal si sebou pušku. Já žádnou nemám. A tak jsem to zamluvil. Řekl jsem, že ji nebudu potřebovat. A muž v úřední čepici se na mne podíval s výrazem nelíčené úcty.
Vydal jsem Saturninovi rozkazy pro případ, že bych se nevrátil a odešel jsem s mužem do deštivé noci. Teprve z rozhovoru, který jsme spolu cestou vedli, vyšlo najevo, že je zřízencem zoologické zahrady a Marcus Aurelius, že je lev. Jsem rozhodně aspoň průměrně statečný muž, ale dovedete si představit, jak mi bylo. Nakonec to dopadlo dobře. Zřízencům zoologické zahrady se totiž podařilo lva chytit, když usnul unaven marnými útoky na motorový vůz elektrické trati číslo 12. Mého zásahu tedy nebylo potřeba, ale správce zoologické zahrady přesto vřelými slovy ocenil ochotu, s kterou jsem přispěl na pomoc ohroženému obyvatelstvu města Prahy a projevil potěšující mínění, že snad příště mi bude dopřáno uchopit některého z dravců vlastníma rukama. Příštího dne byla v novinách zmínka o tom, že jsem se s nevšední ochotou zúčastnil chytání Marca Aurelia. Dovedete si představit, jaká to byla voda na Saturninův mlýn? Když jsem o té události mluvil s doktorem Vlachem, pronesl překvapující názor, kterým mne téměř urazil. Řekl totiž, že se mu zdá, že legenda, kterou mne Saturnin obescel, je mi docela vhod. Jinak prý by si nedovedl vysvětlit mou ochotu chodit v noci do Troje na lov lvů. Žijete-li klidně jako normální a střízlivý občan, nemají vaši přátelé a známí příčiny, aby uvažovali o tom, jak byste se zachoval, kdybyste byl napaden rozuřeným buvolem. Já jsem například nikdy netvrdil tupitomost o žraloku a o stativu fotografického aparátu, ale dovedete si představit, jak by vám bylo, kdyby se nejkrásnější dívčí ústa, jaká jste kdy viděl, maličko prohnula k pochybovačnému úšklepku a řekla: vy a žralok. Je ovšem jistě pochopitelné, jestliže některá má rozhodnutí nesla pečeť přání, abych jednoho dne mohl říci: ano, slečno Barboro, já a žralok, já a lev, já a jakékoliv nebezpečí na světě. Slečnu Barboru Terebovou jsem poznal na tenisovém dvorci. Byla hvězdou předměstského klubu, jehož jsem byl členem. Vídával jsem jí krásnou a nepřístupnou nastupovat k cvičným zápasům s trenérem nebo některým vynikajícím hráčem. Za to, že naše známost překročila hranici mých zdvořilých pozdravů a jejich zdvořilých, ale chladných odpovědí, mohu děkovat Pepíkovi. Pepík je částí klubového inventáře. Je mu 12 let, sbírá míčky, odložené rakety, kouří a chodí za školu. Přestože je tak mlád, je znám svými znaleckými posudky týkajícími se krásy dámských nohou, jejich tvarů si při výkonu svého povolání bedlivě všímá. Ve svých výrocích je naprosto nesmlouvavý a je známo, že majitelkou jediných nohou, které obstály před jeho kritickým pohledem, je právě slečna Barbora. Muští členové klubu se vždycky smáli na celé kolo, když Pepík v jejich kruhu vykládal své rozumy. Považoval jsem tuto zábavu za krajně nevkusnou. I kdyby nebylo pohoršujícího Pepíkova mládí, zůstává nesporným, že slušně vychovaný mladý muž se nedívá dámám po nohách, i kdyby se mu k tomu naskytla příležitost. Půl hodiny předtím, než jsem byl slečně Barboře představen, jsem zrovna takovou příležitost měl. Seděl jsem v lehátku před klubovnou a slečna Barbora stála na vyvýšené verandě. Vyhlížela trenéra a často se dívala na hodinky. Na mém lehátku byla připevněna střížka proti slunci a ta mi zastiňovala slečnu Barboru od pasu nahoru, takže bych si byl mohl její nohy klidně prohlížet, aniž bych se vystavoval nebezpečí, že budu při téhle netaktnosti přistižen. Musel jsem v duchu myslit na to, jak by byli někteří členové klubu vděční za takovou příležitost. Jak by si zálibně prohlíželi ty krásně modelované opálené nohy s útlými kotníky, štíhlé holeně a oblá lítka, kulatá dívčí kolena. Prohlédli by si i malou jizvu na levém koleně a domyslili by si, že je to památka na loňský úraz na lyžích. Jak říkám, byli by za takovou příležitost velmi vděční a ani by je nenapadlo, aby pokračovali ve čtení novin tak, jako jsem to udělal já.
Slečna Barbora se trenéra nedočkala a zdálo se, že je tím rozmrzela. Ptala se něco Pepíka, ten pokrčil rameny a pak ukázal směrem ke mně. Potom se přišel zeptat, jestli bych si nechtěl se slečnou zahrát. Řekl jsem, že mi bude opravdovým potěšením. Ale on to slečně Barboře tlumočil tak, že se podíval směrem k verandě a zavolal: jo! Slečna Barbora se na mě usmála a já vám něco řeknu. Že má hezké nohy, no prosím, to má mnoho žen. Ale taková ústa jsem ještě nikdy neviděl. Všechno její kouzlo je zakleto do těch nádherných úst. I když jsem ji znal již velmi dlouho, nebyl jsem si jist, jaké má oči. Protože kdykoliv jsem s ní byl pohromadě, díval jsem se jí na ústa. Hrál jsem s ní 3 sety a všechny jsem prohrál. Nebylo mi to zrovna příjemné, ale utěšoval jsem se v duchu, že si bude myslit, že to dělám z galantnosti. Ona si to však ku podivu nemyslela a po hře mi řekla, že ještě neviděla, aby někdo forehand tloukl tak nemožně jako já. Ještě odmítavěji se vyjádřila o mém servisu. Pravila, že servíruji jako babička. No, není přece potřeby používat takových periferních obratů. Servírujete jako babička. Jsem rád, jsou-li lidi upřímní, ale to neznamená, že nemají mluvit s taktem. Nevím, jak se Saturnin dověděl, že jsem nebyl slečně Barboře rovnocenným soupeřem. Tvářil se zdrceně a domnívám se, že se ho to opravdu osobně dotklo. Celý příští den dělal na palubě naší obývací lodi podivný dřevěný plot a já jsem se neodvažoval zeptat, co to bude. Večer na tom namaloval pás ve výši tenisové sítě a prohlásil, že je to tréninková stěna, že by mi doporučoval, abych proti ní denně cvičil údery, hlavně povídal ten forehand. Pak mi předvedl několik driveů tak prudkých, že jsem měl dojem, že by jich stěna mnoho nevydržela. Ptal jsem se ho, kde se tomu naučil a on pravil, že byl dlouhou dobu tenisovým trenérem v Nice. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdybych se dověděl, že hrál v Davis Cupu. Tak tedy k různým těm změnám, opravám a přístavkům, které Saturnin na lodi provedl, přibyla ještě tréninková stěna. A já jsem už raději vůbec nemyslel na to, co tomu řekne majitel lodi. Saturnin si totiž od začátku počínal, jako by ta loď byla naše. Pravím-li, že Saturnin tu loď najal, nesmíte se domnívat, že tak učinil obvyklým způsobem, že ujednal výši nájemného, výpovědní lhůtu, podepsal nájemní smlouvu nebo tak nějak. Řekl mi tenkrát, že nám byla loď zapůjčena zdarma na 50 let. Potom vyprávěl něco asi v tom smyslu, že řekl majiteli, že se chystáme podniknout polární výpravu a že není široko daleko vhodnější lodi než ta jeho. Že je to pro něho, pro toho majitele, veliká čest, že jeho loď bude jednou tak slavná jako Queen Mary a podobné nesmysly. Majitel s tím vším souhlasil s podmínkami, že dáme lodi jméno Lily, Fifi nebo tak nějak a když objevíme nějakou zemi, nazveme ji jeho jménem. Večer nás navštívil doktor Vlach. Prohlédl si Saturninovy řemeslnické práce a použil této příležitosti, aby pronesl velikou řeč o úpadku řemesel. Vzpomínám si jako dnes, jak jsme seděli na dřevěných palubních židličkách a jak doktor Vlach řečnil. Byl teplý večer, na obloze se objevovaly první hvězdy a naše hodinka byla podbarvena tlumenou směsí zvuků, skládající se ze šumotu města, vzdáleného znění klaxonů, tramvajových zvonců a tichého šplouchání vody. Myslím, že jsem se už zmínil, že mám tetu jménem Kateřina. Teta Kateřina má syna. Je mu 18 let a jmenuje se Milouš. Teta je vdova a Milouš je sirotek, protože strýc František před 10 lety zemřel. Jistě nelituje, že to udělal. Poslouchat celý život přísloví, pořekadla a zrnka moudrosti není maličkost. Teta Kateřina je starší paní, ale odmítá to vzít na vědomí. Strojí se, jako by byla bůh ví jak mladá, nosí senzační klobouky a velmi se maluje, ačkoliv to vůbec neumí.
Při chůzi zvláštním způsobem poskakuje a špulí rty. Často se stává, že některý z mužů, které teta potkává, je jejím vzhledem udiven a podívá se na ní poněkud vyjeveně. Tu teta podivným způsobem skroutí obličej, čímž hodlá naznačit, že přemáhá úsměv a po několika krocích si tiše řekne: to byl ale dotěrný muž. A v kavárně vykládá všem známým dámám, že ji na ulici nějaký mladý muž fixíroval a že jí to bylo velmi nepříjemné, že je si vědoma toho, že není žádná mladice, a tak ať si takový hoch najde nějaké mladé děvče a nekouká po ní. Milouš je výrostek neobyčejně hloupý a ješitný. Teta ho rozmazluje a pořád o něm říká: co pak náš Milouš? Tvrdí o něm, že je neobvykle nadaný, až se tomu všichni diví. Jednou mi teta říkala, že Miloušovo nadání tak zapůsobilo na pány učitele, že bylo rozhodnuto, aby mladý génius byl dán do zvláštní školy. Ačkoliv k tetě Kateřině nechovám zvláštní sympatie, v tomto ohledu ji lituji. Domnívám se totiž, že má velice skličující vyhlídky na budoucnost svého syna. Majetek, který po strýci má, se velmi stenčil a myslím, že se brzo ukáže nutnost, aby si Milouš našel nějaké zaměstnání. Když jsem se jednou tety ptal, jestli už přemýšlela o tom, čím Milouš bude, naznačila mi nejdříve, že to není moje starost, a potom smířlivě řekla, že Milouš překrásně bruslí. Kdybych prý viděl ty figury, no unikum, ta odpověď se mi zdála podivná. I kdyby tomu tak bylo, jak teta říká, co bude pro Boha dělat v létě. Potom teta změnila téma rozhovoru a vzpomínala na svého neboštíka muže. Vykládala mi o něm, jako kdybych ho byl jakživ neviděl. Teta říká, že byl vědeckým pracovníkem. Já jsem toho názoru, že měl malou továrničku na nějaké čistící prostředky a Saturnin jednou řekl, že podle toho, co slyšel, to byla továrna na katastrofy. Saturninovo tvrzení je jako obvykle poněkud přehnané, ale nelze upřít, že ve Strýcově továrně se opravdu udála celá řada nehod. A je téměř neuvěřitelné, že při nich nikdo neztratil život. Na to tedy Saturnin narážel, když prohlásil, že Strýc měl továrnu na katastrofy. Názor tety, že Strýc byl vědeckým pracovníkem, také není možné úplně vyvrátit. V určitém smyslu slova byl člověkem, který objevil celou řadu chemických pouček a pravidel nejrůznějšího druhu. Všechna tato pravidla už před ním objevili jiní, ale Strýc o tom nic nevěděl a nelze proto jeho zásluhy přehlížet. Protože chemii vůbec nerozuměl, byly cesty jeho objevu posety trny a skropeny potem, ale tím větší byla jeho radost ze získání zkušeností. Nebylo mu lze upřít sportovního ducha. Podobal se člověku, který po ovládnutí malé násobilky prohlásil svým učitelům: dál už mi nic neříkejte. Nechci nic slyšet o tom, že pan Pythagoras, Eudoxus, Euklides, Archimedes a tak dále vymysleli to a to. Nepotřebuju týc z toho, co objevili jiní. Dejte mi papír, tušku a kružidlo a nechte mne na pokoji. Však já na to přijdu sám. A strýček opravdu na lecos přišel. Tak například zjistil při pokusu, který měl velmi vzrušující průběh, že lít vodu do kyseliny je blbost. A vůbec mu nevadilo, že tento poznatek mohl získat z učebnice chemie pro nižší třídy škol středních, aniž by si přitom popálil prsty a zánovní vestu. Chemie byla mu panenskou pevninou, roztočeným větrným zámkem plným dveří, které se otvíraly tajemnými formulemi. Neznal názvosloví, ignoroval valenční koncovky a žasl, když mu ve zkumavkách a křivulích šuměly prudké chemické reakce. Podoben středověkému alchymistovi pachtil se za přeludem, padal a zase se zvedal, jenže na konci jeho cesty nezazářil kámen mudrců, nýbrž univerzální mýdlo. Mýdlo vyrobené z bezcenného svinstva nepatrnými výrobními náklady, ale výsledek skvost.
Na oltář tohoto svého snu kladl strýc František oběti v podobě nejrůznějších zranění a popálenin, vysypaných oken v laboratoři a nebezpečných nehod v továrně. Těmito stálými nehodami byl personál nakonec donucen žít ve stálém střehu. A tak se stalo, že jednou došlo ke zbytečnému poplachu. Dělníci míchali v kádi jakousi podivnou směs a dílovedoucí se ptal strýce Františka, co z toho vlastně bude. Strýc byl zachmužen a v záchvatu náhle upřímnosti řekl výbuch. Byl velmi překvapen, když po této lakonické odpovědi jeho spolupracovníci propadli panice a dali se na zběsilý útěk. Domnívali se, že strýc řekl výbuch. Saturnin tvrdí, že starší dělníci říkali, že mají povinnosti ke svým ženám a dětem a odcházeli ze strýcovy továrny, aby dali přednost bezpečnější práci v blízké továrně na Třaskaviny. Po každé nehodě ležel strýček na starodávném divanu ze zeleného plyše a tiše sténal. Tu přicházeli přátelé a známí a s vyčítavým výkřikem pane továrníku nebo kamaráde, usedali na židle s rákosovým výpletem a ptali se, co se vlastně stalo. Po strýcově smrti jsem tetu vydával jen velmi zřídka. Naše vzájemné pocity byly vyjádřeny zdrženlivou přívětivostí, s kterou spolu jednají lidé, nepřekypující radostí nad tím, že jsou příbuznými. Tento nezájem byl bohužel jen předstírán. Později jsem se postupně dovídal, že nebylo ani jediného mého skutku, ani jediné vlastnosti, ani jediné pronesené věty, která by unikla nejpřísnější kritice tety Kateřiny. Myslím, že ani ostatní příbuzní mne neposuzovali lépe. Mezi členy naší rodiny zuří totiž tichý, ale urputný boj. Vypukl asi před 10 lety a jeho účelem je ušlechtilá snaha, aby náš dědeček nevěnoval svou přízeň a náklonnost někomu, kdo toho není hoden. Mám podezření, že dědeček se tím nechutným rodinným bojem všech proti všem baví. Myslím, že mu dokonce není vhod, že já se toho závodu o jeho přízeň neúčastním, ale nemohu si pomoci. Ne, že bych o to dědictví nestál, ale nedokážu, abych se o ně ucházel takovým způsobem, jak se to děje v naší rodině. Nechlubím se tím, chci pouze ukázat na povahový rys, který mi znemožňuje používat ostrých loktů ve snaze o získání dědečkova majetku. Zajímavé na tom je, že mě příbuzní přesto považují za nebezpečného favorita. Bůh ví, jak na to přišli. Je pochopitelné, že za takových poměrů jsem byl velmi překvapen, když jsem jednoho večera jako obvykle vstoupil na palubu naší obytné lodi a v ústrety mi přihopsala teta Kateřina. Tvářila se, jako by očekávala, že její přítomnost vyvolá u mne výbuch nadšení. Dováď věž vatlala a jako obvykle chrlila za sebou jedno přísloví za druhým. Mezi jiným říkala, že host do domu, Bůh do domu. Když jsem konečně překonal své ohromení a chtěl jsem využít malé pomlky, kterou teta udělala, abych se ujal slova, uviděl jsem Milouše, jak vystupuje z mé kabiny na přídi, oblečen v pyžama a s cigaretou v ústech. Nevím, jak jsem v tu chvíli vypadal, ale je jisto, že jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl říci a že teta Kateřina mi s jakýmsi chvatem povídala něco o tom, že Milouš je nemocen. Lékař prý mu nařídil pobyt na čerstvém vzduchu, protože její finanční prostředky nedovolují, aby ho poslala do lázní, byla starostní celá bez sebe. Dovedu si prý jistě představit, jak jí bylo. Celou noc plakala. Ano, nestydí se to říci, celou noc proplakala. Zatím se k nám doloudal Milouš a řekl mi, dobrý den, starý brachu. Nemám rád, když mi někdo říká starý brachu. A chtěl jsem to právě Miloušovi jasně říci, když v tom se ozval Saturnin. Chlapičku, povídá Miloušovi, tady se nesmí kouřit. Nebyla to pravda. Vycítil jsem, že Saturninův útok byl odpovědí na toho starého bracha. A pozoroval jsem s potěšením, jak Milouš zrudl. Potom řekl něco, z čeho vyzařovala jeho hloupost v celé své kráse. Já jsem se vás na nic neptal, sluho, povídal Saturninovi. O, promiňte, mladý pane, opravdu jsem vás nechtěl urazit, omlouval se pokorně Saturnin. A vyškubnu v Miloušovi hořící cigaretu z rtu, hodil ji do Vltavy.
Rozdíl mezi Saturninovými pokornými slovy a jeho neúctivým činem zmátl jak tetu Kateřinu, tak Milouše natolik, že Saturnin měl čas majestátně odejít, aniž kdo co řekl. Teprve potom vykřikl Milouš vysokým hlasem, že je to drzost, a odběhl. Patrně pro novou cigaretu. Teta prohlásila, že můj sluha má velmi podivné způsoby a že se diví, že takového člověka vedle sebe snesu. Na to řekla, že má dojem, že není zrovna vítána a že to do jisté míry tušila, že kdyby nebylo v sázce zdraví jejího dítěte, nikdy by nebyla na tuto loď vkročila. Čím déle teta mluvila, tím mi bylo jasnější, že se rozhodla zůstat s Miloušem na lodi. Odsuzovala prý ten střeštěný nápad bydlit na lodi, ale nyní vidí, že je to velmi romantické a uvědomuje si, že po něčem takovém dávno toužila. Osud mě popadl za límec a vyhodil mě z kabiny na přídi. Osud byl v tomto případě zastoupen tetou Kateřinou, která se spolu s Miloušem do mé kabiny s dovolením nastěhovala. Saturnin se na mne podíval pohledem plným soustrasti a také odešel. Za chvíli jsem ho viděl na nábřeží, jak nastupuje do elektriky. Neměl jsem ponětí, kam jede. Až do Saturninova návratu trávil jsem čas přemýšlením o svých skličujících vyhlídkách do nejbližší budoucnosti. Slunce pomalu zapadalo a s ním mizela i má naděje, že se stane něco nepředvídaného, co přinutí tetu Kateřinu, aby změnila své rozhodnutí a odešla. Byl bych velmi nerad, kdybyste si mysleli, že pohostinnost je cizí mé povaze. Není, opravdu není, ale kdybyste znali tetu Kateřinu jako já, pochopili byste mé pocity. Není to poprvé, co se zčista jasna nastěhovala k někomu do rodiny. A všichni postižení později tvrdili, že nejlepší, co může člověk v takovém případě udělat, je, když si řekne, přišla živelná pohroma a já jsem ztratil byt s celým zařízením a vůbec všechno, co jsem měl. Je to zlé, ale mohly mě potkat horší věci. Saturnin přišel asi o 8:30. Přinesl malý balíček. Tázal se, jestli mi může sdělit několik informací, o kterých se domnívá, že mě budou zajímat. Že by mi však ještě dříve, než o tom bude hovořit, dal rád otázku poněkud osobní a že si není jist, může-li si to dovolit při svém podřízeném postavení. Když jsem mu řekl, aby zanechal okolku, tázal se mne, zda je správný jeho dojem, že bych přijal s určitým pocitem ulehčení, kdyby se milostivá paní a její synáček rozhodli opustit tuto loď. Odpověděl jsem, že jeho dojem, že bych přijal s určitým pocitem ulehčení, kdyby se milostivá paní a její synáček rozhodli opustit tuto loď, je správný. Saturnin se tázal, jsem-li srozuměn s tím, aby se pokusil změnit stanovisko milostivé paní. Samozřejmě, že jsem souhlasil, ale netajil jsem své pochyby, že se mu to podaří. Místo odpovědi Saturnin konstatoval, že je 9 hodin a že v 9 hodin 15 minut bude kabina na přídi zase volná. Potom rozvázal balíček, který byl přinesl z města a k mému značnému překvapení vybalil škrabušku svatého Mikuláše a čerta. Potom pravil, že kupovat v červenci škrabušku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy přilepené k rumělkové tváři dobrého svědce, na škrabušce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi on tak byl mohl vzít a abych se postaral o ně jako o jeho vdovu. Byl jsem tím vším trochu zmaten a díval jsem se za Saturninem s celou řadou nevyslovených otázek na rtech. Nedovedl jsem si představit, co se bude dít a přiznávám se, že jsem byl vzrušen. Očekával jsem, že se z kabiny ozve buď zděšené tetino zaječení nebo prudká hádka. Nestalo se nic takového a ručička mých náramkových hodinek ukazovala, že uplynulo již 6 minut od chvíle, kdy Saturnin vstoupil do kabiny, třímaje v každé ruce jednu škrabošku. Nastával soumrak.
Na nábřeží se rozsvítily lampy a já jsem měl pocit diváka ve chvíli, kdy se rozzáří jevištní rampa a opona jde pomalu vzhůru. Bílé dveře kabiny, ozářené šikmými paprsky elektrického světla, přitahovaly mé zraky a dávaly mi tušit, že budou ústředním bodem scény, která nadcházela. V tom už jimi vstoupil první herec. Byl to hezký světlovlasý muž, držící v rukou škrabošky čerta a Mikuláše. Jakoby se rozhodoval, kterou z těchto úloh má hrát. Potom se smutně zadíval na dveře kabiny, jakoby se něčeho bál. Trhl sebou, když se objevila královna v cestovním úboru. Královna poskakovala k můstku spojujícímu loď s nábřežím a princ chvátal za ní. Když na nábřeží dozněly kroky odcházejících, zvedl muž hlavu a řekl, je 9:15. Tak to bychom jako měli. Trvalo to velmi dlouho, než jsem se dověděl, co se vlastně v té kabině tenkrát událo. Saturnin oznámil tetě Kateřině a Miloušovi, že jim koupil škrabošky a doporučil jim, aby si je na noc nasadili na obličej. Přirozeně, že si mysleli, že se Saturnin zbláznil. Tázali se, proč by dělali takové hlouposti. A Saturnin jim odpověděl, že je jim jistě známo, že na lodích nelze vyhubit jisté obtížné hlodavce, o kterých se říká, že první opouštějí potápějící se loď. Řekl jim ještě, že my oba máme již zkušenosti, že je velmi nepříjemné, přeběhne-li vám v noci takové zvíře přes nechráněný obličej. Teta počala kvapně balit své věci. Řeka stemněla a na lodi se rozhostil klid a mír. Samozřejmě, že dědeček nemá kapesní hodinky poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit jen Saturnin. Chtěl tím patrně symbolicky naznačit, že dědeček má ve svém domě všechno, na co se podíváte zařízeno na elektřinu. Otvírání dveří, topení, vaření, větrání, osvětlování, holení a zapalování cigaret. Dědeček je mohutný starý pán s brunátnou pletí, šedivými vlasy a veselýma očima. Byl dlouhá léta ředitelem městské elektrárny, starostou společenstva elektrotechniků, předsedou zemského svazu elektráren, člen správní rady elektrických podniků a vůbec členem všech korporací, v jejíž jméně se vyskytovala taková slova jako elektrický, elektrotechnický, elektřina a podobně. Celý život propagoval elektřinu a říkají o něm, že před lety vypracoval plán na elektrizaci Polabí a po celé délce horního toku řeky projektoval jednu elektrárnu na druhé, takže by byla nakonec voda v Labi už vůbec netekla. Musela by být dávána do sudů a posílána do Hamburku vlakem. To byl ovšem jen žert, ale když si jej lidé vypravovali, cítili jste z jejich hlasu, že mají dědečka docela rádi. Ani u Saturnina tomu nebylo jinak. Myslím si dokonce, že si s dědečkem velmi dobře rozuměli už od té chvíle, kdy se Saturnin starému pánovi představil v přísném pozoru. Přijel jsem totiž tenkrát asi v půli srpna na venkov, abych v dědečkově domě prolenošil 3 týdny své dovolené a Saturnin mne doprovázel. Zpočátku jsem váhal, mám-li vzít Saturnina k dědečkovi sebou, nebo mám-li mu též dát dovolenou a jet sám. Věděl jsem totiž, že se teta Kateřina postarala, aby se dědeček dověděl, jak výstředního má vnuka. Takový mladík a on musí mít sluhu. Jako bych tetu Kateřinu slyšel. Nakonec jsem se rozhodl, že vezmu Saturnina sebou. Dědeček ho přijal jako samozřejmost. Prohlédl si Saturnina stojícího před ním se sraženými podpatky a zdálo se, že je spokojen. Potom se obrátil ke mně a říkal mi to, co mi říká pokaždé, že doufá, že se mi v této samotě bude líbit a aby chodil hodně do lesa. Dodal, že letos bude mít ještě několik hostů. Za týden přijede doktor Vlach. Je už 14 dní ve svém slubu v horách a slíbil, že se jde sem dolů mezi lidi. Z Prahy přijede vnučka dědečkova starého kamaráda, inženýra Tereby. Myslím, že jsem v tu chvíli zrudl, ale dědeček si toho nevšímal. Také Saturnin vypadal, jako by byl to jméno přeslechl.
Nevnímal jsem dobře, co dědeček dále povídal. A vzpamatoval jsem se, až když se mne žartovně ptal, proč jsem nepřijel po řece se svou obývací lodí. Chtěl jsem mu odpovědět, že mi v tom zabránili jezy četných elektráren, ale pak jsem si to rozmyslel. On vlastně ani na odpověď nečekal a spokojeně a potměšile se pochechtával. Šibalským žoural očkama a z nenadání mne udeřil dozad a pochechtával se ještě spokojeněji. Dosud jsem považoval dědečka za mrzutého starého pána, poněkud zlomyslného a sobeckého. Zdálo se mi, že jsem mu velmi křivdil. Bylo mi ovšem záhadou, odkud ví o mém zájmu o slečnu Barboru. Ale to bylo vedlejší. Hlavní bylo, že ji pozval a že na mne čekala nejrozkošnější dovolená, jakou jsem kdy měl. Příštího dne bylo krásné nedělní jitro. Ležel jsem v poduškách a vdechoval svěží vzduch, který proudil otevřeným oknem ze zahrady. Po bydlení na obývací lodi vychutnal jsem až do dna pobyt v solidním domě svého dědečka. Pocitoval jsem příjemné vědomí bezpečnosti, jistotu, že se neozve z paluby poplašný Saturninův křik, abych se držel, že jede kolem parník Praha. Přitom jsem uvažoval, že musím promluvit se Saturninem vážné slovo. Doktor Vlach se totiž na naší lodi občas vyjadřoval o dědečkovi smutnou dávkou obvyklého sarkazmu. A Saturnin těm hovorům naslouchal s neskrývaným potěšením. Obávám se, že nabyl o dědečkovi mínění poněkud neuctivého a mrzí mne, že jsem ty hovory trpěl. Tím nechci říci, že by snad doktor Vlach dědečka pomlouval. On mu takové věci říká i do očí. Když jednou dědeček řekl, že už zde asi dlouho nebude, podotkl doktor Vlach rozvážně. Já si to představuji tak, že tiše zhasnete obklopen svými příbuznými, z nich každý bude do vás něčím tvrdým mlátit, protože vy byste jinak vůbec neumřel. Dědeček se tomu smál asi půl roku. Právě jsem se rozhodl, že vstanu, když se ozvalo diskrétní zaklepání a Saturnin vstoupil. Přál mi dobrého jitra, pravil, že raní ptáče dál doskáče, mladí ležáci, staří žebráci a oznámil mi, že venku je pěkně, ale nechval dne před večerem, nevíme dne ani hodiny a kam čert nemůže, nastrčí bábu. Vy nejste zvyklí na podivný způsob Saturninova vyjadřování, ale já jsem z té směsice přísloví pochopil, že přijela teta Kateřina. Mé neblahé předtuchy se začaly naplňovat ještě téhož dne dopoledne. Teta Kateřina vyvolala trapný výstup, když si stěžovala dědečkovi, že ji Saturnin nepozdravil a Milouše dokonce urazil. Saturnin jí slušným způsobem odporoval a tvrdil, že neměl v úmyslu mladého pána urazit a milostivou paní, že pozdravil. Dokonce si vzpomínal i na druh pozdravu. Řekl jí má úcta. Teta křičela, že to je drzá lež a že ona není padlá na hlavu, že prý se, když ji uviděl, ušklíbil a řekl, no má úcta, tomu ona neříká pozdrav. A že ona není padlá na hlavu, že prý se, když ji uviděl, ušklíbil a řekl, no má úcta, tomu ona neříká pozdrav. Odpoledne pršelo.

Gown, ale to je pochopitelné. Když ho nic netrápí, je milý, veselý a je odhodlán vyzvat kohokoliv na řecko-římský zápas. Ale o tom bude ještě řeč. Den se zoufale vlekl a teprve k večeru dědečkovi bolesti polevily. Potom mi bylo vyslechnout příběh o tom, jak dědeček sloužil jako voják v Itálii a jak se do něho zamilovala jakási hraběnka. Poslouchal jsem to jen tak na půl ucha, protože mi to dědeček vyprávěl předešlého dne. V duchu jsem si říkal, že je to podivuhodné, že uplynuli dva dny, aniž Saturnin provedl nějakou střeštěnost. Zaklepal jsem to na dřevo a dědeček roztržitě řekl dále, potom pokračoval ve svém vypravování. Hned příštího dne si to Saturnin všechno vynahradil. Tvrdil dědečkovi, že umí řídit auto. Dědeček to s radostí uvítal a projevil přání věci ve své staré Fordce, která už dlouhá desetiletí rezavěla v garáži. Saturnin sehnal někde plechovku benzínu a kolem 10:00 tajně vyjeli. Nikdo z nás o tom nevěděl a poplach se strhl teprve, když dědeček chyběl u oběda. Asi ve 3:00 přijel Saturnin na kole a dědečka přivezl fiakr. Neměl jsem nejmenšího tušení, co se stalo, ale dědeček se celé odpoledne nepřestal třást a stále si pro sebe opakoval Ježíši Kriste, Ježíši Kriste. Saturnin zase někam odjel. Teta Kateřina žádala, abych ji to vysvětlil, ačkoliv jsem o tom věděl zrovna tak málo jako ona. Potom vedla zmatené řeči o nedočkavých dědicích a o atentátu. Nakonec řekla, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a čin čertu dobře, peklem se ti odmění. Celou středu pršelo. Večer si mě dal dědeček zavolat a vyprávěl mi zase o tom, jak sloužil jako voják v Itálii. Ve čtvrtek se dědečkovi velmi ulevilo a chtěl se mnou hrát šachy. Moc mě to netěšilo, protože venku zrovna chvíli přestalo pršet a já jsem se chtěl jít podívat k řece, ale pak jsem si řekl, že jsem tím dědečkovi povinen. Konec konců je Saturnin mým sluhou a já jsem za ní odpovědný. Teta se divila, že dědeček na mne nezanevřel. Pokládala to za stařeckou vrtkavost a podotkla, že kůň je jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem. Šel jsem tedy hrát s dědečkem šachy. Ačkoliv jsem měl dobrou vůli, nedopadlo to dobře. Nejsem sice vynikajícím hráčem, ale přesto se mi zdálo nápadným, že dědeček dělal rošádu v jedné partii třikrát, pokaždé na jinou stranu. Když jsem ho na to upozornil, velmi se rozčílil a řekl, že ho ničemu učit nebudu, že on už hraje šachy asi 100 let. Propustil mě v náladě velmi nepřívětivě. Když jsem odcházel z pokoje, nabírala teta Kateřina zhluboka dech a to znamenalo, že se chystá říci nějaké přísloví. Podařilo se mi zavřít dveře dříve, než spustila. V pátek měl dědeček velmi dobrou náladu a dokonce se ptal po Saturninovi. Saturnin se dostavil a podal dědečkovi vojenské hlášení. Řekl, že je všechno v pořádku, trafika, že byla dopravena na původní místo a automobil byl dán do opravy. Mechanik však naléhavě žádá nějakou fotografii, aby věděl, jak ten vůz dřív vypadal. Jinak prý neměla nehoda vážnějších následků. Majitel trafiky utrpěl sice nervový otřes, ale nikoliv při nehodě samé, nýbrž při návratu od oběda, když zjistil, že trafika je pryč. Dědeček se smál, nabídl Saturninovi doutník a pak se spolu celé odpoledne bavili. Teta Kateřina dokonce tvrdila, že cvičili. Odpoledne mi chtěl zase dědeček vykládat o Itálii a o té hraběnce, ale já jsem ho prosil, abychom podnikli něco jiného. Bylo to ode mne velmi nepředložené. Dědeček řekl, že mu Saturnin vysvětlil zápas jiu-jitsu a že on, dědeček, mne tomu také naučí. To, co následovalo, se vám bude zdát neuvěřitelné. Přijal jsem jeho žertovný útok trpně a to byla chyba. Jeho první chvat, kterým se pokusil ohrozit moje rovnováhu, vyloudil mi na rtech schovývavý úsměv a ukonejšil mou obezřetnost. Najednou dědeček odskočil stranou a vrazil do mne z boku překvapující silou. Následky byly hrozné. Letěl jsem po parketách napříč pokojem a praštil jsem sebou asi 4 metry od místa, kde jsem původně stál. Když jsem se pokoušel vstát,
Projela mi pravou nohou oslňující bolest a zatmělo se mi

0: před očima. Dědeček se smál, ještě když mě Saturnin se služebnou Marií odváděli do mého pokoje a volal za mnou, že to přejde. Dopravili mě do postele a poslali do města pro lékaře. Ten zasmušile prohlásil, že budu muset na rentgen a že zítra ráno pošle pro mne sanitní auto. Když za mnou v sobotu ráno zapadla dvířka sanitního auta, viděl jsem, jak zahradní cestou přijíždí slečna Barbora ve svém bílém rapidu. Měla roztomilý sportovní klobouček a moc jí to sluší. Sanitní auto zastavilo před malou bílou budovou a Saturnin se šoférem mě chtěli odnést dovnitř na nosítkách. Odmítl jsem to a za jejich pomoci jsem se dobelhal do ošetřovny. Mé chmurné představy byly porušeny příchodem ošetřovatelky, která nám oznámila, že pan primář tady dosud není. Vzala ze skřínky pár teploměrů a zase odešla. Asi za půl hodiny přišla ošetřovatelka se sdělením, že pan primář již přišel a provádí vizitu. Za dalších 40 minut ošetřovatelka opět přišla a sdělila nám, že pan primář bohužel je už pryč a uložila do skříně teploměry. Zeptal jsem se, není-li zde jiný lékař, který by mi mohl udělat ten rentgenový snímek. Pravila, že snímek by mohl udělat doktor Zajíček. Byl jsem téhož názoru a ptal jsem se, kdy pan doktor Zajíček přijde. Pravila, že doktor Zajíček je přece tady už od rána a nalézá se v inspekčním pokoji. Pan doktor Zajíček přišel poněkud rozcuchán a se stopami růže na tváři. Byl roztržitý a když se mě zeptal, která noha to je, udělal rentgenový snímek té zdravé. Když jsem mu řekl, že mám poraněný pravý kotník, tvářil se nedůvěřivě. Potom se zamyslil, tvářil se soustředěně a já jsem měl dojem, že mi počítá nohy. Konečně se rozhodl vyfotografovat mi pravý kotník a odešel do temné komory. Vrátil se asi za půl hodiny a řekl, že to nic není, že si mám na to dávat obklady z octanu hlinitého a že tu nohu nemám namáhat. Když mě odváděli do haly, kde jsem měl vyčkat na sanitní auto, před nemocnicí zastavil bílý rapid slečny Barbory. A jeho majitelka vstoupila do haly. Usmála se na nás, naplnila prostor zvukem svého tlumeného altu a tázala se, jak to, že už nejsme dávno doma. Sundala si řidičskou rukavici z bílé jelenice a podala ruku mně i Saturninovi. Za chvíli jsme už seděli ve voze a slečna Barbora jela třešňovou alejí na plný plyn. Pravila, že voda stále stoupá a že neví, dostaneme-li se ještě domů. Řídila vůz s obdivuhodnou bravúrou a přidávala plyn s lehkomyslností lidí, kteří ještě nikdy automobil nerozbili. Když jsme se blížili k řece, podotkla slečna Barbora, že se jí zdá, že voda už teče přes most, ale most ještě stojí. Zvolnila poněkud tempo a ptala se, tak co, jedem? Bylo to úplné šílenství. Já jsem si v tu chvíli vzpomněl, jak se její krásná ústa ušklíbla, když se mě ptala, vy a žralok? A řekl jsem, jedem. Saturnin se na mě podíval s obdivem a pochvalně přikývl. Slečna Barbora také přikývla, sevřela pevněji volant a stiskla plynový pedál až pod laze. Bílý rapid vletěl v bláznivém tempu mezi obě zábradlí a zachvěl se. Nevím, jak dlouho to trvalo a najednou jsme byli z toho venku a pokračovali jsme v jízdě k dědečkovu domu. Když jsme byli asi 50 metrů odkrytého vjezdu, začalo boží dopuštění. Prožil jsem již často bouři v horách, ale něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Když mě Saturnin vedl halou, ozvala se strašná rána a já jsem myslel, že uhodilo přímo do domu. Na rozvodné desce něco zasršelo a Saturnin sebou polekaně trhl. Pak jsme se tomu všichni dali do smíchu. Přes leštěné zábradlí dřevěného schodiště se do haly nahnula jakási postava a známý hluboký hlas něco říkal o tom, že hysterický smích jako reakce na prožité skutečné či domnělé nebezpečí se vyskytuje často u lidí podprůměrné inteligence. No to víte, doktor Vlach. Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má Boušku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, někdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl. A já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nezvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Terebová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mě schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že bych se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už po druhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se odstl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám. Ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla. A tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jedný pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu sto postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se Bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin měl, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázel, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ně nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázel, jestli tedy pana Miloušek jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože ji vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ním mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem, když dědeček vstoupil. Teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevedle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, že mu Milouš říkal knírek. Milouš zažval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houní na obličej volal: chytli mu vousy! Celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel: vodu ne, písek! A doktor Vlach si pro sebe bručel: chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prve dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jede ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučil, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Slečna Barbora odešla do kuchyně, aby prohlédla zásoby a pokusila se opatřit nám narychlo něco k jídlu. Měli jsme už všichni hlad. Potom mě dědeček překvapil tím, že se mi omluvil za to poranění kotníku a ptal se, co říkali v nemocnici. Byl velmi rád, že to není nic vážného a pravil, že bych se měl hodně brzo uzdravit, protože se obává, že zásoba potravin, kterou máme, není veliká a je docela možné, že budeme nuceni po dobu své odloučenosti opatřovat si jídlo lovem. Potom bude potřeba každého zdravého muže. Doktoru Vlachovi se ta vyhlídka zdála velmi zábavná. Ale já jsem vzpomínal, jak jsem o minulé dovolené netrefil srnce ze tří kroků a moje duše se plnila chmurnými představami. Slečna Barbora se vrátila z kuchyně a pronesla populární větu pražských tramvajáků: jsme bez proudu. Dědeček se zachmuřil, otočil vypínačem a tvrzení slečny Barbory se ukázalo správným. To byla téměř katastrofa. Zmínil jsem se, že všechno v dědečkově domě bylo zařízeno na elektřinu. Kterýkoliv člověk mimo dědečka by byl pamatoval na to, že obyčejná kamna jsou někdy lepší než elektrická bez proudu. Ale to se nesmělo před dědečkem říci. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou mysli proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahájil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a s mužebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jistý.
1: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u té vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky. Víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracel, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídám. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čipernej, ten tatínek. A díky tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? A teď někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, Maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to tak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v mlze, on šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Maří ty vodestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čít dál víc furt. Řekl, a Laďa až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkaj z ní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš kolo, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první rok. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Aha. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutej a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový porborovinilý výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka, jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na nedělu, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky všechno. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, že to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ti tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátový, že jo, andělko? Jinak bych to nedělal! Bavte se!
2: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď, vlídná noci, pojď, lásky plná černobrvá noci, dej mi, Romea. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu, jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala. Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je routa vám a tady orličky. Zde je snídka vám a tady kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou routu nosit jinak nežli já. A tady chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel.
3: V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok.
2: Úředníci mají svoka větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti dřou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama. Že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie.
3: A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Tyl, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara.
2: Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.
4: Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti, králi mikromile miligrame první, já přináším špatnou zprávu.
5: Milí komoři.
4: No.
5: Já se nepamatuju na den, kdyby si mi ty přinesl dobrou zprávu. Dobrá zpráva bude, až umřeš. Ale ani tu mi nepřineseš ty, tu přinese někdo jiný.
4: To je pravda.
5: Tak co je?
4: Letí k nám drak.
5: Drak?
4: No.
5: Teď v zimě, ale blbost. Draci přece vždycky přilétají na jaře.
4: Ale to není blbost, to si vaše královská urozenosti, přirozenosti, nadřazenosti, vaše jasná nevědomosti. To si ráčíte plést s vlašťovkama. Vlašťovky přiletají na jaře, draci v zimě.
5: Hele, nepoučuj, jo? Co je to za draka?
4: Je to blb. Ale strašnej.
5: Co to?
4: No blb je to strašnej, no. Vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti.
5: Ale prosím tě, zkrať to, ty se mnou pořád hovoříš tak oficiálně.
4: No jo, tak teda dobře, ty starý píšiš vole.
5: Ale moment! Tak to zas ne tak důvěrně, ne? Spolu jsme na krále neštudovali. No. Tu čtvrtou špatnou zprávu rychle. Sežral železnou jízdu s vybranýma penězma, s daněma, no co ještě víc?
4: No, chce princeznu.
5: Jakou princeznu?
4: No, jakou princeznu? Naší, teda vaší.
5: Poslouchej, komoři, dechni na mě. Co pak my máme nějakou princeznu? My přece žádnou princeznu nemáme. Já jsem přece bez dětek, bez princezna, bez ženěn.
4: Ten drak je blb vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti. Zatím v každém království požadoval princeznu a bylo mu všude vyhověno.
5: No jo, vyhověno, ale kdy já teď mám se na nějakou princeznu? No. Se přece nedá stihnout do příletu toho blba. Zájmu dynastie se oženit, vzít si nějakou ženskou, notabene, ta by musela pomít dceru, dcera by musela v zájmu dynastie vypočet, květno se nedá stihnout.
4: No ale proč hned tak hrozným způsobem se obětovat a ženit se, vaše královská urozenosti, přirozenosti a nadřazenosti? Hejte, my tomu drakovi někoho nastrčíme. Hejte, ale ono už je to jedno, jaká dívka to bude. Rozumíte, hlavně ať má dlouhý vlasy, bílý šaty a na hlavě korunku. Samozřejmě z kočičího zlata, přece nebudeme drakat spát pravým zlatem z diamanty, ne?
5: Ale to je komoří dobrý nápad, to je dobrý nápad. A znáš nějakou, která by to pro nás chtěla udělat?
4: To neznám.
5: A komoří, co kdybychom to udělali jináč? Já tě adoptuju.
4: Co se mnou uděláte?
5: Že tě adoptuju. Ty se převlíkneš za dívku, respektive za princeznu, no ono by to šlo, a je to.
4: Počkej, já a princezna?
5: No sám si říkal, že drak je blb.
4: Ale zas ne tak velký. Já a princezna, vždyť já na to nemám ani věk. Hej, jo, podívejte se na mě, na ten nos, hrudník, křivé nohy, hnáty křivé, vždyť jak já... Jaká já bych byl princezna, já neumím ani vařit a líbat taky ne.
5: Ale co, pokud vím, tomu drakovi přece nejde o nějaký rozkoše. Ten chce tu ženskou sežrát, no co, slupnou princeznu. V zájmu království a dynastie se nechá sežrát a koukej být na měko, ať si ten drak nestěžuje.
4: Je, a mě něco napadlo. Helejte, mě něco napadlo. Když teda budu vaše dcera, vaše královská princezna, jo, tak já taky musím mít nějaký věno, že jo? Kolik dělá moje věno?
5: Věno?
4: No věno. Máte princeznu, princezna vypůjčila do věku, když se o ní zajímá drak a princezna, taky musí mít věno. Protože co když se objeví krásný princ, draka porazí a bude svatba?
5: Věno? No tak dobře, věno budeš mít.
4: No a pozor, jsem vaše jediná dcera.
5: Věno budeš mít, řekněme 100 000.
4: No tak to je výborný.
5: 100 000 zlatých, ano. Co se raduješ, prosím tě? I kdyby náhodou se našel nějaký princ, který by se draku postavil, tak co budeš dělat potom? Až ten princ se jim hledí, nasadí si brejle, co si nemyslíš, že si tě veme? Tele hrudní křivý nohy.
4: To teda ne, to jistě ne. Jenomže já si teď z toho svýho věna vezmu takových... No, dejme tomu 25 000 zlatých a nechám se zastupovat.
5: Jak zastupovat?
4: Profesionálně. Víte, kolik princezen se za tyhle si prachy půjde nechat ochotně sežrat drakem?
6: Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
7: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
6: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal. No.
7: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzindzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafát.
6: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec. No.
7: Alebo skoba.
6: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
7: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
6: Ale nečudujte sa, že to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškarnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, no chážo, to je môj vlastný.
7: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. Vidíte, čo mi zostalo.
6: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
7: Odhryzol mi ho.
6: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
7: Bol to Filadelfi.
6: Kto?
7: Filadelfi. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
6: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korún.
7: Prosím.
6: Tak, teraz už ako právnik.
8: Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfis nosa len tak, bez príčiny?
7: No, celkom bez príčiny to nebolo. Uh-huh. Ja som mu totiž povedal svoje.
6: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
7: A čie som mu mal povedať?
6: Ja vám poviem, tomu hovorím odvaha.
7: No nie. Nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
6: S kým?
7: S manželkou.
6: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
7: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj. Máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nik neodhryzne.
6: No aj keď odhryzne, tak ešte no. Ti z neho dostane hodný kus.
7: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, ja keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
6: S kým?
7: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Filadelfimu pred všetkými povedal svoj.
6: Priamo a bez obalu?
7: Priamo a bez obalu som prestúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
6: A on?
7: Že nedalo, vraj treba počkať.
6: A vy čo na to?
7: Že počkám.
6: Preboha, takto otvorene?
7: Takto.
6: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
7: Čo ja viem, to je hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
6: A čo bol váš otec?
7: Lokaj. Nože, ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášmu príkladu.
6: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
7: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
6: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
7: Nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
6: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
7: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo.
6: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
7: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
6: A vtedy sa to stalo.
7: Odhryzol mi ho.
6: Na jeden zahryz?
7: Na jeden.
6: Tomu hovorím chrup. Počúvate, a nepovedal pritom nič?
7: Ale hovoril pritom niečo také ako, asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
6: Človeče, vy ma už dávno, čo to
7: môže? Neviem, čo to
6: človeče, vy ma už neviem. Dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
7: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
6: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
7: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
6: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
7: Aha.
6: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
7: Áno.
6: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
7: Nie.
6: Prečo?
7: Ja, falošná skromnosť. A pritom to bol čistý Biedermajer.
6: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
7: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci čo? Sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
6: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
7: nech sa zabavia, pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
6: No, to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
7: Nech sa páči.
6: No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
7: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy. Chápem,
6: obnos, nános, výnos, podnos, áno. Nosič, prednos.
7: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
6: No, nie ste sám.
7: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
6: Nostalgia.
7: Áno.
6: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
7: Nech sa páči.
6: Dajte ešte stovku.
7: Bohužiaľ už nemá.
6: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
7: Dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
6: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
7: Sirána.
6: Už sa teším.

0: jak jsme přechovávali bělogvardějce. Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec, já si domov představuji veselejší. Tak si kup švihadlo, ty kašpare, pronesl zvolna bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvíš se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bití. Co je divnýho na slově kašpar, podivil se Astapov. Matěj Kopecký s ním obrazil Čechy a všude byl vítaným hostem. Když chce mít fotr veselo, nemůžu mluvit o souchotinách. A jestli vám překážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevoschadítělstvo, zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabide svých pozemků za Uralem. Pojedli jsme něco fazolí, zapili kefírem a otec znovu prohodil cosi o smutku. Něco tu chybí. Snad bys nechtěl ještě jedno, Feri, začervenala se maminka. Co pak o to, chlípne je na to dost, komentoval Astapov. Tak už toho mám pokrk, rozkřičel se otec. Chlap nám slibuje už 50 let guberny a kde nic tu nic. Ani mužíka jsem neviděl. A on, lenoch, jí moje jídlo, používáme mídlo, ženu a šatstvo. Nech tlachu a skoč pro pivo, poručil Igor. Otec zařval, cože? No dobře, dnes tedy naposledy. Maminko, kde je čbánek? A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc. Častěji nám poroučel a otec běhal naposledy pro pivo až 10krát denně. A už ne se čbánkem, ale s vědrem. Bylo zřejmé, že tak to dál nejde. Igor přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co při Kuličkách, přestrojen za mladého bolševika, přizabil skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtochy nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Udat jsme ho nemohli, byl to přeci jenom Rus. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky 2 hrsti utrejchu. Napjatě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn ruských stepí si pochvaloval, že polévka má konečně správný říz a vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento syn Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děda anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s nějakým Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde ji vezmeme, vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčil dědeček. Matka se skočila z uhláku, jak ušknutá hadem. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik, neselželi pekelný stroj, zítra o polednách. Teď je třeba, vedl dále řeč děda, zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček. Jak dostat Astapova na příbytek pumy? O to neměj strach, pravil otec. Budeme se s ním v rámci družby jako přátelsky strkat, až ho povalíme na uhlák. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme družbu, ať to máme za sebou a můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo náhle těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Asta povstal svěží uprostřed kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove? Snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázniš v červnu? Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se nesmírný výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlá. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a tiše jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil potřetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec padl k zemi bez známky života. Děd atentátník s námahou, ale pyšně povstal. Otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Pak se nahnul nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.
1: James!
2: Prosím, pane.
1: Co myslíš, James? Už přišla noc?
2: Nie, pane, to zvonil poštár.
1: James! Ty poslední milenec Nadeždy Krupskej. Já se tě nepýtám, kdo zvonil, ale čo zvonil?
2: Aha, už vám rozumím, pane. Noc neprišla, přišel poštár.
1: A čo hovoril?
2: Vcelku nič, pane.
1: Ještě stále je hlucho nemý?
2: Nevím, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
1: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
2: Ano, pane, väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
1: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
2: Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
1: Tak keď stála v tom sude, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
2: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
1: Tak rád som s ňou šliapal v tom sude, James.
2: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
1: James! Ty sibírsky bicykel na prední pohon. Čo tým chceš povedať?
2: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
1: No áno, to bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
2: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
1: Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
2: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
1: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
2: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
1: Ale to bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
2: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
1: No, ber čakami. A ideme.
2: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
1: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
2: Na cintoríne, pane?
1: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
2: Ja, prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
1: Tak to vezmi a ideme.
2: Áno, pane.
1: Len smelo. Idem za tebou.
2: Ako rozkážete, pane, smer cintorín.
1: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
2: Hovorí sa, že tu straší, pane.
1: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? Iba ak moji predkovia. A tých všetkých poznám.
2: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
1: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeň si čakany.
2: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
1: A toto bolo čo, James?
2: Neviem, pane, to som ja neurobil.
1: Myslíš, že to bola sova?
2: Mne sa skôr zdá, že je to vlk, pane.
1: Čože? Vlk?
2: Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
1: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
2: Tak.
1: Tie sovy sa nám tu ako si rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
2: Nie, samé balvaný, pane. Pane, našiel som papier.
1: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
2: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
1: To si komu povedal, James?
2: Prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
1: Áno. Tak pokračuj, James.
2: Ty starý kujón.
1: Čo si to povedal?
2: Hľadáš zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
1: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
2: Želáte si, pane?
1: Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude.

U Radka jsem dal kafe, mrknul do jeho DVD-teky, kajma hlavně díla filmového studia Verbatim. Místo jedného jsem zebral 5 kolec a valil jsem dom. Z neba začalo tež valiť, tuž jsem dom dorazil jak finalista Miss Mokré triko, akurát, že mi nikdo celou cestu netleskal. Doma jsem vrazil film do DVDčka a lapnul na řič s kobzolami v misce. V polovině filma mi volala Zdenka, jestli platí zítra naše rande, že její mama jede s Bobičkem na chatu. Malý synek ve mně zaryčel z česky. Ale do telefona se mi klidně řeknul, že jasné, že platí. Potem, co si točila, co jsem moc nevnímal, bo jsem se snažil zdvihnout ovladač nohu ze země z té picha, až jsem se zarazil, jak pravila, jestli jí pomůžu zítra vybrat plavky, co se chce koupit do Chorvatska. Jasné, že já. To bych mohl robit denně. Domluvili jsme se, že ji po obědě vyzvednu, mrknem do obchoda a valíme zpátky k ní dom. Jak jsem se zas zadíval na film, zastydli fon. Mama. Kura, ona má bez tak moje DVD napojené přes tydli fon a vždycky, jak se na co si k fajného čučím, ona to vidí a otravuje. Mama mě zvala v nedělu na oběd, že přijde segra aj z rodinu. No vida, dlouho jsme se neviděli, co? To tak. Co si jsem zamručil, že mám možná šichtu, abych si nechal čas na rozmyšlenu. Poté mama dodala, že nemám zapomnět zítra posekať travu na zahradě a to mi zatlo, bo jsem na to zapomněl. No zapomněl, já jsem ségru nebral moc vážně, tuž jsem si to ani neukladal do paly. Honem jsem zebral ovladač, už jsem v tým tak dobrý a už chápu, že moji předci byli orangutani a nacvakal jsem stránku 171 na teletextu. Přitým jsem mlel jakési kraviny, jak jsem zjistil, že zítra má přijít okluzní fronta, už mi nic nebranilo slíbit, že travu posekám. Spokojený sám ze sebou, že jsem to tak fajně zařídil, jsem si šel zrobit večeřu a jak jsem se dodíval na četníka, zecvaklo mi, že jsem se předtím nedodíval na to DVD. Ráno naštěstí lelo jak z konve, přesně podle plánu. Honem jsem mamě zavolal, že holická úprava zahrady se bude muset odložit a že jsem z toho nešťastný, ale na oběd přijdu. Po obědě jsem se doma sprchnul, učesal a navoňal, však víte čemu? Startnul svoju formulu a vyrazil ku Zdence. Cestu se mi cinknul, takže už stala před domkem a mavala na mě jak na taxika. Lapla vedle mě a prý směr Shopping Park. V duchu jsem se zoptal, čemu ní Carrefour, však to je blíž a bebechy tam jsou stejné, no ní? Ale radši jsem nahlas nic nepravil, bo jsem nechtěl zdrbať ten večer. Ani jsem netušil, kolik malých krámků je v tým parku. Včil už to vím. Milion. Zdenka si totiž nekupovala jenom plavky, ale aj sluneční brýlky, plážovou tašku, krém na opalování, krém po opalování, šampo na opalování, plno malých pixel s dalšími krémami, hůčku na palu, asi 6 trik, 3 tílka, jakési kraťasy, sandále do vody, sandále na procházky, nafukovací balon a liter ferneta. Prolezli jsme komplet všecké kramky, a to ni jenom v tým šokingu, ale aj v Tesku a v Kerfu. Byl jsem z toho tak unavený, že jsem radši držel pisk, jak jsem viděl těch paru špagátů, co si koupila místo plavek. V pále mi bzučela kupa připomínek, že jak jede beze mě, enem s kamošku, že by bylo nejlepší, kdyby se kupala enem v prostěradle. Ale byl jsem utahány, tuž jsem byl ticho. Jak

0: Na mě visely tašky jak baňky na vánočním stromku. Narasty dlifon. Zdenka mi musela zašmatrať v kapse. Tuž to by bylo celkem fajné. Akurát, že mi volala mama. Zdenka robila handsfree a já jsem musel na celé kolo poslouchat, že už mě prší a jestli se ču trávu. Připadal jsem si jak vesničan na vycházce ve městě, bo se jací si k mladežnici vedle požduchovali a ukazovali si na mě pazuru. Všecko zlé je k čemu si dobré. Naložený jak velblud jsem dotáhnul ku půjgeli té kuzdence, zkontroloval byt, jestli se tam kajsi kně schovává ta zubatá hryzací bestia, co funguje na vyskaz. Dal jsem si dvojitého turka, bo jsem skoro usinal a chvilku jsme jenom tak plkali. Potem mi šla Zdenka ukázat v ložnici hromadky, které měla přichystané na balení na ten mořský aerobik. No, ale mě spíš zajímaly ty její hromadky, které má tak fajně uskladněné na těle. Dom jsem šel chvilu před půlnocí. Utahaný jak lano od vytahu na bezručů, ale na gzichtě jsem měl permanentní úsměv. Akurát mi včil vrta palu, čemu Zdenka nepotřebuje odvést k autobusu, jak jede ve středu do toho Chorvatska.
1: Před Ostravou

0: se mi nejde na rozum. Co? Proč jí zabil zrovna Špidla?
1: Proč? Protože musel. Protože velký Gečko na něj vědělo spoustu bahna.
0: Velký Gečko?
1: Jo.
0: Gross, Krulika, Gregor? Kolik si myslíš, že za tohle dostanou?
1: Ha, ty? Bojím se, že tam v Bolívii takhle jde malé avarii. A to je zatraceně málo.
0: Víš, Petře, když o tom všem tak přemýšlím.
1: No.
0: Ne jako kriminalista.
1: No.
0: Ale jako obyčejný člověk od kriminálky.
1: No.
0: Tak si říkám,
1: no.
0: Proč to všechno?
1: Proč?
0: No.
1: Chamtivost, chamtivost. Touha pomoci.
0: To je blbost, člověk přece nepotřebuje tak moc.
1: Ne. Střechu nad hlavou, teplo rodinného krmu, nějaký přibližovadlo, hezkou dovolenou, to je všechno.
0: Jo. O, Petře.
1: No?
0: Když večer chci spát a nemůžu
1: spát,
0: tak si říkám často, proč my jsme tenkrát ten zabavený heroin prodávali dál? Proč jsme ho nenechali spálit v prdětský spalovně, Petře?
1: Petře! Teď mluvíš jako malej kluk.
0: Prosím tě, co jsme si za ty prachy koupili, no co? Jaký barák? S krbem. Jaký auta, no? Pár pěkných dovolených, Petře. Teď to jsou přece všechno věci, na který má člověk právo. Co?
2: Jednou za život.
0: No, asi máš recht. Pojďme dělat svou kriminalistickou práci.
2: Ale mravenčí.
0: No ne.
2: Herko, ta stopková snad žrava starý hadry, ne?
3: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně, mladá s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
4: Děkuji.
3: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
4: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
3: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
4: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
3: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
4: Tak, že bych zkusila dát diktát.
3: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
4: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
5: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
4: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
5: Kalhous.
4: Podívej se, Kalhousy, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
5: No ale mě by to zajímalo.
4: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhousy, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
5: A co tam šel dělat?
4: To se hned dozvíš, Kalhouzy. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
5: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
4: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
3: Počkejte, to řekl syn?
4: Ne, to říkám já.
3: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova, posl. I čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
4: Tak P. Pilný syn pílil na lesní pych.
3: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky. V.
4: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
3: Třeba.
4: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
3: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
4: Pilný syn pílil na lesní pych.
3: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
4: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
3: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
4: Ano, všimla.
3: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně.
4: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
3: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrat svačinu. No, naopak... Vidíte, jak k dámě pouští mý první prosím.
6: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
7: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
6: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
7: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
6: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
7: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
6: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
7: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
6: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
7: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recitál, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: Vítáme vás, dobrý večer. První vás ovšem přivítal orchestr Československé televize, který řídí Václav Zahradník. Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi do světa písniček, tance, artistické obratnosti, do světa, který je, řekl bych, přímo stvořen... Do světa, který je přímo stvořen pro dobrou pohodu našeho sobotního večera.
1: Tamhle místo, kdybyste vstal, já tam mám místo.
0: Našeho sobotního večera.
1: Děkuji vám, ale co já vám do toho, prosím vás.
0: Dobrý večer, paní. Čekali jsme jenom na vás.
1: To říkáte mně?
0: To říkám vám.
1: To je milý. No ne, nejsou všichni takoví. Já jsem tuhle přišla pozdě na koncert a dirigent mi akorát mával. Neřek nic. No, pardon, ježiš, nešlápla jsem vám na nohu.
2: No ne, to je.
1: Šlápla, jo. Promiňte. No, ale taky se koukněte, kde až máte, že jo. Pardon, promiňte.
0: Žádám opustilou návštěvku. Prosím vás, klid. Klid, prosím.
1: A co myslíte, že byste viděla, paní? Je tam snad kukura? No.
0: To je zajímavé, vážení přátelé, to jste si jistě všimli. Ten, kdo má lístek na kraji, ten přijde do divadla vždycky včas. Pozdě přijde jenom ten, kdo ho má vyprostřed. Vy jste snad, paní, měla k večeři lína.
1: Co jste to povedal?
0: Já...
1: No hledajte, urážet já se nenechám, víte? Mně nikdo nebude říkat, že jsem k večeři lína.
0: Madam, já jsem neříkal, že jste lína, já vás vůbec neznám, já vás vidím poprvé v životě. Já jsem říkal, že jste možná měla k večeři rybu lína. No.
1: A kdybych měla rejnoka, pane, co je vám do toho? To jsou dneska lidi, co? No ne, člověk se rozruší na nákupech, že jo, do divadla se jde uklidnit a tady ho rozčílí takovej...
0: Říkáme takový, madam, takový. Ostatně takový, kdo takový, co jste chtěla říct, no?
1: Takový... Spisovně to neumím.
0: Promiňte, vážení přátelé, toto nedopatření, které lze přičíst pouze na vrub riziku přímého přenosu, že ano, za to my jaksi nemůžeme. A teď už je nejvyšší čas, abych vám ohlásil první číslo našeho dnešního televarieté. Bude to
1: moment,
0: tak, jak se na televarieté sluší?
1: Moment!
0: Pani, prosím vás.
1: No co?
0: Prosím vás.
1: No ne,
0: už
1: pane,
0: toho bylo dost!
1: No ne, jaký televarieté? No to teda ne, no to já nemám ráda.
0: Prosím vás, a můžu se vás teda zeptat, proč jste sem přišla?
1: Protože jsem dostala lístek. Po čvagrovi.
3: Ale paní, my jste si je koupili.
1: Pane, to je ale káča pitomá teda. Víte, já mám ráda kusy s dějem, já myslela, že budou dávat operetu, že jo, tak něco. Takovýhle kotrmelce a šaškování, to užiju v televizi dost. To mi musí lístek vyměnit. Paní, kde byste vstala?
0: Prosím vás. Vážení přátelé, klid. Uvaděčka, přátelé, jak jsem vám už říkal, vlastně to jsem vám ještě neřekl, já jsem z vás úplně,
1: Vy jste úplně cvok, víte? Ale ne ze mě, pane, ne ze mě.
0: Já vím, co udělám, já tu ženskou zabiju, já ji
1: ne,
0: zabiju.
1: Ne, netěžte se, kde pak vražda? Máme tyhle televarieté, buď budou artisti, nebo valenti.

0: A teď mě dovolte, milí přátelé, abych vám představil, no tak představil, není zrovna to správné slovo, rád bych vás, no tak rád, to se taky nedá říct tak úplně jednoznačně, prostě dovolte, abych vás seznámil s pernou skutečností, že mojí partnerkou v tomto pořadu je Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Já jsem vás čekal původně tam a teď tady zase.
1: Já jsem věděla, že beze mě šťastnej nebudete. Vidíte? Už jsme zase pohromadě, to je co?
0: No, po nějaké době jsme zase pohromadě, to je co?
1: To je co?
0: No, to je hrůza.
1: No, takže já jsem přišla vlastně včas, protože vy pravděpodobně nevíte, co je to hrůza. Takový čelisti, to je hrůza.
0: To jo, ano.
1: Nebo psycho. Viděl jste psycho?
0: Ne.
1: Odpovídejte celou větou.
0: Neviděl. No,
1: tak tam zavraždí ženskou pod sprchou. Tedy moje sestra přišla z biografu zelená jak salát a od té doby nevkročila do koupelny.
0: Prosím vás, no. A to se paní sestra ze strachu ani nemila?
1: Ta se nemila, nekoupala, no co vám mám povídat, my jsme ji museli dát nakonec chemicky vyčistit.
0: A jak vám ji vyčistili?
1: No tak, trošku se srazila, teď je víc podobná babičce.
0: To je zajímavý. Víte, mně nejde na rozum, jak se může někdo bát v koupelně. Já jsem se v koupelně nikdy nebál, nikdy. Já se bojím v autobuse například.
1: No, mě tedy podržte.
0: Co bych vás držel?
1: Ale to jako divím, jo.
0: No, tak se divte, v autobuse se dneska bojí moc lidí.
1: Jo.
0: A znáte například tu anekdotu s tím pravdivým jádrem, jak...
1: Jo.
0: Jak u té nebeské brány, ten...
1: Tu taky.
0: Tak oni to neznají třeba, doufejme. Tak to stojí u nebeský brány...
1: No já ji znám, oni ji neznají.
0: Jo, vám ji budu povídat. Stojí u nebeský brány, stojí farář a řidič autobusu. Svatý Petr otevře bránu, farář se hrne první, svatý Petr povídá, moment, napřed půjde tady pan řidič. Farář říká, jak to, já mám snad nějaký zásluhy. A svatý Petr říká, no já nevím, víš, ty jsi kázal, babičky přitom spaly. To jemu stačilo, aby vzal 80. zatáčku a všichni v autobuse se začali modlit. Co to dělá? Jo, tak vy jste
1: já ji znala.
0: Mě naštěstí ne.
1: Stejně vám řeknu, být vámi, tak bych se styděla bát se v autobuse, víte?
0: No proč?
1: Co byste například dělala v takový kosmetický raketě?
0: V kosmický.
1: A to je jedno. Co byste v ní dělal?
0: Právě, no? Co bych já dělal v kosmické raketě. No. Vypadám snad jako raketa, jako kosmonaut.
1: To spíš jako ta raketa. Nákladní.
0: No, to ale... snad není pravda. To není možné, to mi nedělejte.
1: Mě by zajímalo, jestli se kosmonauti taky bojí.
0: No tak určitě to nevím, ale myslím, že zubaře určitě a někteří možná i manželky. Ale mě by zajímalo, když vy tak mluvíte o tom bání, jestli vy se něčeho bojíte.
1: Ale no to víte, že bojím. Já se bojím anonymních dopisů a tlakovýho hrnce.
0: Tlakovýho hrnce, to jsem rád, že to říkáte, to jsem strašně rád, poněvadž já jsem vám chtěl dát k narozeninám tlakový hrnec.
1: No tak to je fajn, že jsme se domluvili.
0: No bodeť, anonymní dopis mě přijde mnohem mladšinějc.
1: Hlejte, nevyhrožujte, nebo vás pošlu autobusem do Himalájí.
0: A já si na vás počkám pod sprchou.
1: Budete už mokrej. Nemravo.
0: Hele, proč my se strašíme, když to neumíme?
1: No, kam se například hrabeme my dva na takovýho Hitchcocka?
0: No, na koho?
1: Na Hitchcocka.
0: No vůbec, kam se hrabeme? Na západ. Tam se straší ve velkým, tam je to strašení, dá se říct přímo tradice.
1: No, jenže pro nás je to strašení už skoro škoda.
0: Bodeď.
1: Protože my už se ani pořádně bát neumíme.
0: No. Helejte se, takže my, jak jsme se vůbec dostali na to
1: téma? Ale vy jste s tím začal, že to je hrůza, že jsem tady...
0: Já jsem říkal, že to je hrůza. Říkal jsem to?
1: Jo.
0: Že to je hrůza, s ní bejt. Tak já to odvolávám. Tamhle ten pán se stejně dost na to mračil. Jo, to asi vás má rád. Asi vás má rád, to je divný. Tedy být s vámi, Jiřinko, není absolutně žádná hrůza.
1: No, bodejť by byla, že? Hrůza je být s vámi.

0: Peggy, non.
1: Hallo.
0: Sag. Susi, ko? Sufa.
1: Hallo,
0: Sufa. Sufa.
1: No. Já jsem vám to říkal porád, že nás tenhle pes, že nás neuživí.
0: No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát?
1: Je.
0: Ten pes si vás nemohl oblíbit.
1: Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte, že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy, když vy jste z něj udělala přežvíkavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru.
0: Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Já jsem řekla přines a on přines.
1: Jo, přines, no.
0: No, ježiš, si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? Tři dny byl cejtit slivovicí, chudinka.
1: Neměl mě kousat, helejte.
0: Ale co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši?
1: Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Teď vy jste se kvůli němu zapletla se třema řezníkama.
0: Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem, no tuhle na chatě, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl?
1: No, byste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej, ubilo by ho, nebo co?
0: Slyšte teda, jestli Sulfovi, jestli se Sulfíkovi něco stane, jestli Sulfíko...
1: To je taky nápad pokřít psa sulfatiazol, to ona ho pokřila.
0: A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algena.
1: Prosím vás, když jsme měli toho pinče, to byl ona a vy jste ho pokřtila preclíček.
0: Ne.
1: Preclíček.
0: Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. Toho ubohýho pinče jste přímo zničil.
1: Já?
0: Zahubil.
1: Zase já.
0: Ano.
1: Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp.
0: No.
1: Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa.
0: No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli, pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne. Protože že čeká takovýhleho Bernardína.
1: Ovšem, Bernardína jsme si měli obstarat.
0: Jo.
1: Bernardína.
0: No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte.
1: Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Když si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těch vašich volovin tady.
0: Prosím,
1: co stála ta paruka.
0: Ale to je moje.
1: Tak ten kadeřník.
0: Ale.
1: A ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly. A ta měla velice špatnou premiéru. Dovolte, abych vám... Co je?
0: No Sulfiku, no pojď sem. Ty jsi byl na koupi.
1: Podívejme se, pána, ovšem já ho
0: a co jsme to koupili?
1: Já ho sežežu.
0: No pojď se.
1: Co to je tohleto?
0: No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no jo.
1: Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze.
0: No to dá rozum, že tohle nepřinesl od holiče.
1: No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit.
0: Ale no to je snad samozřejmý, že pes nemá čím platit. Sulfiku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí.
1: On by nás možná uživil, ale zítra nás bude hledat major Jirzák.

0: Vážení přátelé, za mnou, jak vidíte, je opona. Za oponou, jak nevidíte, se připravuje scéna pro zajímavý hudební experiment. Miroslav Kokoška vám zahraje starou, slavnou skladbu v náladě na tympány. A než nastěhují ty... Děkuji vám, ano. Tympány, využila bych nastálé pauzy k osvětě. Tedy dovolte mi otázku. Pardon. Kouříte?
1: Já?
0: Ano.
1: Ano, kouřím.
0: Ano, ano. Ještě řada našich spoluobčanů podléhá této ošklivé neřesti. A proč? Protože nevědí, jak se vymanit. Naštěstí přicházím já, žena vymaněná. A se mnou můj speciální rychlokurs, jak přestat kouřit. Mimochodem, oceněný na nedávném sympóziu v Hulíně. Dejme tomu, že si řeknete, že nebudete kouřit. Prosím. Uchopíte cigaretu. Já žádnou nemám.
1: Mohu vám nabídnout, prosím.
0: Ale děkuji.
1: Já mám Spartu.
0: Je, tak to já bych radši Spartičku. Promiňte, ano. Tak, děkuji vám. Tedy uchopíte cigaretu a řeknete si, toto je moje poslední. A zapálíte si. Kdybyste byl tak laskav. Ano, já radši, když má tu Spartu, tak... Děkuji vám. Je. Tedy uchopíte cigaretu, řeknete si, toto je moje poslední, jo? A právě ovšem důležité je, ne kdekoliv si zapálíte. A v tom právě spočívá můj rychlokurs. Čili vážení přátelé, uchopíte tuto zapálenou cigaretu.
2: Halo, paní, jak si to představujete, co to děláte?
0: Já tady přednáším, že?
2: Já vidím, že kouříte.
0: No zajisté.
2: Nezapírá.
0: No, já kouřím s averzí, tedy jenom pro větší názornost.
2: Pro větší, co, s kým jste říkala, že kouříte?
0: S averzí.
2: Tu si najdu potom, ale teď vás vyzývám, abyste okamžitě zahodila tu cigaretu.
0: No, vy jste se zbláznil. Zahodit Spartu a ještě darovanou, že?
2: Ano. Podívejte, paní, nedělejte potíže, pojďte sem. Pojďte
0: no, prosím,
2: sem.
0: Prosím.
2: Pojďte sem, podívejte se. Buďte tak laskavá a poslechněte, poněvadž já prosím. Tady za to odpovídám.
0: No prosím.
2: Já za to odpovídám, prosím.
0: No když za to odpovídáte, tak mi tedy odpovězte, co vy máte proti učební pomůcce.
2: Proti čemu?
0: Proti učební pomůcce, že?
2: Pomůcce?
0: Ano.
2: My jsme tady ve škole, já myslel, že jsme v divadle.
0: Schola Ludus, škola hrou. Jan Amos Komenský, což vám pravděpodobně nic neříká. Asi.
2: Podívejte se, nechte laskavě těch legrácek, paní Komenská. Buď zahodíte tu cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
0: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá, co?
2: Podívejte se, paní, já mám jenom jednu nervovou soupravu. Jste na jevišti a na jevišti smíte kouřit...
0: No, prosím?
2: Jenom když to máte v roli, tedy v úloze.
0: No to je můj případ. Ano.
2: Není.
0: Jak to?
2: Není, poněvadž to by muselo být napsaný, narežírovaný, projednaný, schválený, znamenaný a to bych o tom věděl a to není.
0: Jste se mi zdá byrokrat, co? A pěknej.
2: Podívejte, lichotky na mě neplatí, paní. Lichotky na mě neplatí. Říkám vám naposled, zahoďte tu cigaretu. Pochopte mě, Já jsem tady, paní, abych ochraňoval hodnoty. Víte, proč loni vyhořelo to krásné divadlo v Perrier sur Seine, to je v Paříži, u Paříže?
0: Asi, že jste tam nebyl, co?
2: Jistý herec
0: no.
2: Si tajně zapálil, od pohozené zápalky se vznělo zahradní lehátko na scéně a budova lehla popelem.
0: No, proč by nelehla, když chytla od lehátka? A co, francouzský požárníci, co?
2: Francouzský požárníci bohužel zrovna stávkovali za splnění požadavku.
0: Měli málo požárů, co?
2: Podívejte se, paní, já se kvůli vám nedostanu do průšvihu. Já mám na to takovej forichtung, dejte sem tu cigaretu, tak, a dostanu 100 korun pokuty.
0: No, když jinak nedáte, prosím. Vážení přátelé, a toto je závěr mého speciálního rychlokurzu. Zapalte si, ale ne kdekoliv. ale hlavně před očima požárníku. Za pár dní nebudete mít ani na partizánku. Dejte mi těch 100 korun. No dejte mi těch 100 korun, ale jaký pak...
2: Počkejte, mě to neděl, já mám tady, počkejte, já vám dám.

0: Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Dnes je 28. dubna 1988. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Na ruzyňské letiště dnes přicestovala vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Na letišti ji přivítali soudruzi Bohuslav Chňoupek, Antonín Kapek, Josef Korčák, Josef Kempný, Rudolf Rohlíček, Josef Haman, Antonín Himmel, Jaroslav Jenerál, Jaromír Johannes, Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Milan Václavík, Alois Indra, Marie Kabrhelová a další straničtí a vládní představitelé.
1: Kam pak jsou, ne?
2: Já jdu do práce.
1: No a průkačku máš?
2: Nemám.
1: Tak buď ti vyndej. Čeště, kdo na místku čeště? Buď vyndej průkačku, nebo se otoč a jdi do práce jinam.
2: Já tady mám dělat v údržbě a dneska poprvé.
1: No, tak ukaž ten čanč. No jo, jméno. Jméno tady nemáš.
2: Alois Maňas, potátový.
1: No, tak to máš kliku. Pač tady si jde zapojit celá údržba do procesu. Ne, dětku, dneska čumíš jak Himmler před tebe vraždu. No, tady mám pro vás dvě nový neunavený ruce. No, nestáru denníku.
2: Zdor.
1: No, já jsem nějaký pecha, jo. Říkaj mi Jarda, jsem tvůj mistr, jo. Jo. A tohle jsou kucí, hele, tohle je Fonda Maxa.
3: Čest soudruhu.
1: No, on je komunista, ale jinak fairway kluk. Tohle Jirka Nikola, naše spojka, hele, ten je buď neviditelný, ale on má úžasný nohy, hele, páču, ještě nikde, nikdo nečepnul s pivem, no. No a tohle je naše černá ovce údržby, Arpády Meter, jo, on je černý jak bota, člověče, ten nikdy nic nedělá. Zeptej se, Sváně, co bych chtěl dělat.
2: Co bys chtěl dělat?
1: Ne, já bych chtěl dělat zahradnickou hadicí, bych ležel a ještě by mě tahal.
2: No jináč, jako s ním se o politice nebav, jo, ale páč toho Maxa jednou a ty jeho rudý bratři, ale zašijou, že z černá ještě víc.
1: Panové, kecalo by se kecalo, ale za chvíli je tady čeště třináčka i s Janisem.
2: No, tak tohle je vratný závada, jo, to prasák první kategorie, ale. Janis, to je náš šerif, jo, teda ředitel, jo. Mimochodem, vyznáš se v autákách? Trochu. No, ale víš, že 613 je jednoválec. Jak to? No, páč se v ní vždycky válí jenom jeden.
4: Ticho, potichu, všechno má uši, někdo to řekne a už je malér a pro každýho dost. Hrdinu jsou plný krchovy.
2: No, tohle je náš hrdina, ale ten má furt ty svý monterky vzadu hnědý strachy. No, hele, Miss Fabrika a úseková více Miss Rožárka.
1: Ne, ta by mohla z mostu kojit Hasterman.
5: Houpiho, vy si ale nesete, Rožárko, radost pohledět. Mimochodem, víte, co je nejhezčí na nahý ženský?
6: Ne, nevím.
5: Nahý chlap.
6: Kam si je takhle po ránu?
1: No, hele, myslíš, tam je v poledne, Rožáru, netar, no.
2: Můžu se na něco, pane Jardo, zeptat, mistře? Já tomu moc nerozumím.
7: Já vám to vysvětlím, ale nejspíš na osobném vypovědě. Vám asi není líto těch minulých premis, odraze.
1: No ne, no, my tady jako tady nový pracant, no tak mu ukazujem fabriku, no.
7: Abych vám všem neukázal, co dovedu. Pokud to chcete dotáhnout až do mé kanceláře, tak tam vedou jen dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
3: Neboj se, soudruhu řediteli, my to probereme na skupině.
7: V pořádku, nějaká připomenka nebo dotaz zase odraze? Vás jako nového by mohlo něco zajímat.
2: Můžu vám říct tip?
7: Možná mi aspoň, soudruhu, zlepšíte náladu.
2: Víte, co je na 613 nejhezčí?
7: Nevím.
2: Nahej chléb.
4: Hazardér, blázen, prchám pryč.
1: A on je veselá kopa, no.
7: Máte u mě černý bod, soudruhu. Padejte něco dělat, korva. Co je černý, bude bílý. Bílý bude černý, na dílně se bude moci ze země do prdala.
2: Ne, ty montérky, to je puch jak od ropu, ty vole, to je smrata, když se odkope sélka. No, to, tak tohle to je dílna, no, ale není to teda nic extra, jo. A stejně tady furt nebudeš, no. Co jsi vůbec dělal předtím?
8: Já jsem dělal krmiče v zoo.
2: No, to je čistá práce, ne, kromě těch hoven, teda když vemu, že takový slon denně vypustí víc než já za týden, no. A co, nějaký malér, jo, nebo co?
8: Že prej jsem byl moc pomalej.
2: No, jak to?
8: No, ráno přijdu dokrmit, odevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
2: Ne, to ti moc nešlo, ty vole. Jsi snídal něco?
8: Ne, nesnídal.
2: No, tak si dáme pivo, ne? Kdo si dá ještě?
7: Tekutý chléb v pariátky.
2: Ne, já si dám dneska taky patý už.
4: Já radši ne. Lítám z maléru do maléru. Vy se ožerete a já to odnesu. Vždycky je to tak. Už od školy.
2: No, oni totiž vyrazili z vejšky, víš.
4: Ale proč, proč? Zasedli si u zkoušek. Dali by tři otázky. První otázka, kolik padlo lidí za první světové války? Ježíš, to bylo lehký, já řekl 10 milionů. Ve druhé otázce, kolik zařvalo lidí ve druhé světové válce, a já hned řekl, že 100 milionů. Už jsem viděl diplom, když ten profesor povídá, dobře Nikola, dobře, tak nám je vymenujte.
2: Ne, to by snad vyrost i trpáslík. No, tak to chodí, no. Tadyhle třeba na 0,2 viděli. Dělali za války dva bráchové, jo. Jeden ten byl bolševík a druhý fašou, jo. No, a a po válce oba dali u jednou punku, rozumíš, pilovali, jo, a ten fašun byl na jednou řediteli, jo. Tak ten komouš, ten šel za ním jednou a povídá, brej, jak je to možný, čověče? A on na to, no hele, po válce za mnou přišli komunisti, víš, a ptali se, co dělal brácha za války, no, a co jsi jim řekl ty vole? Ne, co rozárka, maňas, dobrý dělo, ne?
8: Já nevím.
2: Ne, ta je dobrá, ne, ta není jako moje stará, vole, tady si sedne na židlí, taky ta prdel visí až na zem. No, tak to máš teda tady si do vany, rozumíš, hrnec vody, jo? A dřepne si do ní, no tak všechna voda vyteče.
7: Možná soudruzi má krásné modré oči, paně, tno.
2: No, budeť by ne, že? Taky to ostatní je prdel. No, hele, dáme si ještě jednu, ne? Dáme pivíčko a... Hele, Moňasa, co tě teda baví, fotbal? No, vidíš, a komu fandíš, draku?
8: Hlinkovi.
2: Ne, ty si vymenu.
4: Koukám, dívám se a vidím, že tě baví šťourání v nose.
8: No, to teda jo.
2: No, co auták máš nějaký, nebo co?
8: Táta má, Trabanta.
2: Ne, ty prý mají dělat se skleněnou střechou, aby bylo vidět na ty kreteny, co si ho koupili.
8: To ne, on jezdí dobře, akorát nám ho včera večer počúrala doga, pes jako velký.
7: To vám za 10 korun umí v Pragokaru, soudruhu.
8: Jenže ona to za sebou i zahrabala.
2: No, to je vypráskná historka, koukám, s tebou bude asi sranda, ne? Hele, když ještě odnaučíme to šťourání v nosi, no, tak to budeš první třída, ale. Když si tím tvým šťouráním, člověče, ten nos vytaháš, že ho budeš mít jak Arafat.

0: Procent paňat, no. A bronzové odznaky socialistických brigád nás neminou. Takhle neříkám, že to umím, ale už soudruh Lenin říkával, učit se. Ne, víš, co říká soudruh Demeter? Jdi do prdele. Je, zas ty třídní boje, už dost, na to nemám uši, pojďte to udělat bez hádek a bez politiky.
1: No, ale kantína ještě nefakčí, no, tak to šouknem, no. Já tady podržím štafle, Nikola tam vyleze.
0: Ne, já ne, spadnu, zabiju se, rodina se zblázní.
1: No, tak Demeter. Ne, Demeter si dá cigáru. No, tak já nevím, tak Maxovi to ukládám jako stranický úkol, no, vyměň to. Maňas to pak spustí a když se... Víš, že se vypínače, jo?
0: A kdyby něco, pomůžete mi, soudruzi?
1: Ne, to víš, vole, umíte dát první pomoc komunistovi?
2: Ne.
1: Ne, to je dobře. No, ale co tam vysí za drát?
0: Modrý.
1: No, tak jako spoj s červeným a proklemuj to čokoládou k žlutýmu, ne? Máš to?
0: Nemohu dotáhnout svorku.
1: Ne, tak to heftně hřebíkem, ne, ale štítím.
3: Vsi jo v pariátky, gotovo.
1: Ne, to je govado, ty vole. No, fertík, maňáš, nahoď to.
4: Autentiky, nožpanky, Maxa letní z elektriky a ze štafí.
1: No, ale už to byl kantýny, ty vole.
0: Počkej, zavři mu hubu, ty vole, on je v šoku, vole, v električkem se.
5: Vychádila, nábyli kačuša, na vysoký, nábyli krutoj. Vychádila, nábyli kačuša.
1: Něži nespravoval buchar, ty vole, mohl být klid od něj, ten je blbý jak brýhnuš.
0: No, ale počkej, Maňa, zahoď to, ty vole, nech ho být, ty vole, klačkem se odstranil, spadlý drát, ty vole, nespadlý Maxovi. Chyť mě pod křídlem a jdem na kafe, vole.
6: Já to říkal, ještě nám přišel atentát na bolševika nebo kontrarevoluci, ježišmarja.
5: Brata, co bys má berega?
1: No, ty ve. Rožnárko, jenom 5 kafí, 4 rumy a velkou vodku, hele, pro Maxu. No, toho to vzalo, čověče.
4: Ještě mu hořej monterky na záde.
6: Ježiš, nečum, uhas to, Kriste pane, to je malér.
1: No, neboj se, vole, dělej věčnej, vole, jako ta jejich strana.
5: Ne, ty vole, to včera spad uslab do rukle autobus, vole, plný bolševíku. A všichni, vole, všichni na mraky, jo. Přijela vejška, stal tam takový děda, brčel jak želva. Ne, ten policaj se ho ptá, co pak, vy jste tam někoho měl? A ten dědek, ne, oni měli 5 míst volné.
4: A to jim ten autobus ujel.
5: Ne, to je dilina, ty vole.
6: Či to jsou noviny?
1: No jak čti a nemel.
6: Je, tady píšou, že vláda jede do Francie, haha. To si určitě předělaj jména, třeba Deštrohouk nebo Dehus.
1: No, tak to Bilak tuto vě nikam nejde, vole.
5: Ne, víš, jaký je rozdíl mezi Bilakem a Sandokanem?
4: Nevím.
5: Ne, Sandokan je tygr z Bompracenu. A Bilak je kokot ze Šarise. No, včera jsem si bavil s bratrancem, on dělám faktu o lítách v televizi.
1: No co, jako režiséristu, jo, nebo?
5: Ne, on tam nosí kafe. No a včera točili na hradě něco o Husakovi. A prý, co od rána děla, jo, tak prý nejdřív čura.
1: Ne, to já taky, moje, to prý nic nevíjel.
5: No, pak prý kaká, jo.
1: No, tak to já taky nejde.
5: Ne, a pak prý vstává.
1: No tak kde s tím kafem úplně, s tím rumem, když se nám tady Maxa úplně zjančí, Rožárko.
7: No, tak ty panáky nesou, ale kávička asi nebude, nejde mi plyn.
5: Ne, a rudej bratru, tak kohouty.
6: Ježíš, nech toho nemel, Maxa je v šoku, ale třeba si bude pamatovat, co slyšel.
4: A nešlo by to spravit?
1: Nemusí to jít, ne? Hele, pojďte, zrychtujem to, ne? Maňa, spadlu tamhle za lednici a zavři ten uzávěr, vidíš ho?
4: Ten modrej nebo ten červený?
1: Modrej, ne? Plyn je vždycky modrej, jo? Modrej. Ten je modrej, hele, Maxena modrá, ty bude. Dej si tu vodku, dělej.
4: Hotovo.
1: No, tak jedem, hasák. klešti.

0: baterku, šponku do vlasu, štípačky, kousnout celému, kladivo. Ježiš, tady je smračivé. Tak už vím, čím to je, ty vole. Plyn je zavřený a přesto furt čičí. Hele, Demeter, zvedni se a helf mi, šoupnu ten sporák dál. Ne, teď jsem si zrovna lehnul, ne. No, tak si lehč, vole, dívej, já tady nic nevidím vůbec. Já ti posvítím. No, to já nevím, jestli sirky jsou zrovna...
1: Hurá, za rodinu, na šturm, za Stalina, hurá!
0: Jo, co jsi to zavřel za kohout, vole? Plyn je modrý, ne, když hoří, vole. Tohle je studená voda.
2: Co z tohohle bude, žalář, žalář, a pro všechny, i pro Rozárku?
0: Proč, jako, ta nic neudělala, ne? Mně ta bomba je rozervala hadry a má dudy venku. Já vám půjčím montérky.
3: Co je to tady, kurva, za bordel? Sodroze, dnesta bys to plnil, jak morovaté. Slekáte tady, sodrožko, ničíte socialistický majetek a ani netušíte, že zítra, den před 1. majem, nás čeká významná stranická a vládní navštěva. Sodroh Maxa, takový straník, se tady valí, jak ho žrali prasa, kantina jak po imperialistickém naletu. U brany stojí Demeter v bicykl, tam si dejte stranu, než delegace projede.
0: Mně to je dobrý, já ho mám zamčení. No, to je mi loristiku, no. Okna se zaskle, jako víc, podák se sundá ze stropu a vypulujerem na stěnku a tak nějak, no.
3: No, tak ale já tuž to lita do prdele.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Velesiny dámy a velesiny pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory, a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkvělo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skautík přednáší.
6: Já jsem skaut, a kdo je víc, jim hrvat kruci. Nemusím se učit nic, jako jiní kluci. Já jsem dítě svobody, kdo ne, aj česková. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, lavice mě pálí. Lepší se to ve Stromovce, potagátem válí. Kdo se nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá zapsat ke skautům a tam se o něj stará pámbula je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím stále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. Až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se svou skautici se čundrat do Podola.
5: To věřím. Jako následující další korporace veteráni. Pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
7: Ne, podlouhá našemu utrpeně. Konečně nadešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten rapor tady zde, tenhle ten je nás. Proto, drazé kolega, promluvíme k vám dnešním dnem řeč, jakožto je tady řeč. Drahé kolega, tady já, co? No jo, jsem vyvolený k tašním úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co tadyhle, která, a je to, tedy já blahopřát tomu, že jsme konečně se mohli na ten prápor, kterému já provolávám, prápore zavlej, ucelále, zavlej. Drazí kolegé, vetrené, tak jako půl hejba odsacem, tak náš prápor bude vlát ve větru, drazí kolegé, tedy, co, počkat, já odcházet, takže jsem hotovej. To jsem to ztratil. Prapore, svinčte, drazí kolege, jak jsem vůl, tak je málo kerej, no to je, kdo je vůl, aby se musel se přes držku, to se nepatří, pane kolego, pozor, seskupte se cum, i mungen, a potíren, glí, ha, vtech, půjdeme, kemr,

0: Já
1: bych... Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je? Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohře.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no,
1: já nemám zájem
0: já, promiňte,
1: ani čas se ano. tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci? Paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No, dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě, Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní Pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji. Ulajde. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám šišky a mě tím cpál.
1: Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak, paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle drát řepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Vážení přátelé, vy se smějete, ale věřte, že cestování, že to kolikrát není zrovna nejradostnější věc. Já taky hodně cestuju, hlavně tady se skupinou po zájezdech a kolikrát to máme těžký, stále se někde drncáme po silnicích, že stále ta hospodská strava, stále to ubytovávání po hotelích, že kde se kolikrát třeba někdy ani netopí, že nebo neteče teplá voda, nebo není papír a tak. No vážení přátelé, cestování je dobrá věc, ale nesmí se to přehánět. Luďka Sobotu znáte už jako vynikajícího komika, znáte ho už jako vynikajícího vypravěče, ale ještě ho neznáte jako vynikajícího zpěváka. Až dospívá následující písničku, odejde do vaší šatny a představí se vám jako vynikající kapsář. Vážení přátelé, Luděk Sobota bude teďka zpívat písničku, která se jmenuje Vrátná dolina Lautrovina. Je to písnička o malé fatře. Kdo by neměl rád malou fatru, že? Ale ta písnička by mohla být klidně třeba i o Krkonoších. Kdo by neměl rád naše Krkonoše, že? Ale ta písnička by třeba klidně mohla být i o Prachovských skalách. Kdo by neměl rád prachy, že? Vážení přátelé, tedy Luděk Sobota, Vrátná dolina Lautrovina.

0: večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, milí diváci doma u televizních přijímačů. Sešli jsme se tady dnes večer na kus řeči. Příjemnou atmosféru nám bude pomáhat spolu vytvářet můj kamarád Láďa Kerndl. And His Friends, jak se jmenuje jeho kapela. A protože říkám, že jsme se sešli na kus řeči, tak taky budeme muset s někým povídat. Samozřejmě, že si budeme povídat všichni dohromady, ale já jsem na dnešní večer pozval dva velevýznamné hosty, dvě skutečné hvězdy filmového plátna a divadelních jevišť. Dámy a pánové, přichází pan Jiří Kodet. Ahoj, Jirko. To je tvoje místo. No a abychom tu nebyli sami, náš kamarád, pan Pavel Landovský. Ahoj, městečko. Tak. Počkáme, až nám dohraje tahle ta nádherná skladba a pustíme se do toho, pánové.
1: Já si hlavně připadám jako doma, protože před 50. letech jsem si tohle divadlo pronajal. Měl jsem tolik drzosti a mládí. A dědeček Steinmar mě říkal, proboha živýho člověče, co to děláš, ty chceš podnikat, jako když máš nahou prdel. No, já jsem říkal, ty jsi taky podnikal, a on říkal, to bylo něco jiného, to bylo za první republiky, já jsem měl 3 miliony v bance a ty máš nahou prdel, tak na ní seď a buď rád, že jsi rád. Já to platit nebudu. A já jsem říkal, no tak dědečku, já nevím jak ty, ale já to prostě risknu. Tak jsem to risk. Dědeček přišel a já ho vidím, jak dnes, jak tady kráčí touhle dlouhou chodbou. Říká, tak ty jsi nedal říct, ty hajzle. My jsme bydleli v Podolí, ve vile, v kterou nám sebrali a zabavili nám veškerý nábytek, víš. Já jsem přišel v jednoho krásného dne na gymnáziu, chodil jsem tady do školy a tam mi říkal ředitel, bohužel už nejste žákem naší školy, hlaste se na Národním výboru. Tak jsem se tam po 3 dnech nebo 4 dnech hlásil. Tam seděl pan předseda, soudruh předseda. Jmenoval se Krása, já nevím, proč si to pamatuju tak dlouho. No, je to hezký jméno. A vy jste ho někdo znal? Pamatujete ho?
0: To jsou mladší lidi, Jirko. No, ne.
2: Ty nevěděj, co to je Národní výbor.
1: No, to snad tady jsou pamětníci, že jo? Vy vypadáte jako pamětník.
0: Jirko, neuráží nám
1: publiku. Ne. Já jsem to nemyslel,
0: na začátku,
1: nemyslel zlé, že jo? To.
0: No pamětník a ten říká, divně.
1: Posaďte se, pane Kodet. Já jsem koukal, že to křeslo mě je nějaký povědomí, to bylo naše křeslo. On seděl za otcovým psacím stolem, za ním byla knihovna, naše knihovna, plná našich knih. A tam byly takové hodiny, a to byl Big Man, a to byly naše hodiny. Takže celá ta jeho kancelář byla vybavená naším nábytkem. No a řekl mi, doli hutě zemědělství, máte 3 možnosti. Jiří. A říká, já jsem říkal zemědělství a už jsem mazal do Kladrub nad Labem, kde stál na nádraží hrabě Kýnský a říkal, člověče, kde seš tak dlouho, já tady už týden na tebe čekám.
0: Ale musím upřesnit vlastně, které, že to divadlo si Jirka, protože jsem to na začátku neřekl, pronajal, protože se nacházíme v Bránickém divadle, takže to je to divadlo, které si Jiří před těmi 50 lety pronajal. No ale přeskočíme teď několik let, nebo já nevím kolik, přesně to říkat nebudu, a dostaneme se rovnou do toho vašeho nejslavnějšího období, protože Činoherní klub, no to bylo vaše přece slavný a parádní období. Činoherní klub, tam jste žili všichni jako jedna rodina, já to zažil na provázku taky. Pojďme si povídat o Činoherním klubu.
2: Činoherní klub, tam byly 2 šatny. řekli dámská a pánská. V pánský bydlel Somr, a když už tam bydlel třetí rok, tak už ho to trošku zmáhalo. V dámský bydlel Hrzán, který ho vyháněla jeho žena, která bydlela na rohu Smeček, tak ho vyháněla denně z domu, denně ho vyháněla z domu, tak mu tam bydlel taky Hrzán. A na jevišti v koberci smotanej bydlel Jirka Kodec. A do toho koberce si zval ty svoje kočičky, že jo?
0: Ale
2: vždycky přijde říkat, co se dneska hraje, Mandragora, výborně, v Mandragore byla na jevišti postel, která tam zůstávala až do rána, že jo? Čili on tu postel byl velký zájem, chtěli. A já si pamatuju, jednou tam Jirka Kodec měl nějakou hraběnku, a ona hraběnku, a ona jako, když jí tak do toho koberce, ošlapaný, ty špíny, zákulisí, tak on říkal, jsem takový rozmarný milionář. Já bez toho divadla nemůžu být. A sundávali z krku ty perly a věšeli takový reflektor. No a já jsem tam přišel tenkrát nějak ráno, a to se zrovna kolem 9. se to probouzelo. Lezli ty osmolený herci z těch děr. A já jsem tam nahoře v tůních měl takovou přítelkyni, která si umanula, že ze mě vykrmí tlustý prase. Ona mě furt dávala nějaký svačiny sebou, jo. Takovýhle klíny chleba, v tom byl sejr, šunka, vokurky, sláce, takovýhle svačiny. Mě to lezlo očima a přišel jsem do toho a tam ze zdola vylez Kodec. Teď měl také ty oči úplně vyděje. A sed si na to svoje místo v šatně, takhle skles. A já seděl vedle něj na svém místě a vytáhl jsem takhle tu svačinu. S odporem jsem ji vytáhl. A ten potom hrabnul takhle. Začal si jít spát do krku a koukal se zase do toho a řekl památnou větu, kterou tedy ujedinila. Kde jsou ty doby, když jsem házel svačiny do křoví?
0: Ty jsi řekl, že Jirka Kodec pronesla památnou větu, já mám pocit, že Jirka pronáší jenom památné věty.
2: Ano,
0: a v souvislosti s tím Herkou Hrzánem, já jsem s ním taky jeden čas bydlel ve společné domácnosti, bydleli jsme s dvěma dívkama, které jsme měli rádi, a ten Jirka Hrzán jednou tadyhle Jirku Kodeta zval na chalupu k sobě a popisoval mu cestu, říkal, prosím tě, to je strašně jednoduchý, jo, čili ty pojedeš prostě lokálkou, jo, která jede strašně pomalu, jo, a v první pravotočí zatážíte za nádražím, ta lokálka,
3: sloupy,
0: tam, lokálka téměř stojí. Za sedmým sloupem, prosím tě, téměř stojí, ty tam vyskočíš, Jirko, jo. A přímo naproti je naše chalupa, to hned poznáš, taková do modra, jo. Prosím, jde to ve 4 hodiny, je ti to jasný, Jirka řekl, naprosto. Přijel v 9 hodin večer, potlučenej a krvavej. A Hrzán se na něho díval, říká, prosím, kde jsi byl, tady od 4 hodin na tebe čekáme, co jsi dělal, jsi na sebe podívej, jak vypadáš, kde jsi byl. A Jirka řekl památnou větu, řekl, přece nepojedu otřesně šerednou Herkou. On nasedl do rychlíku Vindobona a udělal všechno.
3: Dodneška si pamatuju, že jsem spočítal jeden sloup a ty ostatní už mi unikli.
0: Víš, která památná věta Jirkova se mě strašně moc líbí. A ty jsi u toho byl a to řekni, pač to je neuvěřitelný, co se může stát. Myslím, že Benátky a výlet na pláž Lido.
2: Prostě jeli jsme s Jirkou, on musel vidět Lido. Můj dědeček jezdil z Benátek na Lido, já musím na Lido. Seděla taková dáma, taková pěkná dáma. To měla nohu a jsme si tam dosedli a Jirka říká, no podívej se na tu babu nesou, no jak mám vyhrnout ty sukně, no tak už je jí určitě 45, ale já bych jí a takovýhle řeči rozumět. A pokračoval, a já jsem říkal, to jsme vytáhli, to co bychom si nepopovídali, že jo. A takhle to jde, skoro už jsme přijížděli na to Lido, to trvá asi 15 minut. A najednou ta dáma říká, slyším, pánové, že mluvíte česky. Moment. říká, já jsem četla na plakátech, že tady je nějaké české divadlo, vystupuje a chtěla bych se na to podívat jako Češka. A ne, říká, tetičko! To byla jeho tetička Lily. A druhá věta byla, jsem momentálně ve finanční nouzi, mohla byste počít $200? Jedním dechem. Čítám.
3: Dovolte, abych k tomu dodal, že tetička Leviová byla židovka, byla bohatá, protože dostala reparace a žila na západě.
0: To je nejkrásnější to, že tobě se to stane, že prostě ty to přivoláš. On řekl, tu cestu zaplatí tetička, a, že jo, a? Z Ameriky. No nikdo netušil, že tam ta tetička objeví a pak najednou se tetička objeví a má vyhrnutou
2: byla
0: sukni.
2: Byla náhodou tam byla, úplně náhodou.
0: Řekne, pánu, neslyším,
3: já jsem o ní nevěděl, že tam je, ani kdybyste mě zabili, tak jsem to...
4: No teď o tom mluvím.
3: No já vím,
0: Teď mluvím. Tady, no. Je to úžasný, že tobě se to děje, tyhle ty věci. Já, prostě mě to fascinuje, že jo, jak on to přitahuje, ty situace, jakým způsobem revolucionář, jaký on je revolucionář třeba. Jo, všichni jsme teda úžasně revolucionáři, jo, si přiznejme. My se umíme vyhrnout na náměstí, Jirka tam stál. Taky v 89. všichni cinkali klíčem a volali konec vlády jedné strany. A on mlčel, protože si říkal, už jsem řval třikrát, co budu řvát, nikdy se to nepovedlo. A pak stejně, když čekali na nějaký proslov, tak mu to nedalo a on sám spustil na to náměstí. Konec vlády jedné strany. Se všichni otočili a on říkal, co čumíte, já jsem solista Činor, já nebudu žvát s davem. Víš, co se mi líbilo, Jirko? Jirka mi řekl jednu větu, ty mě vlastně vyznamenal, říkal, víš co, já ty příhody budu dále žít a ty je vyprávěj.
4: No jo.
0: To je fantastický.
3: Já neumím dělat poenty, víš.
0: Ale to vůbec nevadí, ty je děláš v životě, to je podstatnější. Ale pánové, já bych chtěl něco, protože tamhle stojí nedočkavá kapela a krásný člověk, který nádherně zpívá. Já jsem se obou pánů zeptal před začátkem, jakou že by si přáli zahrát písničku. Střihněte si, kdo bude mít první právo volby. Umíš stříhat?
3: Já neumím stříhat.
2: Já jsem dával přednost.
0: Dáme nůžky.
3: Já jsem taky dával přednost.
0: No, papír. No, dobře, no tak abyste si nedávali přednost, já to vezmu zprava. Jirko, ty jsi spřál co?
3: Summertime.
2: A já si střihnu.
0: Teď je pozdě, jsi druhej.

0: Vladě Kendl, George Gershwin, Jiří Kodet, Samata.
1: Jirka Hrdan, jak byl takový jako menší, tak miloval veliký auta. Veliký auta. A já jsem platil tenkrát v činoherním klubu za odborníka přes auta, protože jsem si auta skládal ze součástek. Už od mládí, jo. A Jirka Hrdan, mám tady takového chlapa. Mercedes za 40 tisíc. Říkám, co? Mercedes za 40 tisíc. Já jsem se na to šel podívat. A říkám, Jirko, jestli tohle auto koupíš, tak já ti osobně nabiju tlamu. Říkám, no máš pravdu, ale za týden ho koupil. No a teďka vyjdu z divadla asi tak za 14 dní a koukám, před divadlem stojí ten Mercedes a z motoru koukají nohy. Takhle dvou. A byl v motoru, byl Hrdan, jo. Říká, čeče, se něco teče, čoveče, to je průser. Podívej se na to, tak volej to není, čoveče. Benzín to taky není. Voda, zchladně, ta to taky není, čoveče. Co by to mohlo být? Jako odborníka se vzal, se podíval, jaké smečky ty jdou z kopce. A tam stál, takhle asi o tři bloky osem, tam. Osem. Osem. Dají, už mě držej.
0: On je herec širokých gestů, no musí všechno znázornit.
1: Jsem nespoutaný. Tam stál opilec, takhle to tam lomil. A jak to neskopit? A já to někde vyprávěl, dostal jsem dopis, že Jiří Hrdan je mrtvej, co si z něj dělám blázny. Je to krásný, když se o člověku povídá ještě dalších 50
0: let. Tohle ty nesklameš, to je hrozný, čivěč.
2: Já jsem jednou Hrdana, příběh Hrdan do činoheráku a říká, čověče, oni neviděli, já si že ono takhle špatně mluvil.
1: No dobře mluvil.
2: Dobře mluvil, ale tak já to neumím napodobit. Oni mě chtějí obsadit do Národního jako vodníka toho mladšího. A oni mě říkali, že si musím oholit fousy. A říkali, že jestli jsem někdy viděl vodníka ve fousích. A já jsem se jich zeptal, viděli jste někdy vodníka?
1: Vodníka teď nevím.
0: To je krásný, to se vypráví o panu Sovákovi a o panu Vidrovi. Ten pan Vidra hrál toho starého vodníka a pan Sovák nastupoval na jeviště a tak se jako o něj opřel, o toho pana Vidru. On říkal, no dovolte. A pan Sovák říkal, ježi mistře, promiňte, já myslel, že jste vrba.
2: No jo, ale to pak nekončilo tím, přišel po druhý a už to měl za sebou tu představení a říkal, on ten Štěpánek, on hraje toho starého vodníka. Já, člověče, koukám, tam tím potokem lezl někdo, on to byl nápověda.
0: Dneska vidíš, jak my to máme s tou nápovědou. Dneska už taky nápověda neexistuje, ono se to dneska jmenuje sleduje text. Jo? A ona taky nedělá nic jiného, ona stojí v portále a sleduje text. A když mluvíte dobře, tak ona dělá A když něco řeknete špatně, tak ona udělá Ale že by napověděla, to nehrozí. Jo? Já jsem taky tuhle potřeboval něco v Hamletovi, aby ona mě napověděla, tak jsem furt na ní takhle dělal. Jako, a ona, až ví, že nikdy nic od ní nepotřebuji, tak si myslela, že jí zdravím, tak mě taky tak odpovídala. Úžasný nedorozumění. Mimochodem, když jsme u toho Hamleta, oni oba dva pánové hrají v Národním divadle teď hrobníky, no na to se přijďte někdy podívat, protože to je opravdu úžasný. Jak tam máte tu větu, který povolání je?
2: Kdo staví pevněji, zedník, loďař nebo tesař?
0: No, a na to on má odpovědět text a on mu řekne, dám se podat. No? Nebo ta písnička, jak je ta písnička, co zpíváte?
2: Tam není žádná. Jo. Stáří, všechno zmaří, pařátem si nás podá.
1: To pro nás dva.
2: No. A úsměv to nám dávno vzala voda.
0: No. A teď si představte, že hrajeme reprízu, teď to zpívají, ale on najednou nastupuje a zpívá, teče voda, teče. Přes Velecký má hajír, to je zbláznění.
1: Tak je to takhle, co ti přinese? Je to tak, já jsem mluvil s panem Hilským a on říká, tyhle dva hrobnici, to je jako Ockové s Werichem. To je tam, no tam mají opony.
2: To je pravda, ale nesmíš mluvit německy chvíli.
0: Vidíš to? A v tom je síla Jiřího Koneta. Jedna věta, aplaus, to rozumím. Já nezapomenu na to, jak ty dvě dámy šly. Co to bylo za ránu? To vypadlo zase tobě? Nebo co? Jak, nebo zahřmělo? Jak šly ty dvě? Nebo to byl Landák?
1: Na to díkej!
0: Jak šly ty dvě dámy do toho Národního divadla po schodech a Jirka proti ním tu svoji krásnou bílou šálu hozenou kolem krku, to ještě Pavel dostal, ani neviděl, že se šály prodávají, když on... A on je uviděl a řekl, jdete pochopitelně dámy za mnou, a oni říkali, ne, my jdem za panem Donutilem, říkali, to musíte o 3 šatny a 50 let dál jim. Jak se tohle to víš, já ti to tak závidím, že se ti to zrodí v hlavě v ten moment, jo? Že to okamžitě ti naskočí. Taky samozřejmě, mimochodem, když byl u nás na návštěvě se svojí ženou Soňou, vůbec jeho žena je báječná, stará se o něj krásně, takhle šikovně oblečený a nádherně vypadající člověk. To díky Soně, že jo? Když jsme měli Pelíšky premiéru, my jsme seděli v řadě, já seděl za Jirkou a jeho žena, jeho dcera, jeho sestra se tam takhle vždycky při těch jeho výbuších tam smáli takhle do dlanicky. A říkám, proč se smějete tak dušeně? A oni říkali, to je jak u nás doma. Tam jsem pochopil, proč on byl tak výborný v těch Pelíšcích. Jako.
1: On byl výborný vždycky, ale musel si trošku nadsadit. No. Jeho maminka Jiřina přišla jednou do šatny a Jirka byl právě v ráži, říkal, můj strýc hrabě, teď ho jmenoval, a dědeček baron a tohle. A ta Jiřina, jeho maminka, říká, co blbneš, Jirko, děda byl pekař. A on říká, mámo, ty víš hovno.
0: Pojďme zazpomínat na nějaký takový filmový zážitky. Pojďme se podívat do světa filmu, jo? Dáma se směje, má radost, že... No, pojďme se podívat třeba na nějaký filmový festival. Co říkáš, Pavlíku?
1: Předávání cen? Spíš.
0: Třeba.
1: Já měl jeden zajímavý takový, že jsem byl na západě nedlouho, asi tak 3-4 měsíce, tak najednou mi volá z Cannes, Miloš Forlán, říká, co dáš ty vole čojče, přijď sem. On jel přebírat cenu Donatella za her do Říma. A druhý den bylo předávání cen. A teďka mezi tím takový režisér, který měl na starosti režii uměleckého přenosu a chodil tam a vždycky říkal, každý, kdo prostě bude vyvolán, bude po těch schodech na tady tu plošinu, takhle jí přejde, ukloní se, já řeknu jeho jméno a cenu, řekli někdo jeho jméno, cenu, on se ukloní znova a sleze po těch druhých schodů a půjde doleva. Režisér přenosu.
0: Jak břitva.
1: Jak břitva. A já viděl toho potutelného Miloše, jak byl schovaný za šálu v portále a oni řvali, pan Vittorio Gassman! A ten Gassman vylez po těch schodech, šel jak blbec, uklonil se, slez druhýma schodama. Lifulmanová! Flesk. Potom byl tam taky ten Alberto Sordi, tenhle ten komik šel jak blbec po těch schodech, ušel, uklonil se k těm kamerám, co to zkoušeli, slez a teďka říkal, cena za her, Miloš Forman! Nic. A já ho vidím, jak je skvělý, chechtá se. Miloš Forman opakoval tu cenu za film Her. Nic, Miloš už byl potřebný smíchy za tou šálu. Když to řekl po třetí, tohle režisér říká, tak takhle jsem říkal. Miloš Forman! Zase nic, tak říká, udělám sám. Šel jak blbec, uklonil se s tou rohudou, slez po
2: hřišti. Miloš je Formana.
1: A Miloš říká, tak se na ně musí, tak se na ně musí, tak se na ně musí.
0: Tohle jsem chtěl, aby mě řekl Pavel Landovský. No, propracovali jsme se k tomu, ale já ti to závidím, protože si na takových krán. Festivalech člověče mohl být, protože já jsem dostal nabídku jednou, že bych mohl jít na festival a to mě volali v roce 1979, mě volali, jestli bych nejel na festival do Tehránu, já omdlel, když mě to oznámili a oni se mě ptali, prosím vás, potřebuju, abyste měli, říkala mi ta paní z toho Film Exportu, abyste měl smoking, žaket, abyste měl letní vycházkový světlý oblek, potom černý společenský, říkám, zadržte paní, já nemám ani to první. Ona říká, tak já vám zavolám zítra. Druhý den volala, já už v půjčovně jsem si sehnal smoking za 25 korun na hodinu a říkám, tak už mám ten smoking, ne, už to není potřeba, jede pan generální ředitel Purš. Jel místo mě, dostal tam cenu nějakého zlatého tygra, do dneška jsem tu cenu neviděl, ale ten film byl výborný, nezapomenutelný a aspoň to je pro mě utěchou. Podívej se, já si myslím, Pavle, ty jsi vyprávěl velmi dlouhý a krásný příběh, dozvěděli jsme se nádhernou věc, já si myslím, že ty písničku si taky zasloužíš, tak jako měl tvůj kolega Jiří Kodek a ty jsi přál.
3: Hello, Dolly!
0: Tak pozor, to nás upozorňoval vždycky náš profesor pohybovky, který vždycky říkal, hoši, ne hello, Dolly, to říkáte pozdrav ostravsko-karvinským uhelným dolům. A to je hello, Dolly, viď, Leníku?
3: Hello, Dolly!
0: Tak hello, Dolly pro
3: a
0: pana Landovského.
3: A tady se říká Dolly, jsme včetali.
0: No,

0: nádej. To bylo Hello Vasile!
1: Já to jinak neumím! Hello Vasile!
2: Tak jste si mohli ověřit, jakým ohromným pohybovým a tanečním talentem oplývají pánové Kodet a Landovský.
1: No jo.
2: My jsme měli na škole, na, myslím tím Janáčkovou akademii muzických umění, tam jsme měli předmět, který se jmenoval jazz balet. Čověče, já do dneška mám zápočet z jazz baletu, čili proto jsem si dovolil vás vyzvat.
1: A že tam taky učila paní profesorka Jarmila Kurandová?
2: To samozřejmě, že učila.
1: No, tak to já musím mě to říct, protože už se za to nebude nikdo trestat.
2: No já vím, co ty myslíš. No,
1: a to je vzpomínka na Láďu Menšíka. Že Láďa Menšík jezdil taky, já jsem s ním byl několika na estrádách a tohle. A on říká, hele, já mám takový příběh, který nemůžu, tak bych je chtěl říct a nemůžu je říct. A povídal všetně příběh jakýhosi herce, který se jmenoval Prejedel. To víš, tím bylo jméno, tak to, jak to
2: Prejedel. Prejedel,
1: no.
2: Prejedel.
1: Prejedel. A s tímhle jménem jako herec, tak víš, jak na sebe pokřikujou. A tenhle herec Prejedel byl veselý člověk a když začala okupace, tak všichni ostatní herci lamentovali, že umřou hlady, on si koupil lux a chodil a luxoval koberce po domácnostech. Jo? No po 48. roce byly prověrky. A v těch prověrkové komisi seděla paní Jarmila Kurandová. A my si říkám, no to nebylo tak, jak se říká paní hodná babička, víš, byla pěkná svině. Říkal, a přišel tenhle ten Prejedel k těm rekvalifikačkám. A ona se dělá, říká, tak nám pověz, soudruhu Prejedeli. Přiznej se, že ty jsi luxoval spíš tak v těch buržoázních rodinách. A Prejedel říká, milostivá paní, tam, kde měli koberce, jinak by to teď bylo na hovno.
2: To mimochodem původ, pozor, původ pana Kodeta, jo, pátralo se po Jirkově jméně, Kodet, jo, to bude zvlášť pro brněnské publikum, velmi zajímavé, Laďo, jo, bitva u Slavkova, napoleonská armáda přišla, usadila se tam, byla tam rota složená z kadetů, čekatelů na důstojnickou hodnost, že jo, většinou šlechtičtí synci, jeden se tam zapomněl, oženil se, ve Slavkově,
3: zamiloval
2: se do nádherné Selky,
3: Selky, jo,
2: která výborně pekla husy. A tam Brňáci, oni zužují, oni říkají to o, a to o, místo toho říkají, místo toho kadit, oni říkali kodit, jako jo, kodit. On se to ujalo a on zůstal a odsud Jirka pochází. A to není vymyšlený, to je pravda, vy Jirko?
1: Tohle to no říkal Jirka Kodet, jo?
2: Ne, to já vím. No.
1: Myši je koudy,
3: no,
1: to odpověz, no. To jsi zažil. On jel do Švýcarska, zaplatili mu rodiče Soni, jeho ženy Soni letenku, jel tam něco podepsat a vystoupil v Mnichově a tam ne. Přesedal. A seděl pod tím amplionem, rozumíš, takhle na kufru a tam furt hlásili, Monsieur Koudy, Monsieur Koudy, on seděl dál, až do večera do 6. pak ho zatkli.
3: To bylo jinak, to bylo... Ale je to dobrý takhle, jak to říkáš.
2: Já ti řeknu, že tohleto sezení na kufru já jsem zažil taky, ale daleko pro zajištěji. Víš, já jsem neměl možnost zažít tohleto jako ty, víš, že ve Švýcarsku. Já jsem seděl na kufru v Bulharsku, takhle, víš. Teď jsme čekali, až si nás rozeberou ty ubytovatele do těch svých, a tam šla taková baba s takovou pijavicí, já jsem říkal, Kriste, pane, ještě tato, aby po mě šáhla, ona, o, tak budeš, a už mě vedla, jo. Ale ještě než přišla, my tam seděli dlouho na těch kufrech, tam seděl Racek Chechtavý, já od té doby vím proč, ten seděl na drátech, on je to velký jak kachna, dělal na mě, já tam seděl sklíčený, nevyspalý, a ona mě dělala, ha, ha, ha, ha, ha. Tam jsem pochopil, proč je Chechtavý. Jak ten se mě vysmíval, rozumíš, v tom Bulharsku. Mimochodem, pojďte zazpomínat na váš zájezd do Anglie, protože to je proslavená kapitola.
1: Já jsem s ním vždycky spal, vždycky jsem ho vyfasoval, protože ho nikdo nechtěl, protože se vracel kránu a budil. Jednou, když jsme byli v Berlíně, spali jsme ve východním a hráli jsme v západním a Kodet odmítl se vrátit do východního Berlína. Říkal, tam byly takové kalupinky, zvali mě na flám, a nepojedu a všechno, že bude mít půsazu a on tam zůstal na západě. A já s ním zbydl ráno, asi tak v 6 hodin už bylo světlo, bušenice na dveře Bordeuxu a vlez kodet, měl takovej kabát z velbloudí srsti. Jano, to byl flán, ty holky byly amorální a tohle vyprávěl to. A najednou se otočil, aby se kabát sundal a na zády chtěl z prusle od lavičky i ze šroubama. V Londýně, když se vrací od někač, jsem se taky nějak sám opozdil a u té recepce takhle spal, kone, takhle spal. Já jdu a beru si klíč, on takhle probral, říká, a řekni tam o Kratanovi, že mám 237.
3: Já jsem si vždycky... Nenapadlo, že se to píše stejně jako v češtině. Víc?
1: No ale ty to nenapsal, tak to bylo pod tvojí úroveň.
3: No to...
1: Napsat to. Spal tam.
2: Chtěl jsem říct, že mě na tom fascinuje jedna věc. Já znám Jirku Kodeta hodně dlouho. Musím říct, že samozřejmě ne tak dlouho jako ty, ale znám ho hodně dlouho. Ale já jsem vždycky měl ten dojem, že u vás dvou to je přesně naopak, než vy to tady líčíte. Jo? Já jsem vůbec netušil, že Kodet, člověče, že Jiří Kodet byl takovej, jak ty tady líčíš. Jo? Já jsem vždycky měl pocit, že to byl noblesný, slušný člověk, který se nestýkal s ženským pohlavím. Jo? Že prostě byl povýšen na tuto věc. Naopak, u tebe jsem měl, Pavle, jinou představu. Teda. A člověče, vy mě to tady vyvracíte celý večer.
1: Pravý opak je pravdou.
2: Já na to koukám jak blázen. Já se teda taky přiznám k jednomu takovýmuhle. To bylo v Polsku. Takový flám tam byl, že jo, byla amorální, byli jsme mladí. No a já jsem potom řekl, že ji odvezu taxíkem a tohle, a ona mě řekla bydliště, nebo spíš tomu taxikářovi to řekla, a my jsme jeli. Ona řekla Zelená Góra. Jo, mě to nenapadlo, že to je jiný město. A když jsme byli asi 20 kilometrů za tím městem, já sledoval ten taxametr a počítal jsem ty peníze, tak jsem si říkal, kruci, dál už nemám. A zastavili jsme u Švestek někde v polích. Já mu řekl stop, protože dál jsem věděl, že už to nezaplatím. Jo? A řekl jsem tý kalupince, jak jsi nazval, říkám, promiň, dál nejedu, je mi špatně. Jo? A ona říká, no a co, já nemám peníze, říkám, to mě nezajímá, a nechal jsem je tam v tom poli. A oni se hádali a šel zpátky pěšky 20 kilometrů, člověče. Čili to byl opravdu konec amorálního flámu, tohleto. A ani jsem neměl ty show. Já myslím, že byli na nějaký ulici Zelená Góra, rozumíš? Přátelé, já moc krát děkuju vám za to, že jste přišli dnes večer, že jste přišli v takhle krásném, hojném počtu. Děkuji panu Kodetovi, děkuji panu Landovskému, že přijali moje pozvání. Doufám a pevně věřím, že se nevidíme naposled. Děkuji panu Kerndlovi a jeho přátelům. Děkuji vám moc krát. Dobrou noc. Dobrou noc.

Jak jsme chovali užitečné zvíře? V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více než je zdrávo. Přepych není vše a televizní program stěží nahradí třpitivý pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával jednou za měsíc listonoš, nesetkal-li se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička, jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na třídě Wilhelma Píka číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě podsvinčata nevedou. V Prioru v Jungmannově ulici dokonce dostal bratr za otázku: máte prase, od otylého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku, což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné podsvinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli od dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivuhodně zvyklo. Teprve když jsme posypali dveře pepřem, přestalo lít pod Prahem a odešlo třídou Wilhelma Píka neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to bylo zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rošlápl, mohl v ní žít i dále. Takže bylo samozřejmě nutno umístit čuníka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítla již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno, nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její, tedy svoji komůrku, dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné punění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni tu za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední packou, snažila se maminka odvést děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který asi babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však zřejmě pohyb dělal dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť Bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý Pulchard s pitomělým hlukem k ní přikládal hlavu.

Prase se od sousedovy hlavy odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco Pulchar spadl ze štaflí, žaluje manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce opatru výš bylo dusno jak v aréně. Nevím, proč snad ze vsteku zapíchl otec praseti stanový kolík zákrně do boku. Za tento neuvážený čin jsme pikali všichni. Zdivočelý bivoj chtěl se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem odnaproti zazněl zvuk kastanět, probudila se v prasedi španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice, kde v secesním zrcadle spatřilo svůj obraz. To ho rozčílilo a začalo si v ložnici počínat skutečně jako prase. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Stejně nikdo neměl chuť jít bivojovi domlouvat. Přistavili jsme tedy ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes. Ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabijím, vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké rodě majora Diháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a malíři mistru Brázdovi, který byt uvedl opět do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a ne chlébů.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Tak se tady, šéfe.
3: Dobrý den, co si přejete?
2: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
3: Já?
2: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
3: Já jsem nikoho neobjednával, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
2: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám k vám přijít, že jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
3: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
2: To je mi jedno, co děláte, je?
3: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
2: Jo tak, klid k tomu potřebuju, to klejte klidně, mě to jedno, je. Tady, já to mám napsanou objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo? Jste to vy?
3: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
2: Vy jste tady dva?
3: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
2: To je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady
3: máte, no. To je v pořádku, ale já jsem nikdo.
2: Třikrát zvonit, no.
3: Aha, ale vy jste nezvonil.
2: Ne, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
3: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
2: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, takže.
3: A co, kdybych nebyl doma?
2: No, tak si vemu jenom to, co potřebuji, a zase jdu, no, lidi.
3: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
2: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no.
3: No tak nerušte a jděte.
2: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
3: Jaký doktor?
2: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
3: To jsem já.
2: To jste vy, tak ten profesor mě třeba Hamrlík, no.
3: Já jsem vás neobjednával.
2: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
3: Dcera emigrovala do Albánie.
2: Ty rány?
3: Ano, to jsou rány.
2: No, tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuzného, ne?
3: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
2: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
3: Do sousedů mi nic není.
2: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
3: No, sousedí jsou moc starostliví.
2: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí.
3: Co tedy chtějí sousedí?
2: Sousedí, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
3: Cože mi kape?
2: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne, no. Povídali sousedí asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedí nezavolali, no. Řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
3: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
2: klidně odejít. No moment, ale neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou?
3: No. Starostliví.
2: No. Že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
3: A jo, tady žádná voda není.
2: Ne, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no. No vidíte, už to kape, no.
3: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
2: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
3: Až to začne kapat, já vás zavolám.
2: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady,
3: proč?
2: Co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
3: Prosím vás pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
2: Tak ono to nekape, ale já tady zůstanu.
3: Proč?
2: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
4: Víte, jak jsou nohy důležitý pro herce?
5: Než mu hovorím.
4: A nejen prakticky, aby došel na jeviště a odešel z něj, ale i estetický. Já bohužel tedy většinou hraju takhle v dlouhým tom, ale... Takže já většinu života ukazuju lidem to nejméně půvabné, co na mě... A to je škoda, mám krásné nohy.
5: Ano?
4: To se nikdo nedoví, já zemřu a lidi nebudou vědět. Já mám nohy člověče...
5: Já vím, že by si ale
4: ne. Ne, ne. Já mám nohy, je mě nedávno je odlejvali do sádry.
5: Ano.
4: Jako někomu dělají.
5: Posmrtná maska, no.
4: Tak mě dělali posmrtný nohy. Aha. A to posílali do Florencie a budou předělávat Davida, podle mě. To. Ten prý nemá úplně klasický nohy, tak to budou teď opravovat, podle mě. Ale já jsem ještě, dokud jsem byl mladý a teoretizoval jsem po kumštu a tak, tak jsem si sestavil takové desatero. Teď pozor. Milane, píš
6: si
4: to?
6: Já si to budem písat,
4: ano. O práci nohou na jevišti. To je velice důležitá herecká kapitola, kterou...
7: Škoda, že si to nemůžem zapísat, ale... Nevím.
5: Já ti to potom dám dočít.
4: Tak si to zkus zapamatovat. Za prvé, nohy na jevišti užíváme především při přechode.
6: Prepač, ale trošku pomalšie, keby si mohl... Já stenografuji.
4: Při přechode.
6: Ano.
4: Například, když jdete na jevišti zprava, doleva, zleva, doprava, zepředu, dozadu, dozadu, to se tak, některý režisér vás rozpohybuje, takže chodíte, že jo? Za druhé, když stojíte, tak stát.
6: Nebo střelit.
4: Ne. Když stojím na jevišti, tak stojím. A to znamená, když režisér říká, budeš stát, tak stojím a nedělám nohama různý takový, jako přešlapová a ne. Stojím. A zvolte si, prosím vás, vždycky takový mírně rozkročený, uvolněný, ale pevný postoj, že jo? Nikdy ne stoj špatný. Pamatujte si zlaté pravidlo. Stoj špatný, pro jeviště špatný. Kdo to řekl?
7: Shakespeare.
4: Kdo to řekl?
6: Molière.
4: Ani ten třetí ne. To vymysleli dva Miroslavové. Miroslav Tyrš a Miroslav Horníček. Tyrš vymyslel, stojí špatný, já jsem tam jako přimyslel jako žert, projevíš je špatný. To je jako jenom jako doplněk žertovní a šertovní. Čili stát jako, stát uvolněně to. Za třetí, pán, když je nejvyšší schod, to se stane, někdy ho tam zapomenou, někdy tam dokonce má být. Tak vždycky stát na tom schodu jednou nohou takhle vejš a to nohou záleží od hlediště, víte? Bylo by blbé, kdyby se stále takhle.
7: Ano.
4: To by jako podivný, že stát. Ne, vždycky takhle jako stát malebně tak, jo. To je schod. Za čtvrté. Zásada na jeviště vždycky chodit obutý. Obutý.
7: Jsem ti hovoril.
4: Ano. No. Hoši, já jsem vás viděl minule, velice těžce jsem to nes. Oba bosky a přitom oba ve smokingu.
6: No tak.
7: A ponožky?
4: Ponožky jsou dobrý, nemusí být, ale ano. Jsou dobrý, nebo si nalíčit nohy na tmavu. Za páté, na jevišti nekopat do rekvizit ani na zem spadlých. Stane se totiž, že rekvizita spadne na zem, to se stane při nejlepší vůli. Sám. Nekopat, naopak, když spadne rekvizita, ale to je, co může být cokoliv, že jo, tak nenápadně nohou zasunout pod dekoraci, za dekoraci, pod partnerku, když má... dlouhý šaty, že jo, nebo prostě pod něco, za něco, ten, zkusíme si to, nejlepší je se prakticky přidat. Podívejte se, dejme tomu, že hrajeme takovou hru, kde se hraje s vajíčkama. I takové vajíčko může vyklouznout z ruky, je oblé, že je tak žertovní předmět. Tak, Julo, já tobě podávám vajíčko, vyklouzne ti, jo, a uvidíme, co si s tím počnem, jo?
7: Ano. Jakoby náhodou?
4: Jo, jakoby. No, a teď co? Jakoby nic a nenápadně to vajíčko zasunout nohou pod něco, rozumíš?
7: Jo? Rozumím.
4: No. Špatně. Naprosto špatně.
7: Proč?
4: No, protože jsi to prozradil lidem. Se všecko na to by hrálo, že zakopáváš vajíčko. To nemůžeš takhle. To lidi, člověk nemyslí, divné, lidiš je poznat, že zakopáváš vajíčko pod něco. Milane, prosím, můžem, mě, to zkus, no, samozřejmě.
6: Jde o to, aby horná část těla...
4: Hrála jakoby ten, nic, jakoby
6: jako,
4: nic,
6: jako
4: jo.
6: Nic.
4: No, to je ono, to je ono. Od pasu nahoru jakoby ale. Nic, od pasu dolů jakoby něco. Ano, to je ono. Ano. To bylo velice hezky, jak se Milan rozlížel, ale já bych tam ještě přidal text. Milane, víš, takový
6: pomocný
4: text zase, jak se tak rozlížím a zakopávám vajíčko, že jo, tak bych řekl, kde pak je Marie? Opět se opozdila. Nebo že by už vůbec nepřišla, víš?
6: Ano.
4: Soustředí lidi na nový téma v té hře. Já vám to předvedu i s tím slovním doprovodem. Hraju s vajíčkem jakoby nic a najednou upustím.
6: Ano.
4: Tak to je zvoraný.
6: V tomto případě...
4: To jste...
6: Marie!
4: Ano. aspoň ten pes, kdyby tady byl zůstal.
5: V tomto ale případě...
4: Nezakopávat, ne. Ne, ne, ne, nezakopávat. Vůbec se toho nedotýkat. Naopak, naopak, v tomto
7: případě... Sadnout si...
4: Ne. To bych taky neriskoval, ne. Naopak to přikryt třeba kloboukem nebo mísou, víte, spíš takovou do kalamitu vykryt. A nebo nějakým malým kouskem nábytku třeba.
5: No, takovou drobnou rekvizitu.
4: Drobnou rekvizitu. Zkusíme to.
6: No,
4: joj,
6: je to.
4: Joj. Jo, a je to vykrytí, to je dobrý, to je dobrý, to ještě dáme na to.
7: Tak.
4: Kde jsme to skončili, já tady mám ten svůj, to svý desátý. Tak to bylo, za pátý.
7: Ano, ano.
4: Za šestý.
7: Nezesmilníš. No.
4: To snad je samozřejmě. Na jevišti. To by nám tak ještě chybilo. Za šestý tady mám takovou delikátní věc. Když máte v roli kopanec, je někdy v roli, že máte kopnout partnera,
7: ano,
4: nebo partnerku. Jsou takové hry, kde se kope do partnerky.
7: No, například Johanka z Arku.
4: Johanka z Arku. Tam byla slavná příhoda. V komedii Frances jednou hrál Johanku z Arku a představitel arcibiskupa u soudu kopl Johanku. Ovšem zapomněl, že ona má brnění, zlomený palec. Pozor na to, vědět, do čeho kopu, no, pojde se, vajíčko na noze, no. Ale zase názorně, jeden z vás, třeba Julo, také se postav, a Milan, ty si představ, že máš v roli ona kopu.
5: Ano, já si to
7: vědět.
4: Tak prosím tě, zásada je, aha, buď nártem,
5: nártom,
4: nártem, no, tak, nebo takzvanou placírkou, tohle to je, ale nikdy ne špičkou.
5: Takže nikdy, nikdy tak.
4: Ne, ne, ne, ne. Ne. Nikdy tak. To by se mohl prokopnout. Čili to je otázka kopance, že jo, na scéně. Velice důležitá. Teď další. Krokem, chůzí, nohama, můžete znázornit i věk.
7: Ano, FL věk.
4: Taky, ano, ano. Ten chodil zvlášť jako daleko. Tak například, myslím, stáří postavy. To nemusíte doplňovat jaksi vnějšími prostředky, jako dneska, že si Milan nalepil bradu a...
6: No já si můžu
4: ty knír. Ne, nesunavej, nesunavej. Sluší tě to, Milane, to spíš sem dáme ten knír. Taky hezký pomocný. Taky hezký zaječel, ano. Ale chůzí vyjádříte jaksi věk postavy. Podívejte se. Jinak jde po ulici starý muž a jinak mladá dívka, mladé děvče. No jistě. Ty se ptej. Tak teď já vám předběžu chůzi a co vám to připomene, jo? Já jdu.
6: Ano.
4: No, co to bylo?
6: Ano.
4: Co to bylo?
6: Starý muž.
7: Mladé děvče.
4: Vítáme, jelíte se oba. Bylo to děvče, ovšem velice starý. Čili to je otázka věku. Chůzi, povahou kroku, můžete taky jaksi vyjádřit povahu té postavy. Protože jinak chodí flegmatik, jinak cholerik, jinak sangvinik, jinak melancholik, že jo? Jinak chodí třeba Hamlet, ten chodí váhavě. Otelo chodí jak?
7: Na černo.
4: Byli se žádlivě chodí. Na černo, tak je tak. Ale to bys musel líčit nohy.
6: Jinak chodí čašník například.
4: No jo, samozřejmě, to je profesionální deformace. Číšník od stáleho chození má takzvané ploché nohy, ten chodí takhle, že jo? A podobně tak chodí kdo?
6: No tak chodí podobně i baletky.
4: Tak, ano.
6: Jsou na ně rozoznaně. Akorát češníci mají tu ten obrůsok. Tak. To baletky nemávají.
4: No tak jde.
6: Baletky chodí ale tak.
4: Tak, ano. Ale jsou hry, kde můžou mít i obrůsek. Ovšem jinde. Či to je, bych řekl, povaha kroku a tak dále. Důstojník například, že jo, žerete důstojníka, tak stále být v pozoru, například. Nejtěžší vůbec, jestli se vám někdy přihodí, hrát náměsíčníka. Hrát jste ne. Ten točíš chodí 20 cm nad zemí. To už potom chce choreografa nebo kladku. To je velice těžký zahrát, já ho tak ještě nehrám. Když nejvyšší zakopnete, to je za deváté, nevrace se k tomu. Ani textově, jako že byste říkali no. Nebo něco, nebo pohybově, že byste se tomu vrátil, prohlížel. Jít dál, zásada jít dál, aby si divák myslel, to já jsem zakop, ne on. Oklamat ho tělem, jdu dál, vůbec se toho nevšiml. A za desáté důležité jsou rozměry jeviště. Hele, stane se, že vám režisér řekne, po této větě jdeš 52 kroků do dál. Dobře, chce tomu vyhovět, to se stane,
6: to se stane.
4: Jenomže pak přejedete na malé jeviště, někde venku, v Hrochově Klínci, uděláte 52 kroků a jste na ulici nebo v blízkém lese. A dohrávejte to tam. Moje žena za mladá hra, ona hrávala divadlo za mladá, za kdysi umělkyně, dneska v domácnosti. Ta jednou hrála princeznu Pampelišku, to je u nás taková hra. A nakonec odbíhá, mizí jako ze světa. Taky si to neodměřila a skončila na hnoji. Pak si mě radši vzala.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měl jednou úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou dodneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto dvě barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíši knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha – já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vypli právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabilost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to u štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: má mě ráda, nemá mě ráda, mám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourala a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musil proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lýtka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smírkovým papírem. Teta Marie na strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, strejda zjistil, že je to metař. Ale jak

zděšený, když tu se musel proti své vůli vyslechnout strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak, já jsem se v první řadě narodil. Která by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil naopak v hlavním městě naší vlasti, na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na svý věci, jo, že pořád mám se dělat. A jenom do toho přijde narození nějakého člověka, a on to byl já. To jsem teda byl překvapený. Ale již z počátku jsem ti byl velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to

veřejné ve zahradě. Lidí nás se to vale jak ku poradě. Tak Neruda teda u toho tehdy přímo nebyl. U toho byla tehdy pouze moje matka. A jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo kdy rád dneska. Ty mladý, to už není ono. A vypadal jsem úplně jinak. Ku příkladu. Kačí mládě. To hned po narození chodí. Já děc. Já se jenom tak ležel, jak lazár, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Já jsem už taky mezi náma něco bylo, víc. Asi kvůli baráku. Ale na oce taky, já byl nervózní. Ale proč? Já si to, když to tak když to mám zpátky, já si ono taky nebylo z toho, jak se přeci jenom jsem nevěděl, jak to všechno bude dát. Já si budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se zotavil, zpamatoval, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No co se týče tohoto obnovy, vážení přátelé, to skutečně nemůžu z tohoto místa, to nemůžu... Z tohoto místa nemůžu. To teda nemůžu. No to mi dalo hodně zabrat, ale hodně jsem si odnes. Houbu taky. Hodně. Ale ještě, ale to je, ale takový i detaily kolikrát, až by kolikrát, a divili byste se, kdyby třeba, teď nevím, ale hodně. Třeba ještě dneska, prosím pěkně, děkuju. Pěkně, prosím pěkně, děkuju. Kdyby ještě dneska, prosím, o půl noci, kdybyste mě vzbudil, tak já když byčem, teda ne, abyste mě chodili budivo u noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci, ještě ke všemu dneska, když byste mě zmrskali byčem, počkejte, no tak nechte to, všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Vo půl noci, jo. Jak když prská. Vo půl noci, ještě dnes, ale vov, když by... Ještě dneska. Když bych se zmrzkal. A to je jedno, ale hodně. Ale jiný třeba. Teď nevím, jo. Hodně. Jo, pak. Pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak.
nejsem cvok. Ale to třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, pořád se přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to by se v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některý rukou, tak ještě línej. No podívejte se, vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko, víte. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám, ono vás to zvednete.

Přátelé, povídáme se tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem, povětří, a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem na první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš. Ty tam jsou doby pážat, dneska, co si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Mě se měli zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněra a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapaskovali sem, druhou sem, jo. A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fán. A co když ten kuň vyhodí?
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětloval princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak seš toho závodu vyloučil. Říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, to dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu. Říkám, poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přejde do toho klusu. Já říká, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdotě, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta, říká dlouhý léta, co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň, jsem já podobnej koni, říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli, jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili, v čepice a bičem mě honil po těch lukách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, v tom, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Nedá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád. Já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladruhech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok
Překážka je koni cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky svoje chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu a za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, teď dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámy. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky padl. Nám přáno bylo spolu umírat. To z boží vůle jen. To kránu bylo a sneb měsíc zrud a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, žlouky voňkol a jeteli. A kvete řicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí. A oči vědět chtí, však nevědí. A v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá. A chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetří. Prosím tisíckrát. Vše koní šetřte. Prosím tisíckrát. To dobyče se strašně umí ptát. Proč nesmí žít víc?

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý, neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane, vy jste ale vůl, tak já jenom doufám, že se mýlím. Ale necítím se uražen. Já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiritery, šel Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergl papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo 5krát. 5krát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Prdel. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to volový. Ale delší trajec jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomností Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudil se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem různě, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísali pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, a dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul, jako nikdo z nás, tak to zjistila štáb vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už jsem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčel toho Jirku Šlitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem jí měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra,
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: tak si ty na kytku vlastně nebavím.
1: Nebo mě.
0: A po tobě rozhodl se hned, pro nejkrásnější jet a jenom pro něj hodlá žít.
1: Sreja.

0: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný, bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, jestli zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopít to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu řemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu, a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova, tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí podruhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo, až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy My se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál po tom pytlíku před sebou, že jo. A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam je až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za bůřou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám náš Honza, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkal, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, hlup. Já nevěděl, čeho se držet, kam padám. To bylo hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti, Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? A říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel také od židle k židli a každýho se na něco ptal. Vy si bavíte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se těžko, tam ještě bude hezký počasí, si prohlali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo. Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu 15 deka vlašského salátu. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. Jo. A všichni se hodně odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že jo. Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že jo. Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkal, no jo. Už je to dobrý. Říkal, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. Haha. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A bral. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl zdráv. Jediný. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně jsme stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavostí duše, z lásky k bližnímu, takový krásný, chladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh, ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych i doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho se uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady, říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skadalu nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok a pak se zamiluju do lížařky. Já, člověk z Polabí, mohl jsem koupit ty líže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu, v životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další 4 lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minutce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem oka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známý internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou pro vždycky. Slečno, Opusťte místnost. Já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
2: Pro pana krále!
3: No!
2: Františko!
3: Kdo to přišel? Franíže, ty jsi mě poznala. Uvědom si, že od té doby, co jsme se neviděli, jsem trošičku zhubnul.
2: No, tak
3: no. Jo.
2: To bych spíš čekala vyhubnout,
3: že jsme ještě. Ježiš, abych nezapomněl. No, neviděli jsme se, víš, jak dlouho? 15 let, 4 měsíce a 3 dny, přesně spočítáno.
2: Jo, ty si to tak přesně pamatuj.
3: Taková malá pozornost.
2: Ale to si nemůžu.
3: No, co tam leželo na lavičce v čekárně,
2: tak to by to
3: ne, to já jenom tak žertuju, no. Tak abych nezapomněl, miláčku. Podívej se, řekl jsem si, dlouho jste se neviděli, tak ať to setkání pěkně zapijete.
2: Ať to stojí za to, no to je o tebe hezký, Františku, no. Manžel za chvilku přijde, tak se navečeříme, otevřem si lahvinku a bude to fajn.
3: Kdo přijde?
2: Manžel
3: přijde. Tady ještě někdo bydlí?
2: Manžel.
3: Tvůj man. Moženko, ne. Ty jsi se oženila, vyvdala.
2: Dávno, Františku.
3: Jedno, to mě nenapadlo.
2: Co tě nenapadlo?
3: No nejakože. Přijde muž, že najednou teď tohleto, to je snad abíhračí šelné.
2: Kam by si chodil?
3: To jsem cizí člověk.
2: Ale prosím tě, jaký pak cizí, když jsme spolu chodili do školy.
3: No kdyby jenom do školy chodili.
2: No co? Nic jiného přece nebylo.
3: No ne, to já neříkám, že no, mi něco bylo, když nekrát mi to mrzelo, že nic nebylo. To já tady přece nemůžu bejt. Nezlob se na mě, já opravdu.
2: Ale no,
3: to se
2: tak
3: nehodí.
2: To mě přece neuděláš, no tak sedni si a povídej.
3: No taky kam bych šel teď. No víš kam, já mám nápad. Já odskočím na poštu, pošlu telegram. Jakože přijedu, jakože jsme se ještě neviděli.
2: Jsem telegram.
3: Rozumíš, to by takový oficiální sdělení a on nebude mít aspoň na nás žádný podezření.
2: A proč by měl mít jaký podezření?
3: Když chlapu vidí to.
2: A Františku, ty jsi pořád stejnej. Pro tu tvou většinou opatrnost jsem tě kdysi neměla moc.
3: No to není opatrnost, to je půd sebezákový tohleto.
2: Seď, povídej, co žena, děti, no rodina. Tak.
3: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
2: To jsi přece ženatý.
3: Já ženatý.
2: Ty jsi s tím. No tak, rodina.
3: Co žena, co děti, co, jaká rodina, jaký děti?
2: To jsi přece ženatý.
3: Já ženatý.
2: Ty jsi se neoženil.
3: No vůbec, ty jsi spomněl,

0: úvahu. Chceš se vrátit tvůj manžel?
1: Co se vrátí manžel?
0: No, já tady musím nahat v košili, prosím tě, to vůbec nejde.
1: Ale
0: cizí chlapno, to nejde.
1: Radíšku, to pořád nejdeš za řeči, my máme manželství, o jakým se ti ani nesmí.
0: Kvůli tomu tady nemusím sedět nahej, ale přece, no tak sedni si, budem si povídat a já si to přijdu
1: doma. Podívej se, po 15 letech už manžela přece vůbec nic nenapadne, tak si to sundej, dej mi ty knoflíky, já ti to přišu a vůbec
0: nic. Slyšíš zvonek, to jako kdyby mě rozvonil, víš?
1: To je manžel, on vždycky cvrnkne.
0: No tak ty mě dej ten kabát, Mařinko, prosím.
1: Ty pomez, já se nehrad, připrav si za tím.
0: Já už tím nemám zkušenosti, já už mám...
1: Pojď se podívat, koho to tu máme. František, kolega ze studií.
2: Velice mě těší, sikora.
1: No tak se hezky seznámte, hezky se tady bavte, nabídni něco. Františkovi, já se tu něco připravím, kuchyni.
0: Já... jsem šel tady takhle kolem, pán tady by mohla být Maria Kouknovna, opravdu tak... A jenom tak nějak jako kdyby bylo teplo, víte, a přitom je zima, no?
2: Já si pak omluvila ceremonie, přece se nebudeme žinírovat před sebou, co přece možné, chlapi!
0: Prosím pěkně, vám to možná přijde divný, jsem tu poprvé cizí chlap. Sedím v košili, víte, je to divný. Ale pane, to je tím, že jste přišel nečekaně, že jsem neměl čas se oblíknout. Nemyslete si nic zřejmého. Rozumíte?
3: Ne.
0: A jako jak říkáte chlapi, já jsem sem, pane Drost, nebo pane Strnad, nepřišel jako chlap. Já jsem sem přišel jako kamarád z dětství. My jsme spolu chodili do školy a nic mezi námi nebylo. A tak jsem si řekl, zaskočíš tam, co kdyby bylo něco.
2: A jste už tady dlouho?
0: Prosím?
2: Jste už tady dlouho?
0: No celou noc jsem tady byl. Ale ne u vás doma, prosím. Ve městě. Já jsem přijel večer, ubytoval jsem se, ráno jsem se probudil. No tak normálně ty věci, že ano? Jdu tak městem a tady jsem chvilku. No než jste přišel, tak já jsem právě taky zrovna přišel.
2: Ne, to chápu.
0: No prosím, chápete, ale vy jste to nechápali nějak obráceně.
3: Jak obráceně?
0: Jak obráceně. A vy jste si nemyslel, že se stalo něco, co se vůbec nestalo. Prosím, to si vůbec nepřipouštějte. Prosím, taky
2: nepřipouštějte. Já se vás nemyslím, co? A co bych si měl myslet?
0: No, prosím, co jste dítě, nebo co? Přijete z práce, víte, že vás nikdo nečeká, najednou koukáte, manželka se celá tohle, ne? Tady víno, fialky, cizí chlap košili, na to vám nedojde, nebo co?
3: Fialky, a co má znamenat? Fialky a víno, no tak víte,
0: no přece to je tak známý, jak to je, žený, zpěv a víno, no
3: fialky jsou tam javý, teda, no to je pravda.
0: Ale prosím tě, uvědomte si, ta láhev je nová, není načnutá, takže jsme si z toho vůbec necvakli, no takže jsme neměli kdy pačte hned, jo? Tohle to tak vše.
3: No
0: jo? No. No tak, jak bych tak řekl, no a teď
3: co?
0: Já najednou v košili.
3: No a... No, když je to jednoduchý, když jste přišel, byl vám horko, tak se sundal sako, ne?
0: To nemyslíte vážně u vás horko, tady máte snad i vlhko, pane, mě je zima jako sobě.
3: Ne, tak proč jste si sundával to sako?
0: To je právě to, pane Drosti, já jsem si vůbec žádný sako nesundal, to vám chci říct. Ona mi ho sundala. Ona. Já pak nesundávej mi sako, to je nesmysl, co když ten tvůj sem vrazí a najednou tohleto, no ale... No, jistě, no ale co ženská, když si něco umane, tak by z vás stáhla kůži.
3: Jo.
0: No. Teď tamhle někde dlachní mísa, jako já jsem tady takhle v košili, pane. Já jsem si říkal, že to nemá cenu. Teď on přijde, co si o nás pomyslí, že on, ne, prosím, tak se to stalo. No.
3: Co by si měl myslet?
0: No jak to, no, když se to stalo takhle, no, tak co by si měl myslet? No jakože, to, že jsme vás nečekali, že ano? No, co jsme vás taky nečekali? No a co, tak já jsem to skáka nechtěl, pak je to riskantní.
3: A co je riskantní?
0: No když nevíme, kdy přijdete. Že ano?
2: No
0: kde to, tohle ona povídá, to ne, prej. My už jsme tak dlouho spolu, on prej je starý, no a jsem si vás takhle nepředstavoval. On prej ten můj už jako nic povídá, no rozumíte, no tak jsem si myslel, že jako vy už nic, no tak já to...
2: No tak teď mě to teprve dopadlo. Tak vy tady, jo?
0: Já si, pane, nemám nic konečnýho.
2: V košili a já jakože nic, jo?
0: To řekla Máňa, já nic takového neřekl.
2: Moment! Sedět! Tohle se musí vyjasnit.
0: Naschledanou.
2: Sedět, čekat, přijdu.
0: No to víš, že jo, to jo. Já jsem věděl, že to bude manér. To se má napřed poslat telegram.
4: To se tři malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten... Když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít.

Ondřej říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

No a to byl příběh ze života, teď vám řeknu anekdotu. To je to... Ono je to strašně těžké vyprávět anekdoty, že? Přišel Jarmil Hňáca, vedoucí drůbežárny za promovaným zootechnikem a povídá: podívej, Kadlíku, já už si s tím nevím rady, chcípají mě slepice. No počkej, chcípají slepice. A mají takhle ty hřebínky tak a nebo tak? Povídá: hele, jedna tak a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den, Jarmil Hňáca říká: zootechniku, je zle, já to zkusil, chcípají klidně dál. Ale nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikrej dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká: ty zootechniku, já to zkusil, chcípají klidně dál. A nevadí, vem koště, honí je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazyky, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká: zootechniku, já jsem uhoněný, víc než ty slepice, ale nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká: tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten, ale krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka, Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, Zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. To, toho unesli 2,5 litry. Teda Zedník, jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání. Jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že? A začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Aloh, aloh, v životě už nebudu jít vepřou, aloh, záchranně skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, Zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval a plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancor jako fotbalový hřiště, že? A plaval a plaval, najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, Zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček. Povídá, u nás v Opravicích máme teda takovou patálii, máme tam nějakého Ventilšlauška. Já říkám, Ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty ji vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty ji bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlaušek říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

0: kamarád můj není tady. 20 let šťastně ženatej, přišel domů, říkám, miláčku, miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká to, Aničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě má milovat? No dej mi nažrat a pust mě ven.
1: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
2: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt jsem nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten kdo říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane, to prostě jsem jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu Horákovou. nabrousilý, dobrousilý, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama, tý horákový, jsem šel točit rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.
3: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
4: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava. Ua, ua. Naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
5: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
3: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
5: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
3: Tak co vás ke mně přivádí, pane, pane...
5: Ale co do jména, ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenuji třeba Karel Moravec.
3: Jak to třeba, jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
5: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, hmm? Pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
3: Zajisté, zajisté, pane...
5: Ale Moravec, já
3: pane,
5: jsem
3: zajisté,
5: řekl.
3: Pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
5: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
3: To vynechme.
5: Prosím.
3: Ad rem.
5: Prosím?
3: Ad rem. K věci.
5: Ach tak.
3: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
5: Ano, tedy abych začal ab ovo.
3: Prosím?
5: Tedy od začátku jaksi.
3: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
5: Ano.
3: Nejlépe je začít od začátku.
5: Ano.
3: No pokračujte, prosím.
5: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
3: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
5: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
3: Tak, tak, tak, tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější ano. případy možná.
5: Je, to
3: a
5: jsem...
3: zdárně.
5: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
3: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
5: Prosím.
3: Mohl byste mi prosím říct si konkrétně, o co vlastně jde?
5: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
3: No, no.
5: Já miluji.
3: Prosím?
5: Pane doktore, já miluji.
3: No ale to je krásné. Gratuluji. Ano. Vy milujete, to je nádherné. Milovat.
5: Ano.
3: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
5: Pane doktore, já miluji vášnivě.
3: Ano?
5: Vášnivě a z celého srdce ženu.
3: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
5: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
3: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
5: Ano.
3: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnosti.
5: Ano.
3: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás. Ano?
5: Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, to nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
3: Vy si ji nechcete vzít?
5: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
3: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
5: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
3: Co jí dělá?
5: Vetrené.
3: Vetrené?
5: Ano.
3: Co to je?
5: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
3: To je italsky?
5: Ne, francouzsky.
3: Tak je to vetrán.
5: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
3: Patrně něco tuší.
5: Snad, on je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
3: No prostě primitiv.
5: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
3: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
5: Ano, často plně oprávněné, ano.
3: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
5: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
3: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
5: To ano.
3: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza nebo něco, ano. co si koupili.
5: Ano.
3: To je trapné, to velmi
5: No to je velice trapné. Trapné.
3: Vždycky je to velmi trapné. No ale dovolte mi otázku, pane...
5: Moravé.
3: Pane Moravče, co jak si očekáváte ale ode mne?
5: No,
3: co já v té věci mohu dělat?
5: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma ano. Má totiž doma peklo, ano. rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
3: No, to
5: ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Ano?
3: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
5: No,
3: co?
5: Jestli by prostě nebylo možné, ano? aby vy jste ano? tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal
6: jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
3: Vám.
6: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce, a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat, rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve, rozumíte? Pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
3: To bude velmi těžké.
6: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Rozumím. Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
3: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem, bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. A. Víte, tíhletí muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
7: Ne, bedna to není.
3: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
6: Ano.
3: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
6: To tedy máme.
3: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
6: Ano.
3: A kdo je ta žena.
6: Ano.
3: Byl byste tak laskav, řekněte mi, prosím, jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
6: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralější muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění. Thank you.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Jde prý se známými do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahlaholil, že ji zítra vrátí, a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak si dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu, no.
0: No dobře, no ano, a co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem, to už se má žena přidušeně směje.
0: No dál, vypravuj to podrobně.
1: No tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámusem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lek, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek. A.
0: No ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbírej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty, no.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine a potom spíme. Minulý týden jsme byli ve společnosti, bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatelé a ještě jiní a konverzace
1: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní ihned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji nežli předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám, žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: Prosím, prosím.
1: Jak se máte?
0: Jak se mám? Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra-pra-pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pra-pra-pralese pra-pra-pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smekl svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celé tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.
2: Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar, to byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl, ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Všem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věštce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věštec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo, za to z něho šly jakési bazvuky. Hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo orchestr k tomu a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla, v tomto případě opravdu milosrdná opona, zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo v jeho civilní sebevědomí, takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická. Teď on může trochu blábolit. Tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pámu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodebírá se tam krev. Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání.

ale honil Carmen po jevišti a mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Tak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutály po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku a aby byla jako legrace, tak už schovávala part na to víc za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopna, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a tato dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno, ptá se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová juronická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval svou máti vidím zas, jděte dál, jděte pryč, mi rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. Abyste mu trošku zvýšili úroveň.
A já mám dojem, že mu ublíží.

Žila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba Jsem líp, jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on jde pak helmu dolů, čověče, to ona potom naznačuje, rozumíš, že ten chodej je ve službě. Natales Morales, ty ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno, když to ten chodej je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřené. A tím jako kačníku službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá, Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A ta mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveseluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji. Byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy. Výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého,
soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal mezi město do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je stavoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, predsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání. Soudruh Zápotocký chce vědět cestou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal, a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. A pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, čo sa ti porobilo? Chorý si, či čo? Pán, nie. Sadkaj si. Že se. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko moj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Tam on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Nož ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si bol skôr o 5 minút prišiel, tak si mohol sám ten hlas vypočuť, veď ja ten hlas dobre poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluviť, ten človek. A teď mu prostě najednou dopad šesťák do forvesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, donies šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby niečo v tej veci urobili. Hovno spravili. Chlapci, niekto bude zatvorený, ale ja to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo,
že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka. Po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme surně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkala, blablabla. A říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase blablabla. Říkala, husa jedna zprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím k Hronskému mostu nahoru na Banskou Bystricu autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml, za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená, běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko. Nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taky figliar, věš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili, v listopadu se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od kuka k kuku, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelejvá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam slipme si, slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulý týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže než jsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, člověk, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Taková to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo z pod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
3: Nákup. Nakupovat chodíme v pondělí a ve čtvrtek. Když měl zlomenou nohu, chodila jsem sama. Ne, že bych si přála, aby si zase zlomil nohu, protože v našem věku to není žádná legrace, ale nakupovat sama, to byla radost. Když to nakupovat s ním je utrpení. Tlačí ten vozejk mezi regálama, protože se o něj může opírat a líp se mu dětkovi jde. Nikdo nepozná, že pokulhává. Mně by se taky s vozejkem chodilo s nás, poněvadž mám trombózu, beru varfarin a nosím ty protivní gumový punčochy, ale toho nezajímá. Teď je u masa a ohledává svoje oblíbený kuřecí prsíčka zatavený v igelitu. Mžourá na cenu a hledá nejlepší a nejlevnější. Jen mi je podá, už je chce zpátky, protože našel lepší. Dám je do vozejku, ale on se dál přehrabuje v regálu, skoro celý se tam nacpal, aby dosak až dozadu. Vidím jen tu jeho pleš, jak se mu leskne potem a vošoupanej zadek kalhot. Musím je dát zase vyčistit. A podává mi jiný prsíčka a ukazovákem na ně ťuká přes tu napnutou blánu. Vidíš to? A co? Ptám se. 4 porce. Všude jsou po 3, tady jsou 4. A cena, podívej, 79,50. A tady máš jen 3 porce a chtějí za to rovných 80 korun. Protože to mají podle váhy a ne podle kusů, povídám. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna, řekne tu svou nejblbější větu, co zná, a hodí do vozejku svoje prsíčka. Pak si všimne, že už tam jedny máme a vyjede na mě. Co tu dělá tohleto? To jsou ty první, co jsi vybral. Jedny prsíčka bereme, ne dvoje. To by se ti líbilo, to věřím, řekne a mrskne balíček zpátky do regálu, až to mlaskne. Jenomže, jak špatně vidí, hodil tam ten svůj 4-porcovej. Chtěla jsem to tak nechat, ale doma by na to přišel a zase by to byla moje vina, tak povídám. Nevadí ti, že svrátil ten svůj poslední objev? Tím jsem těla do živýho. Protože mi do toho žvaníš, zrudnul vstekem a znovu se zapasoval mezi masa, aby našel to svoje. Magor, ach jo. Co ho znám, nosil pod nosem tenhle ten svůj knírek. Teď je šedivej, ale bejval černej a vždycky takhle nakrátko se střiženej, aby nepřekrejval horní red. Prej proto, aby dobře líbal. Z toho jeho horního pysku se mohla už dávno poznat, co je to za poživačního člověka. Když se napije piva, olízne si ho celý blaženej jako kocour. A když se mu nějaká ženská líbila, tak si ho taky pomalu olíz. Do dneška to dělá. Ale už mu to není nic platný. Já jsem vyrostla v Nymburce. Nymburk byl železniční uzel. Kdo nebyl zaměstnaný u dráhy, byl podezřelej. Maminka byla železniční vdova. V prvním patře našeho domku jsme měli dva pokojíky a v nich jsme ubytovávali svobodní nádražáky. Hned po válce tam bydlel Jiří Mlejnek a Josef Bukovič. Mlejnek byl kudrnatý hustovlasý blondáček. Tomu, když jsem dala ruku do vlasů, to bylo, jako když hladíte ovci, tak byli hustý. Do něj jsem se zamilovala hned, jak se ubytoval. Řekla jsem mu, tady máte dva ručníky, tenhle je na nohy a tady je mejdlo. V tomhle kbelíku je čistá voda a tenhle je na špinavou. Voda teče jen dole. A Jiří potěžkal kostku mejdla Helada a řekl, ale vy se jistě nemejete tímhle mejdlem pro špinavý chlapy, že tak voníte. A bylo to. Měl modrý oči. Když byly na zahrádce kosatce nebo mečíky, dávala se mu jeden do vázičky na noční stolek, kdežto Bukovičovi nic. Z toho maminka poznala, že jsem do Mlejnka zamilovaná. Říkala, madlo, nevinnost máš jen jednu, mužskej přivoní a zahodí. Strojvůdce Mlejnek jezdil na mašině prvním rokem a byl na to pyšnej, protože strojvůdce na páře to byl někdo. I když zatím to byla jenom menší lokomotiva, který se říkalo Čokl. A velkou rychlíkovou měl jen na obrázku nad postelí. Byla tak velká, že mašinfíra s topičem, jak stáli u těch obrovských kol, vypadali jako trpaslíci. S Jiřím Mlejnkem jsem chodila na sokolský šibřinky a na jiný taneční zábavy. Netancoval moc dobře, říkal, že má volšový nohy, ale byl milej a krásný. Cestou domů jsme se u hrade plíbali a nic víc. Když mi chtěl sáhnout na prsa, bránila jsem se, protože jsem je měla proti jiným holkám malý. Ve svobodném slově byl inzerát na mast firmy Kemény Košice, podle kterého se měli malý ňadra za měsíc zvětšit. Tak jsem si tam napsala a ta mast mi na dobírku přišla. Ale pak jsem v nočním stolku Bukoviče našla stejnej kelímek od firmy Kemény Košice. Ta jeho mast byla úplně stejná jako ta moje, i stejně voněla, jenže byla proti pocení nohou. Tak jsem se přestala mazat, protože mi to bylo divný. S maminkou jsme spali na manželských postelích. Jednou byla taková teplá noc. Otevřeným oknem byly slyšet vlaky, nárazníky, jak do sebe narážely, píšťalky posunovačů a houkání lokomotiv. Když měl Jiří noční, říkala jsem si, že to třeba houká zrovna on. Ale teď jsem věděla, že to nemůže být on, protože spí hned nad tím lustrem, co na něj všeru koukám, kousek ode mě. Nemohla jsem v té horké noci usnout. Maminka pravidelně odfukovala, jako když vlak čeká ve stanici a mašina občas vypustí páru. A já si kousala klouby na ruce, až to pak zabolelo a na jazyku jsem ucítila krev. Tak jsem vstala a šla bosá po studených schodech nahoru a celá roztřesená jsem si říkala, pane bože, co to dělám, protože jsem věděla, že až se budu po těch schodech vracet, už nebudu pana. Jiří taky nespal. Došla jsem po špičkách k jeho posteli a on řekl, to je dobře, Madlenko. Jako by ho to ani moc nepřekvapilo. Jako kdyby noc co noc čekal, kdy už konečně přijdu a teď se akorát dočkal. Když mi svlíkal přes hlavu noční košili, zavadil o obraz nad postelí, a ta těžká rychlíková lokomotiva na nás spadla. Lekla jsem se a z toho leknutí mě přešel ten třas. Takový nedůležitý věci já si pamatuju. Taky si pamatuju, že když to naše první milování skončilo, oba jsme brečeli. Jiří mi šeptal do ucha, že takový veliký štěstí ještě v životě nepoznal a pořád nemohl zastavit slzy. Já jsem taky brečela ze samého štěstí, ale taky ze strachu, že budu mít dítě a z pomyšlení, že budu muset tajně vyprat a usušit prostěradlo. Když jsem se ho celá vystrašená zeptala, jestli si dával pozor, vzpomínám si, že mě pohladil po tváři a řekl: strojvůdce musí dávat pozor pořád. Můj manžel konečně našel svoje kuřecí prsíčka a vyrazil s vozejkem k sardinkám. Bože, co my máme ve špajzu sardinek. Jestli je v jedný plechovce nacpáno 6 těch ubohých rybiček, tak když to vynásobím, nám jich plave ve špajzce 300 a už zase loví další. To je jeho mánie, chorobná. Táto, povídám, ty sardinky nespotřebujeme, kdyby jsme tu byli do 100 let a ty je ani nejíš. Když ti řeknu, že otevřu k večeři sardinky, tak ohrnuješ nos? Sardinky se nestratěj. Ty vydrželi netknutý celou válku. Hele, norský a v rostlinným voleji, řekne. A já ho nenávidím. Dětku, jak já tě nenávidím, říkám si v duchu. A musím si dávat pozor, abych to neřekla nahlas. To se mi totiž stává, že si něco myslím a říkám to nahlas. Naštěstí je nahluchlej. Teď se narovnal a zastrčil břicho. Je mi jasný, že je nablízku ženská. A taky jo. Holka tlačí takovou tu plošinu se zbožím. Co pak nám to vezete, slečno? Zatoká starej tetřev. Smetanu, odbude ho ta holka. Vy jste si toho ale naložila. Taková drobná a takovej náklad. Skřehotá můj 85letý vobleza. Proč já nemůžu chodit nakupovat sama? Proč já nemůžu být ani chvíli sama? Proč musím být celý čas ve dne v noci s ním? To je tím, že se teď dožíváme tak vysokýho věku a to není dobře. Tatínek umřel brzo a maminka na něj do smrti vzpomínala jako na zlatýho člověka. Měli by postavit takový sanatoria pro starý lidi, kteří už jsou spolu nesnesitelně dlouho. Pro mužský zvlášť a pro ženský zvlášť, aby si od sebe odpočinuli, když už jim všechno vyprchalo a nemají se rádi, protože tohle se nedá vydržet. Ale to žádnej poslanec nenavrhne, poněvadž jsou ještě v plný síle a nevědí, co je čeká. Jenomže, když byla ta naše láska s Jiřím Mlejkem v nejlepším, povolali ho na vojnu a ještě k tomu na Slovensko. Když jsem ho vyprovodila na nádraží a ten vlak s brancema zahoukal a dal se do pohybu, brečela jsem tak, že jsem ani nevěděla, který z těch opilejch mládenců, co mávají z oken vlaku, je ten můj. Tak jsem to měla všechno rozmazaný. Na dvorku seděl Bukovič, kouřil a opaloval si obličej. Tak jste se rozloučili, řekl se zavřenýma očima a olíznul si horní red. Rozloučili, řekla jsem a šla jsem uklidit Jiřího pokoj a převlíknout tu naši postel pro dalšího kunčovta. V tom pokojíku s rychlíkovou lokomotivou, kterou si tu nechal, až se vrátí, jsem si pak sedla a ještě se vybrečela. Když přišel dopis ze Žiliny, hned jsem rozvázala bílou stužku na takový růžový soupravě obálek a dopisních papírů, kterou jsem koupila v papírnictví pana Štorcha a napsala Jiřímu první psaní na vojnu. Když jsem tu dopisní soupravu kupovala, řekl mi pan Štorch, že bych si jich měla koupit víc do foroty, protože 2 roky jsou dlouhý. Ale já jsem měla peníze jenom na jednu. A ani tu jsem já husa pitomá nespotřebovala. Bukovič nepospíchal. Taky věděl, že 2 roky jsou dlouhá doba a že má čas. Začal tím, že mu na nočním stolku něco chybí. Myslela jsem, že popelník nebo sklenice na vodu, ale on řekl, že květina. Ta není pro každýho. Odpalestrovala jsem ho a dal pokoj. Josef Bukovič byl taky zaměstnaný u dráhy, ale jako řidič osobního auta na ředitelství. Já, jelikož jsem vyučená švadlena, jsem pracovala v krejčovství pana Zacha. Tam se šilo pro pány i pro dámy. Když jsem měl zkoušet nějaký novej dámský model, který by šel do výlohy, zkoušeli ho na mě. Pan Zach říkal, že mám postavu jako z módních listů a že se toho musí využít, než mě někdo zbouchne. Takhle on mluvil, když na mě špendlil látku. A jak mohl, tak mi rukou přejel po zadku. Pamatuju si, že jedny béžový šaty se sámkama kvaltovaly a já musela šít až do večera. Venku pršelo a bylo takový šero, že jsem musela nad šicím strojem rozsvítit lampičku. A když jsem celá polámaná vyšla před krám a protáhla se, abych si narovnala záda, ozvalo se z auta, který tam stálo. Unavená! Za volantem seděl Bukovič. Zavezu vás domů, nechcete? Řek a otevřel dveře, abych si mohla sednout vedle něj. Kdyby nepršelo, řekla bych, že děkuju. Ale pršelo. Tak jsem si do toho služebního auta sedla a vyjeli jsme. Bukovič měl na hlavě šoférskou čepici se šňůrkou nad kšiltem. To tenkrát řidiči nosili a voněl kolínskou. Tenkrát po válce nebylo osobních aut moc a já v něm seděla prvně v životě. Líbilo se mi, jak tiše jede. A když Bukovič rukou v kožené dírkované rukavici otočil páčkou a před očima mi najednou zamávali stěrače, vyjekla jsem leknutím. Zajdeme na čaj nebo na sklenku vína, povídá, když jsme projížděli kolem restaurace Záložna na náměstí. Ne, řekla jsem rychle. Maminka už je jako na trní. Tak jel dál a zastavil až před naším domkem. Tam se ke mně naklonil tak prudce, jako by mě chtěl políbit. Ale on jenom potřeboval dosáhnout na kliku těch dveří u mě, abych mohla vystoupit. Tak příště, řekl a odjel. V neděli u nás byly kunčovti i na stravu. Bukovič se ráno oholil, přistřihnul si ten svůj fešácký knírek, stříknul na sebe kolínskou a že mi pomůže se škrábáním brambor. Šlo mu to od ruky a vyprávil přitom vtipy a příhody. Maminka říkala, Bukoviči, kam vy na to chodíte? Vy jste se minul povoláním a smála se, až si musela utírat slzy do zástěry. Když jsme dali brambory vařit, šel na dvorek a my slyšeli, že seká dříví. Jako náš neboštík táta, řekla maminka, pořád musí něco dělat. Po obědě řekl, že nařeže starý noviny na záchod a kuchyňským nožem šikovně nařezal svobodné slovo na obdélníčky, až z toho byl štůsek, protože tenkrát se nekupoval toaletní papír jako dneska. A tak se k nám Bukovič nepozorovaně vetřel, až jsem se ho přestala bát. V Lázních Poděbrady byl promenádní koncert. Když Bukovič v sobotu navrhnul, že by mě tam vzal, maminka řekla, jdi holka, ať přijdeš na jiný myšlenky. Furt se jenom trápíš a to taky není zdravý. Do Poděbrad je to od nás kousek. Na neděli si Bukovič nemohl dovolit služební auto a tak jsme jeli vlakem. Slušelo mu to. Koupil si klobouk slamák. A v něm vypadal větší než já, což ve skutečnosti nebyl. Měl tmavomodrý sako se zlatýma knoflíkama a bílý kalhoty nažehlený do puku. Já měla lehoučký letní šaty s volánkama a s dekoltem. Nastříhala mi je naše mistrová a pan Zach, když mě v nich viděl, řekl, že ty šaty v něm probouzejí hříšný pudy. Byl to koncert vojenské hudby. Muzikanti měli ty nástroje do zlatova vycíděný a některý po mně koukali. Bukovičovi to dělalo dobře. Říkal, do not koukejte a trupte, trupci mlsný. Takhle on byl vtipnej. Pili jsme nejdřív grenadínu s ovocem na dně a potom vinný střik. Bukovič kouřil dlouhý americký cigarety a bavil mě tak, že se lidi od sousedních stolků otáčeli, když jsem se smála. Bylo mi po dlouhý době krásně a veselo. Kolem nás seděli samí lázeňský hosti. A já jsem se nemusela tak bát, že tu sedím s Bukovičem, když mám chlapce na vojně. Po koncertě jsme ještě zašli na procházku klaby a pak do hotelu Černá růže. To šumivý víno, co nám přinesli v plechovce s ledem, jsem už neměla pít. Nebyla jsem na alkohol zvyklá. Myslela jsem si bláhově, že je mi pořád líp a líp a že jsem šťastnější a šťastnější. A zatím jsem byla opilejší a opilejší. Když jsme odcházeli, řekl Bukovič, že mi něco ukáže. A vedl mě ke dveřím, na kterých byla zlatě napsaná trojka. A to byl hotelovej pokoj číslo 3. Tam mě Bukovič svlík z těch letních šatů s volánkama a já se nechala líbat úplně všude. I tam, kde jsem myslela, že se to nedělá. A všechno mu dovolila a nechtěla jsem, aby přestával, protože všechno, co se mnou dělal, bylo nad moje chápání a nedalo se to s ničím srovnat, ani s Jiřím. Bylo to sprostý a svatý v jednom. A já z toho křičela tak nahlas, že mi musel zakrývat pusu dlaní. A byla jsem uhranutá, byla jsem jeho. Brzo se ukázalo, že už si nemusím dělat hlavu s malýma prsama, protože se začaly zvětšovat a já byla v jiném stavu. Bukoviči, myslela jsem si, že máte víc rozumu, řekla maminka. Rozumu mě zbavila vaše dcera, paní mámo, řekl a tím jí dal najevo, že počítá se svatbou, protože paní máma se u nás říkalo místo tchyně. Nejhorší bylo, jak to napsat Jiřímu. Staly se případy, že se kluk na vojně následkem takový zprávy oběsil. Maminka poručila, abych Mlenkovi v dopise všechno vysvětlila a že ho do Žiliny doveze sama. Když jsem to poslední psaní skončila, byl inkoust na jednom místě rozpitej od slzy. Maminka si ho přečetla a než ho dala do obálky, šáhla do hrnce s vodou na plotně a ještě ho trochu pokropila jako prádlo při žehlení. Když jí Mlejnek před bránou kasáren uviděl, prej zblednul, poněvadž si myslel, že se se mnou něco stalo. Nestalo se jí nic, chlapče. Akorát ji Bukovič přived do jiného stavu, řekla mu, a on prej na to řekl, vemu si ji i s dítětem. To nepůjde, Mlejnku, budou se brát, řekla maminka a podala mu svůj kapesník. Když se Jiří na maminčině rameni vybrčel, maminka řekla, ať ji zavede k veliteli. A ten důstojník, Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dá Mlejnka na marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo. A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel v pálím. A co má bejt dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve sprej. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď se na něco kouknout. Hele, tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá. Není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě. A já jenom vzdychnu, zabila bych tě. Ve finále se to prej vyplatí. místo aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově. Kdo ho neznal, mohl by si myslet, že je sečtělej, ale jeho jediný čtivo jsou křížovky, blesk a inzeráty o autech veteránech. Slečno, zakrákorá vlezle na blondýnku s batohem a olízne si pysk. Taky máte ráda vídeňskou kávu? Já ji prekérně zbožňuju. A já si říkám, ale jenom v duchu, pane bože, za co mě trestáš? Za to, že jsem ublížila Mlejnkovi a vzala si tohodle blba. Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svet. To byl milej a zábavnej fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tuhle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím. A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem. Já jsem řekla, že to nejde. Že to holt život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny, řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka? Zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval. Kurvice mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. Dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáh si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil a tak jsme o nedělích jezdili za maminkou do Nymburka nebo jen tak do přírody. Naše Felda měla krásnou červenou barvu. Bukoviči měl furt naleštěnou. A jen co bylo krapet teplejc, stáhnul plátěnou střechu a já si uvázala červený hedvábnej šáteček, abych byla do barvy a jezdili jsme krajinou. Bukovič se na mě při řízení občas otočil, vlasy se mu třepetaly ve větru a bylo vidět, jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě a může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský nachlubení. A proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku 1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly a on říkal Jeníkovi, tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubený léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, tý se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví a on to odrezuje a kituje nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší, na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bychom nejmín 200 000 a nemuseli bychom tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla. Naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3:0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáhl střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama. A jsme umraženýho zboží. Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořkej život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Ječel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prstíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježišmarja, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí 3 ženský a já se k ním přidám. Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. taky jsi v cele sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

Já jsem se nedávno díval na televizi, viděl jsem takový zajímavý reklamní spot, ne? Znáte reklamní spot? Ne? A vy ne, vy nemáte televizi, jste říkal, ale reklama prostě, jo? A tam byla reklama na nějaký bulvární časopis. A tam říkali, v tom sloganu, říkali, čtěte náš časopis, řekneme vám, kdo je celebrita. A mně to došlo všechno. V ten moment mi všechno došlo. Není důležitý něco umět, být třeba, nevím, dobrý zpěvák, herec, sportovec, nebo vynikající vědec, nebo něco. To nic nemusíte takového umět. Stačí, když o vás píšou a je z vás celebrita. No, když vy se třeba rozhodnete, no vy asi ne, ale třeba, tak, no je to těžký tady v Plzni, ale rozhodnete se třeba proniknout toho bulváru, stačí na těch správných místech děvčata ukazovat hýždě třeba a je z vás celebrita. Jo? Neříkám, že zrovna vy dvě nic, tři nic neumíte. Jo, teda. No nic nevadí, jo, mě tohle opustit. Jo? Říkám si, není důležitý nic umět, důležitý, aby se o tobě psalo. Což mi potvrdil taky Leoš Mareš, který říkal Miloši, je důležitý, aby se o tobě psalo v bulváru, protože bulvár, to je vlastně taková reklama na nás, na pracovníky v showbiznisu. No a protože o tobě psalo v bulváru, protože bulvár, to je vlastně taková reklama na nás, na pracovníky v showbiznisu. No a protože o mě nikdo nepíše.

0: jo? Co to asociuje? Do někoho udeří, jo? Nebo šíp, jo? Někoho zasáhne, jo? Nebo aha, jo? Jako aha, jo? Jo? A co z toho cítíme? Že to směřuje z toho časopisu ven, jako že udeříme tam, zasáhneme tam, jo? A já jsem si samozřejmě založil časopis, který si sklade za cíl psát o jedné jediné celebritě, kterou jsem já. A protože ten časopis taky vlastním, takže vlastně mířím sám na sebe a tak jsem ho nazval Terč. A říkal jsem si, to je málo na bulvární časopis. Tak jsem to přepsal na Super Terč. A ten časopis už skutečně existuje, zatím tedy nejsme úplně jako na trafikách a tak, to plánujeme, ale www.superterč.cz to už najdete, až přijdete domů. Jak říkám, expanzi teprve plánujeme. A říkám vám, jdu si tam pěkně po krku. Jo? Já tam o sobě píšu věci, to bych se kolikrát žaloval. No ne, kdybych nevěděl, že to prohraju, že jo. Jo? Já jsem tam šéf-redaktor, redaktor, jo, obyčejný novinář, jsem tam paparazzo. No úplně všechno tam dělám já, jo. Paparazzo. No. Divíte? Co? Přesně tak, zajímavý fotky. Dávám tam fotky, které oni by tam nikdy jindy nedali. Například je tam třeba fotka, úplně ty nejintimnější fotky, jo? Tam se vám nedostane ani paparac, jo? Ani paparaca. Nikdo, jo? Příklad třeba, až se tam doma podíváte, tak to uvidíte. Je tam třeba fotka, jak jsem u zrcadla a holím se, jo? Tam se vám nikdy nedostane žádnej ten jako paparac, jo? Než já. A teď jsem tam třeba, jak se holím a u toho je ten nápis bombastický, Miloš se holí. No a takovýhle věci já tam dávám, jo. Nebo třeba nedávno jsem byl v Turecku na dovolené, jak jsem si vyběhnul jen tak, jak jsem jako zvyklý pověsit si plavky na balkon, jo. Tak jsem se tam přistihl, jsem se tam vyfotil ve smokingu, jak tam věším plavky třeba, jo. Nebo, a zase, ale vy jste nevěděli, to skutečně jako cenzuru, dávám tam opravdu kvalitní věci, třeba jsem se přistihl nedávno s fotoaparátem, jsem byl na záchodě na velkej, jsem tam jako plesknul pár těch fotek, jsem tam udělal a nakonec jsem to tam nedal, tam bylo nějaký blbý světlo, bylo tam hovno vidět, jo. Tak. Ale to zase svědčí o tom, že tam nedávám taky žádnou sračku, jo. No ale přece jenom jsou věci, které si úplně sám neudělám, jo. Tak třeba davovky, jo. Já jsem se chtěl právě po vzoru jednoho člověka, kterého nechci tady úplně jako jmenovat, ale myslím si, že by to tenkrát vyšlo dobře. Takovou tu fotku, jak leží takhle jako omámenej, jo, s tou prostitutkou, jo. To jsem chtěl, tak na to potřebujete minimálně tu prostitutku, že jo. No tak to jsem si objednal prostitutku, jo. No a teď jsem se takhle jako snažil fotit sám, jak ležím omámenej, ale jako foťte se omámenej, když ona vám ho... Foťte se omámenej, když jste s prostitutkou, že jo. Bylo to blbý prostě, vypadalo to divně, tak jsem říkal, hele, já to asi nenafotím. Ona říká, co? Říká, hele, já to asi nenafotím. A ona říká, no já mám naštěstí tady za dveřma kamaráda, jo. To je schoda náhod v tom životě, to potřebujete, jo. Který by to mohl nafotit, nějaký Dežo, jo, tam stál za dveřma. Tak jsme ho pustili dovnitř, já jsem mu rychle vysvětlil, jak se to s tím fotí. On říkal, ne, to já znám, ne, foťáky, videa, to znám, to všechno hubím. Já jsem říkal, super, bude to dělat profík. Tak jsem mu dal ty fotky, hodil jsem do sebe 6 prášků na spaní, jo, okamžitě jsem vytuch. Ale říkám vám, to musela být těžká jízda, jo. Že jsem se zbudil potom v lese, úplně nahej. Bez všech věcí, bez foťáku, bez deža, bez prostitutky, jo. Všechno v hajzlu, jo. Říkám, muselo to být velký. My s tím dežem jsme se teď nějak jako v poslední době nepotkali, zatím to asi už 5 let. Zase nějak jako míjíme, ale já vám slibuju vám, že jakmile se s dežem potkám, ty fotky od něj dostanu, tak to okamžitě půjde na web. Takže sledujte www.superterč.cz.
1: Miloši, prosím tě, já tím, že se vidíme málo kdy, tak já mám naschromážděno v šuplíku i v hlavě takovou řadu otázek, který bych ti rád položil.
2: Pokládej.
1: Ano. Já tě totiž pokládám za člověka jediného schopného, který by mi na to mohl odpovědět. Mm-hmm. Podívej se, abych tě řekl, ty mě celý život, bych řekl, ležíš v hlavě, ne v žaludku, v hlavě. Jako takový příklad, jako takový, já nevím, jako od chvíli, kdy jsem tě poprvé potkal, už jsme tady probírali tu chvíli, ale mě by zajímalo, jaký vidíš ty. Byla to náhoda, nebo symbol, nebo
2: ne,
1: znamenalo
2: myslím,
1: to něco?
2: Náhoda.
1: Prosím, náhoda.
2: Já si myslím, že byla náhoda. Něco bychom našli na to, abychom vymysleli, jako, že to byl symbol a to.
1: Ano, ale řekněme, že to byla náhoda. Ta psychiatrická léčba, to byla náhoda. Dobře. Taky to zajímavý nějak
2: zvládne,
1: neovlivnilo.
2: Ne, tam samozřejmě leží spisy o mě, já jsem se celkem proslal.

0: Především jako pacient.
1: Jo?
0: Já tak vejdu do dějin taky.
1: Jako pacient?
0: Ano, lékaři si na mě vždycky smrsnou. Vždycky smrsnou.
1: No vidíš, to já si počtu potom.
0: No co chceš vědět? Řekni mi, ptej se. Pokud vím,
1: řekneš, jo? Dobře.
0: Není toho moc.
1: Ano. Takovou řadu otázek jsem měl, víš, jako třeba, kdy tě poprvé posedlo herectví jako běs? Kolik ti bylo?
0: Ty lišáku.
1: Kolik ti bylo, když tě to vzalo?
0: Nic mě neposedlo.
1: Ne.
0: Nic se neposedlo. Já jsem prožil mládí de facto, a teď to budete považovat za jistou, řekl bych, amorfnost vkusu, beztvarost vkusu. Jednak na druhé galerii Národního divadla na operách a za druhé vlastně obraťme to. Za prvé v osvobozeném divadle na balkoně za 5 korun k stání. Ve spoutaném divadle, v dnešním divadle Rokoko, kam se přestěhoval po návratu ze Sovětského svazu a po přerušení, když jsem viděl poprvé Baladu Zadru.
1: To je zajímavé, že já je taky viděl poprvé v Baladě Zadru, člověče. A to bylo v Plzni a byl Šturák a ten jako Detailsonu Forbinu měl před oponou, spustil za ním takovou tmavou modrou plišovou oponu a najednou si Voskovec všiml, že Verich má kalhoty z téže látky, jako je ta opona. A říká mu, poslyšte, vy máte kalhoty ze stejného látky, jako tady mají v Plzni oponu. Verich na to řekl, ano, já jim prodal zbytek.
0: Ano, no, viděl jsem Baladu Zadru, viděl jsem skvělého Vericha a tak jsem se prostě zbláznil. To byl nádherný zážitek.
1: A to je už
0: nádherný tak zážitek.
1: Já jsem jenom přemýšlel, kdy, ano. Divadelně se
0: zbláznil, ano. Já jsem vzal horečku.
1: Ano.
0: Jistého druhu horečku, teda teplo měli, nemůže zaznamenat. Prostě objev z něco v tom. Od té doby vždycky jsem viděl premiéru, ano. A vždycky derniéru. Ano. Mezi tím bylo takových 8 představení, které jsem taky viděl. Ano, ale tenkrát sehnat 5 korun pro mě nebylo tak úplně snadné. Můj otec byl pedagog, rozený pedagog, a to na mě mělo strašný vliv. Druhá taková moje, byla to ta galerie Národního divadla, tam jsem vystál důlek, kdo ví, není-li tam dodnes.
1: Teď ho opravujou.
0: Ale myslím, že by ta historie nebyla úplná, kdybych, jak si neřekl, na jakém pozadí se to odehrávalo. To nebyly žádné umělecké běsy a umělecký přetlak a podobné věci, které ctím, ale sám jsem je nikdy jaksi nepocítil.
1: Ale ty jsi říkal tatínek pedagog. Já si myslím, že ty jsi tady nakousil jednu takovou věc, kterou o tobě třeba nikdo neví. Ty máš v sobě, a myslím, že to je po mamince, veliké hudební nadání. Víš, já myslím, že jo, nemyslím hudební aktivní nadání, že bys byl hudebníkem, ale pasivní. Ty máš v sobě, když jsem s tebou třeba dělal režii někdy, tak Miloš Kopecký měl takovou zvláštní věc, jestli bych si vzpomenul, že jsi dělal třeba roli a do toho jsi dělal takhle.
0: Jo, ano.
1: Já jsem říkal, co to děláš, a on říkal, já si tím nahražuju metronom, abych ten rytmus do toho dostal. No. Ty máš v sobě, člověče, zvláštní, zaprvé máš rád muziku, máš v muzice vztah. No, ale ty jsi potom začal dělat divadlo jako ochotník?
0: Dodnes.
1: Dobře placený ochotník.
0: Ano. Bylo to tak, že já jsem tím, já jsem byl nakopnut svým rodinným prostředím. Malá měšťáci, já jsem syn kožešníka a ve Smečkách jsme měli, můj otec měl kožešnický závod, ano, kožešnický salon, a to proto, že v tehdejší době bylo noblejší mít salon než krám. Ano, takže dejme tomu slavná firma Růžek a Levenstein, nějaká firma, tak ještě noblejší bylo si nechat kožich u někoho v nějakém poschodě. To bylo u Krejčích a podobně. Ano, to je zvláštní.
1: Ano.
0: Pro tu dobu, jo, humál Krejče.
1: Hierarchie v Krejčí době, ano. No.
0: A já jsem neviděl rád prostě svého otce, kterého jsem měl rád, vážil jsem si ho. Nerád jsem ho viděl, když obsluhoval a vycházel vstříc zákazníkům, Uzenářovi a Radovi. Já ne, protože si přišel koupit Viržinskou vidru. Něco se ve mně prostě zprotivilo se mi to. A věděl jsem, že jestli něco ne, takže nikdy nebudu obchodník. A nikdy nebudu prodávat, nabízet, dělat, zpracovávat kůžičky. To jsem věděl, že to nikdy nebudu dělat. Každý otec má svou projekci do svého dítěte, co bude a co by měl být a pokračování za sebe teda, což je přirozené, správné a v pořádku. Můj táta si jistě myslel, že budu průmyslník, už viděl v duchu velkou firmu, Kopecký et Kamp, nejkožiším. No, já jsem mu to nikdy nemohl splnit.
1: A učil ses?
0: Jo. Ano? Ano?
1: Já jsem...
0: No jistě, teď. Prosím tě, když se dělala kožešnická zkouška. No, ale nastala kritická chvíle. To už jsem strašně měl rád divadlo, že ano. Nějakou shodou okolností osud nás sehrál dohromady několik lidí. Stelu Zázvorkovou, nějaký Novák, Mahler, Mirek Líva a tak dále. A v roce 1941 jsme založili kolektiv Tvar.
1: Tvar.
0: Ano, ze svazu českého díla. No, bylo to více než inspirováno, tak je to slabé slovo. Bylo to pod vlivem Větrníku, divadelka Utopičů, divadelka pro 99, který dělal Josef Šmída. Tam jsem rád chodil, že jsem nádherný věc. Mahenovu husu na provázku. Cervantes.
1: Němec soudničky.
0: Ano, Němec soudničky, Cervantes, hrajeme divadlo. Tam. A limonádový, jo? Původní limonádový, jo? Nikdy ničím nepředstižený a tvrdím nepředstižitelný.
1: Tlný, ano, tvrdím. Jsem rád, že to říkáš, protože já si myslím, že ten původní limonádový Joe ve Větrníku byla nejlepší inscenace této Brdečkovy knihy.
0: Ano, no jistě.
1: Nepřekonatelná,
0: jistě.
1: Skutečně.
0: Jistě, no protože to nebyla žádný tam.
1: Neměli možnosti.
0: Musím o
1: tom to talent.
0: Ano, a vtip.
1: Ano.
0: Vtip. A to dost stačí vám, možná. To je nádherný. No, já jsem se do toho jaksi tak zbláznil. Motivy toho nebudu rozvádět z určitých důvodů, protože já na to mám velice s prominutím přesný názor. To víte, že jít k divadlu je strašně svůdné. Strašidelně svůdný. Je v tom i několik procent narcisismu, je to seberealizace třeba s falešným vědomím. To je jedno, je to jistá seberealizace. Ano, to je jedno. A je to sugestivní. My jsme najali takovej sál s pomocí inženýra Cinka ve svazu českého díla na národní třídě. A bylo to divadélko pro 66 osob. No jo, sál byl nevymalovaný sál, byly tam pak různý bedny, bylo to skladiště, to bylo v podzemí, to byl sklep. Sklep. A teď jsme stáli před tím problémem, co s tím. Tak jsme si ten sál vymalovali, neměli jsme, fidlátka jsme neměli, chuť hrát a všechno, talent samozřejmě, ale fidlátka nebyly, nebylo nářadíčko. Někdo přines reflektor, říká, víš, štych se tomu
1: říká.
0: Chudičké vybavení. Teď jsme potřebovali židle. A já jsem šel k tátovi a říkal jsem mu, aby mě dal peníze na ty židle. My to přeskočíme, že když jsem už přestal být opuchlej, tak otec vyndal tu sumu, šli jsme do Vetery, v Palacké ulice bylo vetešnictví, nábytkářské vetešnictví, a v té Veteře se koupilo asi 60 židlí. Těm židlím jsme uřezali ta opěradla, na to se dala laťka a udělali jsme prostě řady a měli jsme. Měli jsme prostě...
1: A hráli jsme.
0: První premiéra byl Dykův Krysař. Já jsem hrál Krejčího Struma. Ano, Krysař je na přenádherný. Já vůbec mám Viktora Dyka strašně rád. Strašně. A to je krásná ano. Hra. Trpká, krásná, nádherná. Pak jsme hráli adaptaci Ignáta Hermana, Doktor Faust.
1: Hrál Mefista v něčem.
0: S velkou námahou.
1: No, znám ho, ale vzpomíná třeba Vlasta Brodský, že si ho okouzlil jedním gestem, jak se také zadu drbal na záde. Takový ty detaily, které nikdy
0: rozhodují. Teď drbe o mě.
1: Na zádech.
0: Ano.
1: To je zajímavé, že tohle mi připomíná hochu. Já jsem teď četl tu ságu rodu Budilova a vzpomínky Eduarda Kouta a tak dále a to. A říkám si, to byly heroické doby divadla, což co tenkrát vydrželi pro divadlo. Ale ono tohleto je v podstatě stejný. A já si říkám, Hrkot, jestli se nevrací ta heroická doba, jestli každá generace nepřinese něco. Mně se totiž moc krát stane, že za mnou přijdou mladí lidi a řeknou, prosím vás, pane Hornučku, máme sál, máme židle, máme reflektory, máme všecko a my nevíme, co hrát.
0: Jo, Jářku, jděte domů, chlapci.
1: Já ji posílám jinam.
0: Ano, ano, ano, ano, no. Velice správně.
1: Ano. Protože, rozumíš, já nechci hrát roli starce, který zažil své, ví své a odmítá mládí, ale...
0: Já se vám přiznávám, vždycky jsem byl rád mezi mladými lidmi, to je pochopitelné. Nikdy jsem se necítil ve své kůži, ve společnosti, ano. Kde každou chvilku někdo může umřít.
1: Proto se se mnou tak málo stýká.
0: Mám strašnou radost, když za mnou přijde mladý člověk. Odmítám, jako odmítám ležet na břiše před stářím, odmítám se ležet na břiše před tím, že někdo žije mu 18 let.
1: To je to, že bys ležel na jeho břiše.
0: Tak, tak. To je pak jiná, ty na historii, jak se říká, ve sladké Irmě, že jo. Já si myslím tohleto, podívejte se. Nejčastější a nejběžnější námitka proti mládeži je, že mládež je nespoutaná, poušlivácká, že nemá kázeň, že to... Moje námitka proti určité části mládeže, určitá část dnešní mládeže je dobrovolně ochočená až běda, uniformní až běda, sedíte v lokále, otevřou se dveře, vejde 20 mladíků, mají stejně ušitý kalhoty, stejně střižené sako, stejný účes. Oni jsou zavanul móda zavelela, to je dobrovolná stádnost, to je strašidelný.
1: A teď mi dovol otázku, myslíš, že to třeba v naší generaci tak nebylo? Nevešli my jsme tenkrát do někam do kavárny stejně v oblečení?
0: Myslíš, ano. Ano. Myslíš, že ano, ano, máš pravdu, jen asi jsem to tak nevím.
1: Já nechci,
0: máš
1: pravdu. Ano, já rozumím, já se ptám sám sebe.
0: Prosím tě, znovu ti říkám, že nepronáším žádný konečný
1: úsudek, já ho nemám. Jenom pocity, ano, ano. Já třeba, podívej se, když mluvíš o dnešní mládí, já třeba, mě se ptají lidi na besedách, nebo studenti na besedách, líbí se vám třeba dnešní tance, já říkám strašně moc. Strašně moc, pokud je někdo umí. I Valčík se mi líbí, pokud ho někdo umí. Ale já někdy vidím mladí lidi, kteří tancují a mají nacvičený 2-3 pohyby, který stereotypně opakují. A já mám dojem, že jsou u běžícího pásu jako čepy.
0: Ano, ano, ano,
1: ano. Ale chybí mi tam radost, chybí mi tam sex s odpuštěním.
0: Ano.
1: Tanec má být romantická a sexuální záležitost.
0: Já si to myslím taky.
1: A ty dva se musí vnímat.
0: Ano,
1: a mě jedno, tančí tango nebo bump. To je mi jedno, ale musí se vnímat, ale já se dívám na parket a já ani nepoznám, kdo ke komu patří.
0: Ano, ano, ano.
1: Někdy, někdy. Některý dva k sobě patří, to je vidět. A pak je to krásný, pak je to krásný. No čili tím jsme budli, jak si bych řekl, no ne.
0: Ale ono to má, je v tom, co si strašidelný, jo. Když někdo neumí odolat ani té pitomé módě, nebo... To,
1: ano, ano. No,
0: teď se mluví určitým jazykem, zástupným, neřekne. Jsou fešáci, máme spolu spicha.
1: Ano, ano. No tak to jsme my měli taky tu...
0: 14, no dobré, 14 dní, upřímně řečeno. No. Tak jsme to snad nechali.
1: Asi,
0: to
1: bylo
0: ta ducha plnost, jako... Leden, únor, březen, buben, jo? No to je puberta. To je puberta, kterou strašně nesnáším. To, já si jenom říkám, jak můžu očekávat od takového člověka, že by odolal, vzdoroval, že se postavil nějakému opravdovému nátlaku, když neodolá ani módě.
1: Ano, to máš pravdu, ano. Podívej se, vždycky já třeba jsem někde psal něco o tomhle tom v nějaký svý knížce nebo to a tam říkám toto. Já si myslím, že mládí má být drzý, má odporovat, ale má vedle toho mít své úcty. Já jsem strašně rád, že něco nenávidí, ale musím říct, co taky miluje. Víš, musí být před něčím pokorný a pak má možnost něco absolutně odmítat. A když někdo jenom odmítá, anebo je jenom pokorný, tak to pro mě není mládí. To je pro mě jenom póz.
0: Tady není obraz, aby posluchači viděli, že s tím strašně souhlasím.
1: No, ale počkej, vraťme se, jak si... tady si řekl velice pregnantně a přesně něco jako svůj vztah k mladé generaci nebo tak, ale podívej se, my jsme mluvili o našich společných cestách a ty se pak jako rozešli. Čili také si začal v Tvaru.
0: Ano, v kolektivu Tvar. Pak byla taková epizoda, byla okupace, že já jsem se na nějakou dobu jsem se vzdálil z Prahy do takového sanatoria.
1: To byla válka.
0: Nacistická oddechovna.
1: Ano, ano.
0: 40. rok, já jsem se vrátil a hubky, šupky, dubky, okamžitě do rokoka, neboť tam opět Šmída otvíral divadlo Větrník. No, já jsem samozřejmě toužil hrát. Ale on se na mě podíval, nevěděl, co se mnou. Řekl, jestli bych nepouštěl gramofonové desky.
1: Ne, na zem.
0: Ne, já jsem tam pouštěl.
1: Jenom, že Šrámek z Bledu.
0: Oni hráli obnovenou sentimentální romanci, k tomu byla reprodukovaná hudba, já jsem v zákulisí pouštěl desky. Vzpomínám si na otřesný zážitek, ale příšerný. Musíte se snažit trošku to pochopit, samo o sobě to není nic. Divadlo Větrník jelo do Českých Budějovic se sentimentální romancí. Já tudíž jakožto
1: zvukař
0: byl červen, nádherný počasí, teplo, krásné, na světě bylo nádherný a to. Ve vlaku byla nálada, báječně jsme se bavili, všechno to. Večer bylo představení a Šmída řekl, až dojedeme, tak všichni si dáte pohov, půjdete na pokoj, umyjete se, najíte se, odpočinete se a sejdeme se ve 3 hodiny v divadle. Já jsem přišel do hotelu, naložený, umyl jsem se a najet jsem se to a jsem říkal, kde jsou ty desky? Já jsem je nechal v Praze. Teď si představte, že ve 3 hodiny jsme tam měli tu zkoušku, už nevím, kolik bylo hodin, někteří z nich šli dokonce na plovárnu a já jsem běhal po Budějících, po bytech a prosil, jestli náhodou nemají vejvodu tango, smrtelná úzkost. Dopadlo to dobře. Dopadlo to. Představení.
1: Některý věci si zpíval.
0: Dopadlo to dobře nakonec, představení se odehrálo. Bez ostudy, bylo to velice, ale byl to hrozný
1: nervák.
0: Nervák strašný.
1: No to jsou ty věci, které k tomu patří. No ale počkej, jdeme dál. Co bylo pak, kam jsi šel dál?
0: Z toho Větrníku?
1: No.
0: Z Větrníku pak...
1: Divadlo Satyry spolu?
0: Pak jsme byli v divadle
1: ano,
0: Satyry samozřejmě.
1: To jsme byli ještě spolu. To nám bylo hej. Pak nám bylo rup.
0: Pak nám bylo počkej.
1: Počkej. Ano, zatím, ano.
0: Tak, no, tak. No. Divadlo Satyry, to bylo strašně. Drda.
1: Ano, to jsme nehráli.
0: Frda, Sirky, Země, Koule, hrá si hlavní roli. Pak bylo... Co to naše,
1: no? No, řada věcí.
0: Akce Ajbiš,
1: Kajnár.
0: Kajnár, ano. Krásný doby. A na to jsem šel do Studia Národního divadla, protože Jindřich Honzl mě napsal dopis, takovou nabídku, že ano, jestli bych šel do Studia Národního divadla. No já jsem si říkal, v té chvíli jsem trošku myslel na budoucnost, říkal jsem si, třeba jednou budu mít taky rodinu a zodpovědnost, no. Že ano, není to Studio Národního divadla, tak jsem šel do Studia Národního divadla a to nebyl marný rok. Hrál jsem tam opravdu nádherný role. Říkám nádherné role.
1: Smraďo.
0: Braďo, Marcel Paňol, Mášenka.
1: Ano.
0: Ano, Afinoginov. Labiš, případ v ulici Lursen. A tak, krásně.
1: A v Drdovi si hrál?
0: Jo.
1: Mě se spomínání.
0: Ano.
1: Že jo?
0: Ano.
1: Taky to bylo vynikající představení. A ty jsi tam hrál faráře tehdy.
0: No. Ano, ano.
1: Nevadí ti ten katolický názor?
0: Ne, to nebylo, klerikálně, víš?
1: Já vím, jako spíš lidské.
0: Lidské.
1: Podívej se, co je třeba pro tebe, co je pro tebe třeba herectví?
0: Především nedostatek studu.
1: To je sice vtipné, ale ne přesně.
0: Ano,
1: jistě, já vím.
0: To ano, ano.
1: Jenom aby to někdo nevzal vážně.
0: Zasmáli, jsme opět tam, kde jsme byli.
1: Ano, ano, tak, ano.
0: Jistě. Co je to pro mě herectví? No, já nemám tak, jsem vyléčen z příliš velké úcty, neměl bych to říkat, není to taktický, jako z příliš velké úcty k pojmu herectví jsem dost vyléčen. Herectví, jakýsi prabuníka, nebo je v každém člověku. Já dokonce bych řekl, že jsou i tací, kteří by nemohli hrát.
1: Ano.
0: Jo? To neznamená, ale pro boha, abyste si rozuměli, to neznamená, že neexistuje velké herectví. Samozřejmě. Ale to jsou velké osobnosti především. Jaké je pak velké herectví? Prosím vás, co pak existují nějaká pravidla, jak se má hrát, co má hrát? První, kdo přijde, je poruší a je to ono. Co pak existuje něco takového? Jak dlouho o něm, pro Krista Pána se říkalo, že vysoce inteligentní člověk, nesmírně duchaplný a chytrý, jak v opice a já nevím, to všechno. Ano, vysoce muzické, to je pro mě, dneska jsem dostanu husí kůži, když to slyším. Já už to nenávidím. To je tak strašný omyl, tak strašná nepravda, že vůbec druhá už není. Vůbec tak není. Já jsem byl na něm v Brně, když hrál ve své hře, věřte mi, nevěřte, to je jedno. To je koncert, že teď on má ještě tu výhodu, že má lepší nervy než já. Takže ta nádherná elegance toho projevu, toho opravdového, skutečného, nepředstíraného klidu, který nemůžete vylhat, nahradit, napodobit, to je něco, to je úžasné.
1: No, tak teď si už je to, čemu se ve sportu říká úder pod pás. Mluví o tobě a ne o mně.
0: No, taky to musí být chvilku zábavný, že?
1: Ano, aspoň chvilkama. Hele, teď úplně takový technický dotaz. Máš ještě dneska někdy trému?
0: Jo.
1: Nemyslím, nejvyšší, ne v životě, to vím, že?
0: Jo. Ano, před dvěma dny, když jsem točil tam s Lasicou a Satinským
1: v
0: Bratislavě, Turzonovová a já jsme měli největší trému, ona to tak nedala najevo. Mm-hmm. Já jsem když jsem prostý chlapec ze Smeček.
1: Ano.
0: Já nic nezatajím. Já jsem prostý chlapec ze Smeček, který se vyšvihl.
1: Ano. Syn kožišníků.
0: Ano, syn kožišníků, správně. No, mám společného s Cortézem.
1: Ano.
0: Rudá jediné, co spolu máme společné.
1: No. Ještě hlas.
0: To neříkej na hlas, ne. Prosím. A tak trému to mám.
1: Máš, a jak tomu to třeba čelíš? Zbavíš se toho?
0: Tomu se nedá čelit. To se nedá, s tím se prostě nedá zjat. S tím se nedá zjat, to se nemůže. To není věc volní.
1: Ano.
0: Nebo racionální.
1: Jistě, já bych rozuměl. Na to nejsou recepty, ano, nebo přístupy, nebo tak. Prosím tě, Milo, kdo třeba jako ze světových nebo našich herců měl tebe jako v životě takový největší vliv?
0: Dopad nebo
1: inspiraci, nebo...
0: Hele, jmenovat jednoho nebo tam.
1: To ze světových
0: herců, ze světových herců, Chaplin. No to je bez, no, to je mimo veškeru. To je
1: Charlie
0: až banáně a hloupý, říká se ten Chaplin, to už říká každý den.
1: Já dokonce, když Chaplin zemřel, ty jsi mi napsal ten krásný takový téměř kondolenční dopis, za který ti dodatečně děkuji, tak jsem tě pak určitou dobu podezíral, že jsi to byl ty, kdo ukradl ty jeho ostatky. Já jsem říkal, to nemohl být nikdo jiný než Milda. Tak ten ho miloval. A je zajímavý jedno člověče, tak všichni máme asi tyhle ty lásky společně, Laurela Hardy a Buster Keaton a tak dále, to všechno to, ale já vždycky říkám, Milda je jediný, kdo je dědicem těchto tradic. Ty máš v sobě kromě tedy toho, že dovedeš udělat postavu realistickou, absolutně výborně a to všechno.
0: Já jsem na Smíchově v realistickém divadle.
1: To vím, to já
0: tak,
1: vím.
0: To bych si vyprosil.
1: Do dneška rád to ano,
0: vyprosil.
1: Ne, já to říkám vážně.
0: Já jsem tam hra a nějaké
1: ano,
0: postavy.
1: Do nějaké postavy. Někteří lidé vzpomínají, ano, Zikmunda.
0: Ano. Tak to pozor.
1: No, ale já bych řekl, víš, jako, že ty v sobě neseš takový zvláštní dědictví těch velkých klaunů, že vedle toho, že uděláš tedy realistickou figuru, viz Zikmund, anebo Hrubý v Psohlavcích.
0: Ano.
1: Tak, jistě. Že
0: ano.
1: Dovedeš ještě v sobě nést takový to dědictví, nejlepší dědictví těch Laurelů a Hardyů a Frigů a Haroldu Lloydu a tak dále a to. Čili to je zajímavý, já třeba bych si s tebou strašně rád zase znovu třeba zahrál něco, jako byl Kačala, Šatala, i když jsem to s tebou nehrál, nebo...
0: Vždyť to záleží na tobě.
1: Jo?
0: No,
1: fajn.
0: Zavolej mě.
1: Jo. Ano.
0: Já se ozvu. Vy nic víc už neslyšíte?
1: Já to chci vědět spoustu věcí. Prosím tě, ještě, promiň, že teď zabrousím přímo do života, jo?
0: No, ale pozor, s tím napadne.
1: Prosím tě, já za ta leta, co tě znám, tak... Nerad to říkám, já tě obdivuju, anebo sleduju, aspoň...
0: No, spíš tedy... sleduješ, no.
1: Tolik si už nemám, ale... Mám řadu otázek, které bych chtěl položit, jako tak... svému Komenskému.
0: Harry, mluvte, nejsem bez srdce.
1: Dobře. Prosím tě, třeba lidsky. Tak umělecky samozřejmě ti závidím, protože jsi herec.
0: Jo.
1: Ale lidsky ještě. Jsi například teď šťastně ženatý?
0: Já můžu poctivě říct, že jo.
1: Jo.
0: Opravdu. To rád, já si myslím, že to je, jo. Že to je šťastný manželství. Moje žena je šťastná, já jsem ženatý.
1: To jsem chtěl slyšet. To jsem, ano. No a co, co dál? Jako, co třeba
0: to se ptám denně. A co dál? Ano, ano. Nikoli vstávají, lehají, vím.
1: Ano,
0: ale vstávají, dáš už se denně?
1: Ježiš, to si jde krásně.
0: Ano,
1: taky, ano.
0: Dáš ty? No. Und frag.
1: Ano, ano, lehají, vím, ale vstávají, to je problém.
0: Ano.
1: Vstáváš rád?
0: To je nejstrašnější chvíle ze dne.
1: Já, hochu, já se probudím a musím se ukecávat k životu.
0: Tak, tak.
1: Já si dokonce se ti přiznám, já si ráno lžu. Já v polospánku si říkám, že jsi nadaný.
0: Promiň, promiň. A věříš si?
1: No, v polospánku jo. Já si ještě v polospánku říkám, že jsi nadaný, rozumíš tyhle ty věci, vstáň, dělej něco.
0: V tom zadrčí telefon a on má důkaz, že je.
1: Jo?
0: Protože, ano, protože, a pane Horníče, měl byste, prosím vás, přišel byste laskavě, měl byste odpoledne na chvilku. No.
1: No. No. Dobře.
0: No, jistě.
1: No a co kdybych teď jako, ne, že bych na to chtěl nějaký shrnutí, nebo proboha nějaký krédo, na to máš ještě čas, nebo tak, ale...
0: No.
1: No.
0: Je zhoděn.
1: No. Já nemyslím teď, já myslím v tvým věku.
0: Jo. To je ještě horší.
1: No. Co kdybych teď jako se měl podívat dopředu, tak co chceš? Je něco, co ti uniklo, nějaká role, nebo... Ne. Co bys chtěl dělat teď, ještě dál?
0: Chtěl bych dělat to, co se mi chce, co mám rád. Co mám rád. Nebylo by toho třeba moc, ale... Chtěl bych si dožít to v klidu, v takové nějaké pohodě, že... A ty jako myslíš odkaz dědu?
1: Ne, na to máš ještě čas.
0: Já si myslím, že člověk má být strašně šťastný, že je. Že má k životu přistupovat bez předsudků, že mu to život nějakým způsobem, zaprvé to život pozná, to je blbá personifikace život, jako jo, odpuste mi to, že se to pozná, že se nemá kalkulovat, že se nemá spekulovat.
1: Bilancovat.
0: Bilanc a podobné věci. Je jediná morálka. Vědět, že za všechno se platí, to je za A, to je vysoká morálka. Za všecko se platí. Kouřím, budu mít rakovinu. Piju koňak, musím zaplatit. Ano? A tak dále. Nechtít zaplatit je tam, to je přesně ta hranice, kde začíná nemravnost.
1: Ano.
0: Nechtít zaplatit. Já víc nevím.
1: Ano. Víš, ono se o tom dá mluvit, jak říkáš, velice složitě a přitom marně, anebo velice jednoduše.
0: Ano.
1: A přitom jaksi velice naléhavě. Spencer Tracy, který asi máme v oba
0: No.
1: Tak jednou řekl takovou krásnou věc, víte, ono herectví, on spíše život, bolest, radost, štěstí, rozkoš.
0: Ano, kolébka, smrt.
1: A kolébka, smrt, ano, přesně tak. A tam to všecko vězí. A řekl, herectví to je čekat, až přiletne šláčkový dort. Což může znít velice jednoduše, ale ono to v tom je v podstatě všecko. Protože, nezlob se, i Hamlet musí čekat, až přiletne šláčkový dort.
0: Můžu ti něco říct?
1: No.
0: Nevysvětluj to.
1: Ne.
0: Jo?
1: Protože...
0: Podívej se, víš, co řekl Armstrong?
1: No.
0: Na některé otázky, když se ptáte, tak vám neodpovím, protože kdybyste byl schopen je pochopit, tak už to dávno víte.
1: No a já, tedy jak si bych řekl, v závěru této desky, nebo v závěru této tvé strany desky bych jako... Ti chtěl poděkovat, nebo připít, nebo co mám udělat?
0: Připít.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
1: Hlavně to třetí balvanem do palice.
0: Nesmějte se.
1: To říká ten pravý.
0: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
1: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
2: Prepáč, robot. Pomýlil jsem se, no. Tu máš pár nicu na pamiatku. Štefan.
0: Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
2: Ale tak já půjdem, cisterna už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu.
1: Očka, já se takto, tak.
2: Budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu hovida.
0: Hele, na první cvaknutí, čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
1: Tak pouštěj spojku s sitem, ať neskončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
0: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak dva kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídeme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
1: Bacha, brzdě!
0: Co to bylo?
1: Přejeli jsme druhou sondu.
2: Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky.
0: Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
1: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze Sedmi statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
0: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
3: James!
4: Prosím, pane.
3: Aký je dnes deň?
4: Čtvrtok, pane. A zajtra bude piatok.
3: James!
4: Ano, pane.
3: Ty bratrane severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra, ale čo je dnes?
4: Aha, už rozumiem, pane.
3: Tak, aký je dnes deň?
4: Čtvrtok, pane.
3: A zajtra bude piatok?
4: Som si takmer istý, pane.
3: Nehovor, James. A ako to vieš tak presne?
4: Piatok mám narodeniny, pane.
3: A si si istý, že je to tohto roku, James?
4: Áno, pane, vlani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať.
3: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
4: Áno, pane. Zomrela mi sestra.
3: A ty si po nej všetko dedil. Však, James?
4: Áno, pane. 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
3: James, ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
4: Ale kdeže, pane, Toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
3: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
4: Ja neviem, pane.
3: A mal si ty vôbec niekoho rád, James?
4: Mal. Svoju ženu, pane.
3: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
4: Už nežije, pane.
3: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
4: Žiaľ, áno, pane.
3: James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
4: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
3: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
4: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili pri zvy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
3: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
4: Fungovalo to okamžite, pani.
3: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
4: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
3: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
4: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
3: No, pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
4: Áno, pane.
3: A celkom sympatická. A môžeš sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
4: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
3: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
4: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
3: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
4: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
3: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
4: Ja neviem, pane. Ja už tak dlho sa snažím.
3: Musíš sa snažiť viac, James.
4: Áno, pane, pokúsim sa.
3: James?
4: Prosím, pane.
3: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narodeniny.
4: No, ak dovolíte, pane. A
3: aký darček by ti urobil radosť, James?
4: To, čo si želám už 40 rokov, pane. Chcel by som vidieť mesto.
3: Na to zabudni, James, na to zabudni. Ja som ti už darček kúpil. Máš ho na stole.
4: Ďakujem, pane.
3: Ani si ho nerozbalíš?
4: Viem, čo tam je, pane. Sviečky na vianočný stromček.
3: Veľmi správne, James. A nezabudni, že tohto roku ich budeš zakrúcať ty sám.
5: Dobrý večer. Dnešný koncert z diel klasikov svetovej hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo-Sláčikové kvarteto, malú suitu Claude Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame skvostom klasickej hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské inštrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu.

La la la la la la la la la la la.

chwili lub są konstanie.

0: in moim pole non. Ach, in ti moim pole non. Carmen!
1: Bravo, grazie, bravo, bravo,
0: grazie,
1: bravo,
0: grazie, bravo, grazie.
2: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
3: Co? S kým to tady rozmlouváte?
2: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
3: A vy něco potřebujete?
2: Já, no tak potřebuju, co? Potřebuju splašit něco pro svou sestru.
3: Jo.
2: Nepila, hrabala, párala.
3: A dejte pokoj.
2: Co dejte pokoj?
3: No jak dlouho?
2: Jak dlouho co?
3: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Není ona trošku...
2: Ne? Myslíte vyšinutá?
3: Ne, ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá, nebo tak.
2: No, to bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře.
3: No, myslela, jestli není krapet psychicky cáklá, nebo tak.
2: No, to bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře.

0: Hrabalá pára.
1: Ale já říkám, no, že pro ní schání. No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
0: No jistě, o knihách. Jo, o knihách. Jo, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a pára. No, vy potřebujete
1: to jsou autoři.
0: Nějaký knihy?
1: No, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
0: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
1: Fakt?
0: No jistě, no, jo, tady dokonce hodná. Na představení.
1: Tady je? No. A ještě řekněte, že je tady vozem.
0: No jistě vozem.
1: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
0: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
1: To nemá Chryslera?
0: Chryslera. Milý kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
1: To je fakt. A ono stejně. A i kdyby, jo, řeknu vám, já jsem si všiml, že největší zájem je vždycky o lehkou literaturu, jo, a o mrňavý knížky, které nic neváží.
0: Je to francouzsko-italský slovníček?
1: No, francouzsko-italský slovníček, správně, pač francouzsky já už umím a učím se italsky teď právě. Aspetti un momento. Sia benvenuta per la prima volta alla nostra televisione. Buonasera, signora Rita Pavone.
2: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký předmosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned. Podívejte se, děti, turecký med povídám, že jo. A já, když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea, aby to koupili, a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti sajt papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček, a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakal. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát, že od té lecině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, paž já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku do té vody, už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom v tykádi přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku, my už nemáme peníze.

0: I se po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídlo, všecko možné. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíkovala, ona říká, jo, počkej, počkej, nalíra nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek, ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chlastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď, ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké měli vyprodaný, a on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto, a pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným pár dětí tam napsáno turecké mídlo. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám, já pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, paž má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Holíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, a špičák je v hajzlu.
1: V zoologický zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu půl litru becherovky, aby tě líp strávil. Manželka říká ráno manželovi, který přišel v noci totálně opilej domů, povídá, Toníku, jak je jen možný, že si spadl v noci z postele, ani si to nespozoroval? On říká, ale já jsem nějakou ránu slyšel, no, ale nevěděl jsem, že jsem to zrovna já. Doktor prohlídne pacienta v jeho bytě a když doktor odejde, zeptá se manžel manželky. Říká, poslíš, Anka, neřek ti náhodou, doktor, jestli je to něco vážného? A ona říká, no tak já nevím, no, on jen řekl, že se to poznáš podle pitvy. Dva malí zajíčkové přijdou domů, jsou celý zarousaný, zablemtaný, nějak divně jsou cejtit a maminka jim říká, pro pána krále, co, jak to vypadáte, co pa se vám stalo? Říká ten jeden, ale my jsme potkali medvěda a on se nás ptal, jestli línáme. A když jsme řekli, že ne, tak si s náma vytřel zadek. Jeden host říká v kavárně, pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká, tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentin. Manžel říká k manželce, já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že jsi distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to, prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facet. U Žanety je návštěva a ptá se, poslíš, Žaneto, proč pak to tvoje děcko spí v tak strašně vysoký postýlce? A Žaneta říká, ale to je proto, aby když z té postýlky vypadne, aby jsme to líp slyšeli. Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu, a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra. Povídá jeden, prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním? A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat? V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu, povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd, nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete. Povídá jeden, pane Kohon, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí, to se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohon říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit. Auto veze stopařku a povídá on, vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze. Baví se dva, povídá ten jeden, ty můj otec byl velice spořádaný člověk. On přišel málo kdy domů opilej. Ten druhý říká, no jo, máš pravdu, oni ho většinou vždycky přinesli. Baví se dva, povídá ten jeden, hele, já jsem se svou manželkou před svatbou žádnej intimní styk neměl. A ty? A ten druhý říká, no tak to já nevím, no a jak se jmenovala tvá manželka za Svobodná? Povídá jeden, pane doktore, prosím vás, co mám dělat? Mně se vám každou noc zdá, že boxuju. Doktor říká, no a to vstáváte ráno jako zmlácenej? A on říká, no tak já ne, ale manželka. Na jedný party říká jeden host tomu druhému, vidíte tamhle tu hezkou blondýnku? To je moje manželka. A ta vedle, ta bruneta, to je zas moje milenka. Ten druhý říká, tak, to je zajímavý a u mě to přesně obráceně. Povídá jeden, poslyšta, tvoje manželka, jak koukám, má nějaký nový účes, ne? Ten druhý říká, ne, to není nový účes, to je nová manželka. Manželka říká, Pepouši, řekni mi, kdyby si umřel a já kdybych si vzala nějakého úplně cizího člověka, bylo by ti to líto? On říká, no tak já nevím, proč by mě mělo být nějakého úplně cizího člověka líto. V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází. No a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte, ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný. Potkají se dvě, povídá ta jedna, nazdaranka, je, já už tě neviděla, no a co je novýho? Ta druhá říká, no tak já se teď budu vdávat, víš? A můj ženich je velice slušný a solidní člověk. Ta druhá říká, no tak z toho si nic nedělej, holka, lepší takovej než vůbec žádnej. Povídá jeden, Pro pána krále Toníku, co se ti stalo, že máš tak modrý oko? On říká, ale dej pokoj, to jsem dostal z kašle. On říká, z kašle máš modrý oko? On říká, no jo, já musel kašlat zrovna, když jsem stál ve skříni. Ona říká, já mám ráda vlahé noci a hvězdné nebe. On říká, já taky. A milujete taky ve snu. Ona říká, no tak ve snu ani ne, mě to vždycky probudí. Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí. Doktor se ptá pacienta, ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře. Povídá jeden, depak hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňák. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
2: Prosím vás, já bych to rád uvedl zde na pravou míru. Neustále slyším, jak z jedné, tak i z druhé strany, že snad Vladimír Mečiar je můj nepřítel číslo jedna, že jsme v jakémsi střetu. Prosím vás, to není pravda, to se nezakládá na pravdě. Tady je Vladimír Mečiar, tady jsem já a musím říct, že my jsme opravdoví kamarádi. Vladimír je skutečně tak bohovský frajer, jak se po jí říká, že mi ukázal všechno v jeho kraji. Ukázal mi dokonce i box. Já jsem byl do té doby malinko samotářský a najednou mě to vám to tak vzalo za srdce, že se mnou vůbec někdo baví, že mi ukazuje to, co vlastně mi nikdo nikdy neukázal a nechtěl ukázat. Já dokonce ještě musím prozradit z tohoto místa, že Vladimír Mečiar je nejenom vynikající kamarád, ale také vynikající kuchař. A jak on vám třeba dovede na tom Pirkinku krájet tu cibuli s těma haluškama, pak to posype všechno tou brinzovou směsí, no to je skutečně jídlo, které byste rádi ochutnali, takže prosím vás, neříkejte mi takové věci, jako že snad nepřítel.
3: Děkujem za tyto slova od mojho kamaráda Václava Klauza. Mě to skutečně těší a musím jen podotknout, že ty brinzové halušky jsem polival nikoliv normálním mlékom, ale bylo to kozí mléko od nás z malej fatry, které jsem vlastnoručně i podojil a vydojil, takže mohlo to bohovské jedlo a musím navázat na Václava, že jsme se skutečně ten den najedli, jako se napere, jako se hovorí po našem, keď makom strapeš, tak vlastně kozou lapeš, no, ale nič, to jsou len také drobnosti. Chcel by som hovoriť, že v Brně o tej prvej skúsky pokračovalo aj druhé sedenie, aj tretie sedenie, aj štvrté sedenie. Nebolo, kto bude namítať, že vlastne sme si nemali čo povedať. Naopak, my sme si mali čo povedať a vlastne naše priateľstvo, teraz som si malinko predsedol, ale som predsedal, takže si to mohu dovoliť, že naše priateľstvo práve preto, že sme si mali čo povedať, takže tie schôdzek mohlo byť aj viac a dodneska ma mrzí, že ich nebolo viac.
4: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodili velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil DeMille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu, ale vidíte, já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama k poctě zbraň. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
5: Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl. Dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan z mužile přistoupil k pokladně a povídá: já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan. Já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald, I buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, buy, bu

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvilku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu, nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: To je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle potom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jedu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zozněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A on, víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on mě říká, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak pruce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat, neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Zdenko. Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
2: Cože?
1: Lužec pod Smrkem.
2: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
1: Ne, prašivka. To je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
2: A to je někde v horách, že jo?
1: Ano, v Jizerský.
2: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Leda tam nějakou borovičku, že jo? No. Nebo kvašňáka, že jo?
1: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se,
2: no.
1: Kdy mě to jede.
2: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit. Tak jak se to říká, Lužánky?
1: Ne, Lužec.
2: Jo, Lužec.
1: Pod Smrkem.
2: Teď já vím, se dívám. Tak, Lužec pod Smrkem.
1: No.
2: Helejte, víte, že to tu není?
1: No musí to být Lužec pod Smrkem.
2: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Helejte, nechcete do Libverdy? Jeďte do Libverda, koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
1: Soudru, já pospíchám, podívejte
2: no,
1: se ještě jednou.
2: No, teď se dívám, no. Koukejte, Amalí.
1: Lužec.
2: Pavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
1: Ne, proč?
2: Co?
1: Proč boč?
2: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Brčekoli, nechcete brloh?
1: Ne, nechci brloh.
2: Jděte do brlohu.
1: A proč?
2: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zejtra tomu bude 90 let, co se narodil.
1: Tak?
2: No jo.
1: A to je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
2: Jo, vodušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
1: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec. Pod Smrkem, no, Lužec.
2: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
1: Teď v zimě?
2: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
1: No,
2: to jo.
1: Ale ne.
2: Co?
1: Jo, tak počkejte, se, Lužec, pod Smrkem.
2: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom brlohu.
1: No, tak dál, Lužec.
2: Tak dál, helejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
1: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
2: Herko, tak neplejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
1: Soudru, podívejte se, až. Nemohl byste se rovnou podívat pod L?
2: L?
1: No,
2: Herko,
1: L.
2: To bych
1: Lužec, no. L, Lužec.
2: Jo.
1: No tak hledejte L.
2: L, to je po ST, víte?
1: Ne, co pak neumíte abecedu?
2: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Tak já vím, že L je vždycky po ST.
1: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K a L.
2: Jak mi to mohlo napadnout, že L po ST?
1: To já nevím.
2: Jo tak, mě spletla postel. No po STL. A to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Tak a. Tak helejte, K, kobila. Helejte, i do kobily jezdíme, to se diví.
1: No a Lužec.
2: Kocíka, kukava, chcete kundratice?
1: Lužec, ty!
2: Do kláštera, nechcete je?
1: A co pak jsem Ofelie, hledejte Lužec.
2: Lužec, la, le, li, lu, lu. Lužec!
1: Lužec!
2: Tady to je. Lužec.
1: No výborně. Co?
2: Lužec nad Vltavou.
1: Ne, pod Smrkem.
2: Sakra, vy jste nějaký absolutní.
1: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem, ale nad Vltavou.
2: No tak dobrá, nad Vltavou, ale pod Smrkem.
1: No tak, ale pod Smrkem.
2: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužeť, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to, to tam jděte pěšky.
1: Ale soudru, já poskykám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
2: Nepár, to by vám nebylo nic platný.
1: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyzná.
2: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
1: Co je to?
2: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
1: Nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchá.
2: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
2: Já to vytočím. No. Haló? Kde nádraží? Jsou to informace? Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
1: Pod Smrkem.
2: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem? Ano, děkuji vám srdečně. 10:46, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10:46 vám to jede.
1: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
2: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22:10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No vidíte, 22:10.
1: No tak
2: to máte čas.
1: No tak, tak mohu jít.
2: No můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
1: Tak děkuji vám.
2: Prosím, na shledanou. Halo, halo, počkat, počkat, co to nesete?
1: To je židle.
2: No to vidím, tak to pr, zpátky.
1: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
2: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
1: No jak to, na židli?
2: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kreden sebou.
1: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
2: Jo, v novostavbě, víte?
1: Vy mě znáte?
2: Ne.
1: Tak jak to víte?
2: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
2: A vlakem?
1: A přece nepůjdu pěšky.
2: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudu, já opravdu postukám. Puste mě tam ze židlí.
2: Pak to nejde. Helejte, zpuste to autobusem.
1: Ale tam už jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
2: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle, to nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
2: No tady v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
2: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10:46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
2: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
2: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím,
2: budete tak láska.
1: Ježišmarja!
2: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
2: Co, nová židle?
1: Jo.
2: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
2: Šťastnou cestu.
3: Zdenko, ať s tebou jde sila. V pátek na šichte prišla v pauze na chleba s turistiakem řeč na kino. Láďa začal básniť o třetích Star Wars, že na ten byl minulý týden v kine Staru a byl nadšený. Jura se ho zeptal, kolik za to vyvalil chechtáku, bo byl aj z robu tuž přes 3 kila, za lístky a kupu žradla. Partia začala hned rozebírat, co by se dalo pořídit za 3 kila a že do kina je to moc drahé a že Láďa je známy Rothschild. No, on je spíš vůl jak anděl. Poslal jich do dupy a šel hryzt do chleba na chodbu. Na obědě se s námi dal do řeči Tomáš, ten náš komputermacher, a priže slyšel, že se chlapi chystají do kina na hvězdné války. Zatvářil se taj úplně, jak žilu v ostrov a vytáhnul z kapsy obal s CDčkem, na kterým bylo fixem napsané SV Dry. Začal na nás pomrkávat, tak jak by chytnul cosi z průvanu, a priže za flašku je to naše. Franta ho poslal do dupy, bo prý mu synek doma pravil, že se to dá stáhnout z toho interneta zadarmo a že jestli chce na nás vydělávat, tuž staku, ať jde strčit hřebík do zasuvky. Tomášovi zmrznul úsměv na písku a zaškemral, že teda aspoň za balíček spirmintek. Z kantiny odcházel o CDčko lehčí, ale spokojeně přežvikoval jak vůl na pastvě. CDčko zebral Franta, bo ten má největší televizu a domluval termín a osazenstvo. Mi se to moc nezdálo, čumět na poslední díl takého fajného filmu na obyčejné bedni. První, druhý a třetí, vlastně čtvrtý, pátý a šestý díl jsem viděl kajsu jakéhosi kamoša na videu a byl jsem nadšený, bo to bylo fakt něco. Oleje v gaťkách a v podprdě se mi tenkrát dlouho zdálo. Ale aj ten příběh byl fajný. První a druhý díl už mě tak nenatchnul, bo tam byl taky ten ušatý srandovní pajtaž a už to jaksi nemělo tu atmosféru. Pravil jsem chlopům, čemu si na to radši nezajdu do kinestaru. Velké plátno, hukot, jiný zažitek. Však Star Wars je klasika jak cip. To si zaslouží velké plátno. Dívali se na mě chvíli jak na vola. Pričemu uvalit kilo a kaj si lozit? Jak to můžeme mít doma, enem za balík žvikacích gum? A za ušetřené kechtaky se můžeme k tomu dať pivo? V kine se slopat ani nesmí. Vysral jsem se na nich, však co jich budu přemluvat, zajdu si na to sám. Nebo ze Zdenku, jestli bude chcet. V sobotu jsem vyrazil pro jistotu dopoledne do kinestaru předobjednat lístky. Ze Zdenku jsem to měl po minulé akci celkem pokaňhané, ale stejnak jsem zamluvil dva. Bez tak ju přemluvím, jak uvidí, že lezu s prosíkem, bude na měko a půjde. Lístku bylo dost, tuž jsem vybral fajné místa, a jak už jsem tam byl, zavolal se mamě, jestli ještě nedošlo to fotrové sladidlo. Chvíli nechápala, ale jak jsem se opravil, že jsem myslel ten prášek, co ji kupuju pravidelně v Kerfu, řekla, že jsem hodný synek, že se starám, ale ještě má. A že robí dneska jahodové knedle, tuž jestli chcu, ať se stavím. Ty mi mě předspávala v dětství, tému jsem byl tak spuchlý, že na mě děcka ve škole pořvávali bača tlusty žere chrusty. Na jednu stranu bych si aj dal, ale co si se ve mně zašprajcovalo a radši jsem šel do Indry na guláš a na pivko. Po dobrým obědě jsem ještě s masnými rukami zavolal Zdence, trošku se omluvil, že jsem to minule zdrbal a zeptal jsem se, jestli by nešla do kina. Neměla taky nadšený hlas jak vždycky, ale jak jsem do ní chvíli hučel, nakonec souhlasila. Ptala se, co to bude, ale to jsem si nechal jako překvapení. Ještě mě chvíli přemluvala, ale byl jsem tvrdý, jak balený rohlík z Kerfu, tak toho nechala. Domluvili jsme se na 17:30 v kinestaru u jezdících schodů. Já už jsem tam byl v 17:00, bo bylo třeba zaplatit tu rezervaci a potom jsem se ještě trošku flaknul kolem. Ludi zas jak na sjezdu, že se jim tu chce lézt v takým hicu místo toho, aby ochladili pupky ve vodě. Dokonala byla přesná jak rakosnické digy 5 minut po koupení. Měla na sobě svateční fajné haderky a vypadala jak ty robky ze soutěží krásy, co tam robí ředitela ten odbarvený kudrnač. Sice nevím, čemu se babi stroja a malují do kina, jak je tam celou dobu tma jak v dupě, ale asi to mají v genách. Někteří chlopi se za ňu mlsně otačali. Jeden na to asi nezapomene, bo ta jeho přezrala Rebeka, která byla vpředu vůzka, který on tlačil, si toho všimla a prudko mu s ním jebla do bundka. Ještě na jezdicích schodách byl chudák v předkloně. Zkusmo jsem Zdenku calnul na líco. Nebranila se, tuž hůra. Vypadalo to na další šancu. Poučený nezdarem z Jarunu, jsem ju zavedl k tým kolám a praženým kukuřicám, ať si co si vybere. Ale co, ať nežeru. Však se mi to třeba vyplatí. Tuž jasné, že si vybrala tu největší pixlu popcorna a ten největší papírový kastrol přeslazeného asfaltu. Stalo to skoro tak jak lístek. Odnese mi to do salu, lapli jsme do křesl, mrkli na reklamy a už začaly ty žluté jezdící titulky a ta fajná břinkačka, podle které by aj malé děcko poznalo, o co jde. Pyšně se mrknul na dokonalu, která vyvalenými očami čučela, jak zleva zprava litají raketky a střílají kolem dokola. Potom se překvapeně zeptala, na co jsme to vzal. Tuž však jsem dávno věděl, že bude nadšena. Kdo by neocenil klasiku? Ponořil jsem se do toho dramatu a přestal vnímat okolí. Sem tam mě vyrušilo, jak Zdenka přehrabovala tu krabicu s popcornem a ohlídala se kolem dokola. Tuž povím vám, film byl fajný. Krom těch scén, jak tam ona dřísta tému Anakinovi miluji tě a on jí zase miluji tě, ale to jsem si všiml, že Zdenka vždycky zbystřila a jak si se jí zalesklo v očach. Na koncu, jak ta Padme porodí a jde si ověřit, ka je vlastně ta sila, která všeckých provaza, vytáhla Zdenka šnuptychel a nenapadně se vysmrkala. Jak začal je titulky Zdvihli jsme se, já jsem vzal Zdence ty prázdné krabice, pustil jsem ju první, mrknul jsem se, jestli mi co si nenechala, poslední hltkoli tam zbyl, a vyšli jsme plní dojmu před Futurum. Zdenka mě lapla pod pažu a pravila, že to byl celkem fajný romantický film až na pár scén, které by si představovala inač. Tuž hlavně tam bylo moc těch raket, to by zrušila, bo to odvadilo zbytečně děj od těch dvou zalaskovaných mladežníků. Potem tam bylo moc těch robotů, však by stačili ti dva srandovní, ten, co vypadal jak chodící vysavač a ten druhý, co vypadal jak nešikovný opravař potrubí. Tež ten konec prej byl moc drsný, však mu nemusel sekať pazury a jihnaty. Mohli se domluvit, no ní? Tež ji nebylo jasné, jak mohl dýchať v tým munduře z umělé hmoty, do kterého ho nakonec narvali. A čemu ty dvojčata nenechali při sobě? A kůra, radši jsem ji ani nepověděl, že to je vlastně seriál. Dom jsme jeli lokálku, seděli jsme vedle sebe a já jsem se ptal, jak zítra. Do neděle už měla obsazené a to mi bylo divné. Tuž chodíme spolu nebo ní? Nakonec ale pravila, že v sobotu bere mámka Bobička na zahradu a významně mrkla. Tuž doufám, že mu tam po ní nebude smutno. U Alberta mi Enem popřela dobrou noc a calnula mě na lico. Popřel jsem ji, ať uprova zasila. Podívala se na mě, jak by sem řeknul, co si z prostého, a šla dom. Tuž nevím, jak to bude s tu dokonalostí. Každý přece zná Star Wars, no ni?

0: okovaných dveřích zarachotil klíč a vstoupil Profous. Infanterist Švejk a saper Vodička k panu auditorovi. Zvedli se a Vodička řekl k Švejkovi: vidíš je, lotry, každý den vejslech a porád žádnej vejsledek. Kdyby už nás radši Himmler, Gott, odsoudili a netáhli se s náma, takhle celý boží den se válíme a těch maďarských kluků běhá okolo. Pokračující na cestě k výslechu do kanceláří divizního soudu, které byly umístěny na druhé straně v jiném baráku, saper Vodička uvažoval se Švejkem, kdy vlastně přijdou před řádný soud.
1: Porád jenom samej výslech. A kdyby z toho aspoň něco vylezlo, hardy papíru spotřebujou a člověk ani ten soud neuvidí. Sníme za mřížem. No řekni upřímně, je ta polívka k žrádlu? A to zelí se zmrzlejma bramborama, krucifix, takovou blbou cvětavou válku jsem nikdy nežral. To jsem si to představoval docela jinak.
0: Já jsem zase docela spokojený, řekl Švejk. To ještě před lety, kdy jsem sloužil aktivně, tak náš zupák Solpera říkal, že na vojně musí být každý si vědom svých povinností, víš? A dal ti přitom takovou přes hubu, že jsi na to nikdy nezapomněl. A nebo neboštík oberleutnant Kweiser, když přišel prohlížet kvěry, tak vždycky nám přednášel, že každý voják má jevit největší duševní otrlost, poněvadž vojáci jsou jenom dobytek, který stát krmí, dá jim nažrat, napít kafe, tabák do fajfky a za to musí tahat jako volové. Saper Vodička se zamyslel a po chvíli se ozval.
1: Až tam budeš, Švejku, u toho auditora, jo? Tak se nespléť. A co si předešle mluvil při výslechu, jo? Tak to opakuj, ať nejsem v nějaký brindě. Tedy hlavně, že si viděl, že mě napadli ty kluci maďarsky, rozumíš? Přece jsme to všecko podnikli na společný účet.
0: Nic se neboj, Vodičko, nic se neboj, jenom klid a žádný rozčilování. A co pak to je něco být před nějakým takovým divizním soudem? To směl vidět, jak před lety se takovej vojenský soud odbýval zkrátka. Sloužil u nás aktivu učitel Herál. A ten nám jednou na kavalce vykládal, kde jsme všichni v cimře dostali kasárníka, že prej v Pražském muzeu je jedna kniha zápisu takového vojenského soudu ještě za Marie Terezie. Každý regiment měl tenkrát svýho kata, který popravoval vojáky svýho regimentu kus po kuse za jeden kus tereziánský tolar. A ten kat podle těch zápisů vydělal si některý den až 5 tolarů. No, to se rozumí, tenkrát byly silný regimenty a porád se to po vesnicích doplňovalo. To když jsem já byl v Srbsku, tak u naší brigády věšeli ty, co se přihlásili, že budou věšet, rozumíš, ty věšeli čužáky za cigarety. A který voják pověsil chlapa, tak dostal 10 športek. A za ženskou a za dítě 5. Potom zašlo intendantstvo spořit a odstřelovalo se to hromadně. Se mnou sloužil jeden sikána. A o tom jsme to dlouho nevěděli. Jenom nám bylo divný a nápadný, že ho na noc vždycky někam volají do kanceláře. To jsme stáli na drýně. A jednou v noci, když byl pryč, tak někomu napadlo šťourat se v jeho věcech a pacholek měl v ruksaku celý 3 krabičky po 100 športek. Potom se kránu vrátil do naší stodoly, no a my jsme si udělali krátkej sod, my jsme ho povalili a nějakej běloun ho uškrtil řemenem. Ale měl ten pacholek tuhej život jako kočka. Starý saper Vodička si odplivl. Potom jsme na něho navlíkli jeho ruksak i s cigaretama a hodili jsme ho do drhiny. Do baby takový cigarety kouřil. Ráno byla po něm scháňka. A to jste měli hlásit, že dezentíroval, rozšafně podotkl Švejk. Že už se na to připravovala, že každý den říkal, že se ztratí.
1: Ale kdo by na takový věci myslel? My jsme svý udělali a o věci ostatní jsme neměli žádnou starost. Tam to bylo úplně lehký. K každý den někdo zmizel. A ani už to zdrýny nelovili, plaval tam nadmutej čužák vedle našeho rozfláchaného antveráka, hezky pěkně po dryně do Dunaje, no. Některý neskušený, když to viděli ponejprv, tak dostali malinkou horečku. Těm měli dát chinin, řekl Švejk.
0: Vstoupili právě do baráku s kancelářemi divizního soudu a patrola je ihned odvedla do kanceláře číslo 8, kde za dlouhým stolem s haldami spisu seděl auditor Ruler. Před ním ležel jeden z dílů zákonníku, na kterém stala nedopitá sklenice čaje. Po pravé straně na stole stál krucifix z napodobené slonoviny se zaprášeným Kristem, který se zoufale díval na podstavec svého kříže, na kterém byl popel a bajgly z cigaret. Auditor Roller si právě oklepával cigaretu o podstavec krucifixu a druhou rukou zvedal sklenici s čajem, která se přilepila na zákonník. Když vyprostil sklenici z obětí zákonníka, listoval dál v knize. A vytrhl se teprve, když vodička zakašlal. Was geht los? Otázal se. A pokračoval prohlížení knihy. Poslušně hlásím, pane auditor, odpověděl Švejk. Kamarád vodička se nastyta teďka kašle. Auditor Ruller teprve teď se podíval na Švejka a na vodičku. Snažil se dodat své tváři přísného výrazu.
1: No konečně, že lezete, chlapi, dal jsem si vás předevolat na 10. hodinu a teď je už pomalu 12. Jak to stojíš, ty vole? Až řeknu růd, tak si můžeš dělat s haxnama, co chceš.
0: Poslušně hlásím, pane auditor, ozval se zase Švejk, že on má rouma.
1: Ty drž radši hubu. Až se tě na něco zeptám, pak teprve budeš odpovídat. Třikrát si budu mě u výslechu a lezlo to z tebe jako z chlupatý deky. Tak sakra, najdu to nebo to nenajdu. Mám já s váma, chlapi, mizerný práci a... Ale ono se vám to nevyplatilo. Obtěžovat zbytečně soud. Tak se podívejte, parchanti, tady to je.
0: A předložil předně spis s nápisem Švajk und Vodička.
1: Nemyslete si, že se budete u Divionsgerichtu válet kvůli nějaký hloupý rvačce a že se vyhnete na nějaký čas frontě, kde pak? Kvůli vám se musel telefonovat až s armádním Gerichtem, vy hňupy. A ty, Švejku, netvář se tak vážně. Ono tě to na frontě přejde, víš? Práce s nějakýma honvédama. Líčení se s váma oběma zastavuje a každý z vás jde ke své části, kde budete potrestaný u raportu a pak půjdete s marškou na frontu, no. A jestli vás ještě jednou dostanu do ruky, vy holomci, tak s váma zatočím, že budete na to koukat. Tady máte propouštěcí blanketa, chovejte se řádně. Vy a tam, odveďte je do čísla 2.
0: Poslušně hlásím, pane auditor, řekl Švejk, že si vaše slova vezmeme v oba k srdci. A že vám moc krát děkujeme za vaši dobrotu. Kdyby to bylo v civilu, pane auditor, tak bych si dovolil říct, že jste zlatý člověk. A zároveň vás musíme oba moc krát prosit za odpuštění, že jste se s náma musel tolik upgébovat. My si to opravdu nezasloužíme.
1: Tak už táhněte ke všem čertům. Nebej toho, že za vás oba se přimlouval pan oberst Schröder. Tak nevím, jak by to bylo s váma bejvalo dopadlo.
0: Vodička se cítil starým vodičkou teprve až na chodbě, když šli s patrolou do kanceláře číslo 2. Voják, který je vedl, se bál, že přijde pozdě na oběd a proto se vyjádřil, tak sebou trochu hejbejte, sakra hoši, táhnete se jako vši. A tu vodička prohlásil, aby si moc neroztahoval kušnu.
1: Táhnete se jako vši.
0: A tu vodička prohlásil, aby si moc neroztahoval kušnu a že může mluvit o

0: objednání připojit se k výletu do Haliče. Nastupte cestu s myslí veselou a lehkým a radostným srdcem. Chovejte neobyčejnou lásku pro ty krajiny, kde budou vám představovat zákopy. Je to tam krásné a na nejvíc zajímavé. Budete se v dálné cizině cítit jako doma, jako v příbuzném kraji, a skoro jako v milé domovině. S city povznesenými nastoupíte pouť do krajin, o kterých již starý Humboldt pravil: v celém světě neviděl jsem něco velkolepějšího nad tu blbou Halič. Jen pořád rovně za nosem do Ruska a s radostí vypalte do vzduchu všechny patrony. Nežli Švejk a Vodička odešli do kanceláře, přistoupil k ním nešťastný učitel, který složil báseň o vších, a řekl tajemně, když je byl odvedl oba stranou: nezapomeňte, až budete na ruské straně, říct hned Rusům: zdravstvujte, ruský je bratia, my bratia Čechy, my nět Austrijcí. Když vycházeli z baráku, tak Vodička chtěje manifestačně vyjádřit svou nenávist k Maďarům a to, že ho nezdolala a nezvyklala vazba v jeho přesvědčení, šlápl Maďarovi, který se tam kolem flákal a nechtěl sloužit na vojně, na nohu a zařval na něho: vobuj se, pahejle!
1: Hergo Švejku, mám takovej stek, že nejsem odsouzenej krucifix.
2: Teď to vypadá, jako kdyby se nám vysmívali, že to s těma Maďarama nestojí ani za řeč.
1: A přece jsme se byli jako lvi, ne? To si zkazil ty, že nás neodsoudili a že nám dali takový vysvědčení, jako by jsme se ani neuměli pořádně prát. Co si vlastně o nás myslej? Teď to byl doslova slušný konflikt, ne?
0: Milej hochu, já dobře nechápu, jak tě to nemůže těšit, že nás Divisionsgericht úředně uznal za docela slušný lidi, proti kterým nic nikdo nemůže mít. Já jsem se u vejslechu, to je pravda, všelijak vymlouval, to se musí dělat, to je povinnost lhát, jak říká advokát Bas svým klientům. Když se mě pan auditor zeptal, proč jsme vtrhli do bytu toho pana Kákonyho, tak jsem mu prostě řekl, já myslel, že se nejlépe s panem Kakonym poznáme, když se budeme navštěvovat. No, pan auditor se mě pak už na nic neptal a měl už toho dost.
1: Kdybych udělal něco nečestného, tak bych se nepřiznal. Ale když mě ten kluk auditorská se přímo zeptal, pral jste se? Tak jsem řekl, ano, pral jsem se. Stýral jste někoho? Zajisté, pane auditore. Poranil jste přitom někoho? Ovšem, že pane auditore, ať whisky mluví. A to je právě ta ostuda, že nás osvobodili. To je jako kdyby mě nechtěli věřit, že jsem přerazil o ty kluky maďarský Ibršung, že jsem z nich udělal nudle, boule a modřiny. No, hele Švejku, ty jsi přece přitom byl, ne? Jak v jeden moment jsem měl tři kluky maďarský na sobě, a jak za chvilku se to valelo všecko kolem mě na zemi a já po nich šlapal. Haha, já po nich šlapal. A potom po všem zastaví takovej usmrkaný auditorský kruh s náma vyšetřování. Ha. No, to je jako kdyby mě řekl, kam se serete vy a práce. Ale až bude po vojně a já budu v civilu. Já ho v oču mu někde najdu a já mu pak pokážu, jestli se nedovedu prát. Potom přijedu sem, do Királyhídy a udělám tady takovej binec, že to svět neviděl. A že se budou lidi skovávat do sklepa skovávat. Až se dozvědí, že jsem se přišel podívat na ty rošťáky v Krályhídě, na ty lumpy, na ty pacholky.
0: V kanceláři všecko bylo odbyto velice rychle. Nějaký filák s hubou ještě zamaštěnou od oběda, když podával Švejkovi a Vodičkovi papíry s náramně vážnou tváří, nedal si ujít, aby nepronesl k oběma řeč, ve které apeloval na jejich vojenského ducha. No, a když se potom Švejk s Vodičkou loučil, poněvadž každého odváděli k jejich části, řekl Švejk, až bude po té vojně, tak mě přijď navštívit. Najdeš mě každý večer od 6 hodin u kalicha na bojišti.
1: No to se ví, že tam přijdu. A bude tam nějaká sranda.

0: No, každý den se tam něco strhne. A kdyby to bylo moc tichý, tak to už nějak zařídíme, no. Rozešli se a když byli od sebe už hodně kroků, volal starý saper vodička za Švejkem.
1: Tak se ale jistě postaraj o nějakou zábavu, až tam přijdu.
0: Načež Švejk volal naspět.
1: Přijď ale určitě, až bude konec tyhle válce.
0: Potom se vzdálili a bylo slyšet zas za hodnou chvíli za rohem z druhé strany baráku hlas vodičky.
1: Švejku, Švejku, jaký tam mají pivo?
0: A jako ozvěna ozvala se Švejkova odpověď.
1: Velko Popovický! Já myslel, že Smíchovský! Mají tam taky holky! Tedy po válce, v 6 hodin večer, přijď radši o 6:30, kdybych se někde opozdil.
0: A potom se ozval ještě, už z veliké dálky vodička.
1: A v 6 hodin nemůžeš přijít, tak přijdu teda v 6.
0: Slyšel vodička odpověď vzdalujícího se kamaráda. A tak se rozešel dobrý voják Švejk se starým sáperem vodičkou. Wenn die Leute auseinander gehen, da sagen sie auf Wiedersehen.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
2: A jaké poprvé v létě zažijete vy?
5: Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Nemyslím si, že by otec měl něco proti pohádkám. Je ovšem možné, že si myslel, že by na nás nezapůsobili dobrým koncem, jímž obvykle takový příběh končí. Krom toho měl jakousi averzi k princeznám, králům a jiným podobným bytostem, které v jeho očích působily jako osoby bez stálého zaměstnání. Otcovy životní zkušenosti byly jiné, proto dával vždy přednost příběhům ze života. Jestli to takhle s tebou půjde dál, skončíš jako ten právník, říkával otec často. Pak vyprávěl o doktoru Rosenbaumovi. Byl to advokát, se kterým byl za války ve vězení. Pan doktor se prý dostavil do vězení v elegantních šatech, v bílé košili s kravatou. Později otec dokonce vyprávěl, že advokát měl i jelenicové rukavice. Dnes si myslím, že rukavice otec do vyprávění přidal, aby příběh patřičně zvýraznil. Už prvního dne se doktor Rosenbaum nemyl, protože postrádal teplou vodu, koupelnu a žínky. Nejedl, protože se mu hnusilo plechové nádobí, nehledě k tomu, že jídlo mu nechutnalo. A později se přestal česat a když dostal vši, nijak se jim nebránil. Zbytek času prý strávil tím, že seděl kdesi v koutě a zíral nepřítomně před sebe. Doktor Rosenbaum nezemřel, nýbrž bídně zašel. Končil otec obvykle své vyprávění, z něhož hned také vyvodil poučení pro mne. Tvrdil, že skončím stejně jako pan doktor, jestli se nebudu denně mít do půl těla studenou vodou. Otcovo vyprávění nepůsobilo jen na mne. Was soll das? Ptala se matka. Ein Versuch aus deinem Kind einen Menschen zu machen. Odpověděl otec v hlavní domácí řeči, zatímco jsme se sestrou běželi hledat slovník. V podobných situacích přisuzoval otec mne i sourozence matce, která obvykle také nabídku přijala. Rychle použila celé řady přivlastňovacích zájmen a tvrdila, že si rozhodně nedá své děti kazit příběhy pochybného obsahu, které by si otec měl laskavě nechat pro své kamarády. A někdy také použila tvaru tvůj tábor, tvé vězení nebo tví koncentráčníci. Otec se matce vždy smál a hovořil o pobytu ve vězení jako o nejlepších letech svého života. Jednou, když Jan nemohl usnout, vyprávěla mu matka o pasáčkovi, a radila mu, aby si představoval a počítal ovečky kráčející přes lávku. Brate to zkusil, ale druhého dne se přiznal, že dal raději přednost vším doktora Rosenbaum. Tvrdil, že usnul už při 62, kdežto při ovečkách byl vzhůru ještě po 200. Matce se bratrova metoda nelíbila a přemlouvala ho, aby se k hezkým ovečkám vrátil. Ale ten tvrdil, že ho počítání drobného hmyzu víc unaví, takže dřív usne a oblíbil si malé parazity natolik, že už o ovečkách nechtěl nikdy slyšet. Když byl nemocný druhý bratr Michael, požádala matka otce, aby mu četl o Budulínkovi. Otci se zřejmě pohádka nezamlouvala, protože dal přednost vyprávění o dentistovi, který se všeho štítil. Bratrovi se příběh tolik líbil, že ho pak vyprávěl i ve škole. Matka pak musela do školy, protože učitelka chtěla vědět, odkud chlapec historku zná. A když se matka ze školy vrátila, vynadala německy otci. A die Lehrerin ist Meschuge, řekl otec. A způsobil nám tak potíže, protože poslední slovo nebylo ve slovníku uvedeno. Časem příběhu přibylo. Někteří z nás rádi naslouchali historce o inženýrovi, který se nedělil o balíčky. Jiní dávali přednost vyprávění o Polákovi, který stále lhal. Nebo napínavé story o klenotníku Feldmanovi, který podváděl. Občas vyprávěl otec něco nového, protože měl patrně dojem, že už staré příběhy tolik nepůsobí. Jindy pozměnil některé podrobnosti. V původní verzi inženýra, který se nedělil o balíčky, vyprávěl například, že inženýr dostal od spoluvězňů deku. Později v přepracované formě končil historku inženýrovým oběšením. Jedno bylo většině historek společné. Jejich hrdinové působili odstrašujícím dojmem a dožili se katastrofálních konců. Z kladných typů si vzpomínám jen matně na zloděje Jandu, který se otužoval i v zimě tím, že si masíroval tělo sněhem, na hodného SS-mana, který otci půjčoval noviny, a nebo na zámečníka Ištvána, který měl silnou vůli a dožil se konce války. Jednou, když jsme byli na dovolené na Slovensku, zjistil otec, že nezdravím dost jasně a hlasitě v hotelu. Tenkrát se velmi rozčílil a vyprávěl mě o Jehovovu svědku. Šlo o člověka, který přes otcovo varování odmítal zdravit dozorce a zaplatil to nakonec životem. Tenkrát mě vzal otec do hotelové kuchyně a přikázal mi, abych šel hned ke každému kuchaři i k jejich pomocníkům a abych každého zvlášť správně a hlasitě pozdravil. Dívej se jim přitom do očí. Nařídil mi přísně. Obcházel jsem kuchaře stojící u kamena velkých sporáků a volal na ně přes sikot omáček a polévek: dobrý den. Otec stojící nedaleko to pozoroval. Pak jsem šel po chodbě a zdravil pokojské a uklízečky. Občas mě otec zavolal k sobě, řekl mi, že poslední pozdrav nebyl dost výrazný a přikázal mi, abych pozdravil znovu. Dvakrát pozdravená slovenská pokojská, když jsem se dvakrát zahleděl přímo do očí, nevydržela pohled a zírala ještě udiveněji na otce, kráčejícího několik kroků za mnou, který, aby šel příkladem, zdravil také. Vzpomínám si, jak jsme pak šli po cestě a já křičel na cestáře a lesní dělníky s pilami a čekal jsem přesně podle otcových pokynů, až zvednou hlavu, abych jim viděl do očí. I Hajného, který zrovna vyšel z lesa a nebyl na mne připraven, jsem poněkud vyvedl z míry. Nejtěžším úkolem však bylo zdravit lyžaře, jedoucí po louce do údolí. Vídali jsme je s otcem, když jsme jeli na saních. Jakmile se některý z nich přiblížil, vykřikl jsem pozdrav a díval jsem se jim do míst, kde jsem za vlněnými šálami a zamženými brýlemi tušil oči. Tehdy mne také otec naučil podávat ruku tak, aby ji druhý člověk cítil. Tvrdil, že nejhorší dojem dělá v životě na člověka ten, který podává mdle a bezvýrazně ruku, nebo ji dokonce druhému do ruky jen vloží. Člověk musí stisk tvé ruky cítit, vysvětloval. Přitom si vzpomněl na inženýra Kepiče, toho, který podával ruku, jako by byl už mrtvý. Neptej se raději, jak skončil, řekl mi. Neudělal jsem to. Věděl jsem, že toho člověka nemohlo potkat nic dobrého, protože by se otec jinak o něm ani nezmiňoval. A myslel jsem na to, když jsem podával ruku překvapeným číšníkům, kteří odkládali táci s jídlem i pivem, nebo když jsem co nejsilněji tiskl ruku turistům na pláních, zatímco si udiveně svlékali palčáky. Myslel jsem na otcovy příběhy a jejich hrdiny, jejich jména si už dávno pletu po letech několikrát. Ve chvílích, kdy se mi zdálo, že je mi nejhůř, objevili se sami, aby mi dali najevo, že můj pocit je jen zdánlivý a relativní. Mohu říci, že je na ně spolehnutí. Od doby, kdy jsem se učil zdravit, čas nijak historkám na oblibě neubral. Jednou se Jan odmítal v koupelně mít. Po krátkém zápase a ještě dalším vyjednávání svolil, že poslechne, když mu za to bude Michal, který ho měl na starosti, vyprávět. Dodnes slyším z koupelny bratrův hlas. Byl jednou jeden doktor Rosenbaum.

0: Děkuji.
1: To koukáte, co? Minule laciná, plytká zábava. Frky o ničem. A dnes? Dnes to samý, ale s muzikou. A jak je u něčeho muzika, tak je to vždycky dobrý, protože, rozumíte, muzika ta poznáší, muzika ta dělá radost člověku. Ale my jsme přemýšleli, co jsem jako do Hlinska, rozumíte? Řekli, co přivést, jaký program. To není jednoduchá věc. Jsme říkali, tady jste fančmekři. Jsme hledali, rozumíte? Jsme říkali, musíme vymyslet něco, o co bychom se mohli opřít, aby to bylo kvalitní. Hledali jsme v historii. A našli jsme něco, o co se náš národ může opřít, přátelé. Ano, je to zborový zpěv. Už Žižka zahná své nepřátele zpěvem. My jsme šli v našem pořadu ještě dál. My dokážeme zpěvem zahnat i přátele, ale to nebudu předbíhat, to všechno za chvilku uvidíte. Zborový zpěv, to je taková škoda, že to vymizeli, dřív se zpívalo, pořád šlo se do práce, zpívalo se v práci, u soustru zpívalo se, že po práci, na brigádu, zase furt se zpívalo. Ten zborový zpěv je škoda, že vymizel, opravdu. No, paní, kdybyste si třeba naposled zaspívala Kaťušu? Minulej týden, tak nevím, někdo jiný. Ne, víte, jak to myslím. Je prostě škoda, že vymizel zborový zpěv. Co říkáte? Slyším dobře, že vy teď tady se mnou byste si chtěli zaspívat. Ale ne, to jste mě zaskočili, vy lišky počitý. Hele, a víte, že já shodou okolností a náhod tady jednu takovou skladbu mám, teda to mě opravdu. Jmenuje se Zpátky do Evropy, je to stará krušnohorská lidová píseň. No tak jo, dobře, tak si zaspíváme spolu, no ale hele, jenom refrén, jo, aby jsme to nepřeháněli. Na začátek jenom refrén. Refrén se zpívá holary, holary, marky a dolary. To, když dovolíte, bych si zaspíval sám, aby nebyly problémy. A společně zapijeme text jíst se chce, pít se chce. To jde napříč politickými stranami, to je apolitický. Takže ať jste tady z jakékoliv politické strany, myslím, že by to neměl být problém. A promiňte, když jsem tohleto řekl třeba v Ostravě, tak ty zařvali, že malému lítla střecha. Vy jste tady všichni najedení a vypití, napití. Soustřeďte se, prosím vás, už začal program, soustřeďte se. Tak na vás v první řadě jsem samozřejmě nesázel, že ne. Smetánka, boháč, podnikatel, už nevíte, o čem hovoříme. Ale chudina vzadu, tam měla zařvat. Koncentrujte se, prosím vás. Už to začalo, už jsou dveře zavřeny, už nemáte kam zdrhnout, tak koncentrujte se hezky. A vás bych v první řadě požádal, zapomeňte na ty podnikatelské večírky, rozumíte? Zkuste si vzpomenout, když jste začínali, tvrdá skýva, jak vám trhla. Bez bublinek šampaňský se jmenuje voda, vzpomeňte si na to. Jo? Takže jíst se chce, pít se chce. Pozor a... No hele, mě to je jedno, já mám času dost. Jestli tady chcete mlčet a sedět tak dlouho, dokud se bude topit, tak mi to stáhnem. Jíst se chce, pít se chce, zkusíme. A? Dobrý jo, ale sami jste slyšeli, to srdíčko v tom není, nebojte se, teď je to, rozumíte, je to váš názor. Hele, jestli tady někdo sedí z vedení města, musí mít pocit, že se blíží defenestrace. Pojďte, zkusíme ještě jedno. A? To je ono! Skvělý! Víte co? Až zase bude nějaká revoluce, začne v Hlinsku. Jste výborný. Vy jste tak dobrý, že vás nebudu učit ani melody. Hele, stará krušnohorská píseň. Pozor, připravíme se. A! Optimistická. Cítíte, jak z těch beden se na vás line ten optimismus? To je ono, přátelé. Tak. A je to, hele, všimli jste si, není to statický, je to s pohybem. A já jsem výborný tanečník, bacha. To je vlastně takový klip divadelní, by se dalo říct. Hele, co ten tanečník? Já jsem výborný tanečník. O mě říkají, že tancuji jako harapes. Ano. No oni teda spíš říkají, že tancuji jako když harapes, ale nevadí.

Ale skvělý jste, to je ono, rozdejte to, užijte si to za těch 20 korun, nebo co stáli jste. Klidně, hele, můžete zkusit i jiný způsob zábavy, třeba ten bavorský, jestli znáte, ruku kolem ramen souseda a hejbáme se v řadách. Tak, to je ono, hezky, kolem ramen, pane, jsem říkal, ne do výstřihu. Nikomu nedáme sudety,

0: ulice a právně tak nekabojte obočí. Skvělí jste a já vám děkuji. Děkuji, hele, to je nádherný, ale víte, jak to vždycky v životě bývá? Jen to začne být veselý, už mám pro vás smutnou zprávu. Nebudu na tom jevišti sám. Ano, paní, je to tak, už se nám to začalo rozjíždět, začala být zábava, najednou buch a je to tady. No, to, co se za chvilku vedle mě objeví, ne, hele, já to nebudu zdržovat. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal na jevišti vizuálního komika Josefa Alojze Náhlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer.
1: Potlesk. No. To je jiný kafe, než jste přišel vy.
0: Já jsem nositel kultury.
1: To mě jedno. Dobrý večer, vážení přátelé. Já jsem taky rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, to se divím, že v dnešní těžké době jste si utrhli od huby a přišli jste na takovou kravinu, jako je ten metr.
0: Alois! Já jsem ti vysvětloval, že to, o čem se bavíme v autě, nepatří na jeviště.
1: Ano, přátelé, tohle to nepatří na jeviště.
0: Ne! Pořad samozřejmě patří.
1: Pořad patří.
0: Ano.
1: My nepatříme.
0: Víš co, zjednoduš to, jenom pozdrav.
1: A zdar.
0: Možná trošku srdečněji, ne?
1: Aha, srdečně. Dobrý. Večer.
0: Srdečně, ne servilně.
1: Chlapečku, nemáš tatranku prostě?
0: Nežebrej. Prosím vás, zapomněl jsem velmi důležitou věc. V průběhu pořadu nekrmit. Kolega je nekrman.
1: Takže nemáš, nekoupala ti maminka. Lakomí rodiče, víte.
0: Prosím tě, pozdrav.
1: Synáček, chudák.
0: Pozdrav.
1: Nazdar, mu jsem zdravil.
0: Trošku.
1: Ještě jednou, známý taky tady vidím. Nazdar, Moniko.
0: Počkej, nebudeme zdravit každýho.
1: Jak přibrala holka.
0: Nebudeme zdravit každýho, koho poznáme.
1: Čedovlasá, krásná holka. Trošku jako levínská, nazdar.
0: Proč to děláš?
1: Co?
0: Proč to děláš?
1: Tak jsem si na něco vzpomněl, když ji vidím, ne? Tak...
0: Ano, to už si teď vzpomněli všichni. Ale... Otázka zůstává stejná. Proč to děláš?
1: No tak... To je taková reminiscence na mládí.
0: Ano.
1: Když jsem chodil do školy na základku, tak jsem měl takovou přezdívku. Říkali mě Bile. Nazdar, Moniko, zdraví tě tvůj Bil.
0: Jakže ti ve škole říkali?
1: Bile.
0: Alois, tobě říkali ve škole debile. Jste chodila s ním, ne? A neseděli jste v jedný lavici? Taky chytrá paní.
1: No co, debile, no co? No debil, to je francouzská verze byl.
0: Jo?
1: To je takový šlechtický byl s modrou krví, je debil.
0: Výborně.
1: Jako je Delon, tak je taky debil.
0: No to je krásný, hned v úvodu pořadu jsme se dověděli, že Delon je debil.
1: To jsem řekl.
0: A Branka je Degol, třeba vy. Hele, ne, víš co, jenom zjednodušeně prostě, my jenom pozdravíme v úvodu všechny diváky. My jsme přemýšleli, hele, když jsme říkali Hlinsko, jsme říkali, co tam přiveze?
1: A my jsme si říkali, abychom se nic neodvezli.
0: Trošku.
1: Já jsem tady jednou byl na plese a odvezl jsem si.
0: Ano?
1: Jsem našel lístek očat. Vezvedl jsem si kabátek. Kožíšek to byl. Byl mě malej.
0: Ano.
1: Jsem ho prodal Vietnamcům na tržnici.
0: Ano, ty v tom do dneška chodí po třech. No. Prosím tě, vzpomínám si na tu dobu, byl jsem tady s tebou, byli jsme tam spolu, odcházel jsem dřív, dával jsem ti lístek od tomboli. Říkal jsem, počkej do půlnoci, budou losovat, koukej na jeviště, v případě, že tě vylosují, vezmi ten lístek, běž tam a dostaneš cenu.
1: Já šel do šatny, tam je cena tutová. A vždycky kabát, to je zajímavý. Ještě jsem nikdy dostal vyklonenou troubu.
0: Přátelé, prosím vás, je to složité, ale my jsme přemýšleli, co k vám přivezem, rozumíte? Pozor. Sáhli jsme nejvýš, jak jsme sáhnout mohli. Jako první občan našeho státu. Prosím tě, zales. Kdyby takhle vypadal první občan, jak by vypadal ten poslední? Jako první občan našeho státu, pan prezident má svůj vlastní rozhlasový pořad, Hovory z Lánu. My jsme vám dnes přivezli něco podobného. Ten náš pořad se jmenuje Hovory z Lánu, neboli Pokec spole. A v tom našem pořadu bude hovořit ten nejblbější z nás.
1: On přijel i Novotný.
0: Ne, ale jsme komplet.
1: Tak vám gratuluju.
0: Ale ne já, ty jsi byl zvolen.
1: Já byl zvolen.
0: No.
1: To je jedno. To nevadí, že jo, paní. Pořád lepší být zvolen než Banská Bystrice.
0: Tak, Víte co, přátelé, pojďte, rozjedeme to rovnou, světově. Pojďme to rozjet trošku, rozumíte? Pojďme si říct, who is who.
1: Si můžeme říct, co chceme. Taky who is who.
0: Víš, o čem hovořím,
1: no who, jistě, is who? Who is who?
0: Víš, co to je?
1: Tunel nějaký, ne?
0: Ne, tunel. Who is who je s přátelnou řečí, kdo je kdo. Aha. Čili?
1: To je koření. Čili to je koření. Chcete něco jiného, třeba zázvor?
0: Nekecej mi do toho. Čili pojďme si říct, kdo to je Josef Alois Náhlovský. V minulém režimu byl dojič.
1: Není špatný. Něco podle živnostňáku, něco lepšího.
0: Ano?
1: Vemený technik. Jo, jo, kamaráde. A lidi, co mě mají rádi, mi říkají důvěrně Vemínko.
0: Ano? A jak ti říkají ti, co tě nemají rádi?
1: Cecík. Říkejte mi nějak neutrálně.
0: Ano, dobře, budu ti říkat švýcarský cecko. Tak, přátelé, prosím vás, zapomněl jsem málem na jednu velmi důležitou věc. V druhé části našeho pořadu...
1: Dostáváme dárky.
0: Nedostáváme dárky. Proč bychom dostávali dárky?
1: Tak už budou zase Velikonoce.
0: Ne, v druhé části...
1: Ani žvejku nemáš?
0: Prosím tě, nech toho už opravdu.
1: Chudák dítě sedí, nedostalo nic. Vy jste maminka.
0: Milionářský synek tady je nešťastný.
1: Vy jste macecha, o to povím.
0: Nech toho. Přátelé, v druhé části...
1: Na prázdno mele toho pusinkou.
0: V druhé části našeho pořadu máme dotazovnu. Máte možnost prostě napsat jakýkoliv dotaz. Nemusíte se podepisovat, to je ta výhoda, čili... Pane, když dostanete notisek, napíšete dotaz, pošlete vedle, rozumíte? Když nechcete psát dotaz, nezdržovat u sebe, vedle, slečinovi, ne vedle, to by upadlo by dozadu, vy si nějak poradíte, rozumíte?
1: No, a když tam nic nenapíšete, tak tam můžete něco vložit. Nebyl jste takový fialový papír.
0: Prosím vás, je to jasné. Tušku tady máte.
2: Tak pán tady, umíte psát.
0: Proč by neuměl číst a psát?
1: Taky to může být Ukrajinec.
0: Jsem ti několikrát vysvětloval, že ne každý, kdo sedí u kraje, je Ukrajinec.
1: To je pravda. Přátelé, někdy, když vidíme, že publikum je velmi náročné, jako zde v Hlinsku, dáváme takový duet z italských oper. Máme taková dueta připravená od Pucciniho, od Rossiniho a Verdiniho. Vystupujeme jako duo operní, Bučely a Parohaty a
0: hej.
1: Dneska jsme si připravili kousíček
0: hej.
1: Zla Traviaty. To vás pěkně otrávíme, to budete čumět.
0: Já jsem Bučely, jo.
1: Ne, vy jste Parohaty, to ví každý.
0: No proto.
3: No, Brnoj!
0: Nedělej to, zaraž.
1: Ještě nechytel.
0: Nenadechuj se. Víš, že tlak se šíří všemi směry rovnoměrně.
1: Co mi nepochopil?
0: Já ti to pak vysvětlím.
1: Tak co bude teda?
0: Dneska jsem slíbil, že budeme... Co je? Co to je?
1: Co by bylo? Švejka.
0: Jsem se že se ti protočil můstek. Je pravda, že něco tak velkého se v hubě nedá protočit, to nemůžu.
1: Já nemám velký zuby.
0: Ne?
1: To je optický klam. Já mám malá ústa. A to vypadá jako, že mám velký zuby.
0: Alois, ty kdybys měl mít ústa velká tak, aby fungovala s těma zubama, tak se ti budou koutky tady vzadu potkávat a budeš si slintat na límeček. Tak říkal jsem, že hovoříme na aktuální témata dnes.
1: Chlapeček závislivě kouká.
0: Pojďme, zvolíme...
1: Dám ti půlku, ná.
0: Ježiš. Já ti vidím, až dožel, kdy řekneš, že s maminkou přespíš u nich na to. Bartrovej obchod. Prosím tě, takhle nemůžeš pracovat.
1: Jsem si položil, abych ji tady nezapomněl. Slečno, vy mě potom upozorníte, že to skončí, že tady já bych měl jinou nevyžvejk. Tak počněte.
0: Aktuální téma, které nyní zvolím, je téma komunikace...
1: A přátelé, komunikace, to je velmi aktuální téma. Komunikace jsou u nás ve velmi špatném stavu, přátelé. Zima má ale fuč, ale ty silnice vypadají samá díra všude. Třeba dneska, jo, jedeme sem, všude samá díra, až jsme narazili na Hlinsko. A
0: tady... Alois! Prosím tě!
1: A tady?
0: Zaraž nebo...
1: Široko, daleko, žádná díra. Všecko v pořádku. Celý Hlinsko bez děr.
0: No, já bych se v tom nepatlal.
1: Chválím radnici.
0: Prosím tě, já jsem myslel komunikace mezi lidmi.
1: Ano, to je taky vážné, ale lidi jsou na sebe zlí.
0: Správně. Přátelé, dalo by se říci, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano, člověk člověku kardinálem. do pekla.
0: Počkej, ne. Chcem vysvětlit. Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: No, dobře. Soustřeďte se spíš na mě, přátelé. Ano, vydržte to hezky. Tak pojďme, aktuální téma jsem říkal. Komunikace mezi lidmi vázne. Všimli jste si toho, že lidi jsou dneska takový jako divně natlakovaní? No, cítíte to taky tak?
1: Já jsem vám říkal, nejeste ty kuřičky Bonduel.
0: Prosím tě.
1: Co neznamená, když je zlevněj o 50%, že se žerete celou bednu.
0: Ale víte, jak jsem to myslel. Prostě lidi by si dneska potřebovali trošku odfouknout. No to taky. Taky není správně. Ještě jinak. Vemete kladívko, přitloukáte hřebíček, trefíte se do palce. Co uděláte? Zanadáváte si.
1: Ano.
0: Tím si jakoby odfouknete.
1: To se říká ventilovat. Psychické ventil. Ventilujete.
0: A je vám dobře. A o tom to celé je. Umět si zanadávat, aby se vám ulevilo, ale tak, aby vám se ulevilo a nikoho jste u toho neurazili. A to jde. Pozor. Čeština je nádherný, bohatý jazyk. Tady jsou tisíce a tisíce nadávek.
1: To je pravda.
0: My bohužel neustále používáme těch 10.
1: Já třeba vystačím celý život jenom s Volem. I na jevišti.
0: No, pojďme do praxe. Když potkáme otylého člověka, jak mu řekneme?
1: A zdar tlustěchu.
0: Ne, to je právě ho urazíš.
1: Tak tě Bůh buřte.
0: Ne.
1: Špekoune.
0: Ne.
1: Tak španělské by nám nerozuměl. Doň vepřoň. Nebo takový shakespearovský příměr krásný. Otylo. Pane, vy jste ale pěkné otylo.
0: Podívejte se, jak se krásně dá říct o někom třeba. Je po neboštíku vepři syn.
1: To je hezká nadávka, taková staročeská.
0: Ano.
1: Pane, vy jste po neboštíku vepři syn. A paní, vy jste po neboštíku svině dcera. Pomá mě taková bacharata.
0: Celý
1: pustěvčka.
0: Celý jsi to otočil.
1: Co jsem otočil?
0: Otočil jsi to
1: celý. Já jsem to otočil?
0: Ano.
1: No jo, já to opravím. No. Pani, vy jste po neboštíku dceři pěkná svině. No. No to je ještě horší. To je horší.
0: Hele, pojďme si vzít, když má někdo málo vlasů, jak mu řekneme?
1: No tak plešounen.
0: Toho urazíš.
1: Volá palic?
0: Ne.
1: Bleskovka?
0: Ne.
1: Přírodní ský? Ne.
0: Taky ne.
1: Řekneme, pane, vy máte na hlavě dálnici. A ty, co mají tu přihazovačku, tak mají dálniční obchvat. To jsem slyšel někde v rádiu.
0: To není ono ještě.
1: To ještě není ono. To už nevím teda.
0: Podívejte se, jak libozvučně zní, třeba když o někom řeknete, má čelo až na lopatky.
1: To je hezky, no. Některý i níž.
0: U některých se to vepředu až propojí, že jo?
1: U některých se to i vymění.
0: Můžeme o takovém člověku říct si třeba, na tobě veš nezabloudí.
1: To je hezký příměr, nebo na velkým gruntě malá úroda.
0: Ano.
1: To je ze zemědělství. O někom se to dá říct i vo vnitřku hlavy.
0: Pokud potkáte, přátelé, samozřejmě v globálu.
1: Nebo v jiném obchodě, jak určitě dneska jedno.
0: Globál.
1: V Tesku, v Bile.
0: Globál není obchodní dům. Pokud v globálu potkáte krasavce tady typu Alojze, neříkejte mu, že je to z Růdička, ale oznamte mu, že je pěkný naopak.
1: No, to mě neuráží. Pěkný,
0: prosím.
1: Pěkný naomak. Pani si to zkusila tamhle. A jak byla spokojená.
0: Já jsem říkal pěkný naopak.
1: No, to je něco lepší. No.
0: Nebo můžete říci, vypadl pánu bohu z formy.
1: To mě neuráží, ale jsou ještě lepší příměry.
0: Ano.
1: Dejme tomu třeba, já nevím, pán mu neměl den, když ho dělal.
0: To by pán mu nesměl mít aspoň týden, pač tohle se nedá udělat za den. To je tolik odchylek oproti nákresu normálního člověka, že to nejde takhle rychle.
1: A víte, jak se dá urazit někdo, kdo je jako méně inteligentní?
0: No,
1: žádný obligátní idiot nebo blbče, to už je dneska přežitek. Velmi decentně, třeba o vás by jsem řekl latinsky, že máte na mozku bacillus pitomeus. Alebo takový krásný staročeský příměr. Studoval až pokrk, do hlavy mu nepřišlo. No. Nebo takový ještě hezký, archaický, takový pěkný příměr. Má jazyk po poschodí vejště, že rozumí.
0: No tak je.
1: Tady to vypadá na tři patra bez výtahu.
0: Dostáváme se do fáze našeho pořadu, kdy bude hrát a zpívat Josef Alois Náhlavský.
1: Jubí!
0: Ptáte se možná proč. Berte to jako přímý důkaz toho, že v naší demokratické společnosti může zpívat opravdu každý. Tak. Hej, co je? Co je?
1: Se rozespívávám. My operáci jsme zvyklí se před produkcí rozespívat.
0: Prosím tě, Alois, ne každý, kdo byl na operaci, je operák. Ty bys musel být zasloužilej. Ten z toho stolu jen tak nesleze. No už ani nezašívaj, to nestačí s růst vůbec. Jenom s ponkama.
1: Vejště mám dobrý, ale spodky jsou horší.
0: Tak.
1: Hulka se taky rozespívá.
0: Já ti rozespívám hulkou po zádech. Soustřeď se a pojedem.
1: Plyn už syčí z trouby ven. Šabadaba, doby,
0: šabadaba. Prosím tě, tady nikoho nezajímá, z jakýho trouby syčí jaký plyn. Drž se klasického repertoáru.

0: nešťastně zvolené, zvole mne.
1: S dívkou třetí nechtěl jsem nic kazit, na radnici začalo mě mrazit, na radnici začalo mě mrazit, kdybych si mohl radši jednu vrazit. Wow, zlato!

0: Pretty woman, yes she comes around. Pretty woman,
1: hej,
0: yes she comes.
1: Hej, co je?
2: Přídavek.
1: A důvod?
2: Tak tleskali. Jsem přidal, maminka mi říkala, když tleskají, přidej.
1: Ne, ne, Alois.
2: Neváhej a přidej.
1: Maminka ti říká, když ti tleskají na hubu, přidej do kroku. Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to by, ano, to je velmi ožehavé téma, ale jsme moderní mladí lidé, je třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás. Už jsme měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý. Všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadí budky převečné šmutle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysly a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až tě mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čeká.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: Říkal ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu.
2: Stavu.
1: My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás.
1: Ale
2: to nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Vidíte na něj? Po tou tvrdou snubkou, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Umřel. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlépe. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, dostře. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je Hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, Hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je 2, co? Blbý a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér.
1: No?
2: Pokyn Vietnamci režisér. Slyším každou chvilku o Lešovicích, kdo to je. Ty ťa, režižer! Ty maso, režižer!
1: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné
2: jo,
1: druhy. Jistě.
2: Tak třeba.
1: Ku příkladu nám vymírá...
2: Ku příkladu cumbajšpíl, ano.
1: Vymírá nám tohleto káně.
2: Jaký tohleto káně?
1: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
2: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil, to není to káně. To je takáně. Česky správně. T6 možno říci podle Havránka Jedličky takáň.
1: Je to možná.
2: Na obloze letěla taká.
1: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
2: Takáň.
1: Takáň, no.
2: Ano.
1: Jsi spokojený?
2: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat.
1: Ne to.
2: Pamatujte si to, děti, takáň.
1: Tak, kdo letěl s ní?
2: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbej foto, by napověděla paní.
1: A s nima letělo?
2: Letělo, francouzsky letělo.
1: Ne, letělo. S nima plachtilo?
2: Plachtilo, letadelko káně.
1: Malé káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé třeba, přátelé, zachraňovat, ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně Myšilov Buteo, Buteo.
2: Butrus, Butrus.
1: Buteo, Buteo je Káně.
2: Butrus, Butrus byl Gálí. OSN už taky nějak vymřel.
1: Káně Myšilov, Buteo, Buteo je ptáček, který se živí drobnými savci, zajíčky, králíčky.
2: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Si pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
1: Počkej, já se tam dostanu.
2: To říká každý.
1: Ale hlavně
2: je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda Káně, to je velmi, se to
1: bude střížit. Ne laufy, hlavně jako především.
2: Ano, především hlavně.
1: Hlavně se živí myšmi.
2: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
1: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
2: Myšuge. Žere myši.
1: Tak, žere myši.
2: Káně žere myši.
1: Ano.
2: Mě jenom ta Káně sežrala myš od počítače.
1: Ale ne, to už je moc.
2: Že jo? Jsem to taky říkal, to už je moc tohleto. Co jsi hrál na zárně s počítačem? Letěla ta Káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z huby jí koukal ten drát, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
1: Dobře.
2: Akorát tiskárnu jsem jí utrhl od huby.
1: Ano.
2: Barevnou.
1: Stačí.
2: Stačí. No? Laserovou.
1: Dobrý, to stačí.
2: Na lízy.
1: A má toho dost. Nedá pokoj.
2: Aby věděli lidi.
1: Víš co, já ti řeknu,
2: o co jsem přišel,
1: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláp.
2: To ani nejde, že jo, paní?
1: Přátelé.
2: Protože paní má fantazii.
1: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
2: Já jo.
1: Ne, ty. Říkal jsi, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
2: Takže jde pudli nebo myši?
1: To je, soustřed se.
2: Přátelé. Přátelé, pudl dobrý je taky.
1: Hraboš polní.
2: To je taky myš.
1: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
2: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je... Jiný druh. Ne,
1: na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam s ní jenom nenahrá.
2: Ne, to ještě nemůžu.
1: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
2: Na posezení.
1: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
2: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
1: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
2: Tak se červená ty paní?
1: Takáně sežere za rok až 2000 hrabošů.
2: No a tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
1: Teď jsem to vysvětloval.
2: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna Káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
1: Ne, já už
2: jeden
1: vidím.
2: Z nás dvou je magor.
1: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
2: Já mám poslední době špatný ty výstupní.
1: Hele, víš co?
2: Aby to tady neřešil.
1: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
2: Vy jste ekolog, to je pravda.
1: Ne,
2: ekolog
1: je špatný bytí, ale já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
2: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. Tatárka chodila okolo, že se bych jednula zbaštil.
1: Ne, green špíc, ale green peace.
2: Green peace,
1: no, no jistě,
2: známe.
1: To je něco jako děti země.
2: Ano, jako vaše děti. Známe.
1: Ale ne moje děti.
2: Jsi říkal děti země?
1: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
2: Jste pěkně potentní ptáček.
1: Děti země, to je něco jako hnutí duha, to taky neznáš.
2: To mě. Znám hnutí duha, aspoň jsme založili nás s klukama v hospodě.
1: No, to musí mít úroveň.
2: To má úroveň, děláme soutěže.
1: Jo.
2: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
1: Neblázni.
2: Já jsem ji vyhrál.
1: Jo.
2: Už v půl desátý jsem byl koženej.
1: Děkujeme.
2: Super, Viktor.
3: Dnes v našem pořadu hovoříme na aktuální témata, jak jsme říkali. Možná by bylo dobře pohovořit, co je aktuálního v tvém životě.
2: Já už nebudu ze sebe nadále dělat ti šaška.
3: Ne?
2: Ano, protože jak si myslím, že mám navíc.
3: Prosím tě.
2: Jsem inteligentnější, jsem zjistil sám na sobě. A čuměl jsem.
3: No, to se ti nedivím.
2: Tak jsem se dal na jinou dráhu, přátelé.
3: Na dráhu se zdal, tak z tebe je nádraža.
2: To ne, výhybka. Na jinou společenskou dráhu jsem
3: Lanovou.
2: Se dal. Já pracuji jako spisovatel od 1. ledna. Takový dobrý spisovatel, aby se měl dobře, tak stačí, aby jednou za rok napsal takový ten bezpetržel.
3: Bestseller si chtěl.
2: Butičkaři. Bez tý zeleniny, ano, no, tak, no, tak bestseller, no, bez mrkev. No. Píšu na stroji doma.
3: No, už. To je ale velmi odvážné. Tím si překvapil všechny. Každý normální spisovatel píše na psacím stroji.
2: Já píšu na šicím. Bez to je jako Hemingway. Ernest Hemingway, to je můj vzor, napsal nádhernou novelu Stařec a moře. Teď mi vychází něco podobného, dojemného. Dnes se to Babička a rybník.
3: No, to je odvážné.
2: To celý posazený na malé české poměry, ale příběh je neméně napínavý. Přátelé, já píšu všechno. Píšu básničky, píšu prózu, píšu fejetony, literární eseje. Tak trošku čumíte, co?
3: To se nemůžeš divit.
2: No, se taky nedivím. Ale hlavně píšu literaturu, která se dobře prodává. Dneska je, že jo.
3: Faktury.
2: A že v ekonomické době. Ne, faktury nepíšu. Píšu takový ty erotický románky. Pornografický románky.
3: Cože?
2: Takový ty erotiše.
3: Coť to píšeš?
2: Coť to píšu? Čuňárničky.
3: Ano, se pochopil. Selátkovou literaturu.
2: Ano, selátkovou
3: literaturu. Ale já se na to ptám z jiného důvodu. Kde bereš inspiraci?
2: No tak ze života, ne, Krista?
3: To je samozřejmě, ale z čího života?
2: No tak z mýho, ne, jako života.
3: Z tvýho minulýho života?
2: Z mýho současného života.
3: Těmhle věcem bereš inspiraci z tvýho současného života?
2: No jo.
3: A kolik z toho už napsal?
2: 3.
3: 3 knihy?
2: Řádky.
3: To jsi to popsal dobře.
2: Ale ty jsou mastní teda, to je síla.
3: Nesmíš u psaní jíst karbanátek, pak se to upatlá, gumovat chyby tím.
2: Dále píšu, přátelé, poslouchejte, píšu takový, lidi se rádi bojejí. Já píšu horory, thrillery, štyrlery.
3: Uber.
2: Ano, Uber. Millery, ty u toho piju. Někdy co thriller, to Miller. Tuhle 20 Millerů a nic. Kdybyste chtěli, tak já vám můžu něco ze své tvorby přečíst. Dali byste si hororeček?
3: Ne, proč? Ne.
2: Lidi chtějí horor.
3: No, ale proč?
2: Trošku změníme náladu v sále, to můžou trošku bolet.
3: Všichni jsme mohli dřív domů.
2: Bát se budu, ne bolet. Bolet je to bude potom. Pušte mi ty zelený desky.
3: Jsme mohli být dávno doma, všichni budeme poslouchat. Kvůli vám, paní zbytečně.
2: Přátelé, mám tady hororeček. Takový drobonkej. Vidíš, vždycky, když vidím ty zelený desky, tak mě dopláče, si vzpomenu tu Esmeraldu. Ta Kassandra už nic moc, co ale to. Obělo chudinka slepá. Ta zelená barva na mě tak působí. Co zrovna dneska ráno, jo? Bral jsem si zelený slipy, tak jsem se nedal do pláče. To je hrozný, tak já jsem cítlivý.
3: Se nesmíš dívat dovnitř. Ale tě asi už znaj.
2: Čemu tleskáte, paní? To je hrozný. Horor jmenuje se Vlkodlak. Vás přijde humor za chvilku. Příšerná záležitost, pachra to. Držte si děti, aby chlapeček nedostal psínku.
3: No, tak už běž už k tomu dílu.
2: Obsadník.
3: Běž už do toho.
2: Si počkám, že děkli. Tam vzadu vidím, paní. No až nevím, první řadě tady. Já paní, já vás pozoruju další dobu, tady... Holčičko, nebyla by si na paní hodit deku?
3: Prosím tě, nech to, ať si divák užije podle svého.
1: Horor si slíbil, tak čti.
2: Myslím, že už máte rozmazaný oči. Máte jako čert, začínám se tady bát já.
1: Ty si slíbil horor.
2: No jo, no, slíbil jsem horor. Paní to vzala za mě. Tak ještě jednou. Vlkodlak. Nejde.
3: Mladá paní, apeluji na vás, nemohla byste stáhnout volume trochu.
2: A v čem by tady potom seděl, když jsem dá volume?
1: Prosím tě, to je hlasitost.
2: Jo, aha, tak já jsem si říkal. Jsem si říkal, to začíná pěkně, paní, stáhněte si volume.
3: A navíc, promiňte, ale tak, jak vy se tady smějete, to není veselý smích.
2: Že jo?
3: Já znám, jak se lidi smějou, když jsou veselí, tak lidi jezdím, ale to, co vy tady předvádíte, promiňte, ale to je spíše takový úlevný, osvobozující smích, víte? Kterým vy, jako kdybyste si říkala, pánbu zaplať, že tohle nepotkalo naši rodinu. Jsem se tě zastal.
2: Jste mě zastlal.
3: Ne, zastali tě už v dětství vedle knedlíků kvůli teplotě. A ještě tě zasedli, koukám podle tvaru hlavy.
2: Sedli na blbou mísu.
3: Mísa byla dobrá, obsah byl špatný.
2: Papeček se smělý, máš hezký zubky. Neprožil jsem tudy tak před 9 lety.
3: Prosím tě, vrať se k hororu.
2: To už začíná jako horor, že? Maminka se začala fackovat.
3: Ne, nebojte se, milostivá, to nemůže být vodně. Josef Aleš Nálovský se množí dělením.
2: Nějaká améba, láčkovec, prvok. Tak přátelé, už jsme se zasmáli, tak teď jdeme na horor. Vlkodlak. U nás ve vsi řádil vlkodlak. Ten vám jednou v noci, o půlnoci, zakous koně. To je síla, co?
1: Cože?
2: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šepte.
2: To je síla, co?
1: Cože?
2: To je hrůza.
1: Hrůza to je příšerná, to si šepte lidi až na balkoně. Z toho měli do...

0: Pojďme k dotazům.
1: Je to taková první vlaštovka. Ježišmarja, tak dělejte. No.
0: Co piješ, že máš tak dobrý keci?
1: Někdo něco přines?
0: Ne, nikdo nic nepřines, to je jenom dotaz.
1: Tohle já nepiju. Se scházíme s kamarády jako k takovému šachovému rozjímání a ještě jsme pili, já mám 3 kamarády. Jeden se jmenuje Jim Beam, druhý se jmenuje Johnny Walker, třetí se jmenuje Rus Smirnov. Kamaráda Bechera už jsme opustili. A ještě k ránu někdy přijde ta řecká kamarádka Metaxa. A podíváme, co paní Metaxtázy? To jde rychle.
0: Tak, další dotaz.
1: Píde někdo na lísteček, prosím pěkně, no. 150 hodin tady jenom sám. To je hezký. No.
0: 18 korun to stálo.
1: 18 korun. No.
0: To není tak špatný. 150 hodin. To jste tady hodný. Hezky,
1: no,
0: za sebe.
1: Na sebe, no.
0: No, tak. Koupím vám Tatranku.
1: Paní? Chlapečka, byste zapantročila domů a morá na večeři. Vídej si, maminku.
0: Tak já se vám nedivím, vy to máte rozologicky daleko, víte. Takhle za Tatranku byste si užila koukat na Lachta na 2 hodiny. Jak drobí. Pojďme dál.
1: Proč Lachta?
0: Jsou s vámi vaše ženy?
1: Ještě tohle. Vy máte představu o životě, Šaška.
0: Počkej, ne, takhle, jsou s vámi vaše ženy spokojeny?
1: Takhle ještě tohle. No já nevím, jak pan mladý, ale já žiju 8 let odděleně od své nebožky, božky. Udržujeme pouze písemný styk.
0: Ano, to je velmi bezpečný styk.
1: No, ale to jsou krásné dopisy, to jedno vyjde tiskem, co my si píšeme, to je jako Onegin Tatáně, to je to samý, to je krásný. Tuhle mi napsala. Došli, pošli. Odpověděl jsem neméně lakonicky. Nepošlu, pojdi. No, myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se s vámi hodinu, když jsem to psal.
0: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
1: Asi takhle. Ale pořád roste.
0: Kdy jste naposledy střelil branku?
1: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně a myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
0: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
1: Já myslím, že to byla kontušovka. A je možný. U nás se pilo lecov.
0: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
1: On se furt chlubí s tím. Každýho druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Vidí, on má 148 kilo. Copak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
0: Došel papír.
1: No, já kreslili. A ty štychy, co tam máte, jsou nalepovací na suchý zim.
0: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
1: Mám horečku 6 nedělí.
0: To už je, trošku jste přehnal, malinko.
1: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je na Guinnessovku.
0: Kolik máte dětí?
1: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 3 kousky.
0: Mě to baví.
1: Baví, ne? A každý dítě má svoji maminku. Jo.
0: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
1: Ona každá už druhý nechtěla.
0: Tak dítě bych chtěl, ale se mnou to nechtěl. Jo.
1: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malovaná.
0: Proč zubatý?
1: Prosím?
0: Proč zubatý?
1: Vím já.
0: Nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý kačenka je normální dítě?
1: Jo, proč s ní hoblujete parkety?

0: Taková pomluva proti...
1: Za nožičky a...
0: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je... Ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám půl metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
1: Polka si brouchí jako bobřík řezáky.
0: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky kdo vládne, tak to není v pořádku.
1: A tady já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Jozef Alois první hlava,
0: vypatlaná.
1: Ne.
0: Vymaštěná.
1: Pomazaná.
0: Pomazaná.
1: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No jo. Kdybyste se chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci.
0: No.
1: Paní zbedla.
0: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
1: To je pochvala.
0: Ano.
1: Jaký divný.
0: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
1: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrej dělá blbce. Blbej nemusí.
0: No. Kdy vás uvidíme v pořadu Peříčko? Víš se to?
1: No vím to. To Peříčka, já, přátelé, co bych tam asi tak dělal. Co já tam tak můžu vyprávět se svýma erotickýma zkušenostmi, můžu tak do pořadu. Pozor, budu kužátka! Alebo kouzelná školka, bé, děti! Franto.
0: No a poslední dotaz. Použil jste někdy Viagru?
1: Co?
0: Jestli si Viagru? Použil Viagru?
1: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal... Narození nám.
0: Ještě si ji nepoužil.
1: Ne,
0: no
1: já
0: tak, takhle.
1: Nepoužil.
0: Jednou už ji použil, co ale kec? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. To neplatný pokus.
1: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem ji dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
0: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
1: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kulničku na dříví? Helejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
0: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Náhlovský.
1: Josef Mladý.
0: Mějte se hezké a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
1: Ať je Hlinsko.

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkujeme na shledanou.
2: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukáží svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jak jste viděli, 10, 10, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spálný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak v rástinu, jen tak kratonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivokrátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivokrátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných friskyřicí, a tam by takhle rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevíme, jestli nějaký vyklamečko mají milý taky chrastitce, nebo nevíme. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka. A že po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Tak říkal teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka, vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ona je furt v tahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, pak ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
3: No, ale já jsem nespich. Ne, já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
2: Já mám zakázku od našeho safari. Budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý. A její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší, jako nerozdivočí ho pořádně a ona má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tím to zdravím, pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí, sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni a na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky stříhnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtalý, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, to jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale výbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka zacvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
4: Vrána.
2: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
4: Špaček.
2: Sivan. To je, pardon, jsem to smálem slet. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michala, absolutní klid. Haf! Haf! Haf!
5: Hele, počkej, prosím tě,
4: mámo, s tátou, ne?
5: Jo.
4: Hele, rád je, že ti zůstal barák a o to tak.
5: No, to je čas. A já teda zrovna moc ne, jo. To je tam Jarča s dětma s tím svým...
4: Počkej, prosím tě. Já říkám jedno, co s barákem, ne? S barákem porád máš starání, okopávání,

0: Dobrý večer. Dobrý večer, já vás tady vítám v divadle U22 v pořadu Polívka na víně. Dnešním tématem jsou peníze. Jak říká jeden slavný scenarista a režisér, americký režisér Woody Allen, peníze jsou lepší než chudoba. Hlavně z finančních důvodů. Uvidíme, co si o tom myslí náš první host.
1: Je to velice upřímný, milý člověk.
2: A má takovou jakoby hodně příjemnou povahu.
1: Velmi talentovaný člověk.
2: Je to výborný tenista, dobrý zpěvák a...
1: velmi zdatný potápěč.
2: Něco společného i máme.
1: Mám dojem, že až na nepatrné výjimky jsme oba herci.
2: Myslím si, že mu velmi sluší komické postavy.
1: Žije s dámou a tomu soužití se téměř dá říct manželství.
2: Má sídlo na Karlštejně.
1: Přes dívku. Když tu přes dívku řeknu, tak už budou asi všichni vědět.
2: No, přes dívku má. Dokonce bych řekl, že to není přes dívka, ale pseudonym.
1: On už vlastně ani nemá to svoje původní jméno na prvním místě.
2: Pod jeho přes dívkou ho zná v téhle republice každý.
1: Jenom řeknu, že ji vymyslel dnešní hostitel na jedné zkoušce v jednom malém divadle.
0: Tak, milý majordome, kde to je?
3: Přichází Čmaňa, neboli Pavel Zedníček.
0: Pavel, ahoj. Ahoj. Já jsem tušil, že jsi to
3: řekl.
0: Prosím, posaď se. Když teda Arnoš nám dá trošinku vína.
3: Může co to? Trošku vína? Může být?
4: No, může, no.
0: Tam v té charakterizice vůbec nebylo, že jsi politik.
4: To tam nebylo.
0: Děkuji.
4: Na zdraví. Tak ahoj.
0: Přátelé, na Čmaňu. No, činitel, politik přece, ty jsi člen dnes již exilové vlády. Jeden z předních členů.
4: Ano, ano. No, tak já jsem minister financí, já jsem generál vzdušných sil, já jsem prostě všechno. Minister všechno.
0: Ty jsi dernier valašské vlády, protože premiéra nepotřebujeme.
4: Ano, to jsi taky říkal, že když může být Paroubek premiérem, Čmaňa bude derniérem.
0: Čmaňa? Ano, ano. Tady se zmínili, že jsem ti dal kdysi tu přezdívku. Já si člověku, že nepamatuju, jak jsem ti tu přezdívku dal. Čmaňa.
5: No, prosím, to jsme byli, jsme zkoušeli něco na provázku. Najednou ty říkáš Čmaňo, pojď sem. A Míra donutil se tě zeptal, proč mě tak říkáš? A ty jsi řekl, když se na něho podívej, to je celá Janžurová.
0: No. Takže... jak naznačuje tady Čmaňa, logiku to má. Čmaňo, ale ty musíš vzpomenout, jak my jsme měli ty... Pardon, on má totiž právo se zeptat.
5: Co je?
3: Já jsem se chtěl jenom zeptat, ono je to takový zatím nezábavný, jestli bychom to neproložili nějakým vtipem o penězích, třeba židovským nebo tak nějakým. Neznáte, pane Zedničku, nějaký vtip? Neznáte asi.
4: Se podívám na vás, tak to je... Mně to stačí.
3: Tak to není veselý.
0: No, jestli myslím o penězi, no volakotě třeba je valašský. Jak ta maminka taky si Bahamské ostrovy, najednou se tam dostane, víš, zbohatl ten její bratranec, což je tam pozval, že s malým Josefkem a jdu po té pláži a teď najednou se to všechno setmí a takový jazyk vodní a teď to Josefka strhne do té vody a Josefek zmizí a ta maminka říká, Valaška říká, pane Bože, toto nemyslíš vážně, však já jsem přijel jenom na návštěvu, ten Josefek tak nadaný na husičky hraje, Hergot, řeči se učí, už se naučí i anglicky, Bože, vrať mi ho, Bože. A teď se to zase vrátí toho Josefka, děkuji ti, dobrý Bože, děkuji, ale měl koupat si čepicu. Čmaňa, když mluvíme o těch penězích, on musí být zámožný, pane Zedníček, když ty máš takové koníčky. No? No a teď potápění, no tak to se nepotápíš někde v Dřevnici, nebo?
4: Ne, tak to...
0: spíš v oceány, moře.
4: V oceány, no tak no. Já jezdím, byl jsem v Mexiku a byl jsem taky v Egyptě, tam je krásně v Egyptě, voda má 28 stupňů, no venku je 32, no tak tam si můžeš ráchat pod vodou, zkus to. Že já jsem tě
0: přece... zaplatil ten kurz jednou.
4: No, jsem ti zaplatil.
0: Ale to bylo někde v bazéně, abych se to naučil.
4: No, se musíš bazéně naučit, abys potom mohl...
0: A sůl jsem si musel vzít sebou. Na Čmaňo, jezdíš na koni?
4: No už dlouho jsem nebyl na koni, no.
0: To bys měl, ale.
4: To bych měl.
0: Jedině u tebe, je výborný ale. Jezdit na koni, no.
4: Jedině u tebe, až
0: potom přijde. Další koni, kdy ty rád skáčeš taky z toho letadla, co jsou všecko takový koničky, no, pro důchodce docela.
4: No, tak je.
0: Neobvyklý, víš, jak je. No, skáče, on skočí z letadla padákem, zrovna a na toho koně. No, odjede normálně, tam si dá tu kuklu a už je v rybníku a už se potápí, vynoří se ze pstruhem, on je dobrý kuchař, udělávám pstruha, no tak samozřejmě je oblíbený jako politik.
4: Tak já jsem si říkal, že musím poznat, co, jak je to nahoře, jak je to dole a i v dole jsem byl.
0: Čmáňo, já jsem mám takový záběr, jak Čmáňa skáče s tím padákem, to byl ten tandemový sesko, no, co tomu no, říká. No. Že máš toho instruktora vlastně za sebou, že jsi k němu přivázán.
4: No.
0: Já jsem viděl ty záběr, jak jsi tam šťastně nešťastný, jak to říct?
4: Ne, já jsem teď naposledy skákal taky s tandemem šťastný, protože šťastný. Je poprvé, že to řekli, mi říkali, musíš se usmívat. Já jsem si říkal, proč jako jsem se smát? No hele, směj se. Tak jsem to pochopil. Když vyskočíš, tak ta huba, víš, co to s tebou dělá? Bolí. Já jsem měl hubu větší, než no, ona se ti zvětší nějak. Jak fouká ten vítr, jak letíš důle, tak
0: ano, já si to pamatuju, že no. Vlastně si vypadal na tom záběru, vlastně opravdu šťastný. A jako po plastice.
4: No.
0: Jestli bys neměl nosit vysavač furt sebou, a než točí nějakého mladšího, že bys si to... To ti napíná ty... No, krásky, krásky, no. Ale víš, co se mu stalo, to je autenticky, jak letěl a jak byl šťastný a najednou nějak moc vdýchl, ještě mu pomohl asi ten vítr, jako, nebo ten vítr, ten vztlak nějaký a on si vdechl knír. Já jsem na to šel taky a ještě ten instruktor mě říkal, prosím vás, kdyby náhodou se to neotevřelo, takhle rozpažte ruce, ať vás potom najdeme v tom poli. Jo. A potom... Mimochodem, jaký ti vyměřili důchod? No, není to tajné, nebo...
4: Tajné to není, já to rád přiznám.
0: Vypadá to...
4: Hádej. Zkus si tipně. Ty máš taky ale důchod už, ne?
0: Já jsem si pro jistotu nepožádal. Abyste mě nezáviděli.
4: Aby ti ho nesebrali, ale potom.
0: Proč?
4: Protože si se nepřihlásíš 2 roky nebo 3 roky, ti to seberou, ne?
0: No to mám ještě čas.
4: Jo?
0: Jo, dobře, o tom se nebude, ne, kolik, nezamluvej to, kolik?
4: Jo, řeknu to, řeknu.
0: Krouti se na... Chlapi, pojďte mě s ním pomoct. Držte mě, jo.
4: Já jsem myslel, že to bude horší, já mám dobrý, 10 200. Teď mě přidali 60 korun. Víš, jak jsou šťastný? Jsem měl 10
0: tisíc... 60 máš.
4: Ne, 10 200, měl o 60
0: jo,
4: korun.
0: Mě... Jo.
4: 10 140 a teď mám 10 200. Ale chodí pravidelně teda.
0: Takže jsi šťastný důchodce, dá se říct. A teď máš vztah krásnej. Vztah, že máš.
4: Mám.
0: Vztah máš, dětku.
4: Mám. Víš, důchodci,
0: kdyby, no, ještě uši sloužili,
4: no, právě,
0: tak bys byl šťastný.
4: No.
0: To máš z té vody.
4: To asi jo.
0: No, máš jako teď máš? Šťastný stáří.
4: Mám.
0: On je dlouhověký porodičík. Maminka měla kolik, chuděrka, když umřela?
4: 85 by měla. No.
0: Tata má?
4: Čím bude 91.
0: 91, tata, no.
4: Tata skypuje.
0: A já si pamatuju, že jo.
4: Ale fakt, ano.
0: Skydiving,
4: no. Ne, to není. Skypuje a hraje ptáky na tom, ty birds. Víš, ptáci, to je jako má tuká ta hra, to máš takhle, zabíjíš ty ptáky. Ty nevíš? Ty neznáš?
0: No já nevím, já nemám tak starého tatu.
4: Celky ptáci na gumě a oni to pouští, to musíš natáhnout.
0: A teď se takhle, jo, no to hrají děti
4: a
0: naše.
4: No a oni různě tak vystřelili, tak náš tata ve 3 hodiny ráno slyším takový dým, dým, do prdele, vedle. A jdu a tam tata kule u ptáku, rozumíš, ve 3 hodiny ráno. Tati, jdi spát, počkej, to dohraju a už mám 16. level.
0: 16. level má?
4: No jistě,
0: no. To má, když má 91, no. Švětě. Maňo, mám pro tebe takové malé překvapení. Jsi schopen přijmout překvapení?
4: No.
0: Pane majordome, prosím, buďte tak laskav. Totiž no. Maňa, nevím, kdo to ví, kdo to neví, je také vynikajícím hudebníkem. Prosím, neloudej se. No.
3: Prosím.
0: Ježi, to je hezký dárek.
4: To je jako...
0: Ano.
4: Děkuji.
0: Ale jenom... Děkuji. Jenom za předpokladu, že na něj něco zahraješ, můžeš si ho potom nechat.
4: To si můžu nechat.
0: Jo.
4: Ježiš, hezky.
0: Jsme se tam... složili. Prima
4: no,
0: a já.
4: Tak, já mám... Fakt jo. A co mám udělat jako?
0: No zahrát něco, kdyby bylo hotový.
4: Jak je ta písnička, jak
0: můžu? Prší, prší, veselé, bez naděje.

0: Gracias. Mario, a pedir un esto es.
1: Esto es.
0: Esto es.
1: Esto es.
0: Esto es.
1: Y ya me de aquí.
0: Bien.
1: Mario, tak to bylo.
0: Esto es. To bylo, přátelé, na notečku lidovou a teď trošku jazzu.
2: Trošku jazzu?
0: Jak bych řekl, skladba, píseň Valašských potapěčů.

0: Děkuji ti, dobrý božáně, skafandr!
1: Mám, to mám, kamarády. Ahoj, kamarády. Pan Pavel Zedníček.
0: Dnešním tématem, přátelé, jsou peníze. Údajně spousta lidí žije proto, aby byli nejbohatší na hřbitově. Co si o tom myslí náš další host? Uvidíme.
2: IQ na 140.
3: Je to určitě velký svéraz.
2: Kníl pod nosem, dlouhé vlasy.
3: Nálada a humor je neuvěřitelně mladý.
2: Příjemný melodický basbariton.
3: Vím, že hrál v mnoha skupinách.
2: Ve skupině Žízeň, potom ve skupině Jojo Band.
3: Určitě to byl žlutý pes.
2: Taky se jmenovali Toma Havk. To jim zakázali, protože to byly křižující střely, jo, americký.
3: Moje profese je kadeřnice. Ten jeho účest pro mě byl jako veliká výzva.
2: Při úpravě jeho vlasů do toho jsem mu nikdy nekecal.
3: Já s ním zažívám teda vtipnou historku pokaždý, když platí. A on platí jenom polovinu z ceny, kvůli tomu, že má vlastně jenom půlku vlasů.
2: Můžu prozradit, jeho profesi je i novinář.
3: Vím o tom, že umí čínsky.
2: Je členem různých porod samozřejmě. Tím se stál možná ještě populárnějším než těma písněma.
3: Já nevím, že by měl nějakou přezdívku.
2: Říká se mu tak zkráceně OHA.
3: Ale kdybych mu ji měla dát jako kadeřnice, tak mu určitě budu říkat Cocker Spaniel.
0: Tak, kdo to je, prosím, major doma?
4: Navštíví nás velký svéráz a melodický sametový bariton. Učil se čínsky a do přípravy vlasů si nenechá kecat. Přichází žlutej pes, pan Ondřej Hejma.
5: Ahoj. Zdravím. Dobrý den.
2: Volku.
5: Ahoj.
2: Máš to tady skvělý, Je to dobrý.
0: Tak dáme trošinku červeného vína.
5: Dáme trochu červeného, ano.
0: Tak.
5: To je šikovný člověk.
0: Cocker Spaniel, jo, Cocker Spaniel.
4: Tak já přidám trošku.
0: Tak.
5: To si teda Blanka odsere tohle, to ti říkáme. Cocker Spaniel, ty. Cocker
0: Spaniel.
5: Hrozný.
0: No ale to jsou různý, ty máš různý.
5: Blatníky říkají někde.
0: To říká Honza Kraus, no, ne? No, blatníky, no, že máš. No. Jo, a jde přece ještě, říká ten knížák, říká o tobě, ten s vlasama...
5: To je náčelník, ten s dlouhými postranními vlasy.
0: Tak co si ty myslíš o těch penězích, důležitost peněz?
5: Hele, já znám dvě základní teorie. Jednu říká režisér Miloš Forman, který říká, že peníze osvobozujou. Že jo, můžeš to, či ono. A Karel Gott říká, že peníze uklidňujou. Obojí je pravda.
0: Jednou se mě ptali, jak se cítil, vy jste bohatý? Já říkal, ne, já jsem spíš zámožný. Zámožný. A paní redaktorka říká, co to je zámožný? Já říkám, no, že nejste chudý, že nejste chudá. A jak se to pozná, že jste zámožní, protože ta hranice mezi tou chudobou a jakýmsi tou zámožností
5: je... To tam je.
0: No. Měla by být. Říkám, v okamžiku, kdy přestanete svým dětem říkat hladové krky, jste zámožní.
5: Ano, to je to uklidnění právě, že přichází. No. Přichází to uklidnění, už nenadáváš dětem, že chce jíst, jako, že jo, normálně. Máš je rád a... Jsi celkově snesitelný.
0: Já jsem jenom Vladimírovi, když byl malej, tak jsem mu uřezal kousek bifteku. Doma jsme měli
5: opět. Ty jsi mu ujídal.
0: Ujídal já. A on říkal, tati, kdyby to sní. Já říkal, ne, já ti ukazuji, co to je platit daně. Výchovně jsem to vzal. A teď mě zajímá tak první knížka tvoje vlastně byla desi Nepál, Afghánistán, to jsou někdy 70. leta. Tam byl ten cestopis, je to
5: ano, tak? Rok 1976, autostopem do Nepálu jsme prostě vyrazili jako směr Bulharsko, Varna, pak jsme zapomněli zastavit a jeli jsme dál přes Turecko, Irán, Afghánistán, Pakistán, Indie, Nepál a pak zase domů.
0: A ta knížka vznikla potom. To jsi byl s kamarádem, nebo?
5: To jsem byl s jedním kamarádem, no. S jedním kamarádem z dětství. Jedním kamarádem z dětství, který prostě byl dobrodružný povahy. Mě by taková kravina v životě nenapadla. Jako já jsem vyšel jako školu a tak jsem si říkal, do práce půjdu, že jo, vydělal peníze. A jednou přišel a říkal, ty vole, pojď do Indie. Tak jsem jel, no.
0: Dobře, no, ale peníze musí někde mít peníze. No.
5: Ty peníze, no, to no. Říkáš správně, tohle, to byl trošku problém, no.
0: Jak si vyděláš peníze?
5: Musíš prostě, když nemáš peníze, musíš snížit jako náročnost prostě. A to zas tam zrovna docela dobře jde. Tam, myslím, já jsem měl rozpočet $3 na den, americký.
0: Prosím tě, no ale tam se taky třeba můžou ty peníze ztratit, někdo tě může okrást, někdo tě může, já jsem...
5: Orient, no jasně, no. To je strašný, to je nebezpečí číhá, přátelé, na každém rohu. Na každém rohu číhá nebezpečí. My jsme přijeli třeba v Pakistánu do nějakého hotelu a co přijeli, tam přijedeš vlakem na nádraží a tam je 30 dročkářů, který se o tebe fyzicky rvou, bijou se prostě. Ne, je můj. A pak se tě zmocněj, do té dročky tě strčej, odvezou tě do svýho hotelu a tam tě okradou. Jako cestupku bych asi nemohl mít, že bych prodával.
0: Počkej, a tebe se to by se dostalo?
5: Ne, ne, to bylo tak, že já prostě, že on tě ubytuje. A ty, konečně, sprchat. Zamkneš pokoj. Jdeš se vysprchovat na střechu, tam jsou sprchy na střeše. A vrátíš se a ty peníze tam nejsou. A teď si jdeš stěžovat, že jo, do hotelu a říkáš, tady jsem měl veškerý svůj majetek, jako, a teď tam není. A on začne lkát a říká, jaká ostuda, Aláhu, ty to vidíš. Jo, ten zloděj nebohého turistu okradl. Jako, jo, teď patřičně tak, jako.
0: Teatrálně,
5: a pak říká, no byla by tu jedna varianta, že bych ti já ze svého uškubl dětem nebohým polovinu té částky, tu ti dal, s podmínkou, že teda nepůjdeš na policii. Čili on ti ty prachy ukradne, pak ti jich polovinu vrátí a já jsem mu, přátelé, ještě poděkoval.
0: No to, hej, Andřej, může tě to i unavovat ta čínština tvoje? Ale stejně poprosím za nás, za všechny. Tady jsou i mladí lidé, kteří to nikdy neslyšeli. Kdybys zaspíval modrá je dobrá čínsky. On už ví, co po něm chci.
5: Ale ne, je to těžký přeložit do čínštiny tu písničku, jo. Lanlande čušetsi kumejlu koui. Rozumíš, teď to začíná. A ty přijdeš na ty pasáže, kde třeba se vyskytuje Mickey Volek.
0: Jo.
5: Jo, modrá jako vzpomínka na Mickeyho volka, že teď prostě jedeš a Chungangweila Mickey Volek se řekne čínsky Mickey Volek, ale v prvním pádě, jako, víš, ne? Kdyby si mi řekl Mickey Volka, tak nevidí, o čem
0: nevidí,
5: je řeč. Vůbec jako... nevidí, o čem je řeč. Takhle jim je to jasný, prostě. Lan lan de jen pang tjus je yang. To je ten slogan, to je ten refrén, jo. Modrá je dobrá, už je to tak. Tjus je yang. Už je to tak.
0: No. Tady se zmiňovali o tom, že máš IQ 140. Já mám IQ, že ani nevím, jestli to je hodně.
5: IQ 140, no to je pravda, no. To byla taková soutěž, jo, na jedný nemenovaný televizní stanici prostě, kde já jsem nikdy předtím ani potom žádný testy nepodstupoval, nic prostě, ale tam jako se staneš obětí prostě, že jo, nějakého pořadu, tak ti tam prostě veřejně změřej IQ, to je neuvěřitelný, jako jo, to je, jako kdyby se veřejně ukazovalo, já nevím co, že jo. Takže to bylo krutý, ale já jsem nějakým nesmyslným řízením osudu prostě tu soutěž vyhrál, jako. Teď jsem si nadělal spoustu nepřátel, já jsem porazil Mirka Topolánka ještě než byl předseda vlády, rozumíš, a to v přímém přenosu, jako
0: třeba
5: jo.
0: By bylo předtím...
5: Kudák Leoš Mareš byl asi čtvrtý, prostě, byl hrozný. A mě to trošinku vrtalo hlavou teda, jako. No. Páč, jako já si o sobě nemyslím, jako, že jsem blbej, jo. Ale že by to bylo nějaký vítězství, teda to, jako, to zase taky jako nevím, jo. A pak jsem na to přišel. Oni tehda brali různý jako kritéria a jistá bonifikace byla, že seš starý. Jako, jo. Čím starší, tím blbější. Tak jsme dostávali procenta navíc. A tím jsem se přes toho Topolánka dostal, jako, no. A o Leošovi nemluvím ani, jako. Na to, jak je starý, není zas tak blbej, to znamená v podstatě.
0: Nechápu, když se mají nějaký trojuhelníky vejít do...
5: Ty jsou nejtěžší.
0: Když se mají trojuhelníky vejít do nějakého čtverce, mě to prostě nejde do koule.
5: Mně taky ne. Mně taky ne, já to jsem přeskakoval, já jsem to měl na těch početních řadách, jako ta matematika.
0: To ti šlo.
5: Z toho golfu to máš, to sčítání těch ran, to je v podstatě to samý úplně. Jo. To mi šlo rychle, jako to bylo dobrý.
0: Jak vznikl název Žlutý pes, jak jsi ho vymyslel?
5: Žlutý pes jsem bohužel nevymyslel já, to vymyslel můj kamarád Ivan Hlas, s kterým jsme tehda skládali nějaký písničky a zakládali jsme pořád nějaký kapely a tak dále, ale víceméně jsme tvořili, přišli jsme vždycky k němu domů ráno, jako přinesli jsme prostě těch 20 lahváčů a začali jsme tvořit. A nějak nám to ten den nešlo prostě, jo. Bylo to takový mrtvý, jako měli jsme nějakou muziku, ale ten text tam prostě nebyl. A Ivan říká, no tak to se přeci dělá v Americe tak, že se jde k oknu, tam se otevře to okno, kouknu ven a podle toho, co vidím, napíšu tu písničku. A to se skutečně stalo, protože on tam viděl normálně žlutýho psa, šel teda Břevnově po ulici takhle do hospody, tam někam takový klasický. A tak ta písnička jako se složila hned a podle té písničky se jmenuje ta kapela. Protože jsme šli na nějaký festival a neměli jsme jméno, tak jsme to prostě nazvali podle toho. Takže podle psa žlutýho v Břevnově.
0: Ty jsi slavný ještě jiným způsobem, to znamená, to on je slavný tím, jak daboval první videokazety, které chodily v roce 75-76, to je ten jeho hlas, který mnozí z nás si pamatují. Dokonce daboval jenom Sylvestra Stallona, ale ty si taky daboval. 9,5 se byl takový známý erotický film. Ty si daboval prostě i to porno. A to všecko pro peníze. Že jo, je to tak.
5: Ty tady ze mě uděláš prostě prodejnýho dabéra porna, prostě nějakýho úchyla, který tam funí do mikrofonu za peníze, jako.
0: No a kolik jsi dostal za kazetku?
5: Ne, já samozřejmě tohleto já poslouchám celý život, že jo, tyhle ty špinavý podpásový útoky prostě. Ale odrážím je
0: s bravurou
5: sobě vlastní, protože mám důkaz, že to není pravda.
0: Zbyly ti ještě nějaký peníze z toho období.
5: A ten důkaz spočívá v tom, že pornobolku, já nevím, jestli to víš teda, jo. Podle mě to nevíš teda, ale porno bylo vždycky v němčině. Já, náš to.
0: Jo, prostě. Už bude slyšet ten hlas. Nikdy ne. Jsem to neviděl.
5: Ne, to vidíš,
0: to německý porno, ale opět slyšet ten hlas.
5: To bylo.
0: Já.
5: To bylo prostě v němčině a já německy fakt netlumočím, ty
0: vole. Rozumí, co je já.
5: Pasivně, jako pasivně. Ne, prostě to šlo mimo mě, na to byli jiní specialisti, kteří uměli daleko líp chrochtat, jako daleko líp prostě funět a tak dále. Já jsem se soustředil na Woodyho Allena, rozumíš, na tyhle ty věci a Sylvester Stallone občas taky prošel, že no.
0: Na co 9,5?
5: A tak rozumíš, tak to byl normálně tehda komerční trhák, že jo, tam se sice trošku funělo, jako tam nemůžu říct, že by se tam nefunělo úplně, ale v zásadě to byl takový dialogový film, jako já jsem neměl rád ty pauzy, jako když se nemluvilo, víš co, což je porno a střílečky, že jo, tam se nemluví
0: kolikrát půl
5: hodiny, to usínáš, že jo, samozřejmě u takového překladu potom, no.
0: Erotiku, ano, porno, ne, ale nejraději romantika.
5: Romantika, to se
0: Ondřej Hejma.
5: Ano.
0: Jak říkal Henry Ford, a ten o penězích něco věděl, kdybych měl v kapse 5 posledních dolarů, 3 z nich bych věnoval na reklamu. Uvidíme, co si o tom myslí náš další host. Prosím o vizitku.
6: Host je, řekl bych, energická, veselá, trochu ješitná, ale v každém případě velice vtipná. A co mě znervózňuje, teda zvlášť při osobním kontaktu, že je strašně pracovitá. Ona si dá prostě obložený chlebíček nebo jednohubku a během toho zjistí člověk, že napsala x věcí, vyřešila x věcí a x věcí ještě zahrála nebo odmoderovala. To je teda neuvěřitelný. Dostala Českého lva, myslím, že 2x televizní cenu TT. Vůbec, ona je strašně ceněná. Co na ní nejvíc obdivuju, asi je její energie. Ona je tu na nějakým večírku, tu na nějaké společenské akci, tu na nějakým natáčení. Já jsem jí říkal, kdy vlastně píšeš? A ona mi řekla, v 8 hodin ráno. To bylo všechno. To je zase jak s tou jednohubkou, jo? Dá si jednohubku a má to všechno napsané, má to všechno zahrané, vyřešené a jde na večírek.
0: No. A kdo to je? Prosím, major doma.
4: Během jednohubky člověk zjistí, že napsala x věcí, když má vše vyřešené, jde na večírek. a proto i k nám přichází zde do dobré společnosti Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská. Prosím. Já už tě tady vyhlížím.
7: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Já taky. No nabízíme. Nabízíme trošku. Vínka, ten o tebe velmi hezky hovořil.
7: Mě tam nejvíc zaujalo, že to vypadá, že jsem živa z jednohubek.
1: Tak krásně. Na zdraví, ahoj. Na zdraví, přátelé, na zdraví. Milan Štandler, jaký on je při natáčení? Ty jsi byla...
7: Milan při natáčení, nervák.
1: Autor, nervák.
7: Je nervák, no, teď on je tady si vždycky... Já to mám teda taky, teď nebudu to dělat, ale že si takhle točí ty vlasy. To já
1: ale
7: jsem...
1: není tak kudrnatý jako ty. No. Asi míň točí.
7: Míň točí a má tady taky úplně lisiny z toho, jak si to... A to po natáčení třeba díky za každý nový ráno, to prakticky neměl vůbec žádný vlasy.
1: To si vytrhá, no, no.
7: A já jsem dělala tam takovou supervizi na filmu a...
1: To ty jsi napsala ten scénář.
7: Ano. A při natáčení jsem byla, jako ta supervize. A dorozumívala jsem se s asistentem režie často. A Milan to strašně jako sledoval, naši hru očí a tak. A jednou na mě řval, že si něco myslím. Víš?
1: To my nemá jsme... rád, když si někdo něco
7: ne,
1: myslí.
7: Ne, to nesnášel, když si něco myslíme, tam s tím, ještě s tím asistentem.
1: Jo.
7: Takže se... nervák, ale na lidi je, byl mírný a hodnej.
1: Na lidi je hodný. Já mám takovou otázku, kterou jsem vzal z té vizitky o tobě vlastně. Jak ten, jak...
7: Ješitná, říkal, že jsem.
1: To, já jsem se bál na to zeptat.
7: Já to asi tomu teda, to si s ním musím ještě nějak prodiskutovat, protože to je ješitná, co já jsem jak...
1: Nezdá se ti to, že jsi ješitná?
7: No tak třeba jsem ješitná, to vždycky ten druhý tě vidí jako... No tak asi jsem určitě ješitná,
1: no, ale
7: co to má co říkat do televize, blbec, že jo? No.
1: Ty jako scénaristka, vztah scénarista, režisér. Se Štandlerem jste to tvořili spolu, nebo si napřed to napsal a on potom se k tomu vyjadřoval?
7: Většinou... S Milanem to bylo tak, že já jsem něco napsala, pak k nám chodil Milan, byl prakticky u nás jako bydlel, to si pamatuju, že jednou volal můj muž ze své práce a volal mě ještě na domácí linku a vzal to Milan a říkal, že jsem ve vaně. A mýmu muži to připadalo naprosto normální, no ale vůbec to od ní, my jsme Milan opravdu absolutně kolegiální, velmi přátelský vztah. A s Milanem to bylo, že Milan teda přišel, tam si set a teď jsme si něco říkali, pak šel Milan na záchod, tam byl tak 2 hodiny, pak trošku spal, pak trošku usínal, pak jsme si udělali jídlo, pak šel Milan na toaletu, tam byl asi 2 hodiny, my tam máme časopisy a knížky, tam byl dlouho, pak já jsem zase mezi tím napsala, co jsme si jako vymysleli a řekli, pak zase přišel, pospával a pak pospíchal pryč. A to několik měsíců.
1: Takže takhle takže, to vzniklo, takže by byl velmi důležitým, spoluautorem.
7: Byl důležitý těch pár vteřin, co tam spolu zažili, byli báječní.
1: Já jsem pochopil o režisérech, já vím o režisérech mnohé. Já jsem to pochopil o paní Pantučkové, která říkala, paní režisérko, když jsme točili to Dědictví, a tam paní Pantučková hrála tu moji tetu. Paní režisérko, na mě neřvěte, já mám 83 roku, já to nemám zapotřebí. A Věra se tak stáhla. A pak za 14 dní paní Pantučková řekla, ale ať ona si zahrle, já už jsem to pochopila. Ona je blázen. Tam je to obsaženo. Henry Ford řekl tady tu větu, kterou teď budu opakovat, že by z $5 3 by dal na reklamu a 2 by si nechal. Dala by si
7: většinu. Ze starý doby ještě je Ford, čo? Teď je to tak 4,5 na reklamu.
1: Co, ty jsi chtěl něco prozvonit?
4: No, já jsem se chtěl
1: právě... No totiž mám právo se zeptat.
4: Jo. Zeptat. Vy jste teď zaběhli trošku do psychologie, ale nás zajímají ty peníze dneska. Tak jsem se chtěl zeptat, tak scénáristka, spisovatelka, herečka nakonec, šéfová časopisu a tak dále, která z těch činností, abych tak řekl, je nejlukrativnější, která nejvíc, to by nás zajímalo, nejvíc, tak říkají, sype.
7: To je hezká otázka, děkuju. No, já takhle, jak to Arnošt vyjmenoval, víš, tak hned je mi z toho smutno. Protože si uvědomuji, kolik těch maličkých rybiček já musím ulovit, abych si naplnila korítko. Ne žádnou pořádnou rybu a mám vystaráno. No, já se musím pinožit, lovit jak šílená. Prostě nemůžu říct, co je lukrativní. Ono to pak, se člověk může žít docela dobře, když toho má jako hodně. A když to dokáže a pak se to spojí vlastně.
4: To je možná tím ukrajinským původem taky, protože já jsem neslyšel ještě ukrajinský vtip o penězích. Existuje něco?
7: Já myslím, že neexistuje, že oni nikdy tam žádný prachy neměli, takže...
4: No, to je ono.
7: Že vůbec... To tak já, ano, já vím ukrajinský takový přísloví, bylo oblíbený mýho otce. Ono to taky souvisí s penězma, bohužel, ale můj otec říkal, kdyby měla klobása křídla, tak by to byl nejkrásnější pták.
1: No je to taky relativní, víš, on je to relativní, on se to různě přesouvá. Tak je to v tom, jak to jede v tom kupe a teď, a vy děláte co? A on říká, já jsem inženýr chemie a vy jste co? A on říká, já jsem Bůh. On to, Bůh, to snad přeháníte. No nepřeháním, já jsem Bůh. To, jak to chcete? A on říká, to je jednoduchý, podívejte se, pro mě třeba 10 milionů korun je koruna. A 1000 roku je vteřina. Bůh. A on říká, no tak když je pro vás 10 milionů korun, koruna, no tak mi dejte tu korunu, těch 10 milionů. A on říká, počkej vteřinku. Prosím tě. No, pardon.
7: Jak Arnošt říkal na ty Ukrajince, tak vím, že otec mi jednou řekl, co vznikne křížením prasete s včelou.
1: To nevím, jak to dělal. No.
7: Typický Čech. Pracovitej, ale svině.
1: To je krásný. Jiří Suchý má nádherný. K nádherným bonmot. Včela je nejpracovitější tvor na světě. Poněvadž, když se na něco vybodne, musí zemřít.
7: No.
1: To je velice chytrý, to si velmi často připomínám. A tak se dostáváme volně k tomu tvýmu. Ty jsi před Bohem velká parvumenka. Ono by se mělo říct parvumen. A to menka...
7: To je hezky, jsem neslyšel ještě.
1: Parvumen by bylo, to je teď novotvar. Tak ty jsi velká parvumen.
7: Ano, kdo neflámuje, stárne.
1: Ano.
7: Takhle já volám svým kamarádkám, když nechtějí někam jít, tak jim říkám, stárneš sama doma.
1: To je krásné.
7: Se hrozně boje, jako víš, a hned jdou, když se jim nechce.
1: A jdou.
7: Můžete... No jo, jdou, nemůžou stárnout doma.
1: To říkal jeden Francouz říkal taky, já jsem si zakázal stárnout. A když jsem doma někdy takhle sám, tak zavřu všechny dveře a okenice, tak se trošku zastárnu. Co si Halina... No,
7: otec říkal, povinností člověka je se bavit.
1: Tak, to je hezký.
7: A to je hezký.
1: Teď co si myslíš, Halino? Já jsem četl s tebou mnoho rozhovorů a tam hovoří na jednom místě o plastické operaci. Že uvažuješ, nevíš... No.
7: I ty se mě ptáš, Volku, na plastiku.
1: Já se tě ptám na to, lidi to zajímá, co pak mě. Co pak já bych se neodvážil.
7: A nebo ty máš... Až... No. Lidi to zajímá, jestli co já si mám nechat uříznout, jako?
1: No. No to nejenom.
7: Bych se nedoplatila. No, ale je to otázka těch peněz, máš pravdu s těma plastikama.
1: No, když mluvím o penězích, no vědět, vlastně ty se vrátí na to téma. No, stojí to, já nevím, kolik stojí v obličej dneska.
7: Obličej rovnou od hlavy. No, moje matka mi tuhle řekla, při pohledu na nějakou fotografii, si prohlížela starý, tak řekla větu, bože, ty jsi byla hezká. To už si ani nepamatuju. Možná se mě ptáš správně na tu plastiku.
1: Jak to jako bereš? Filozoficky. Tak, filozoficky. Že někdo se nechá předělat.
7: To já filozoficky nemůžu pojmout, že si myslím, že si každý asi dělá absolutně, co chce.
1: To je pravda.
7: Jestli chce vypadat jako prostě, nevím co. myš, tak ať vypadá jako myš, jestli chce vypadat jako Batman, ať vypadá jako Batman. Mně osobně...
0: Pořád jsme u myši.
7: Zřejmě, když moje fantazie nikam dál nejde. Mně to je osobně úplně jedno. I chápu spoustu žen, že prostě to potřebují pro svý sebevědomí. A samozřejmě o tom taky přemýšlím. Já spíš přemýšlím takových těch, co bych si kde měla nechat jako od... A víš, a v tom si to uvědomuji jako spisovatelka, že je to nesmysl. Já budu hrozně pracovat, vydávat tu energii, lovit ty malinký mřenky do toho nenasytného nějakého kýble. A až budu, já ulovím a budu na to mít, tak půjdu a řekne, a tady mě tohle uřízněte. No, to je přece blbost.
0: Za ty všechny, no. Halina Pavlovská, a já přesto, toto je to místo, kde bychom mohli ukončit náš krásný rozhovor. A já přesto tě požádám na závěr.
7: Ano.
0: O pověstnou tvou nějakou radu, ať už o penězích, či o chudobě. Jseš připravená
7: jo,
0: nějakou
7: no,
0: radu dát?
7: Přemýšlíš? Přemýšlím, no.
0: Takže to znamená, přemýšlím. Že se díváš skrze mě?
7: Dívám se, ano.
0: Tam vidíš něco?
7: Nemůžu říct, to blbá vůbec ne, jako mimo, jako naopak.
0: No to zdíváš, no právě říkám, skrze mě, ne na mě.
7: Ale tak mě napadlo, jak jsme tady se bavili o těch plastikách, tak mě se to tak mimo, jako okamžitě zřejmě spojilo s nějakýma zlatokopkama. A to není rada, to je takový, jako že by to mohl být takový povzdych zlatokopky. Moje slzy jako hrachy vysuší jen tvoje prachy. To si myslím, že by tak mohlo
0: sedět. To je krásný.
7: A pak mám takovou jednu revoluční. Když máš prachy fuč, tak udělej puč.
0: já mám, ty mě napadlo krásný. Nepůjdu já za jinou, budu pařit s Halinou. Halina Pavlovská. Budu pařit s Halinou. Halina Pavlovská.

0: prosím, vizitku.
1: Moje profese patří k zvláštním, relativně moderním. My vlastně furt to úplně přesně definovat neumíme, ekonomii. Já sám ekonomii považuji za vlastně zkoumání vztahů mezi lidmi, z nichž některé jsou vyjadřitelné čísly. Peníze například. Já jsem své dětství prožíval ve Finsku, tam jsem žil od svých 4 let do 10. Co se týče mých prvních zkušeností s ekonomií, tak to bylo vlastně v Dánsku. Seriózní práce ekonoma jsem začal dělat s nástupem do kanceláře prezidenta Václava Havla, kdy jsem to tam měl za povinnost. My ekonomové jsme taky trošku pomatený tím, že jak se potkáme mezi ekonomy, tak mají takový pocit, že všichni ví, co to je HDP a DPH, derivace a Lagrangian a nějaký matice. V momentě, kdy se ta ekonomie od tohoto dostane a právě se spojí nebo políbí, chcete-li, s těmi jinými obory, tak si myslím, že opravdu dokáže být velice krásná a zajímavá.
0: No. Takže major Dome, uveď našeho dalšího hosta, děkuji.
2: Přichází autor ekonomie dobrá zla, doktor filozofie, pedagog Tomáš Sedláček.
0: Doktor filozofie. Já vás tady vítám.
3: Prosím.
0: Tak, trošku vína, prosím. No jo, to je ty pojmy DPH, HDP... Nebo VIP, já vím, co je VIP, to je very important polivka.
3: Tak.
0: Takže na zdraví.
3: Na zdraví.
0: Tomáši, na zdraví. Na zdraví, přátelé. Ale já využiju vaší přítomnosti tady, no tak. Index, index PX 50, jo? Člověk usíná, nějak to kleslo, člověk se probudí, už to zase stouplo.
1: Tak to v lepším případě.
0: Jo, že to...
1: Raní stoupání.
0: No, ale co to znamená?
1: Co to znamená?
0: Co to znamená? Ne, přiznejte se, nebojte se se přiznat. Co to znamená? Index PX 50. Jediný to víte. No. A my furt rád nám říkají...
1: Oni to říkají vždycky ve zprávách, no. Na konci zpráv. To si myslím, že jako zaklínání, aby...
0: Když stoupne, je to lepší.
1: Měl vždycky. To je takový index jakoby hodnoty vlastně český, řekněme, ekonomiky, nebo který jsou reprezentovaný významnýma firmama. PX se měří od roku 94, tuším, a jde to nahoru a dolů. Začalo to na 1000 bodech. Vždycky, když nějaká krize, třeba ruská krize, když byla na konci 90. let, tak to kleslo na 320, pak to zase jde nahoru.
0: Jsme nějak přežili rychle tu ruskou krizi.
1: Vždycky ty krize jsme, jedna krize za druhou, no. Ale teď jsme zase naspátek na tisícovce, takže jsme zhruba před těmi deseti lety.
0: Že a potom je, DPH, to je daň z přidané hodnoty.
1: Se mi jednou stalo, že jsem byl na židovské obci na nějaké diskuzi a jeden velice vážený rabín, už teda jaksi staršího věku, se mě ptal, že příští rok se má zvedat HDP o 3%. Pardon, právě DPH. A já jsem říkal, teď jsem začal rychle šrotit. Říkám, já o ničem nevím, že takový... A jestli on třeba pán nemyslí HDP,
0: jo,
1: což teda zrovna se mělo tak nějak zhruba o ty 3%. No a nechtěl jsem ho urazit, tak jsem říkal, ano, DPH. Většinou se tomu říká teda HDP, ale důchodový, jak je to, důchodový produkt hrubý bude, no HDP je hrubý domácí,
0: domácí produkt,
1: takže
0: já to, si pomát nakonec.
1: To, co se v té České republice vyrobí za ten rok, 30 tanků, 18, já nevím čeho, letadel, tak to se sečte. A to je potom HDP.
0: Jo,
1: a DPH je zase daň z přidané
0: hodnoty. Daň z přidané hodnoty, tak. To taky nerozumím, že něco prodávám, musím za to zaplatit.
1: Když něčemu přidáte hodnotu, tak se to daní jako v životě.
0: Jo. Takže DPH to je vlastně jako, že se daní, jako když se opiju, tak mám kocovinu.
1: Tak to je, to
0: a
1: to je DPH ta daň je ta kocovina. Přidané
0: to je daň
1: hodnoty.
0: Z toho opití. No, Rodo, takhle, když to vysvětlíte, tak já začneme rozumět.
1: Jednoduchý, vidíte to, žádný čísla, žádný
0: čísla. No, to je nerv.
1: Věci, no. To je snad jediná vtipná věc, co se týhle vládě povedlo, co... to, ten název. No, jdeme na nerv.
0: No a nerv je národní...
1: ekonomická rada vlády.
0: Rada vlády, tak. Jo. Vy radíte vládě, co má dělat, a vláda vás reflektuje, nebo... Vidíte, já si hovořím s věcem a už reflektuji.
1: Používáte cizí slova.
0: Vás poslouchá.
1: Poslouchá, ale to je občas tak všechno.
0: Když víte vy v tom nervu, že by se to mělo udělat tak, a oni to udělají tak, nebo dokonce i tak, no tak musíte být naštvený trošku, ne, na ty politiky, že to nedělají, jak jim radíte.

0: že vy jste odborníci, když mi někdo řekne, prosím, jeden kůň kulhá na zadní nohu, protože ztratil podkov, tak já ho dám podkovat.
1: No, ono jako ta představa, že tomu někdo úplně rozumí a ví, co se má dělat úplně přesně, je taky taková...
0: A hádáte se, vy se i mezi sebou, třeba jeden řekne víc zdanit a
1: víc zdanit. No, to je taková taky trošku náboženství nebo víra, někdo tomu věří tak, jiný tomu, nebo jiná tomu věří jinak.
0: Já věřím spíš vždycky těm chytrým lidem, který říká, nezvyšujte ty daně. A nebo já už jsem taky unavený z toho poraž, už jsem to řekl, když... Nedávno jsem říkal, lidi, plaťte daně, já už to sám neutáhnu.
2: Puste.
1: Puste a pijte alkohol, protože to je velice prudce daněná komodita, takže chcete-li pomoct státnímu rozpočtu.
0: Tomu taky nerozumím. Zakazují kouřit všude. Přitom mají nejvíc peněz.
1: A tak víte, jak to je, když politik něco doporučí, tak to funguje naopak, a když něco zakáže, tak...
0: Myslíte, že se tím naopak víc...
1: Podezírám to z toho.
0: Fakt? No. Opravdu?
1: Myslím si, že jo.
0: Já vím, že spousta lidí přestalo mimo kolik kouřit, protože...
1: Jenom kvůli tomu, že je napsáno, že to škodí zdraví.
0: No, ale že musí ven z budovy a že jim je zima a umírají na chřipky. Že se venku nakazí a tak...
1: To by měli dávat úplně na všechno tyhle ty nápisy. Na auta, na nože, na sirky. Kdo žije, umírá předčasně.
0: Život vám zaručuje jistou smrt.
1: No a vy jste vlastně...
0: Nepřišel za váma někdy nějaký Američan?
1: Přišel za mnou jednou takový Američan a ptal se mě, jakou tady máme úmrtnost v Čechách. Já jsem říkal 100%.
0: Já když se na vás vidívám, tak vlastně opravdu vypadáte jako Severan, vypadáte jako mezi Švédem, tam nějakým Norem. A navíc vím, že jste vlastně prožil pět roků života, že jo, ve Finsku a potom jste žil v Dánsku, takže tam jste zapadli mezi ty místní děti, jako dítě jste tam.
1: No, přitom táta je z Vinohrad a maminka je z Handlovej. Takže jako v krvi to nemám, já jsem teda nějak moc nepátral, takže věci není úplně dobrý se ptát do detailů, odkud je ta zrzavost, nicméně jsem Čech.
0: Oni říkají, že zrzaví mají...
1: Teď je to důležitý,
0: mají,
1: jo?
0: Teď... Jste slyšeli, že zrzaví mají v genech kmeny, které byly... Ale tehdy vlastně no, to nebylo, to bylo asi možná, že jsou to lidojedi.
1: No, nevím nebo, o tom, nikdy jsem to neskoušel.
0: Nebo neřeknete někdy ženě, dneska na tebe mám chuť. A to z toho Slovenska, to je pěkné bábetko, je dobré.
1: No taky se říká, že někoho žeru, že jo?
0: Ano. No, ale to jsem četl, že nějaký gen tady, to není důležitý. Teď jsme u toho
1: Finska. Takže já mám sobě gen kanibalismu.
0: Jak se na mě díváte,
1: tak... Ano, dívám se na vás takhle.
0: A jak já se dívám na vás zase.
1: Taková no smažená polívka.
0: Jaký to bylo v tom Finsku pro dítě?
1: No, Finsko bylo senzační, protože to bylo něco úplně jiného, než tady v Čechách.
0: Vy jste tam byl od choli, od pěti do...
1: Od čtyř do desíti. Tatínek pracoval pro České aerolinie, takže my se lítali s ním. A tam jsem se naučil začátky teologie a začátky ekonomie, protože Finům jsem musel vysvětlovat, jak je možný, že v Čechách všude všechno stojí stejně. Stejná Coca-Cola stojí, kromě teda vysokohorských přirážek, ale to jsem se nechával až pro pokročilé kurzy. No a naopak Čechům jsem musel vysvětlat, jak je možný, že ve Finsku ta stejná hračka stojí v některých obchodech více a některých méně. A mluvím plynule finsky na úrovni 10letého dítěte, kde mi moje finština zmrzla, protože od té doby jsem jaksi nepraktikoval. Takže teologickou, filozofickou, ekonomickou diskuzi ve finštině nezvládnu, ale v Hvězdní války, fotbal a která holka je blbější, umím ve finštině.
0: Jak se řekne třeba, která holka je blbější, vím.
1: Mika, ty to on paha.
0: Blbý je paha, jo.
1: Taková špatná.
0: Jo. A vy jste, a Dánsko, potom jste byl v Dánsku, a nebo... Dánsk něco umíte ještě? Nebo?
1: Lid, kun lid. Já je förstår, men jag kan inte tell. Což znamená, že rozumím, ale neumím mluvit.
0: Jo. A finské,
1: ty jdete... Ale zase naopak češtině nerozumím, ale umím mluvit.
0: A jdete někdy Prahou nebo Brnem a jste vděční za každého Fina?
1: A Finku.
0: Finky jsou hezký, nebo Dánky jsou hezčí, ne?
1: Dánky jsou hezčí, Finky málo kdy. Finky jsou takový zvlášť... Ní. A to bych neměl říkat veřejně.
0: No tak to...
1: Ty, který znám, jsou hezký.
0: Pardon?
2: No, já mám, také se zabývám trochu ekonomií. Vytvořil jsem poučku, penízky, pojďte ke mně, já jsem váš tatínek. Jo, to je taková... A chtěl jsem se zeptat, je to suchá věta, suchá věda, ta ekonomie, existuje nějaký ekonomický třeba vtip, nebo o ekonomii aspoň?
1: No teď jsem slyšel jeden dobrý, ale většině lidem to trvá tak 2-3 vteřiny, než jim to dojde. Můžu?
2: Zkusme.
1: Tak jsou jenom 3 druhy ekonomů, jeden, co umí počítat, a druhý, co neumí. Dobrý?
2: Ještě mě to dochází zatím, tak...
0: Vždycky, když mluvím s někým, kdo někde někdy byl, vrátil se, vás zkušel z jinou zemí, on se o nás, přátelé, nevyjadřuje dost lichotivě. On říká pořád, vy si stěžujete, co vám tak zase moc chybí, teď se podívejte kolem sebe, podívejte se za hranice na východ a na západ. A co si o tom myslíte vy?
1: Já mám Čechy rád, já mám Čechy považuji za velice vzdělaný národ, taky tady proto jsem. Máme jistě své chyby, ale to má každý národ. A to nadávání, to je taková česká vlastnost. Já myslím, že národní tragédie by byla, kdyby nebylo na co nadávat. Dokážete si představit ty hospodský keci, kdyby nebylo na co nadávat, že bychom třeba říkali něco hezkýho?
0: To je člověče, to poslední rozhodnutí
1: ten
0: vlády.
1: Ten ministr to udělal skvěle.
0: To poslední rozhodnutí vlády, víš o tom, to je nádherný,
1: člověče,
0: tak ulevilo všem. A naše babička je důchodkyně, najednou 3x větší důchod takhle dostala. Ona říká, co s tím budu dělat? Já říkám, dej to dětem. A ty děti si vydělávají tím, že chodí do školky. No. Člověče, a teď se z index PX 50 se zvýšil takovým způsobem, že normální nerv se z toho posral.
1: To my sice děláme, ale nesmíme to přiznat.
0: Dámy a přátelé, děkuji. Tomáš Sedláček. Díky, příklady. A to je, přátelé, všechno. Závěrem bych připomněl výrok G.D. Shaw. Koupit si psa, to je jediný způsob, jak si koupit lásku za peníze. Z divadla U22, Uhříměv si, naschranou.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Humor je stokvítkostobarevné. Vzejde v krušných dobách lidstva žití, tak jak podle krásné báje vzešlo z krve, ze slz, páně pestré kvítí. Krásná doba, dokud humor nebyl. Nestávalo touhy ani smutku, neb kde smích se hledá, výsměch líhne, musel žal dřív být a chyba v skutku. Humor jestli rosou lidstva žízni, nesmějť se jenom šílení. Často výsměch chybu ponapravil, často udusil vtip kvílení.
3: Zatrolené počasí. Nebýt té bouřky, už bych tam byl. Chudák Cimrman, jistě si myslíš, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, a oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tady píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás do zad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman, tak toho se dočkal na stará kolena. Ale já jí to spočítám. Já jí dám úzel na útěrce. Něco přestane pršet. Hej, holá, pane správce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
4: Sedíš mi na noze, chlape!
3: Uj, to jsem selek.
4: Co je?
3: Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. Divná osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli odešla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji.
4: Ach jo. Chleba a uzení. On neví, že až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
3: To mluvíte se mnou?
4: Že pak.
3: Paní správcová, prosím vás, něco k pití.
4: To je čím. Chudák paní Vránová.
5: Dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
6: Děkuji.
5: Já jsem formánek, ahoj. Zmaněčí.
6: Velice mě těší. Je,
5: taky, pane.
4: Druhý je to. Viděl, že pro něco jdu. Ona řekne, paní správcová, když už do toho deště jdete, jděte mi tak něco k jídlu a k pití.
5: To mluvíte k nám?
4: Ne.
5: Vy budete asi zdaleka, vyčte.
4: To on si počká, až já obsloužím jedno, je-li to. A to v tom jeho mozku. A co v mozku, v tom prejtu, co tam má. To začne vrtat. Prvě potom přijde na to, že chce taky chleba a uzeninu.
6: Jedu až z Prahy, pane.
4: Pivo, to ještě ne.
6: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
4: Co byste toho po něm chtěli moc?
6: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
4: To napadne, až když začne jíst.
5: Paní správce, doneste mi taky uzenku s chlebem.
4: Pivo, ne.
5: Já pospíchám k porodu.
6: Vy jste lékař?
5: Porodní dědek.
6: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
5: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní správcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezvou na zkušenou. Ale sliby, chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu obejívají děti teplou vodou.
6: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
5: Tak to se tady u nás na horách neujímá. Než zatopíte, než se voda ohřeje, podpumpově to raz, dva.
6: A vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
5: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl to číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkou stopkou na zádička to číslo napíšu. Tak ono to nějak krásně nevypadá. Křivý nožičky, na zádech číslo. Oni vypadají jako fotbalisti. Ale když se to teď tak dělá, tak co?
7: Ruce nad hlavu a se řadit podle velikosti.
4: Jelita si tady dali sraz.
6: Promiňte, pane, ale pokud si vzpomínám, vy jste tu předtím mezi námi nebyl.
4: Ale byl. Spal jsem tamhle v koutě.
6: Paní správcová, chtěl bych se najíst.
4: Skválně počítejte, kolikrát půjdu do deště.
6: Přineste mi talíř, hrnek, vidličku a nůž.
4: Talíř, hrnek, vidlička. Nenávidím! Všechny vás nenávidím!
6: No.
4: A už to tak nebudu trpět, všichni cíknout, kalhoty hezky přežidle a spát.
6: To určitě. No, večerka je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
4: Dětkové plesní.
7: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky. Depak. Jedině svoje.
6: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starobinců. Doraďte být vy.
7: Já jsem jenom takovej obyčejnej, prostej, nedůležitej. Nic zvláštního. Takový civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jako že bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak, beze zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
4: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale bude se zhasnu a bude se spát.
6: Domluvíte k nám?
4: Ne,
6: to je samomluva. Nevěřil byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe. A v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cimrmanovi přímo do očí a tak dělá, jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
7: Co chcete, to jsou normální vodní ptáci. To znám horší nadávky. Třeba vůl.
6: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cimrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva. Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blán. Přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
7: A jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
5: Ne, to neznám.
7: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se panouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorná tuhle povídala, já nevím, co ta moje milost padí na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne? Uj, to jsem si dal.
4: Já taky, jo.
7: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli,
4: jo.
7: Že jsme tady jen tak mezi sebou. Samí obyčejní civilisti.
5: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka.
6: Zády k publiku nemluvíme.
5: A to znáte, my mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
7: Ne, tu neznám.
5: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat 3 české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve velký kuchli a třetí místo držícímu hravěti chůnovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s prusama po obě ruce. Císař mi dá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve velký kuchli a tam mu představí vítěze dostihu. Císař mi dá papírek a čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě Tůn představí ve svým paláci svoji 2metrovou manželku. A starý Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovníku, máš opravdu velkou chuchli.
7: Tak takhle.
5: Pěknou uniformu má.
6: Hezkou.
7: Tak jméno.
5: To je jako moje jméno.
7: Nezdržujte to.
5: Formánek.
7: Celý.
5: Alois.
7: Bydliště.
5: Manětín.
7: Povolání.
5: Porodní dědek.
7: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
5: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
7: Jméno otce?
5: Václav.
7: Žije?
5: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
7: Zná anekdotu?
5: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne. Ale žádnej už neudrží.
7: Matka?
5: Maminka už je 12 let na pravdě boží.
7: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
5: Ne, slyšela jí. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
7: Načež ji odnesla do hrobu. Já to tušil, je to někde tady, tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
5: On se zase přelíká.
6: Asi se spotil.
7: No tak, co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vyděláte, jako že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne? Víď, Václave? Vlastně ne, ne. To byl tatík, ty jsi Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy, jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
6: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim valně nesměji.
7: Já ti dám, nevypravuji, ani se jim nesměji. Ta tě pěkně vzala, ta Lojzova chuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost volá. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem. Pan inspektor, s Bohem. Pan Formánek, nashledanou.
5: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, ta už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
3: Pane Formánku, až přijdete domů, připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
5: A proč jako myslíte?
3: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
5: Ne.
3: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
5: Tak něco jsem o nich slyšel.
3: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
5: Vy myslíte, že
3: on... No, jistě.
5: Prosím.
3: Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
5: To je ale terno. Ale co když se vrátí? Že bysme ho spálili?
3: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme Formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
5: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když toho Pejřila místo mě zavřou nevinnýho člověka.
3: Podívejte se, pane Formánku, přestárlé lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli Pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat, zatímco Pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže Pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovaryš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět. To se mu tedy nedivím.
5: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
3: Ale ten pihrt se může každou chvíli vrátit.
5: Aspoň jednu. Já budu dávat pozor.
3: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane Formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrstvy. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V v Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
5: No jo, pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
3: To bych řekl, pane Formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám taková správná protihabsburská anekdota. Ta má veliký význam. Ta působí v budově monarchie, jak říkal náš statečný Karel Havlíček, jako červotoč. Nikdo nic netuší a jednoho dne je budova rozhlodána. A pak stačí jeden mohutný lijavec, v základech to chrupne a celá budova se položí.
5: Pane inspektor, když nás tak cesta svedla, dva dobré vlastence, pojďte si zaspívat Spí Havlíčku.
3: Cože? Tuto byste rád.
5: Je to má nejmilejší.
3: No, že právě tato píseň je oblíbená u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže, bratři, české vlasti,
0: teď nám to hezky zní.
1: Zazpívejme k Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat ve státní věznici v Salzburku. Někde jsem si tady nechal zápisník. A
3: s návrhem zaspívat tuto píseň na veřejnosti jsem přišel já. Pište si, pane poručíku, vrchní inspektor všech starobinců.
4: Ale nechte toho. Písničky nejsou můj obor.
5: Pán Bušnám, já zlej pryč. To je ale bouře.
4: To tady zase s Kejsnem.
6: Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné sedět si takhle v teple, co? Poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
4: Mně už ten déšť leze krkem.
7: Pětuško,
8: ještě ne.
4: Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady, tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
7: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju! Nauč se roli!
6: Tak znova, takovej liják.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: No a možná, že už ani nezažije.
4: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
6: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
4: Ale...
6: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane!
4: Ale!
7: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělala?
5: Co se děje, pane otče?
7: Pětuško, taková bolem, co je s paní mlynářkou?
9: Ale odjela k matce.
5: A vy myslíte, že se nevrátí?
9: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle.
6: No člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám, 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
7: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
6: No tak za 3 dny zpátky a zase vám navaří, no.
7: Nechci. Co pak sakra nevěděla, že Kuba staví?
6: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
7: 23 let.
6: Tak.
4: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
6: Ty hele, ale v takovým mlejně se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho protihabsburáka?
9: Čiliče, dejte mi pokoj teď nějakýma protihabsburákama. No,
5: klidně slehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
9: Myslíte?
5: No jistě, jistě.
6: Vidíte, pane otče? Znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu, žije tady nedaleko, ve Starobinci. No víte, každý si tam nese na hřbetě nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
10: Blázen nějaký.
6: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne, ty pejřile, jsi starý vysloužilec. Pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mladá lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
10: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
6: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
4: No jo. Každý máme nějaký starosti. Víč, Václave. Vlastně ne. To byl otec. Jakže ty se člověče jmenuješ? Počkej. Já jsem to tu někde psal, víč? No. Ale podívejme. Pejřil. Pejřil Karel. Kadlík. Kadlíku, kadlíku, dobrá kaše na mlíku. Hergot, já nějak rozvazuju. On ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýhle uniform? Myslíš tak stovka, vy?
5: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
4: 12. 12? Jako apoštolů. Bylo nás 13, ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
9: Jo? A co?
4: Všecko.
9: No co tak namátkou?
4: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd. Hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
9: Jo. A proč?
4: To bys chtěl vědět, viď?
9: No.
4: Neřeknu. Jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
9: Ale já nejsem Karel. Karel je tady pan Alois.
4: To máš jedno. Pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karlíku, no. Co dělá tchoř?
5: Smrdí.
4: Ano. Smrdí. Smrdí. No to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí zlatku za kus. To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká. Najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
8: Tak ale okamžitě dolů, ale.
11: Nesmysl na stropě tam. No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
4: A jo?
11: A to děláš vždycky, tohleto.
4: Tak, jo. No. A já, Karle, jsem na stopě. Teda, ještě ho nemám. Ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to sacramensky blízko. A jen co přejde ten šivej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Františkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne, generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle, generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Poho.
11: Na obzoru se již trhají mraky.
4: Slyšíš, generále Pihrte? To je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani. Ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
11: Musím ho okamžitě varovat.
5: Koho, pane inspektor?
11: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
5: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty protihabsburský vlastenecký
6: anekdoty. Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
12: Upozorňuji, že půl desát...
6: No to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí
11: v krabici od margarínu. Pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo, přestože na to vrchní světnicovou královou denně upozorní. Ten člověk tady leží, Nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejřil u okna. Pejřil, který v životě nepřečet řádku. A se prostě přestěhuju a bude to.
12: Tak to teda ne.
11: To teda jo.
12: To teda ne. O tom tady ty nebudeš rozhodovat.
11: Třikrát jsem žádal.
12: Tak budeš po čtvrtý.
5: Pane inspektore, a to takový slavný člověk, takový vědec, si najde čas, aby nás, zprosté lidi, kurva, dobrou anekdotou povzbudil a rozesmál.
11: Na to on si čas vždycky udělá. Ale teď už musí opravdu jít. Musím tam být dřív než pihrt. Buďte zdrav, pane Formánku.
5: Naschledanou, pane inspektore.
11: A hleďte, pane Formánku. Slunce! Mračna se rozplynula. Liák spláchl všechno staré a schnilé a ve vzduchu je cítit, jako by se co nevidět mělo narodit něco velkého a krásného.
9: Je, lidičky, už to na mě zase jde.
5: Co se děje, panuče, co se děje? Bolest. Ukažte.
11: Vicuje.
5: Jo, tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpu po člověče.
9: Ale jakou hroznou?
11: Pane Formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
5: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad tom nemůže být tak velký rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
9: Klidně. Vemte si, co chcete.
5: Tak, maminko, vlastně, tatínku, pěkně zhluboka dýchat. Ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici.
9: No, Bětuško, ty bestie jedna, ty bestie.
5: Vidíte, pane inspektor, ženská taky, každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva, pane inspektor, otevřte okno.
9: Snad ani nemohlo být moje to.
5: Ale bylo.
13: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tůnu.
5: Tůnu? Tolik to snad nebylo.
13: Místo držícího hraběte tůnu. Rakousko padlo.
11: Cože? Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čteš noviny a Rakousko padlo!
12: Tady to není ještě málo.
13: S Bohem má uniformu. S Bohem můj zápisníčku. S Bohem Mariánské lázně.
11: Jen se lučte, pihrte.
13: S Bohem generále, pihrte.
11: To je všechno?
13: Ano, skončil jsem.
11: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor! Na smetiště dějin s tou veteší.
12: Smetiště je na druhé straně.
11: Na smetiště dějin s tou veteší. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
13: Kdo měl teda vyhrát podle tebe?
11: Například jo. Moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
13: Pumpa v zimě. No. Přišel obalenej pytlema a slávou a takhle dělal rukou.
5: Ne. Kde se to líbilo?
9: Protože ti dává doutníky a vyržínka, víš, patolí zalec.
6: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
9: Cože, to tam je v té hře?
6: Zatím to tady není, ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
13: tak si tam taky napiš, že já osobně jsem to hrál dneska naposled.
5: Ale pejzíle, kdo pak by hrál Pihrta?
13: Nechte ho, patej to, budou to hrát jiní a lepší.
5: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
3: Patej to, o vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte. Ale jsou tu jiní, kteří nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší.
14: Tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknou, kalhoty jestli přežidle a spát. A počítám do 10. 1, 2.
3: Nezrychlovat.
14: Nezrychluju. 3, 4, 5. Tak šup, šup, šup, šup, šup, šup. 6, 7.
3: První dědek,
14: druhý dědek, třetí dědek,
3: čtvrtý dědek.
14: Spát. A bude tady naprostý to, ale naprostý. Až do rána. Tak šup, podeky. Jo. Ruce na deku, v obě.
3: Štětináč!
14: Kdo to řek? Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dětkové plesniví.
3: Pane Fatejto?
5: Jo.
3: Podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematoriem. A tam vám jsou takový mladí... Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

taglia i lusci da Guglie. Vai uia! Et uvertura.

0: девушки, а девушки по головам.
1: Som veľmi rada, že ste si dnes vybrali práve toto naše divadlo, i keď ste mali možnosť bohatého výberu. Divadlo La Scala, Metropolitan Opera, Comédie Française, alebo Ukrajinské národné divadlo v Prešove. A pri tejto príležitosti by som sa rada vyznala zo svojej lásky k divadelnému obecenstvu, teda k vám. Každý herec zažíva večer čo večer taký zvláštny pocit, keď vás sledujeme, ako sa vy, v podstate cudzí, neznámi ľudia, hrniete všetkými vchodmi do divadelnej sály, aby ste ju v zápätí obsadili. A tento pocit je príjemný. Prišli ste sem, pretože sme vás zavolali. Nebojíme sa vás, nie ste ozbrojení a vieme, že po predstavení sa všetci rozídete a neostanete tu na neurčito. Účet za prípadné škody, ktoré by ste dnes večer spôsobili, je taktiež zahrnutý vo vstupnom. Preto mám rada divadelné obecenstvo a každý večer sa naň teším. Len ma mrzí, že vás nemôžeme privítať tak, ako sa patrí. Tak, ako vítajú svojich hostí všetky dobre vychované divadlá od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný uvádzač a vždy, keď vojde divák, buchne palicou a oznamuje hercom. Lord Merriman, strážca pokladu. Lord Chesterton, strážca pečate. Jan Ždiebik, nočný strážca. Účinkujúci potom hneď vedia, s kým majú tú česť a medzi javiskom a hľadiskom nastane žiaduci kontakt, ktorý je tak veľmi potrebný práve v takýchto divadlách. Niekto z divadelnej spoločnosti potom oznámi obecenstvu, o čo divadelníkom vlastne ide. Ide totiž o to, aby všetko bolo na jedno kopito. Aby tráva, aby ruža, aby hnedý jeleň, aby mokrá voda, aby všetko, ako vravím, bolo na jedno veľké a krásne kopito. Ha, to je ľahké, vraví učiteľ z 3. B. Treba len docieliť, aby tráve narastla napríklad noha. Aby rúži narastla noha, aby jeleňom narastla noha, aby mokrej vode narastla noha a potom, ako vravím, všetko bude v poriadku. Všetko bude kráčať jedným smerom. Raz, dva, ľavá, ľavá, tráva na jednej nohe, rúža na jednej nohe, hnedý jeleň na jednej nohe, mokrá voda na jednej nohe, nikto nevybočí z radu. No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Nedávno taky, no nedávno, ono už je to, dobře, možná 3/4 roku, jo. Manželka udělala výborný vepřoknedlo zelo, tak jsem si dal k obědu vepřoknedlo zelo v neděli, takhle já jdu si lehnout. Do toho v obejváčku pěkně se natáhnu, že jo, většinou takhle v neděli po obědě si k tomu pouštím ty načete, ty pohádky Václava Moravce. Jo. A zrovna vám tam vyprávěl Jirka Paroubek jednu výbornou o 13 důchodech, jo. Když já už jsem začínal trošku zabírat, už to vypadalo, že každou chvíli usnu, když v ten moment za mnou přišla do obejváku manželka a řekla mi, že s ní chci jít na nákup, jo. Nejstrašnější ze všech požadavků, co můžou manželky celého světa mít, jo, rozumíš, pojď se mnou na nákup, jo. Já jsem říkal, prosím tě, nemohla bys jít sama, víš, že bych mezi tím třeba tady vyluxoval, utřel nádobí, že bych utřel prach, vytřel podlahu. Ona říkala, ne, to ne, to si uděláš, až se vrátíme. Musíš se mnou jít, já potřebuju poradit, jo, boha, poradit, to je ještě horší, než pojď se mnou na nákup, ne, ne, znáš poradit, ne, byl jsi někdy nakupovat, jo, jak oni tam mají takový ty přihrádky, jak se tam zkoušejí to v oblečení, ne, taky chodíte, že jo, no, teď se vždycky odhrne nahoře takhle ten závěs a teď slyšíš na celý krám, pojď sem, no ne, tak přijdu, ne, když mě volají, že jo, ona povídá, jak v tom vypadám, povídám, no, Jako dobrý, no.
4: No prosím tě, pro tebe je taky všechno dobrý, od tebe si asi nechám radit.
3: Proč mě tam teda bere? No ne, já nedávno jsem byl s manželkou taky na nákupě, jo, také se tam odhrne nahoře ten závěs a pojď sem.
4: Nejsem v tom tlustá.
3: Tak asi, když někdo váží 150 kilo, tak ty šaty už to nezachrání, ne?
4: Ona říká, musíš mi to říct, já se nevidím, jsem zády k zrcadlu.
3: A pojďme, kdyby si zadržela dech, zatáhla břicho, a ti můžu zamáčnout prdel k tomu zrcadlu tě otočit. To jako úplně neřeknu zase nahlas, že jo? To si řeknu tak pro sebe. Nahlas řeknu, no, dobrý, no. Ne, rozumíš, já nevím, co ty ženský s tím nakupováním mají za problém. Já třeba si jdu koupit novou košili, dojdu do košilárny, vyberu si velikost, barvu, vytáhnu, zaplatím, odcházím. 2 minuty. Maximálně. Nevím, proč bych si při nákupu košile měl prohlížet kozačky, kabáty, kabelky, příčesky, bižuterii, kosmetiku, další jiné věci, které vůbec nechci. Jo, teď ona to na mě poznala, já jsem se tam do toho krámu podíval, tam bylo takových 6 regálů. To odhad asi na 8 hodin. A ona mi říká, prosím tě, nebuď otrávený. Já to rychle zkouknu, ty si zatím sedni na chodbu k ostatním. I na té chodbě, rozumíš, ty chlapy na těch lavičkách. Oni mají jedinou funkci přibírat ty igelitky. Jak oni vždycky vynášejí z těch obchodů, vždycky podrž. Podrž. No tak tam k ním přijdu, povídám tomu chlapovi, který vypadal evidentně jako jejich vedoucí. Tam seděl jednoznačně nejdýl, jsem poznal, že měl takhle od ramenek zápěstí nataženou pavučinu. A povídám mu, prosím vás, pane, je tady místo? On tak jako zvednul oči a povídá, jo, jo. Karel už se nevrátí. Manželka si ho před chvílí odvedla. Šli do druhého patra. A teď, jak on to dořekl, takhle to, oni ty všichni chlapi, co tam seděli, se na sebe tak jako vyděšeně podívali a povídali, do prdele, chudá Karel, druhý patro. Ty vole, tam jsou boty! Díky.
5: To byl tenkrát překrásný podvečer. A od té doby se dívám na sebe i na druhé jinýma očima, protože znaje vlastní cenu, dovedu ocenit i druhé. Navštívil nás člověk duchovní vzhledem askéta, zazvonil, prodral se do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, sedl si mezi nás ke stolu, nasadil si brýle, vytáhl lejstra a povídám, nechci se vtírat, jen jeste dál, jeste dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, přitom pozvedl oči ke stropu, jako by tam byly hory, nýbrž po lidech a pohlédl na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci. Potom se jeho oči, laskavé oči, svezly na mé 2 dcerušky, berušky a zvolal, ach, děti, děti jsou radostí života. A rezignovaně se usmál, jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, bože, jezdí tolik aut, moc aut, strašně aut, chuděrky malé, ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že? Vždyť jsou tu také jiná nebezpečí, pouhým okem neviditelná. Vemte si třeba takové mikróby, vidíte je, nevidíte a vidíte. Braňte se mikrobům, že jsou dcerušky očkované. No, bodet by nebyly jak jinak než očkované, ale jsou také takové virové choroby a tady žádné očkování nepomůže. Tady je medicína v koncích. Muž dojatě pomrkával a bylo zřejmé, že tady je skutečně medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 tisíc v případě úmrtí, aby z toho také něco měli. Samozřejmě, milý pane, nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 tisíc, jako když najdete, to máme dohromady 30 tisíc, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne, nebo... Pojistil jsem ženu rovněž na 15 tisíc. No, no tak to vidíte. A to máme 45 tisíc, podotkl muž uspokojeně. S tím už se dá něco v životě podnikat. Zvláště, když pak nejsou tyhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 tisíc. Ne, že bych byl bez vyhlídek, ale už od dětství trpívám komplexy méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením naší rodiny přátelská návštěva končí, ale nekončila. Muž sáhl znovu do tašky, mrkl na mne a pak se vytasil s takovou brožůrkou, kterou mě podával tak, jako kdyby to byl protistátní leták nebo pornografie. Koukněte, koukněte, zašeptal vzrušeně až vilně. Není tam všechno, no to je pochopitelné, že tam všechno být nemůže. Je to jenom rámcově. Ale koukněte a čtěte. Četl jsem. Když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 tisíc. Když nad kolenem, 12 tisíc. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400. Oko bere 3500, obě 10 tisíc. Pak ještě ruka k lokti, k rameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, boltce, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbek. Koukněte, je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, to... je rozhodně náplast. No tak vidíte, musíme myslet reálně. Myslete reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem a ještě zbude něco na koberec. Rádio pořídíš za palec levé ruky, ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku, potřeboval sehnat 20 tisíc na kvartír a stále nevěděl, kde a jak. Tak takhle pil denně na žalost už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. K čemu nohy? A ještě zbude nějaká ta stovka a nějaká ta ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned ten první večer zisk. 800. 4 zuby po 150. A... nosní přepážku za 260. Osmset. Těch 60 mi srazili snad jako daň z příjmu obyvatelstva. Nebo snad ze ztráty zubů, nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by dal přes hubu tak, jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím. protože teď mohu jíst jen polévčičky. Ach, dobře jsem investoval. Moc dobře, vynáším si. Svitlo mi slunko naděje, koukám se na sebe a vidím, hlavičku mám, ručičky mám, nožičky mám a takové torzo. Takové torzo, to by si teprv žilo.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejméně hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět.
0: Ano.
1: Ale hezky mě... celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát?
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím. Udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já no, u nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně, co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, ano. Jako třeba formou
1: moda.
0: Deklamační, ano. Kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la.

0: Vítám vás ještě jednou teď načisto v naší manéži. Mám tady spoustu přátel, tady vidím Jirku Pechu. Já myslím, že ho nemusím představovat. Jirka Pecha, zvaný Peca, patří neodmyslitelně k divadlu Na provázku. Divadlo Na provázku patří neodmyslitelně k Brnu, ke kterému já patřím, pokud možno odmyslitelně. Promiňte. Když se řekne Brno, tak si vždycky vzpomenu na svého švagra, který je Ženevan, který je Švýcar, který přišel se sestrou, mý ženy přijeli na Vánoce. Na ten předvánoční čas, já jsem ho protáhl po těch hospodách. Byli jsme u Očku a ve Venuši, Jirka tam byl taky. A u Meče jsme byli a mu chutnal moc Bešerovka a Miklivec. Všichni přátelé si s ním připíjeli s cizincem, napíj se cizinče, ať vidíš cizinček, to tady máme krásný, před Vánocema. A to jsme. Tak jsme pili, pak jsme přišli domů. Tam byli nějací kamarádi, hosté, známí. Zase se ještě pilo a on najednou škrtl bundou o stěnu, zůstal ležet. My jsme ho se ženou a se švagrovou vzali za nohy, za ruce a dali ho tam, kam opilci patří, do postele. On spal a pak mi ráno říkal větu, která by mě nikdy nenapadlo, Jirku taky ne a možná málo koho z vás. On říkal, člověče, celou noc mi bylo tak špatně, já jsem z té postele musel furt vstávat. Chodil jsem tam, jak tam máte ty noviny místo toho. Ne, tupá satyra. Prostě, já jsem vstál, teď jsem chodil, teď jsem vracel, co jsem vypil a opakoval jsem si celou noc jednu jedinou větu. Říká, pane Bože, jenom abych neumřel v Brně. No, Brno je město, ve kterém žijeme, ke kterému patříme. Máme tady ty porodnice a krematoria a tramvaje a šaliny a děti tady máme a přátelé a ty hospody, o kterých jsem mluvil. Prostě patříme k Brnu a Brno možná ani netuší, že patří nám. A k Brnu neodmyslitelně patří taky lehký humor, co? Brno patří nám. Protože my patříme Brnu, to je vzájemný vztah, že jo? No a jiný můj kamarád, který neodmyslitelně patří k Brnu, to vám hned chci představit. Pánové, přineste jeho pomůcky, možná už někteří vytušíte z těch pomůcek, o co půjde. Šutr. Krásný šutr. Není to náhodou základní kámen divadla Na provázku? To by bylo absurdní, poněvadž to už se staví. Jo. Základní kámen nějaké budovy, která se dosud ještě nestaví, by to mohl být. My jsme byli na tom poklepu, jsme se tam shromáždili, vy jste tam byli taky, pánovi, já už bez goril mezi lidi nemůžu se shromáždila. Teď prostě ten pán vzal to kladívko, že bude poklepávat na ten základní kámen, že jo. Dej to prostě, dám to kladívo. Zastavte mě! Krucifix! Mají to těžký ti poklepávači. Jednoduše je to ty s těma nůžkama, že jo? Prostě přijde stuha, šampaňský na provaze a loď pluje dál. Vyplouvá. To je krásný šutr. Do toho by se dalo tesat něco chytrého, co? Třeba... Hej, víš, co myslím? No to by se tesat nedalo. Nebo... To bych ani nepsal. To bych tě ani nevytetoval, nenechal. To bych tě ani na záda netetoval, poněvadž by se v sauně prozradilo, co si myslím. Jemný fór. Co? No. Tak, nebudeme zdržovat. Představíme toho hosta. Pánové, vemte to tam, kam to patří. Naším hostem je básník, herec, uhlař, silák, gladiátor, expert na brněnský argot, Franta Kocourek. Františku. Tak. Franta se svými asistenty, kterých přibývá, předvede v levitační poloze rozmlácení tohoto šutru. Je to ledvinový kámen, už to mohu říct. Ledvinový kámen neznámého obra. Asistent, zasloužilý mistr sportu, národní sportovec, Krejčí, druhý asistent Kocman, neuvěřitelný výkon. Franto. Opravdu klobouk dolů. Klobouk dolů. A pošlapat. Franta bych chtěl, jak jsem říkal, on je expert na brněnskou hantýrku, na ten argot brněnský. Chtěl by vám říct si několik slov na uvítanou v této záhadné řeči.
1: Jsou betálně vyladěný, že míhám tady s kojálem ty klabí šorvky prokysnu.
0: Jsem velmi šťastný, že mohu zde vystoupit v televizi. Kysne je televize. Tady s kojálem, kojál, to je taková přezdívka, kterou pro mě Franta razil marně. Kojál, víte, to je taková ta vysílačka vysoká, štíhlá. Dobré i špatné zprávy vysílá. To se neujalo. Tak, pokračuj, Franta.
1: Kdo mám špicový hajfy na sícnách?
0: Vidím na židlích krásné dívky, špicový hajfy,
1: krásné dívky. A láčový kalousci, co přištrychali, no, hodí kalousy, čučku.
0: Já nevím, co je láčový kalousek, ale...
1: No, betálný kořeň.
0: Láčový kalousek je betálný kořeň. Česky je to skvělý chlapík.
1: Co přištrychali, hodí čučku, jsem na plac.
0: Skvělí chlapíci, kteří přišli se podívat... Hodit čučku, se podívat. Jsem na plac, jsem k nám. Tak, ještě ruka. Je, brněnština. Brněnsky, tady ta hantýrka. Vlastně já jsem byl několikrát svědkem, když se ten jazyk vyvíjí. Byl jsem svědkem toho básnivého třesku, kdy třeba, když jsem si v hospodě zapaloval cigaretu proti mě kluk a říká, týky mu, vím to přes kopírok. Rozumíte, kopírok, vím to přes kopírok, dublovat tu akci, abych mu dal taky cigaretu, prostě, jo. Jo. No taky, taky to Brno je vlastně zvláštní v tom, jak se víceméně všichni známe a potkáváme se. To taky mě Boris Hybner říká, jenom to bych ještě chtěl říct třeba o tom Brně, jo. On mě říká, tak konečně jsem pochopil, co je Brno. Poněvadž jsme tě hledali s Kratochvílem, jeli jsme v autě, jsme přijeli a já se ptám, takový kluk prostě vlasatý, já se ho ptám, prosím tě, kde je tady náměstí Družby národů? To se jmenovalo Dominikánské náměstí původně a když se přistěhovala Chantal, tak se to jmenuje Družby národů. Teď. říká, kdo je tady Družby? A on říká, no tak to musíte tady, tam, tam, tam. A říká, koho tam hledáte? A Boris říká, no Bolka Polívku hledáme. A on říká, a co mu chcete? Co jsi takový? No, Franto, zavzpomínejme si spolu činem. My jsme totiž spolu s Frantou hráli v Komedii dell'arte, on hrál kapitána, já jsem hrál
2: Arlecchino.
0: Arlecchino, ano. Doneste ten materiál, pánové, prosím vás. Tady z tohle kusu strašného železa prostě udělal neuvěřitelného kolibříka. Pro anglofily Incredible Hummingbird udělal. Incredible Hummingbird udělal. Můžete vozkoušet, je to opravdu železo?
1: Kousněte si.
0: Jo, je to opravdu, já to tady takhle můžu... Jak je to?
1: 0,5 centimetru silné, 8 široké.
0: Jo, a velmi, velmi dlouhé. Já jsem mu tam jako podkuřoval, poněvadž umělec vystupoval v barech.
2: Arlecchino?
0: Jo, ta ná. On vystupoval v rakouských barech pod pseudonymem Tiger Boris, vydával se za Rusa tam. Tak toto je neuvěřitelný kolibrík.

0: Tak co, pane Švejnoha?
1: Dobrý den, pane Velíček.
0: Dneska nenadíráte?
1: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
0: A, něco napínavýho?
1: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
0: Astrologie?
1: Jo.
0: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
1: To no tak ten... zrovna takhle to není, víte.
0: Ne?
1: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
0: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
1: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
2: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
1: Posaďte se tady a já vám
0: samozřejmě, že je to zajímá. Člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
1: No jo.
0: Poněvadž lidi se nesnají, víte. A lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
0: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
3: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
0: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak,
3: tak nějak. To jste, myslím, bík.
0: Cože jsem?
3: Bík, myslím, že budete.
0: Bík? Jako bejk, já?
3: No.
0: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, pak, to už to
3: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
0: Pana, já?
3: No jo. No jo, určitě jste pana.
0: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
3: Ale co, ne, co? Pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
0: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
1: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
0: Ano, jako z dřívějška, že
1: jo? Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
0: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
1: Jo.
0: Smůlu, no podívej se, já jsem například, já pocházím z chudé rodiny, že jo?
1: No.
0: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
3: No tak to by mohlo být ono.
0: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
3: No tak tohle není zrovna typický příklad.
0: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
3: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
0: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
1: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
0: Půjčovat nic?
1: No.
0: Tak jo, počkejte, no jo... To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
3: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
0: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměla ani korunu.
3: No takhle to tu není míněno.
0: No ale ten směr to má, víte, no, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí. No,
1: stojí tady ledacos například.
0: No.
1: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
0: Onemocnění?
1: No jo.
0: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
3: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
0: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
3: Dejte pokoj.
0: No jo.
3: Dostal jste rýmu.
0: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
3: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
0: Z rýmy, ano.
3: Jak je to možný?
0: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
3: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
0: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
3: No jo, no, no tak to teda je opravdu smůla.
0: No vidíte, to,
3: jo,
0: to souhlasí no. Všecko.
3: No, jo.
0: No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
3: Taky s onemocněním?
0: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
3: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
0: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
3: No, takovýhle rady jde, pán.
0: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
3: Jej, a co bylo?
0: Ale co bylo, co mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
3: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
0: Špatný pochopení?
3: Jo.
0: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
3: Nějaká nepříjemnost?
0: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
3: A jaká nepříjemnost se vám stala?
0: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
3: Jo.
0: Víte?
3: Jo.
0: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
3: Jo, takový nějaký originální nápad,
0: no,
3: víte?
0: No, originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
3: No.
0: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
3: No, to je právě to, co jste špatně pochopil.
0: No, asi že jo.
3: No.
0: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
3: No, já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
0: No jo, ale počkejte, teďko ne, moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
3: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
0: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
3: Tak a z toho vás bolí břicho?
0: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
3: Prosím vás, kůň záludný?
0: Ano.
3: A co se vám přihodilo?
0: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, protože to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte?
3: Jo.
0: No já jsem, já budu muset jít, já
3: to...
0: No,
3: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
0: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
3: A jak
0: no,
3: je to možný a z čeho?
0: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Zdeněk Svěrák napsal do semináře ke hře Akt krátký příspěvek o jednom Cimrmanově malířském projektu. Sám ho později sebekriticky stáhl a tak se teď zuby nechty bránil znovu ho na jevišti přečíst. Ozval se také Jaroslav Weigl, že on sám musel text několik let číst a že by tedy jeho dnešní předvedení bylo pro Svěráka spravedlivým trestem. Zdeněk Svěrák se nakonec podvolil, ale vymínil si, že odměnou za to bude smět zaspívat jednu píseň, kterou nám leta marně na jevišti vnucoval.
2: Je to teda hrozný. Zcela beze stopy zmizelo vrcholné dílo Cimrmanova raného období, takzvaného období statického. Mám na mysli epopej čítající 12 pláten a inspirovanou dílem nizozemského malíře Petra Bruegela. Je známo, že Bruegelovy obrazy plné chaosu, úděsnosti a nepořádku přinesly svému tvůrci takovou popularitu, že se jeho jméno, poněkud zkomolené, stalo pro tyto jevy označením. Člověk přijde do neuklizené místnosti a pomyslí si, máte tu pěkný Bruegel. Právě z toho Cimrman vyšel. Správně usoudil, že budou-li naopak jeho vlastní obrazy s tělesněním pořádku a čistoty, mohlo by se jeho jméno časem stát synonymem těchto jevů. Jeho epopej, nazvaná Pokojíčky, představovala 12 vzorně uklizených a vysmíčených místností. Žel někdy ani správná teoretická úvaha nevede ke kýženému cíli. A tak si Cimrman v dopise hraběti Chodkovi, pro jehož sady projektoval lavičky a osvětlení, trpce stěžuje. Věnoval jsem svým obrazům týdny práce. Dřel jsem na nich, milý hrabě, jako pokojská. Věřte, vygruntovat 12 modelů není hračka. A přece jsem ještě nezaslechl, že by někdo přišel k někomu na návštěvu a řekl pochválně, máte tu pěkný Cimrman. A za odměnu mi Láďa Smol, jak slíbil, že můžu zaspívat jednu skladbu, kterou jsem nikdy nevpašoval do žádného představení, ačkoliv jsem potom toužil. Týká se Cimrmanovy snahy zpřístupnit klasickou hudbu širokým lidovým masám. On mnoho klasických skladeb otextoval. Jednou z nich, to vám zaspívám, je Mozartova Malá noční hudba. Cimrman ji nazval Mně se líbí paní nadlesní.
3: V newyorském metru sedí Černoch a čte noviny. Vedle něj přisedne Žid. Nakoukne Černochovi přes rameno a vidí, že ty noviny jsou v hebrejštině. Zakroutí hlavou. Pane, to vám nestačí, že jste Černoch.
4: Dva souvěrci na lodi do Ameriky. Bouře, loď se začne potápět, nebych. Panika, jeden z těch dvou sedí klidně na palubě, druhý zmateně pobíhá a vykřikuje, oni neviděj, co se tu děje. No co by se tu mělo dít? Loď se potápí. No a? Je snad moje?
3: Majitel obchodu si zavolá svého pomocníka. Chci s vámi, pane Digreen, vážně promluvit.
4: Co se stalo, pane šéf?
3: Pracujete u mě 5 let a po celou dobu mě okrádáte.
4: Jak bych mohl? Nepřerušujte
3: mě. Nejméně 2 roky se zavíráte ve skladu s mou ženou.
4: Ale...
3: A teď jsem se dozvěděl, že jste přivedl do jiného stavu mou dceru. Varuji vás, pane Digreen, nežeňte to k nejhoršímu.
4: Máš jít k šéfovi.
3: Ke kterému?
4: K seniorovi.
3: Fischerovi se stáhne žaludek, odkráčí do ředitelny, ale je obřadně přijat a usazen do křesla.
4: Neumím si, pane Fischer, představit, říká zakladatel firmy Simon a Simon, že by se naše firma mohla obejít bez vás.
3: O to Fischer vydechne blahem.
4: Od příštího měsíce se o to přesto pokusíme.

0: velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
1: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchor školu prolajdal, v synagoze ho, jak je živ, nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
0: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
1: No, dobře. Ale co pak?
0: No, pak se na to zvykne.
1: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.

0: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
1: Feinberg, když je střízliv.
0: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
1: Feinberg, když je opilý.
0: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
1: Jak se jmenujete?
0: Jakob Abeles.
1: Odkud?
0: Z Tarnopole.
1: Vaše zaměstnání?
0: Vetešník.
1: A vyznání?
0: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: kamará reptikluku zlatý.
1: Pepo!
0: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
1: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohuš ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
0: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
1: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl. Tak kutám, dokud sype.
0: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností. Ne?
1: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
0: Sakra, ty taky.
1: Sakra, já taky.
0: A taky nevině.
1: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takový sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
0: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej zrovna mě. Ale kde máš ten zlatý důl?
1: No právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
0: No, copak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
1: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnicha, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
0: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou.
1: Ježiš, to byla ta zrzavá, to byla no, kočka.
0: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
1: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
0: Jo, takže ty píšeš.
1: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
0: Co?
1: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
0: No počkej, ale za co tě teda platí?
1: No právě.

0: Je za to, že neuveřejňuju.
1: No jo, ale kdo?
0: No postižení.
1: To tomu nerozumím.
0: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam.
1: No, pošleš do časopisu.
0: Ha, nefak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
1: No jo. Počkej, to už...
0: No, tak vidíš...
1: To mi svítá.
0: No, jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat. No a že těch 400 korun honoráře taky není zahozené.
1: No, to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
0: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
1: To bylo.
0: Pak jsme se podíli.
1: A skočí ti na to každý.
0: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
1: Sele?
0: Sele.
1: Hele, neměl bys...
0: Sele?
1: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
0: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to třídil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
1: Beru a jedem.
2: Udřený víkend. Tak už je konečně ten šílený víkend za mnou. Tak jsem se už dlouho netěšil do roboty. Robi v patek na šiště kvokali, že má být přes sobotu a nedělu pěkně. Hned jsem důmal, že bych cosi podniknul, bo to je možná poslední fajný letní víkend. Chvíli jsem zvažoval, že bych zrobil cosi pro zdraví a vylez na jakýsi kopec. Nebo možná bude lepší vyjet kajsik na kole. Kolo buty by tež nemuseli být zle. No a taká fajná hospa ze zahradku by tež nemusela být marná. Banda z Hrabůvky mě už dlouho láká do Dakoty, že prý to tam nepoznám. Tuž, že bych zašel... Nakonec to odpoledne rozhodnul Erich, který mi stručně pravil, že třeba zas oprašit rezavé kolo a zítra se valíme na Moravku. Ani nevím, jak se mu to odkýval. K večeru jsem zas vymýšlel, jak jste ho ven, ale přitým jsem dal olejoval kolca a leštil ram. Přeslechnul jsem asi tydlifon, bo jsem tam pozdější našel nepřijatý hovor od mamy, ale bo mi bylo jasné, že to bude zas bez tak o zahradě, radši jsem nevolal zpátky. Chvíli jsem se čučel na ty vyvolené, ale mám potom vždycky nepříjemný pocit, jak se čistím zuby a robím na sebe ksichty do špígla, tuž jsem to radši vypnul. Ráno enen jsem začnul chystať baťoch, už mě Erich prozvaňal. Abych rozhýbal zhnilé tělo, znes jsem tu svoju Ukrajinu po schodách. Chvíli jsem dole spočnul a předstíral, že se rozcvičuju, bo mě to jaksi zmohlo. Erich vyrazil a já ve vleku za ním. Už u makra jsem ho začnul v duchu proklinať, čemu jezdím s takým pajtašem pohlupavým, který jezdí do roboty v žlutým trikotu a zdá se mu o lancovi. Jak už byla mezi námi špara, tak ze 4 kilometry docvaklo mu, že nestíhám a zpomalil. Trošku ironicky se mě zoptal, jestli náhodou nechcu doprovodit na nejbližší nádraží, že bych zbytek dojel vlakem. Vymluvil jsem se, že jsem poslední dobu jakýsi zgychany po rozchodu ze Zdenku. Toho zaujalo, bo se zařadil vedle mě a ignoroval šoféry, kteří jezdili kolem a trubili jak nadržený jelen. Tuž to mě překvapilo, bo na také pajtaše vždycky nadává. Tuž jsme chvíli jeli ram vedle ramu a já jsem mu líčil naše společné dni, jejího čokla, naše hadky a nakonec toho ramba. Asi ho to celkem zebralo, bo potom jel kus cesty dost otřesený, ale možná to tež bylo tím kamionem, co ho malem srazil. Výlet byl fajný, fajně jsem se pročistil hlavu, akurát Erich měl pravdu, že jsem už dlouho nikde nebyl, bo dať se na oběd smažák a hrancle může na cyklovýletě v polovině etapy NM CIP. Nohy mi potom stěžkly, jak nepohodlnému podnikatelovi, a měl jsem co robiť, abych vůbec dojel dom. Erich mě potom ještě lakal na jedno, ale já jsem tak zesednul ze sedla a malem jsem se vyvratil na chodník. ešte, že tam bylo to zabradlí. Zamával se mu a deprem, až zajel za roh, sem skusmo přehodil nohu přes ram a stal chvíľu obuma nohama na zemi. Zaperoval sem a jak sem se všimnul, že mne špehuje susedka z přizemí, zrobil sem paru dřepu, jakože se rozcvičujú. Tak sem vstanul. Doma sem vlez pod sprchu a jenem tak půl hodinky stál a nechal na sebe leť vodu. Potom sem se ohřal, jakýsi zbytek, lapnul do křesla a spočíval. Tak mě po paru minutách začalo brať spani a náraz tydlifon. Tuž zákon schválnosti, no ni, bez tak mama, ale ni segra. Chvíľu sem dúmal, jestli to mám zdvihnúť, bo mama ti bez tak pravila o tým, že sem ju včera nechal zvoniť, ale nakoniec se ve mne pohlo svedomie a vzal sem to. Tuž nebylo to přání dobré noci. Ubečená segra mi stoplila do tydlifona, že se mi tak rozumiel. Pochopil sem jenem to, že jej starý je debila hovado, ale to sem stejnak už viedel. A jestli bych nemohl prijet, bo beze mne to nezvládne. Rodina se musí pomáhať, pravil sem se v duchu, jak sem toho lahvového synka vracal do ledničky. V lokálce bych usnul, pravil sem se a jel sem radši felinu. Že sem to ja vulbral. Tuž jasné, že by to beze mne nezvládla. Segra se totiž pred týdnem rozhodla, že je třeba přes víkend vymalovať obývak a přecín, bo už to tam vypadá, jak by tam buchli saze. Upřímný synovec hned vyrukoval s tým, že má jakusi k brigádu, ale bez tak jel gis na baník do Prahy. Tak zbyl jenem švager a dva malí natierači amatéři. Švager má jakési dobré období, bo im dovolil čmarať po zďach, však se to stejne bude natírať. Enem jak potem v patek večer, po vyklizeniu celého kvartíra, dôležite jak vratna na kolejach VŠB, rozmýchal barvu a začnul přetírať ty berušky a ostatní ozdoby, co ti gizdi stihli do výšky jedného metra načmarať, zistil, že tuha HB se zas tak snadno přetřeť nedá. Zvlášť, jak je ten starší, niektoré kresby přemaloval kružitkem. A aby byli výraznější, dorobil ich lihovú fixku. Segra se do ňoho hned obúla, že čemu ich to nechá robiť a on na to, že decka se majú nechať vyblbnúť. Nakoniec se pohádali, bo segra mu pravila, že se to bude musieť škrabať a on, že to stačí natřeť a bude a segra zase, že nebudú žiť jak u cigánu s ryhami ve stene a on, že není jej otrok a že na škrabaní sere. No zvali po sobě jak baníkovci na Matušoviča. A nakoniec to odsral aj sused, ktorý se v 11 v noci prišiel zoptať, jestli se švager nechce tu škrabku strčiť do žiti. Ja nevím, co mu slíbila, ale škrabal celú noc jak Monte Cristo. V sobotu ráno ho našli decka na hromade ze škrabaného mytky, flekatého jak po neštovicách a nevěřili by ste, že je to foter. Segra prihned, kdy začne malovať. Místo snídaní, tuž nezabili by ste ju. Sem tam bych aj uvěřil, že to ty robia schválne. Švager se vytočil, ale aj tak popadnul kybel a valeček a jel jak fretka. Natřel jednu stenu a prý kdy bude snídať. Segra zas, jestli se myslí, že ty tři chleby se salámem, co mu zrobila před chvíľu, byl za kusek a že není kantina, ať máka a počka na oběd. Bo v tým burdelu, co je v celým kvartíře z toho škrabania, se jí nechce ani byť na to, co si chystať. On začnul vyryvať, že jestli se ona myslí, že tři chleby stača chlopovi jak hora, tuž to se plete. Potem segra objevila ty z grafita gizdu aj v ložnici, která se neměla malovať. Jak ich valila ten starší bonzdul upřímného synovca, že ty kosoštverce ich naučil on. Abo ten byl v dupie, vylela si zlost na švagrovi, že on za to môže, že decka sú nevychované a on stojí za guvno, bo ani nemumí vymalovať. Švager, jak miel hlad a byl nasraný na celý sviet, zazval na celú dubinu, jebnul s valečkem, až to obchlistlo čtvrť obyvaku a šel do dupy. Ta jak byl, ve flekatých hadrach, bez hektaku a dokladu. Se divím, že ho nezbalili Benga hned na prvním rohu. Segra mi hned volala, ale přece se nebudu brať tydlifon na cyklovýlet, no ni? Pěkně vyzváňal doma a čekal, až se vrátím. Deprem potem nastala moja chvíla, že jsem se vracal. Jadola many po cyklovýletě, jak když bechnete se špagetami ze schodu, jsem měl domalovat zbytek. Do švagrové řitě. Segra sice pomáhala, ale stejnak odpadla kolem půlnoci. Ještě předtím je přemluvala, ať já ji vyměním zámek, že bude řiť. Ale už jsem měl všeckého plné stoličky a vrčel jsem jak nasraný šarik. Kolem jedné ráno bylo hotové. Jak by ten hňub čekal za dveřami, půl hodiny po jedné se připlantal a na to, že vypadnul bez koruny, se motal jak klubko z kopca. Furt mě chtěl objímat a dřistal cosi o tým, že rodina se musí pomáhat a že se mi odvděčí, až se ožením, ale kdo ví, jestli se toho dočka. Bo kera by si mě chtěla vzať. Jak jsem měl v ruce ten valeček, napadlo mě, že bych mu mohl trochu vymalovat střeva. Sprchnul jsem se a ustlal se v kuchyni, kaj mě ráno zbudili dvě hrdličky, které kolem sebe tokali a vrkali, jak už je to přeci a obyvak mají krásné. Ene mě to utvrdilo v tým, že se asi fakt neožením.
3: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pak já jsem tam přijel. My když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, protože já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováčku. Hned menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A teď jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, tak... Já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vás tím sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej terpapír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporoval, pát tak aspoň symbolicky a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor a hvízdnul jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, vy, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růst potřeba veršu a oni to řeknou, jak to drhne vron. Tam se musí říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovane. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
4: Když jsem sloužil za rakouského vojště, tak jsem se dostal jednou do špitálu, kde jsme byli sami dizenteristi a tyfisti, no teda sami rekonvalescenti a žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utřichovou kaši, hořkou jako mezulán, ono to nebylo ani mastný, ani slaný. No jak říkám, kdo neměl z domu, byl špatný. No teda kluci, aby si přilepšili, kupovali si cukroví, pacličky nebo kadlata, ty švestky. No, ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, co jsem to, jo, tohle jsem chtěl říct. Jednou v noci šel pan štábní, odkud chodí císař pán pěšky, uklous, upad po pecince a odrazil si mato. A hned bylo druhý den v Befelu, že se zakazuje jíst ve špitále švédsky, dále, že aby se nikdo neopovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, že jsme všichni tyfisti a že nám to ovoce škodí, basta fidli a podepsaný obršt. No tak dobře, řekli jsme si, pefel je pefel, musíme to spolknout a kut. Ale co čentman nechce mít, představte si, zrovna ten den přijela bába s třema vozejkama a s kadlatama, teda s těma malejma švestkama. Všichni jsme čučeli z okna na to krásný modrý ovoce, sliny se nám zbíhaly a najednou se pohlídnu kluci pryč. Podívám se z okna a oni už kupovali. No tak jsem taky vytáhl jsem z kufru brocak, vysypal jsem z něj drobečky, co jako mě tam zbyly potom, co jsem nosil panu Felculoákovi zdovolený a hajdi za bránu. Tak jsem si toho ovoce koupil 5 kilo. Jdu bránou a post na mě udělal. Hej! Já se zastavil. A on, že prý má rozkaz, že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama, že prý jsme všichni tyfisti a kde si, co si. Já mu povídám, no tak přikryle, nedělej žádný hlouposti, tady máš, naber a taky a jes a pust mě dovnitř. A on zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, nemůžu tě tam pustit. No tak co jsme měli dělat? Bylo nás tam 10, všichni podlíkačka. A na boso zima nám bylo. Tak jdeme k ty bábě a jedna řeč. Milost paní bábo, vemte si to ovoce zpátky. My jsme voláni na cimli, my nechcem žádnou náhradu. Dejte nám peníze zpátky a je to. Ale ona spustila. Koukejme se na ně. Ovoce ochmataj, ožerou. A pak chtějí vrátit peníze za nic a nic. Hod a marš. Tak nějaký pačeš řemenář to rozhod a povídá. Tak co teď? Já mu na to. Buď to ovoce sníme, anebo je hodíme na hnůj, vážená obci. Tak když sníst, tak sníst. Sedli jsme si k plůtku, takhle, aby na nás ze strnistk nefoukalo, a jíme. Hoši jedli a žříhali. Ale kde jako měl míň, byl dřív hotov, zmačkal papír a šel. No, tak já jsem tam zbyl nakonec sám. Zima vám mě bylo. Já měl husí kůži jak pralinky. Polikal jsem to ovoce i s peckama, aby byl dřív hotov. Potěžkávám pořád pytlík. A bylo ještě tam ještě jako cirka, tak ještě 2 kila. A už jsem nemohl. Švestka se mě převalovala v hubě jako akrobát. Já vám i nebyl stavu spolknout. Pandur jsem měl jako buben. Rozháněl jsem se rukama na všechny strany. A najednou kouknu po postovi. On byl obrácený jinam. Šups, s pytlíkem za košili. A jdu a dělám blbýho. A on zas na mě. Hej, poslechni ty. Ty jsi nějakej tajle jako nafoukej. Poslouchej, pojď sem. Šmátnul vám mě za košili a nachmatal mě ty švestky a zase spustí. A že tam nesmím, že by byl zavřený a kdybych prý mu přinesl dřevo kříže a zkrátka nic a nepustil. Tak to mě ale dožralo a povídám, poslouchej přikryle, já už jsem dokázal jiný věci, tak jsem vám si stoup předěj a teď jsem ty 2 kila před jeho očima sněd. A když jsem ty švestky sněd, aby jo věděl, tak jsem sněd ještě i ten papír. Ale ta noc. Nejdřív bylo v břiše, jako by to byla velká nespokojenost. Pak nějaký mručení. A pak zase nějaký divný troubin jako na poplach. A nebo jako když mají čerti volnou hromadu a mají silnou opozici a prší jim do toho. Antož se otvírali vnitřnosti. Ale jen té švestkovej bábě můžu děkovat, Za moje zachránění tenkrát mě to vypucovalo, jako když propláchneš žlab meliorací. A od ty doby jsem zdravej jako rybička, jako křepelička. Jo, jo.
3: Byl jsem tuhle kolegyně u jedné mladý, krásný výtvarnice v ateliéru.
5: Ale že si nedáte pokoj. Tak jaký to bylo, co?
3: A tak to tady nebudeme rozebírat, že jo. To první bylo bezvadný, jo, to šlo hezky, jo, ale to druhý to už mě dalo zabrat, teda. A to třetí, o tom bych vůbec nechtěl mluvit, to jsem nemohl popadnout dech, to jsem úplně
5: vyřízený. No jo, ale to je pochopitelný. Ale podívejte se, ve vašem věku máte už to třetí vynechat.
3: No jo, to nešlo, že ona máte na ateliér ve čtvrtým, víte?
5: A proč jste se tam vůbec štrachal? Vy jste snad chtěl koupit obraz?
3: Eventuálně jo.
5: Jo?
3: Jo. Totiž, abyste rozuměla, u nás doma, já bydlím na Smíchově, víte?
5: Já vím.
3: A tam je, jo, víte to?
5: Jo.
3: Blbý, no, ale... Tam vám teď pod oknama mám takových aut, to tam nikdy nebylo. Tam jezdí snad auta z celé střední Evropy.
5: Jo.
3: Co postavili ten tunel strahovský, víte? Teda postavili, no, vytunelovali, že jo? A to je takový folklor teď, že jo? Tak všechny ty auta jezdějí okolo nás, místo
5: aby jeli ty tunely. Já tu děuru taky nemůžu najít.
3: No takhle, děuru, děuru, jde, ha? No a u nás doma je takový kravál, že já kolikrát přeslechnu telefon, já přeslechnu i manželku, přestože má hlas, který velice zvučný. Já jenom, když mluví se mnou, jo? Tak jsem si říkal, pořídím si zátiší a ono se to tak třeba sklidní, jo?
5: Jo, to je nápad.
3: A ona měla, ta dáma, teda ta výtvarnice, měla, no, ona měla i krajinky, jo? Ale mně se líbilo jedno zátiší tam moc. Takový zátiší to bylo se šunkou a z lahví Božolé.
5: To se vám muselo líbit, to jo.
3: No, hezky to bylo, hezky, no, jo. Ale víte, co za to ta paní chtěla? 20 000 korun.
5: No tak pokud ta šunka byla nenačatá a ta flaška plná, tak...
3: I tak, kolegyně,
5: i tak.
3: 20 000 korun českých, to jsou pořád ještě peníze.
5: No jo, jo, jo.
3: Za 20 000 se rozšoupnete i v lékárně.
5: Jo.
3: Tak jsem jí řekl, nezlobte se. Ale vy si za ten obraz počítáte, jako kdybyste byla 100 let po smrti. A šel jsem domů.
5: Ale co ten kravál?
3: No ten je furt, no. Ale ten je zadarmo.
5: Aspoň. Ale hlejte, tak se povohlídněte někde jinde, jo, to malířů je dost.
3: Ano, já se si zase...
5: Víte, jak vás takový pěkný zátiší esteticky povznese?
3: Ano, ke knížákovi se podívám.
5: To už je vaše věc, ale že budete mít pocit, rozumíte, že svět je rajská zahrada.
3: Jo, to je možný, jenom že pak si pustím nějakou televizi večer, víte? A zjistím, že rajská zahrada je na nejvýš ta lokalita na Žižkově, že svět je pořád plný podfuku a že se pořád někde střílí.
5: No, že by se z vás na starý kolena stal takhle útlocitnej altruista. To byste mi připomněl toho rybáře Haraštu ze Semil. No ne, to je teda Lidumil k pohledání.
3: Jo?
5: Ten vám jednou chytil zlatou rybku a ta ho prosila, aby ji pustil, že mu splní jakýkoliv přání.
3: Jo.
5: A víte, co ten Harašta na to?
3: Nevím.
5: Povídá, dobře, tak zařiď, ať už se v Zajru neválčí.
3: To je krásný.
5: No, ale ta zlatá rybka zakvílela, povídá, to je pro mě moc těžký. Teď já ani nevím, kde ten Zajr je. Přej si něco jinýho. No tak ten Harašta řekl, hele, moje žena má mindrák, že není dvakrát hezka. Jo, a vytah její fotografii, jo. A povídá, udělej z ní krásnou ženskou. No a ta rybička se takhle koukla na tu fotku a povídá, víš co, rybáři, sežeň mě radši glóbus.
3: To byla moc hezká pohádka, no, jo.
5: Tak...
3: Jenomže oni tyhle pohádky o těch zlatých rybkách jsou stereotypní jednak,
5: no,
3: a jednak
5: je
3: jsou nesmyslný, kolegyně, protože...
5: To...
6: No, prosím vás, který rybář chytí zlatou rybku?
5: No jo.
6: To by musel chytat v akváriu.
5: No,
6: a ještě u někoho zámožného, že jo?
5: No, jo.
6: To mně se stala jiná věc. Já jsem chytil takovou rybku malou, nevím, co to bylo, jestli grundle nebo...
5: To byla grundle.
6: Možná malá makrela ještě jo, před uzením ještě.
5: Jo.
6: A jak ji táhnu z vody, víte, tak ta rybička nejenom se vymrštila na tu hladinu a začala dělat kotrmelce a salta a přemety a dokonce vřískala, jako když zpívá, no blbnula na kvadrát. A najednou vám se vynořil kapr, ještě jsem tu rybku neměl z vody, vynořil se kapr blízko břehu a povídá mi, pane rybáři, my máme dneska večírek, vraťte nám naši bohdalku.
5: No.
6: Taková rybí komenda.
5: No. Tak podívejte se, všechno, co bych vám na tohle řekla, je žalovatelný.
6: Ale...
5: No. Já radši uvedu příští číslo. A neuvedu. Mě to nebaví. Já nemám náladu. Poslušte, tohle si nebudete dovolovat.
6: Počkejte
5: Grundle,
6: to.
5: Jo.
6: Nemůžete... To je pracovní morálka tohle. Neblahý dědictví... reálního surrealismu. No tak je to na mě zase, no. Vážení přátelé, dovolte, abych přivítal na scéně televarieté našeho milého hosta z Paříže. Je to populární kabaretier a zpěvák Stéphane Chaumont.
7: Dobrý večer. Dobrý večer.
6: Tu Varleček?
7: No.
6: No.
7: Ne.
6: Selman, dobrý večer.
7: Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Stéphane Chaumont, comment allez-vous?
7: Bien, merci.
6: Stéphane Chaumont, třeba vám chce něco říct? Voulez-vous dire quelques mots?
7: Oui, je suis très heureux d'être ici à Prague pour la première fois. Et puis, les filles sont très jolies. Alors, ça devrait vous permettre de rentrer dans l'OTAN.
6: Merci. Pan Chaumont říká, že je v Praze poprvé a že je Praha nádherná. A že se mu vy taky moc líbíte, a že je v Praze spousta nádherných děvčat, a že i proto bude po návratu do vlasti velmi usilovat o podporu našeho přijetí do NATO. Stéphane Chaumont.
8: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce, byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky. To byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptyluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let, co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hraběten Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na objímce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích, a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce. Vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
9: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmů, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A Na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Zimmermann zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Zimmermann vystříhal z filmu všechna okénka s titulky a Frídovi přenechal zbytek. V Prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.
14: A herec, který teď přijde, je vlastně legenda.
15: Dále.
14: Ty dále. Je,
15: a ty mě pleteš. Hej, šibol.
14: Dobrý večer. Jiří Sovák.
15: Neber to vážně. Tedy Jiří Sovák jsem, ale jinak. Tohle nebylo uvítání, to bylo vlastně trizna za mě.
14: Ale zlata. Jiří, o tobě jde mnoho legend. Řekni, jsou pravdivý a nebo ne?
15: Ovšem, jsou pravdivý. Až na ty vymyšlený.
14: To je hezká odpověď. Posaďce, já tě vítám a děkuji, že jsi přijal moje pozvání na dnešní večer.
15: No, proč bych neměl přijmout tvoje pozvání na dnešní večer? Ty si myslíš, že já nemám žádný svoje oblíbence, svoje hvězdy, který zbožňuju? Že to divadelní a filmový monstrum sebou tam všude jako kyslíkovou bombu? Ha, ochu, já ve svým soukromí jsem nejděčnější a nejcitlivější divák. Já jsem přímo někdy až naivní.
14: Jsi takový malý děťátko.
15: No, takový hlavy.
14: Ano.
15: Já mám svoje idoly všude, mezi sportovci, mezi kolegy a tak dále. Já prostě v obdivu a fandím každému, kdo něco umí, něčím vyniká, od toho se může něco poučit. Nebo může se snažit, abych ho nějakým způsobem dohonil. Je takový heslo, rádoby filozofický, takový fojtajbl heslo, který říká, že chceš-li něco dokázat, nesmíš nikoho uznávat. Což je velice tedy smutný heslo. Já jdu dokonce tak daleko, že já ty svoje idoly si prověřu. Já si dělám takový psychologický testy a z nich si potom sestavuju povahy. A vždycky, když mám možnost se dostat k někomu, jako při nějaké, teď jsem dělal pro ty průvodní slova, tak jsem ty zpěváky a ty zpěvačky poznal, tak ti řeknu, že mám s tím dobrý zkušenosti, že to dostrefuju. Ovšem stane si případ, že třeba se domnívám, že ten nebo ona, on, že je makové a on je úplně tvarohové. A to mě strašně mrzí. To se vždycky až úplně namíchnu na toho člověka nevinnýho, pač ten nic netuší, on kouká, proč koukám jako bubák na něj. To mě ovšem za dva dní přejde a je to zas pořádku.
14: A prosím tě, trefil jsi se někdy 100% do někoho?
15: No tak 100% ne, ale nejvíc mi to vyšlo při Jirkovi Štajdlovi. Jiří Štajdl to byla výrazná postava pop music. To byl skutečně textař, básník. Nahoru jsme se seznámili, byli jsme velký kamarádi spolu. To bylo skutečně takový dítě s rozdářenýma očima. Ten šel životem jako rozkvetlým sadem a byl neustále vzrušený. Všecko kolem něj, co se dělo, to bylo prostě podivuhodný, neobvyklý. On byl takový Don Quixote, ale obrácený. Zatímco Don Quixote viděl obry a obludy, tak Jirka Štejdle každému, koho potkal, připisoval neobyčejné vlastnosti. To nebylo možné, aby on potkal průměrného člověka. To neexistovalo. Já si vzpomínám, že jsme šli spolu v Jevanek po ulici a najednou mi povedal, podívej tu babu, vidíš, vypadá normálně jako obyčejná baba, to je genius, člověče, to je, já ti upozorňuji, že ta pěstuje takový jídle, má zelí na zahradě, takovýhle kedlubny, to by mohla klidně zásobovat celý Jevanek. No samozřejmě, normální bába, normální zelí, on to viděl. Jednou jsme šli spolu takhle u nich po zahradě a tam je taková železná mříže a petlice. Povídá, vidíš tu petlici? Já jsem do té petlice, říká on, řezal 14 dní s přestávkama. Jednou tady byl takový děda, něco nám tady dělal, tak 70 let, koukal na mě, vzal mi to kladivo a tě upozornil, že do něj dvakrát klipnul ze spoda, jednou ze zhor a petlice byla dole. Penzista ovšem kovář. Dokonce jednou, a nespomínám si tu souvislost, v cizně se dostali do nějaký šlamastiky a museli se nechat převést přes řeku. A on říkal, no tak viděl jsem loď, tam je přívoz taky, tam baráček, tak jsme zahalekali, vyšlo takový odrostlejší dítě, Já si myslím, přijde tatík, že ho převeze nás. Teď koukám, to dítě bralo bydlo do ruky, mě vstali vlasy hrůzou, pánu, kluci to přeplavem rovnou v šatech a nebudeme čekat, až nás ta holka udělá. Já tě upozorňuji, že ona píchla jednou, byli jsme v prostřed řeky, píchla po druhé a byli jsme na druhé straně. Prostě geniální dítě. To byl Jirka Štajdl, ještě dlouho bych musel povídat, abych ho co, tak vystínul tak, jak skutečně, jaký on byl. Měl jsem ho rád. Už mezi námi není, jsou mezi námi už jenom jeho písničky a budou tady ještě strašně dlouho, generace od generace. Neměl jsem ho rád jenom já, ale všichni, kdo ho znali, protože Jiřík měl srdce, které hřálo. A vždycky, když si na něj vzpomenu, tak mi přijde na mysl to řecké úsloví. Koho bozi milovali, umřel mlád.
16: Ale teď mě omluvte, mám tady malé řízení s Valdemarem. Já jsem se tě, Valdemar, mohl taky zeptat přímo v šatně, ale já jsem si to nechal tady až na veřejnost. Prosím tě, řekni mi jednu věc. Boholíš ty se někdy?
14: No, zatím jsem ještě o tom neuvažoval, ale je to možný.
16: Prosím tě, kdyby k tomu došlo, zavolej mě. Já bych totiž strašně rád viděl, komu vlastně celý život fandím a tleskám. My tě, ty kluku, vidíme pořád jenom kousek.
14: Dobře, tak no, já určitě zavolám, kdyby k tomu došlo. Můžu mít teď otázku já?
16: Prosím.
14: Hrál ty jsi někdy vodníka?
16: No, abych pravdu řekl, jednou se o tom uvažoval, ovšem. Našli se tam lidi, kteří tvrdili, že jsem na starýho vodníka moc mladej a na mladýho moc starý, takže z toho jsi.
14: Ale víš, že ty seš na starýho vodníka dost starý?
16: No, to jsi mě uklidnil, tak to ti teda děkuju. Tak prosím, starýho vodníka máme. Kdo bude hrát toho mladýho?
14: No přece já.
16: No vlastně, proč ne, když je to legrace.
14: Přátelé, já jsem nedávno čet ve starých listech a našel jsem tam krásnou árii vodníka z Lucerny. Písničku tu budete jistě znát a zlidověla. Jenom kousek ji zaspívám. Haničko, dušičko, nekašli, aby mě u tebe nenašli. Ta zlidověla. Ovšem našel jsem tam taky duet, který vůbec nikdy nebyl zveřejněný. A tak nám dovolte s Jiřím Sovákem, aby jsme ho uvedli. Teda kratičkej dialog v lesní tišině a posléze teda ten přenádherný duet, který bude mít v televizi premiéru.
16: Ivane! Ivane, Ivane! Už zase do mlejna. Zase za Haničkou. Máš lidskou slabost. Porád pňukáš, kuňkáš. A oni tam zatím na tebe líko líčí. Pojď raději se mnou k zámečku do jezírka. Tam je tišina, klid a mír. Tam nám bude dobře.

0: co mi náleží
1: a na něm se skrýt.
0: A na něm se skrýt.

0: Já moc krát děkuji. Děkuji moc krát.
1: A víš, že jsem si s tebou moc hezky zaspíval? Já nevím, jak si diváci poslechli, ale já jsem si moc hezky zaspíval s tebou. Kolikrát mi to vlastně už spolu zpívali? Počkej, já to spočítám.
0: No, poprvé.
1: No, no. Vidíš, ale sespívaný jsme, jako by jsme byli z jedné vesnice. A není ti nápadný, že jsi mě, kromě tedy tebe, nikde neslyšel zpívat?
0: No nápadný mi to je, ale nevím, čím to je.
1: Protože já v sobotu a v neděli chodím s Andulkou do lesa a tam zpívám. Tam je hluboký les, klid, tam já se tak nestydím, víš?
0: Ano.
1: A zpívám až 7 hodin.
0: To hledáš houby 7 hodin?
1: Ale ne, houby hledám 2 hodiny, ale 5 hodin hledám auto. Ale zpívám pořád, aby jako Andulka na to nepřišla, že hledám auto.
0: A hlavně taky, aby tě našla, že jo?

Někteří lidé jsou postiženi zvláštní zlomyslností osudu. Říká se jim nešikové. Jako by oni za to mohli, že věci v jejich rukou jaksi oživnou a projevují svévolný a poněkud ďábelský temperament. Spíše by se mohlo říci, že jsou to kouzelníci. Jejich pouhý dotek vdechne neživým věcem nevypočitatelnou bujnost. Zatloukám-li hřebík do stěny, oživne mi kladívko v ruce tak divným a neskrotným životem, že buď rozbije stěnu nebo můj prst, anebo nějaké okno na druhé straně pokoje. Pokouším-li se zavázat balíček, propukne v provázku úzkočnost přímo hadí, svíjí se, vymyká se mi s rukou a nakonec provede svůj oblíbený trik, že si k balíčku pevně přivážu prst. Jeden můj kamarád, který se plete do vysoké politiky tak, že se tomu všichni nahlas diví, si prostě netroufá vyndat z láhve zátku. Ví, že v tom okamžiku by mu zůstala zátka v ruce, kdežto láhev by se mu s nečekanou obratností vymrštila z dlaně a skočila by na zem. Lidé jsou hloupí. Místo, aby uznali tuto zvláštní magii, posmívají se lidem, kteří mají tento oživující vztah k věcem a považují je za nešiky, budíš k ničemu, nemotory, vrtáky, nekňuby, pletichy a nemehla. Ve skutečnosti celý rozdíl je ten, že tito nešikovní lidé jednají s neživými věcmi, jako by byly živé. To jest neskrotné, nadané vlastní vůlí a vzpůrné. Kdežto šikovní lidé jednají s neživými věcmi jako skutečně neživými, se kterými mohou dělat, co chtějí. Takový příručí v obchodě nezachází s provázkem jako s divokým a úskočným hadem, nýbrž jako s poslušným a mrtvým provázkem. Jedna, dvě a má to hotovo. Kladívko v rukou zedníka není jankovitý tvrdohlavý beran duc, který trkne, do čeho je mu zrovna libo. Je to neživý a pasivní nástroj, který dopadne, kam je mu určeno. Z hlediska nemotorů je ovšem toto skrocení věcí skutečné čarodejnictví. Ale stejně by měli lidé šikovní uznat, že nešikovnost je magická a tajemná. Mám například za to, že pohádky o věcech, které mluví, nevymyslili lidé šikovní, nýbrž právě magičtí vrtáci. Myslím, že Andersen někdy spadl ze židle. A nebo ze židlí, což mu vnuklo ideu, že židle je občas živá a může mluvit. Hloupý Honza, který pozdravil lávku a přál jí mnoho štěstí, se nepochybně bál, že ho řečená lávka může schodit do potoka. Kdyby byl členem klubu turistů, nemluvil by s ní, neboť by si byl jist, že po ní přejde jako by smet. Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Představa skleněné hory, jež se tyčí za propastmi, černými jezery a nepropustnými pralesy, vyjadřuje živou zkušenost nešiků, že je strašně těžko někam dojít nebo něco udělat a že se člověk přitom může zmáchat nebo potlouci. Ale pro tuto obrazotvornou přednost nechválím vrtáky. Jejich význam je větší. Rád bych řekl, co učinili pro vývoj a pokrok světa. Ano, byli to nešikové, kdo způsobili největší vynález lidstva. Byli to vámi opovrhovaní nemehlové, kdo přivedli na svět dělbu práce. Musel se zrodit první hrozný nemotora, aby ho jeho šikovnější spolupračlověk odstrčil od obrábění pazourků nebo vydělávání kůžeřka. Posti, vole, já to udělám za tebe. Byl to nešika, kdo stvořil specialistu. Kdyby všichni lidé byli stejně obratní, nebylo by dělby práce. Následkem toho by nebylo pokroku. Zatímco někteří pralidé
uměli otloukat pazourky a jiní zabíjet mamuty nebo soby, byli vzácní a pokrokoví jedinci, kteří neuměli nic, nebo snad uměli něco, co nebylo k ničemu. Jeden z dlouhé chvíle počítal hvězdy, druhý budiž k ničemu dělal na hubě všelijaké zvuky, kterým se ostatní smáli a které pak začali napodobovat. Třetí si hrál, dejme tomu, s barevnou hlínkou a sazemi a načmáral v altamíře první fresky. Byli to patrně docela bezmocní a podivní vrtáci, kteří nedovedli ani rostlouc morkovou kost. Šikovní lidé objevili, že je možno vyrobit z kamene nůž. Nešikovní však učinili další objev, že je možnost tuto práci přenechat jiným. Stvořili společnost, která se o sebe opírá. Silní a obratní mužové shledali, že je nutno být lovcem a válečníkem, aby byl člověk živ. Vrtáci však ukázali, že stačí pár lovců a válečníků, aby byli také jiní lidé živi. Člověk přestával být pouhým lovcem tehdy, když se zrodili jedinci, kteří byli velmi špatnými lovci. Kdyby všichni lidé uměli šít boty, nebylo by ševců. Kdyby nebylo nás nemehlu, nebylo by ani Prometea, ani Edisona.

Já jsem skoro okolností obdržel záskok ve hře, kterou jsem neviděl. Věděl jsem akorát o té postavě, že je to postava komická a že je to bratr Martina Růžka, který s jeho rodinou žije celý život v jednom paláci. Vyznačovala se ta role tím, že měla spoustu příchodů, odchodů, přeběhů a všelijakých takových špílců. Tak jsem si řekl, musíš se držet Martina, protože Martin, tvoje záchrana. Odjel jsem klidnej do divadla, ve vrátnici jsem se zhroutil. Dali mě do šatny, čekal jsem na Martina. Martin Růžek přišel majestátně, podíval se na mě očima zubního lékaře, který už předem slibuje, že to nebude bolet. Povídá, hošičku, moc toho ode mě nečekej, byly prázdniny, mám tam spoustu nejasností. Vytáhnul lejstra, začal listovat opakovací

0: Dějně vták do sebe, kolegové si mě podávali jako merunu, já jsem tu něco řekl, tam jsem se zasmál, rozlobil jsem se, nebo jsem se zase divil podle toho, jak jsem uznal za vhodný. A tahle ta vřava trvala 2 hodiny. Pak mi oznámili, že je konec, abych se šel děkovat, čemu jsem se velice divil. No ale to je jenom taková předehra. Pár dní jsme hráli něco jiného. A když jsme měli začít hrát tuhle tu osudnou hru, Martin Růžek onemocnil. Jediná moje záchrana, moje mateřská loď, a naštudoval během dopoledne za něj tuto roli Václav Švorc. Má výbornou paměť, u aranžmana měl ponětí, já, co jsem věděl, už jsem zase zapomněl, takže to slibovalo velikou švandu. Připravili jsme se, ať jsem znal jeho psychologický stav, jakým je, pak jsem v něm byl, tak mám Danoušku, nic, ničeho se neboj, hezky se mě chyť, zaklesli jsme se do sebe a vyrazili jsme na jeviště. No tak samozřejmě jsme dělali pro diváky dojem, jako že některý z nás nemůže na nohy, jenom se nevědělo, který. No tak, já jsem s ním šmejkal po jevišti, tak jak jsem zase uznal za vhodný, suverénně, když mluvil tedy, a Václav chrdlil text, bezpečně chrdlil text, já ho natáčel, když mluvil ke knížeti, když mluvil jako s hraběte, zase jsem ho natočil na hraběte, ať v té době já už věděl, kde je kníže, kde je hraběte, já už jsem ovládal. No a takhle jsme se probojovali ještě ke konci. A už to vypadalo, že se nemůže nic stát, tak jsem ho pustil. A on má poslední větu povídá, tak bratře, a teď půjdeme domů. A šli jsme každý na jinou stranu.
1: Počkejte, já už to začínám kapírovat. Tak vy myslíte, že bychom to vaše prase bacili dohromady na posvícení a to moje prase, že bychom honili sem tamtou dírou, aby zhublo?
2: Hlejte, my bychom si teďka každej porazili půlku svýho prasete. Vy byste si porazil půlku svýho prasete, já bych si porazil půlku svýho prasete. A v tom patentním chlívci bychom krmili každej půlku svýho prasete. Vy byste krmil půlku svýho prasete, já bych krmil půlku svýho prasete.
1: A co pak o to toho já bych nebyl nepřítel, mě jde jenom o to, aby jsme to nespletli, až přijde ta kontrola, aby nám ty půlky pasovaly k sobě.
2: To už si vyprobujem. Tak plácnem si, anebo si neplácnem?
1: No tak plácnem.
3: Sledujete dva vynalezavé sousedy, kteří s pomocí společného chlívku chystají zabíjačku na černo.
2: Zkuste si párkrát mávnout, jestli to není vyvyklaný.
1: Jde jenom o ten moment, kdy to prase zaječí na celou ves, jinak já jsem klidnej.
2: Tak, kastrol mám, provaz mám, nůž mám taky.
1: Porád mě mailí, že píchnout prase potichu, to je secakramenská štrapáce.
2: Všechno mám promyšlený. Budete s tím mlátit o sebe a přitom můžete něco zaspívat, aby to nebylo tak nápadný. A já ho v tom bouchnu.
1: Dělejte, než někdo přijde. Pod našimi okny teče vodička, napoj mi mamila mýho konička. Já ho nenapojím já. Co říkáte?

0: už hlavnou.
1: Takhle to nikdy neuděláme, co kdybych vám ho nahnal z druhé strany.
0: No tak přestaňte mlátit a běžte. Jděte ho.
2: Ano, to si vzpomínám, to je vlastně první rok televize, to je asi před 29 lety.
3: Ale tenkrát jsme tě museli líčit hodně na staro. A nebo teďka máš make-up speciální?
2: No, děkuju pěkně. Neber toho vážně, pochopitelně, takzvaný režisér, psycholog. No, ovšem před tímhletím oficiálním prvním vysílání bylo takzvané vysílání pokusné, to bylo mnohem dřív v Libocích, tam v těch laboratořích a já...

S Františkem Vnoučkem jsme byli vlastně dva herci, první herci, kteří tohoto pokusného vysílání se zúčastnili. Tedy jako pokusní herci, pochopitelně. Situace byla taková, že tam bylo několik baletek, asi 7, tam poskakovali, aby bylo prostě vidět, co to udělá, rychlej pohyb na dálku, až po Praze bylo asi 12 televizorů celkem a hodnotili to odborníci, jak to dopadne. A my jsme tam s Frantou Vnoučkem měli udělat dialog ze čtvrtého jednání Maxima Gorkého Na dně, které jsme v té době hráli u Buriana. No tak ovšem, ten celý pokus televizní zachránila úplně jiná osoba. A sice Franta Trefný, který tenkrát dělal medicínu, myslím, už byl hotov, byl lékař, nebo nebyl, to už je jedno. Dneska je to prostě primář příbramský nemocnice, rentgenolog, vynikající, můj přítel, dlouholetý. A ten to vlastně zachránil. Situace byla taková, že my jsme si tam přinesli fousy samozřejmě, jako já jsem hrál barona, Franta hrál saténa, Franta měl fousy i paruku, a jenom fousy, klobouček. No to víte, teď jsme tam přišli a pan, když přišla na nás řada, kde máme nějakou lavici nebo palandu, přece musíme mít nějaký prostředí. Ale ne, že to je zbytečný, tady je ta bedna, tam koukám, mejt in Čechoslovakaj, tedy máde přesně, já otočím to na druhou, jsem zas máde, ze všech stran máde, nepoužitelná prostě bedna, ano, to jste nás pěkně odflinkli, v tom případě to hrajeme bez fousou. Tak nás přemluvili, tak jsme se přece jenom nalíčili. Oblíkli. A samozřejmě tedy maska pro divadlo, kde je divák vzdálen, že? A v televizi to je pěst na oko, tak oni tvrdili, že ačkoliv to nebylo barevné vysílání, že já jsem vypadal jako zelený lučišník a Franta jako kupka sena. No, přišla řada, začali jsme mluvit a najednou v tom okýnku, to ještě nebylo takový akvárijní veliký okno, kde jsme koukali do režie, takový menší, a tam se objevovaly tváře šílenců, vyvalený v oči, jak na nás nehlasně signalizovali nahlas. Jeden to dokonce napsal na škatuli od tu krabici. Nahlas. Teď my jsme nevěděli, co se děje, až stojíme vedle sebe. Teď jsme zvali už tak, že se mysleli, že jsme v Karpatech, každý na jiném kopci. A najednou právě přišel na řadu Franta Trefný, který těma svýma rentgenologickými očima přesně odhad situace a povídá, pánové, není to tím, že ten chlap s tím mikrofonem, s tou šibenicí tamhle kouří na chodbě? No samozřejmě, vypukla panika, ono se po něm vrhli. A to jsem poprvé viděl zbít člověka šeptem, potichu. On měl totiž v ruce mikrofon, takže oni ho fackovat nemohli, pak to by bylo slyšet. Tak do něj bušili dozad a jak tam do těch dveří jeli, tak mu ještě někdo šeptem prostě nadával. A to mě zlomilo. To už jsem viděl, že nevydržím, že se dám do smíchu, tak jsem se tak trošičku jako povotočil. A Franta Vnouček, který byl mnohem zkušenější herec než já, vystihl situaci, jak se to uklidnilo, povídá, poslyš, barone, ty si před chvíli něco povídal a já jsem ti špatně rozuměl. Já mám jeden z těch černých dnů, to si půjčil z Paličovi celý tuhle větu, že bys mi to zopakoval. No a začali jsme znova. Končili jsme to, veliká radost, veliký nadšení, líbali jsme se tam všichni, ten zbytej. No a tak jsem si potom kolikrát říkal, když procházím teďka těma Kavčíma horama, tím monumentem, tím science fictionovým prostředím, abych tak řekl, protože tam se těžko já vyznám, já mám orientaci jako slepice. Je tam jedno pife, který jsem ještě vůbec nenašel, vždycky zabloudím, pak mě přivedou zpátky. A když tam procházím ty zvukočestní studia a vzpomenu si na tyhle průkopníky, jak se tam televizní průkopníky, speciálně zvukový, jak se tam perou ten mikrofon v těch dveřích, no tak pravda, už se jim nesměju, ale jenom usmívám.

0: Dobrý den, Hermínko.
1: Dobrý den.
0: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 letý. No.
1: Před 40 lety jako
0: ano.
1: Jinok sotva 20 letý.
0: No.
1: To jste za...
0: Já jsem Karel.
1: Karel?
0: No ovšem, já jsem Karel. Karel.
1: Očistil jste si boty!
0: Ale já jak si...
1: No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
0: Ale vy mě nepoznáváte.
1: Prosím vás, dejte sem tu.
0: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
1: Já tady nejsem přece žádnej odprop.
0: Jako jinoch. Jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte
1: Karel.
0: Se na...
1: No
0: všem.
1: Karel.
0: No Karel Truhlářů.
1: Karel Truhlář.
0: Ano, Karel Truhlář.
1: Ten poděbanej blondňák.
0: Ale ne, ten poděbanej blondňák, to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
1: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
0: No tak Truhlář, Hermínko, Truhlář.
1: Ale Karel Truhlář byl přece blondiák.
0: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
1: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
0: Počkejte.
1: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
0: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, protože já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co ho znáte, ten...
1: Neznám.
0: Antisklerotín.
1: Jo, tak ten, no.
0: No.
1: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botech, že jo?
0: No, ale já moje obuv jak si...
1: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluví.
0: Nebyl jsem blondiák.
1: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
0: Neměl!
1: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
0: Pardon, já
1: tak
0: jsem...
1: to teda ne, jo. Lezete mi sem bagančatek a budete se tady ještě hádat.
0: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
1: No, nebyl jste blondiák, helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se.
0: Děkuji vám.
1: Ach, jo. Tak co?
0: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
1: Pod kaštany, jo?
0: Ano.
1: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
0: Hermínko.
1: Já vím, vy si mě s někým pletete, ale já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu, věčnou slávu, ale co ne, co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop.
0: Tvoj Hermínko, já a Anička Cvajhamlová, vyloučeno. Tenkrát po těmi kaštany jste byla určitě, vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli, jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
1: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle a ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce. Takhle, no jako dneska. No, jako
0: to říkáte, něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
1: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna.
0: No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mně úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
1: Jo, to určitě vy, kozle starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
0: Já jsem nikdy nekulhal.
1: Ale kulhal.
0: Ale kulhal, Josefu. Hrobníkův Josef.
1: Co?
0: No Hrobníkův Josef, ten kulhal.
1: Že by?
0: No ovšem.
1: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
0: Ach, já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
1: O koho máte na mysli?
0: No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne?
1: Jo, toho.
0: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
1: No jo, co pak o to, huba vám vždycky. Jo. A teďko nevíte, už víte, jak to bylo.
0: Ale já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás, s ním, když on měl křídla. On se znášel v oblacích, zatímco já měl jenom křídílka. On byl sportovec, básník byl hlavně.
1: Já vám prostě vůbec nerozumím bez šance. Nerozumím.
0: Jak to? Co pak Jindřich už... Máte nějaké básně? Já ku příkladu si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, nezopak to je vedlejší, ale stál u okna a probodávali ho slunečně nebo měsíčně, já už ne.
1: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastovaní kuchyně v botách. To se nestydí.
0: Prosím vás. Co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych ho vidět.
1: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
2: Tak, králíci jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
1: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele, takže.
0: Jindříšku, já ti mockrát děkuju.
3: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukážu svého datla. Je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak vrástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivokládských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivokládských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných friskyřicí, a tam by takhle forumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem tak nebyl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevíme, jestli nějaký ty chlapečkové byli taky chrastitce, nebo nevíme. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit mi čuláka. A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkal, teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zasmání. potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 let jako mě říkali, že jsem zázračný dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluchu. To se napodobí velice těžko, tak ono je furt vtahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluchu, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, pak ono se teďka ukázalo, jaký to byli první. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
0: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
3: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak jistě víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší jako nerozdivočího pořádně a ono má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě, tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět tedy, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž pštrosí samice dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Radka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Radka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí. A jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí, v noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já nebudu napodovat to, co slyším, ale nýbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka zacvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
4: Vrána.
3: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
4: Špaček.
3: Civan. To je, pardon, jsem to smálem. Nakonec, pak vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální mála u vás i tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid. Haf! Haf!

0: Oslaďte si podle chuti, pane Bucela.
1: Magdičko, řekni panu Bucelovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch...
0: Jo, no, my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět.
1: To se zasmějete. No.
0: Tak jistý mladý muž, turista.
1: No tak.
0: Zabloudí v Karpatech.
1: No spíš v horách, jako.
0: No jistě, tak v Karpatech nebo třeba...
1: Na Pradědu nemůže nikdo zabloudit.
0: Dobře, no tak já myslím, že v Karpatech a na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká.
1: Mladá?
0: No, to se už říct.
1: No já vím, ale já to zdůrazňu, pač. To je strašně důležitý. No.
0: Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď?
1: Jelenko, zpětlost. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pocala. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech.
0: Jsem říkala.
1: A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a nepletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá.
0: A hezká.
1: No to už si říkala, A bydlej tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. Najednou někdo zabuší na šrub.
0: Ne, začuká.
1: Začuká, prosím tě, zkus začukat na šrub, zmrzlej. Ono se neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř. Musí zabušit, jo, aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, tady nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží.
0: Oba dva?
1: No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě, leží, páč je to daleko příjemnější.
0: Ježíš, tak to abych nesnesla. Ne, fakt, ležet vedle někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to abych nesnesla.
1: Pusinko, o tebe se taky nejedná.
0: No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím.
1: Nepřerušuj. No prostě...
0: A zase si to nasypal na koberec.
1: No tak sakra. A turista...
0: To není problém,
1: odkvetnout do kupeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v přecíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli.
0: Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou.
1: Za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí.
0: No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš.
1: A v tom vůbec není ten vtip,
0: že ten... A na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucela, taky tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no.
1: To samozřejmě.
0: Nech to, prosím tě, vy mi rozumíte, pane Bucela. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka.
1: Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom.
0: No.
1: Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon.
0: Jo, horák.
1: Nepovídá sedlák, to povídám já. Zvoní telefon. Kdyby mě ho hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej pozdě.
0: A ten sedlák
1: povídá, podívám se na kozy.
0: Karle, po koza.
1: To podívám se na kozy.
0: Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne.
1: Podívám.
0: Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi.
1: Protože kdyby se náhodou utrhli,
0: on není doma.
1: Mléko.
0: Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Já už to dopověděl.
1: Jak to můžu robit, pořád do toho skáče. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku?
0: Nepřejete si ještě kávu, pane Vícko?
2: Ne, děkuji.
0: Jo, vy máte ještě.
1: Jak byli je venku, tak ta selka povídá...
0: Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von jde ven potředí, to mě právě na tom připadalo tak směšný.
1: Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne...
1: Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy.
0: To si říkal, to si říkal. To to si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra.
1: Ale žádnej sejra, konzerva tam je jedna, jediná. No.
0: Jo, jenom, že to si musí nechat do příštího trhu. No.
1: Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no, a teď to jde. Lezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá, na.
0: Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost.
1: Ta selka strčí do turisty a řekne na.
0: Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu.
1: Prosím tě, nežmo, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím.
0: Ty jsi ho začal, selka... já jsem ho začal, vidíš, jak seš pitomej.
1: Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady.
0: A ty tak jo, ty se... jo, ty s tou svou sklerózou, viď, ty jo.
1: Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem.
0: Lidni se, prosím tě.
1: Já, že mám tu paměť, že nemám. Nesmíš se takovým svým idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická.
0: Víš, co o tobě říká moje máma?
1: To mě nezajímá.
0: Že jsi hulvá.
1: No jo. Tvoje máma, to je drbna, ty se bojí celá ulice.
0: Tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, zajíce až ho přetrhli.
1: To je toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl Eiffel věka.
0: Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy...
1: Co my?
0: Vy...
1: Co my? Co my?
0: Vy jste rodina alkoholiků. Nebejt mě a mojí mámy, tak si skončil ve škarpě.
1: Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil?
2: No jo, ale co ta selka vlastně na tom turistovi chtěla?

0: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
1: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
0: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
2: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
3: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
1: No?
3: Dát můj.
2: Co?
3: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
1: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
3: Ale ne, já myslel draka.
1: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já.
2: Pravda, naše princezna už není hezká.
1: Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali.
3: A my důrazně neradi oplakáváme.
2: Ergo čuvix.
1: To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem?
2: Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo.
1: Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
3: Je, to poslední bych, jak si vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
1: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
3: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no, a máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrika?
1: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak, vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
3: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říci, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
1: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako naadoptovali, jako dceru.
3: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chramstňám z koust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
1: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
3: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
1: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
0: No, to je velehňup.
3: extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou. Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
1: Katastrofy, jo, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, tak... Dobré to bylo.
3: Pravda, trochu jsem se rozpinkával úzdy a zkoušel servis, ale... Vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
1: A zpívat taky umíš. Ne. Jednu školu máš vyšší ne. Než druhou. Ne. My tě zkrátka adoptujeme na princeznu.
3: Ne, ne, ne, ne. Dovoluj si blekotat, dovoluj si blekotat. Prosím, to ne.
1: Ticho. Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
3: To prosím.
1: Jednu špatnější. Než první a teď budeš najednou fňukat.
3: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
1: Ne, konec. Konec, již jsem řekl.
3: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopivávala, až půjdu převleku.
1: Ale to prosím, je nápadíček, to je nápadíček. Klidit ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá,
4: ty jsi ten, ta princezna? Ano.
3: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
4: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
1: A dodal téměř slavnostně.
4: A navíc jsem chlap. Rad ti říkají. Mě říkají česneková panenka.
1: Co se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou? Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
5: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná. Statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
1: Co si to dovoluješ, ty vohráblo? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
5: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka, a statečný komoří mě zachránil.
1: Co ty to tu... Ty jsi komoří.
5: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, při dívčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
1: Už tomu rozumím, jenomže já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
3: Tady jsem vaše posuvné bednění.
1: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
5: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komína, retenční nádrž.
1: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
6: Ale my nic nevidíme, ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
5: Milost, Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
1: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda ti to království, tedy půlku toho království dáme.
5: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
1: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
5: Pomoc? Ne. Hilfe, draku, bratře, já chci být sežranej. Pomoc!
1: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No, protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: U nás je taková, ne, u nás, ve světě je taková tradice komických dvojic, komediálních dvojic, jo. Voskovec a Werich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které je Hardy. Tají se. Protože
1: to je pravda, pane Kopecký. No.
0: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo. Tedy divadlo, no, hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercem a před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi z Kopecky. Jo. A oni se smáli a říkali, kdo si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 letá, s programem z toho představení. Jo. Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. To. A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovičtěrci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, které opravdu lidi si pletou, ale nejhorší, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Setinským, jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě, a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulicí, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkal, no projíždím na tu třídu vedle. A on říkal, to se nesmí od pondělí do pátku. Říkám, vidíte, já tady vidím takový letá, nevím to. Tak co budeme dělat? A on tak nad námi kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Štercu, jděte dál. Tak to bylo po druhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán. Říkal, ježiš, co tady děláte? Já říkám, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned obědnul víno a tohle a to. Musíte přijít mezi nás, když jsem byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel. Přišel jsem tam a tam stál ten vedoucí z jeho paní. Hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl se Štrclem. Čili třetí omyl s Jardou Štrclem. Čili když si pletou dvojici, tak to chápu. Ale já to beru, protože mám Štrcla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní. Takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smoljak Svěrák. Taky jsem měl lidi tady. Proč mám stres Smoljak, který je Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout, který je který. To se plete lidem, já to chápu. To dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mě lidi ptají, který je Lasica a který je Satinský. Kluci, já vás tady vítám. Ahoj.

0: Když se podíváte na mapu Spojených států, najdete na ní kousek pod Michiganským jezerem, město St. Louis. Odtud začala stavět společnost Atlantic and Pacific transkontinentální dráhu, která vedla přes indiánské území Oklahomy, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až na pobřeží Tichého oceánu. Stavba této trati pro Železného oře byla jablkem sváru mezi indiánskými kmeny Kijovů, Komančů i Apačů, kteří stavbě nepřáli, a mezi bílými přistěhovalci z východu. Války mezi oběma znepřátelenými stranami si vyžádaly tolik indiánské krve, kolik proteče v Rio Grande vody za dva dny v období sucha. Od té doby, kdy na tuto dráhu slavnostně vyjel první vlak, uplynulo přesně 50 let a 7 minut. Jako tehdy i tentokrát byl jasný, vonavý letní den. Jen párek tučných supů protínal modrou oblohu téměř bez mraků. Kaktusy byly snad o 2 metry vyšší, ale písku v poušti bylo znatelně méně, protože nedaleko stála dobře prosperující továrna na přesýpací hodiny. Jako tehdy i dnes jel slavnostně vyzdobený železný oř ze St. Louis, aby celé Americe připomněl toto významné jubileum.
1: Odjíždíme, urychlete nástup.
2: Prosím vás, stavíte v Santa Fe?
1: Samozřejmě, ty děti patří k vám.
2: Který?
1: Tyhle.
2: Je, málem bych na ně zapomněla. Henry, File, Annie, pojďte.
3: Ano, maminko.

0: Je tady volno? Haló, je tady volno?
1: Cože?
0: Jestli je tady volno.
1: Cože?
2: Vidličky a nože.
1: Tady není jídelní vůz, ale už jsme vyjeli.
0: Děti, posaďte se. To zas bude cesta.
2: Ano, maminko.

0: slavnostně ověnčený železný oř uháněl texaskou krajinou a míjel řeku Canadian a dál podél novomexického údolí se stříbrným jezerem, do kterého se vlévá řeka Red River, kde před 100 lety náčelník Tangua ztratil opasek, který se stal jablkem sváru mezi Comanche a Apache, kterým odedávna toto území patřil, a považovali volně pohozený Tangův opasek za vhozenou rukavici. Což jistě uznáte, to se nedělá. I když na druhou... Ale ne, to skutečně, to je nehoráznost. To je stejné, jako když paní Bleková nepoznala v neslyšícím starci, i když byla z cesty hodně rozrušená, ale i přes svou vrozenou roztržitost jej měla poznat. To je prostě nehoráznost, to se prostě nedělá. To je jako s tím opaskem, to můžeme tu desku zabalit a jít domů. Ona snad chrápe, to snad není možné, to já tam snad vystřelím šíp. Jenom abych se strefil. Tak teď hezky napnout tetivu, pořádně zalícit. Tak.
1: Indiáni?
2: Hurá!
1: Parchanti, který to byl? Henry, ukaž ruce, kde máš ten luk? File.
2: Já taky ne.
1: Tak ty Annie.
2: No, mami.
1: To jsem blázen. Přeci to sem nepřelítlo z nebe. Nebo že by... Poslyšte, dědo... Ukažte mi ruce.
3: Myslíte si, že jsem užvaněná baba s roztřesenýma rukama? Já, když vystřelím, nikdy neminu cíl. A navíc mou zbraní není luk, ale pěst.
2: Mami, to je přeci... No jo, to je on!
4: Kdo je to?
1: Kdo by to byl, prosím tě?
2: Pane, nejste vy?
0: No, konečně. Malý Henry musel přijít na to, že s nimi v kupé cestuje slavný hrdina divokého západu, který před 50 lety pomáhal stavět tuto transkontinentální dráhu. Ano, cestoval s nimi starý pan Klein, kterému indiáni začali říkat Old Shatterhand, drtící pěst.
1: To jako já? Já jsem Bleková, zasvobodná Smithová.
2: Pane Shatterhande, proč vám říkali smrdící pěst?
3: Drtící pěst.
1: Henry.
2: Au.
3: Ale nechte ho. Kdo je mladý, ten je hloupý. A kdo je starý, ten je...
2: Luchý.
1: File.
2: Auweiss. Cože?
3: Vidličky a nože.
1: Tady je jídelní vůz?
3: Ten připojí až v Diegu.
2: Pane Shatterhande, vyprávějte nám o Indiánech.
1: Ale neotravuj pána. No. Ale kdyby vás to, pane Shatterhande, neobtěžovalo, mě by to také moc zajímalo.
3: Jo, no tak... Dobře, ale já jsem nudný vypravěč.
2: Jak jste zabil grizzlyho? Pěstí.
3: Statečný muž nikdy nemluví o svých činech. To přenechává žvanivým greenhornům.
2: Vyprávějte, pane Shatterhande.
3: No tak dobře. Víte, jak jsem se skutečně seznámil s náčelníkem Apačů Vinetuem?
2: Ne.
3: Naše první setkání se uskutečnilo úplně jinak, než se píše v knížkách. Dívám-li se na tvou tvář, no ty, jak se jmenuješ, Henry, nemůžu než nevzpomenout na ten osudový den.

0: Minetu, vylez už z té kádě. Jseš tam přes 2 hodiny. Stejně zůstaneš tmavej. Neodmlouvej. Dneska jdete ty a nšoči sami. Já musím večer ještě jednou přežvejkat tu bůvolí kůži. Zítra je v Santa Fe veletr. Co je? No co ti je, Vinetu? To tě to pořád tak trápí. Vždyť to mají všichni indiáni. Dospíváš. I tupá hlava to měl. I kleky Petra. A je to bavorák.
1: Ta tvoje kozlí mast je k ničemu.
0: Protože se v tom pořád hnípáš.
2: Dobrý den.
3: Paní Inčučunová, je Vinda doma?
1: Já už jdu, jenom si připnu péro. Mami, můžu si vzít koně?
0: Opovaž se. Dneska půjdeš pěšky. A ne, abyste u Siuxů kradli jako posledně. Víš, jak to dopadlo?
1: No jo.
0: Žádný no jo. 250 mrtvejch. Nšoči.
4: Ano?
0: Prosím tě, dohlídni na ně.
4: Ne.
0: Seš z nich nejrozumnější.
4: Ano, maminko.

0: Vítám vás na odpoledních nedělních čajích v salonu u Centra. Dnes se společně naučíme nový indiánský tanec Skočkodan. No tak to by stačilo. Prosím indiánské chlapce, aby při nácviku nekouřili dýmky míru.
1: Přichází horda indiánských chlapců.
2: Stát! Apačiska.
3: Co je?
2: Kolikrát jsem vám říkal, že tady není žádná zábava, ale čaje.
3: No jo.
2: Tak tedy pojďte. Ukáž. Dobrý, ukáž ty. Dobrý, ty. Vrať se.
4: Já?
2: No ty. Co se tak červenáš, Rudochu? Co schováváš ty ruce? Jak ty nemáš rukavice?
4: Já je zapomněl.
5: Vinďa zapomněl rukavice.
4: To je vůl.
6: No já se picnu. Pane Senče, tak pro jednou. Bráška si je příště určitě nezapomene.
2: Neexistuje. Žádný smlouvání.
7: Sence, mohu se do vašeho hovoru vmísit?
2: Co chceš ty, Greenhorne?
7: Jenom mě tak napadlo, jestli to nařízení platí pro všechny. Mě jste před malou chvilkou pustil dovnitř bez rukavic.
2: To je něco jinýho.
7: Jak jinýho?
2: Nechci, aby se ty jejich smradlavý indiánský pracky dotýkali čehokoliv v mým lokálu.
4: To je vaše poslední slovo?
2: Poslední, ty uhenáku.
4: Ach jo.
7: Počkej, příteli.
4: Příteli?
7: Půjdu s tebou. Sence, my se ještě uvidíme.
2: Budu se těšit, Greenhorne.
1: Old Shatterhand odchází za Vinnetouem k Červené řece.
8: Příteli, zvolni krok.
9: Dech mě.
8: Počkej.
9: Patříš k ním? Jdi se bavit.
8: No tak, buď rozumný.
9: Jdi tancovat Skočkodána.
8: Počkej. Já nejsem jako on.
9: To se pozná na první pohled.
8: Jak to?
9: Co to máš vůbec na hlavě?
8: Klobouk. Ty roláče. To se u nás běžně nosí.
9: Co a co ty kalhoty? To jsou dětský?
8: Proč myslíš?
9: Ty je nemáš ani ke kolenu.
8: To jsou krátké kožené kalhoty.
9: No jo, divný kraj, odkud přicházíš.
8: Tak proto oni vždycky poznali, že jsem cizinec, podle kalhot. Ostatně, nechceš si je zkusit?
9: Jo.
8: Mají padací most?
9: Jo, to je dobrý. Ukáž. A já ti na oplátku půjčím svoje, jo?
8: Tak jo.
9: Až mě v tomhle uvidí doma v táboře, to zas bude takový rachot, že si Siuxové budou myslet, že jsme vykopali válečnou sekiru.
8: Dej si ten tyroláček takhle na stranu.
9: Takhle?
8: Tak. No vidíš, teď vypadáš jako můj přítel Ginter z Ulmu.
9: A ty v těch třásních jako můj nejlepší kamarád, bůvolí roh? Jo, co ty mokasíny padnou?
8: To víš, že jo. Tady si to zapni. Tak, to jsou šle.
9: Šle?
8: No vidíš, mě byly krátky a tobě jsou akorát. A teď zkus zajodlovat. Takhle.
7: Halalala,
9: didi. Alalala, lili.
8: Ne, posaď to víc. Tak, víš, musíš to... Jo, dívej.
7: Alalala, lili.
9: Alalala, lili.
8: No vidíš. Lalala, lili.
9: Alalala, lili.
10: Zmydlíme je oba. Za to nám Centr nezaplatil. Dáme tomu Rudochovi nakládačku, že už si Skočkodana nikdy nezatancuje.
9: No jasně. Jdeme na to.
1: Old poplácal koně po zadku.
7: Tak hotovo. A věříte Centrovi, Greenhornův pozdrav.
9: Splete si nás v tom převleku. Mysleli si, že já jsem ty.
8: A ty jsem já.
9: Díky, bílý bratře. Zachránil jsi mi život. Ale že jsi jim dal, co proto? Takový nářez. To bych nikdy nedokázal. Budu ti od dneška říkat drtící pěst. Souhlasíš, cizinče?
8: Old Shatterhand.
9: Oh. Co je ti? Old Shatterhand, ty krvácíš?
11: Pojď sem. Pojď ke mně. No neboj se, strejdy.
8: Kde to je?
11: Pojď sem, já tě chytím. Že tě chytím.
8: Ale ten tady běhá léta.
11: Pojď ke mně. No neboj se, strejdy.
8: Kde to je?
11: Pojď sem, já tě chytím. Že tě chytím.
8: Ale ten tady běhá léta. Od té doby, co tu máme rezervaci, je tu furt.

0: Past mě brzy postavila na nohy a naše nové přátelství s Vinnetouem jsme stvrdili vlastní krví. Stali se z nás pokrevní bratři. Bohužel při slavnostním rituálu před nastoupeným celým kmenem Apačů jsme použili k řezu našich paží nečistého nože a my těžce onemocnili pomerančovou horečkou.
1: Co to je?
0: Dnes se tomu učeně mezi bílými říká žloutenka.
2: Od té doby byli oba naši přátelé na dietě. Možná, že ledaco se ve skutečnosti událo trochu jinak, ale děti s paní Blekovou byly vyprávěním strženy tak, že ani nepostřehli, že do kupé vstoupil průvodčí.
3: Koukám, že si tady u vás párkrát cvaknu, jestli se nepletu. Nejedeli ovšem někdo na černo.
2: Old Shatterhand zůstal jako opařený. Nevěřícně hleděl na průvodčího, který mu připomínal dávného přítele, jenž ovšem již mnoho let stopoval zvěř u velkého manitu.
3: Tak, děkuji. 4x lísteček pro mladou paní. Tak, cvak, cvak, cvak a cvakni. No a co vy, co na mě tak zíráte, jako kdybyste polknul žábu?
0: Promiňte, pane, ale na chvilku jsem si vás spletl se svým přítelem Samem Hawkinsem.
4: Cože? Vy jste znal mého otce?
0: Chce snad říct, muž s kleštěmi, že je synem mého učitele? Neohroženého Sama Hawkinse, jednoho z nejslavnějších Westmenů, kteří se kdy proháněli po prériích Texasu a Arizony.
4: No, ano, jistě, to byl skutečně můj otec, jestli se nepletu.
0: Počkat,
4: ale v tom případě vy musíte být Old Shatterhand.
5: Ano, je.
1: Je.
6: Je.
1: Je.
3: No tak od vás samozřejmě jízdenku nepotřebují. Vás by tato železnice měla platit.
0: Ne, to nepřichází v úvahu. Jsem jako každý jiný cestující a zde je moje jízdenka. Prosím, procvakněte mi ji.
3: Když jinak nedáte, děkuji. Tak, ale je mi ctí.
0: Posaďte se na chvilku k nám. Do nejbližší stanice ve Fort Blizzard, to máme ještě přes 30 mil, jestli se nepletu. A zrovna jsem chtěl vyprávět o vašem otci. Není pro nikoho tajemstvím, že slavný zálesák Sam Hawkins nosil na své chytré hlavě slušivý apartní příčes. Všichni si vždycky mysleli, že byl skalpován Indiány. Jak to ale bývá, pravda byla úplně jiná. Ale abych začal od začátku. Kde jsem to skončil? Aha, to se musíme ovšem vrátit do doby, kdy mladičký Sam vycházel měšťanskou školu v Chicagu.
7: Sedněte si, děti. Děti. No tak, děti, sedněte si. Kvapem se blíží doba, kdy opustíte škamna naší školy a budete se muset rozhodnout, jaké bude vaše budoucí povolání. Tak třeba ty, Bile, co bys chtěl dělat po škole?
8: Nic.
7: Dobře, tak tebe se dnešní hodina týkat nebude. Ale pro ty z vás, kteří se ještě nerozhodli a chtějí se stát platnými členy naší rozvíjející se kapitalistické společnosti, bych rád představil pana Brauna, zástupce firmy Williams & Son.
9: Dobrý den.
7: Který by vám něco řekl o jejich slavné strojírenské výrobě. Pane Braune, prosím, můžete se ujmout slova.
9: Děkuji za slovo, pane učiteli. Milí žáci, na úvod bych vám chtěl říci, že kdo chce zažít život plný vzruchu, napětí a dobrodružství, kdo chce být obdivován nejkrásnějšími ženami i muži, kdo se nebojí chlapské dřiny a nemá strach obětovat kus svého já, ten určitě nepropásne svou příležitost, když vstoupí do učení k naší firmě Williams & Son. Máme

0: Vás připravenu celou škálu těch nejzajímavějších oborů.
1: A co?
0: Zedník, tesař, obrábičkov, hlídač, svářeč, to jsou jen náhodně vybrané profese z bohaté nabídky naší společnosti, kterými se můžete u nás vyučit. Ale ten pravý obor pro skutečné chlapy jsem si nechal jako trumf na závěr. Je to frézařina.
2: Frézařina.
0: Frézařina, frajeřina, jak by řekl básník. Zvuk frézy, to je hudba oklahomské prérie. To je zurčení vody v červené řece. To je dusot kopyt divokých mustangů. To je hudba vaší budoucnosti. To je vaše láska, váš život, váš svět.
3: Co je s tebou, Samueli?
4: Ale nic.
3: Vždycky se tak hyhňáš. Jseš samý hy-hy-hy. A najednou mlčíš jako ryba, táto. Řekni taky něco.
5: Hele, tady píšou, že ta trať ze St. Louis už je protažená až do Santa Fe. To se asi indiáni opeřej.
3: Prosím tě, ty si pořád čteš noviny a kluk zatím vychází školu. Nevíme, co s ním.
6: Mami. Musím vám něco říct.
7: Haló, sousedi, řekněte Samovi, že se mu v tom jeho háru u nás na zahradě hrabou slepice.
3: No tak Samé, pojď od toho okna, jinak se ten plešoun zblázní závistí, že máš tak nádherný dlouhý vlas.
6: Mami, musím vám něco říct. Mám milenku.
5: Milenku?
6: Bude to i moje matka.
3: Cože? Slyšíš, táto?
5: Co říkáš?
3: Kluk má milenku.
6: Jak se k ní budu chovat, tak mě bude živit. Hlavně ji musím dobře promazávat.
3: Co to říkáš, chlapče?
6: Nejdůležitější je údržba.
3: Slyšíš ho, táto?
5: Cože?
6: Jenom aby to nebyla nějaká stará mašina.
5: Jaká mašina?
6: No fréza přece.
3: Fréza?
6: Dneska byl u nás ve škole pan Brown od Williamse. A říkal, že frézařina je povolání pro správní chlapy.
3: Ježíš, já myslela, že půjdeš k baletu samé. Vždyť tak hezky tančíš u ohně.
6: Mami, to můžu vždycky dělat jako koníčka po práci. Ale já chci, aby ze mě byl pořádný chlap.
5: Jasně, mámo. Co říkal?
3: Že budeme mít doma frézaře.
5: Tak my budeme mít doma frézaře.
8: Tak šel mladiství Samuel do učení k firmě Williams na frézaře. Byl šikovný, práce mu šla od ruky, dokonce vyhrál soutěž o nejlépe vyfrézovanou šerifskou hvězdu. Jeho učení však mělo jeden malý háč.
9: Samé, kolikrát ti budu říkat, aby si zbral ke stroji ochranou síťku na vlasy?
4: Ale pane Sentře, ještě se mi svačinářky budou smát.
9: Hele, nedělej frajera a okamžitě si tu síťku nasaď. Víš dobře, že to odporuje předpisům o bezpečnosti práce.
4: No jo.
9: Já jsem za tebe zodpovědný. Kdyby se ti něco stalo, tak půjdu zase bručet do basy. Máš štěstí, že už máme padla. Tak, běž domů. Ale zítra tě chci vidět se síťkou na vlasech.
4: Jo, schálou.
8: Strašné. Mluvilo o tom tenkrát celé město. A té krve. Mladý Samuel vlastně opouštěl dílnu, když v tom druhá směna zapla frézu a nešťastného mladíka stroj skalpoval.

Mr. Center šel skutečně znovu bručet do basy v Princetonu. Když ho po 6 letech pustili, odstěhoval se na Divoký západ, kde se udělal pro sebe a koupil si taneční salon. Mladý Samuel se nemohl dlouho vyrovnat se ztrátou své bujné kštice, na které si tolik zakládal. Navštívil několik lékařů, kteří pracovali na jeho hlavě ve dne v noci, ale bohužel všechny pokusy byly marné. Když nepomohl ani husí trus s cibulovým zábalem, odstěhoval se nešťastný mladík do pustiny Divokého západu. Doslechl se totiž, že se tam už po prériích prohání také jeden holý ze 7 statečných, který měl stejné problémy. A přece jenom ve dvou se to lépe snáší. Nakonec dostal sám darem půvabný skalp od náčelníka Kijovů a ten zdobil jeho hlavu až do smrti.

0: Já jenom nechtěla bych se vás nějak dotknout, pane inženýre, ale to víte, taková ženská zvědavost. Vy jste miloval nějakou od nich, že jo?
1: Neříkejte od nich. Jsou to lidé jako my. Jsou mezi nimi dobří i špatní lidé, stejně jako mezi bílými.
2: Jasně, Indiáni jsou lepší.
0: Já to tak nemyslela, ale vy jste miloval nějakou dívku z indiánského kmene. Nějakou rybu.
2: Ale prosím tě, matko, ty to pleteš. Pan inženýr Šetrén přece miloval šoči.
1: Ano, ano. Byla to skutečně výjimečná žena. A nejenom mezi Indiány.

0: Prosím tě, kam zas jdeš?
1: A jen tak. K medvědí strouze.
0: Aha. A zase se vrátíš za 3 dny potrhanej jako poslední.
1: No prosím tě, nešačit.
0: Kdo to má pořád zašívat? Jehli pořádný nekoupíš, jen si to někdy zkus s tou tulení kostí. A co tam pořád máte v té medvědí strouze?
1: A co bys...
0: No, no. A kam jdeš s tou motykou?
1: Ale jdeme s radou starších vykopat válečnou sekiru.
0: Vy jste pořád samá porada a nikam to nevede. Podívej na Snítra, jak řádí. Ten je chytrej. A s nikým se neradí. Ty porado jeden.
1: Prosím tě, Šoči, to není tak jednoduchý.
0: Jednoduchý, nejednoduchý. Nemysli si, že tu novou kůži budu zase žvejkat sama. A neříkej mi, že je to práce pro ženský.
1: Já už mlčím.
0: Tak. Podívej, jak žvejká vrčíte sám.
1: No, ten.
0: No, jo, jo, jo, no, ale... no jo. No. Spadlý list, ta si to uměla zařídit. Ta jenom sedí a komanduje. A velčí tesák tančí, jak ona troubí.
1: Šoči, už troubějí, musím jít.
0: Nikam nepůjdeš. Tentokrát půjdu já a všechno těm dětkům řeknu.
1: Prosím tě, Šoči, nedělej.
0: Nepros.
1: Prosím tě.
0: Nepros, si chlap. No.
1: Budu si myslet, že jsem pod mokasínem.
0: Nepros, je to moje poslední slovo.
1: Šoči.
0: Slyšel jsi? A než přijdu... Rozčešeš ty nový skalpy. Blíží se svátek celého měsíce a já nemám co na hlavu.
1: Šoči, no tak. No. Šočeničko. Šoči.
0: No tak. A s tou tratí si to taky pěkně spackal. Děti si nemají kde hrát, všude plno sazí. Randál.
1: Ale je to pokrok.
0: Hovk.

0: Mšoči přichází na radu starší.
1: No, co koukáte? Ztratili jste řeč?
2: Kaček, ale my kata, ale Chatterhand?
1: Není tady a nebude. Češe skalby.
3: Kočiketa.
1: Slyšíš dobře, starý smrkou. Nebude.
3: Ol Chatterhand, hurevanam mokasin?
1: No bože. A nechej si ty řeči, nebo na tebe zavolám starou vichřici. Ta už ti ty tvý větve na čechra.
3: Ko? Ke Chatterhand.
2: Děl, šoči, ovládej se. Jsi na radě starší. Gabele tak.
4: Jdu pod sem ke mně. Že tě chytím, už tě držím. Už tě mám.
5: Moment mal, šoči, moment mal.
4: Promiňte, neviděli jste?
1: Ne, neviděli.
5: Bernardin Olčet,
4: kam se schovat?
5: No, ukaž se.
1: Šajs.
5: Ukaž se.
1: Ty taky mlč, Kleky Petro.
6: Jovoj.
1: Jste sice rada starších, ale podle mě se hodíte tak akorát do vykvamu důchodců. Hovk.
7: Tenkrát to bylo. No tak sakra, co to bylo památnýho? Pomozte mi někdo.
0: Tenkrát to byl památný proslov před radou starší.
7: Jo, to je to slovo.
0: Mšoči hovořila 2 dny a 2 noci s jednou malou přestávkou na oběd a s jednou velkou přestávkou na malou a malou na velkou.
7: Ne, naopak. Malou na velkou a velkou na malou.
0: No tak dobře, no, to víte. Byli to až na Vinetu a sami staří pánové.
7: Jo.
0: Po 2 dnech se Kleky Petra zeptal. Vás? A to byla ta nešťastná německá otázka. Mšoči mluvila další den a noc a toho využil známý parouk Center, který během této neobvykle dlouhé porady napadl náš apačský kmen a pobil většinu apačských statečných mužů a žen a ukradl všechny koně.
8: File, nehraj si s tím šípem. Může být otrávený, nevíš, kdo to měl v ruce.
7: To se pozná podle peří. Tak tenhle šíp měl v ruce, no tak to ti tedy nepovím, ale můžu říct, že je to stará, poctivá, otrávená práce.
8: Vidíš, File, pan Chatterhand se vyzná.
7: No to je pro mě maličkost, vlastně takový indiánský slabikář. Počkej, teď zkusíme, jestli je ten hrot otrávený. No tak já už to nepoznám, mám starý, stvrdlý jazyk.
9: Já to zkusím, mám jazyk růžový a citlivý. Ukažte. Jau!
8: File, neudělal jsi něco?
9: Teče mu krev.
8: Vy jste ho navedl.
7: Uklidněte se, paní Bleková, musíme teď doufat, že hrot otrávený nebyl.
8: A co když byl?
7: A co když nebyl?
8: Ale co když byl?
9: Mami, podívej se, Phil bledne.
7: To byly ti bledé tváře, které vybíjely nevinné Indiány.
8: Proboha, nechte si ty řeči a dělejte něco.
7: Měla jste pravdu, madam. Ten šíp byl skutečně otrávený.
8: Jako kdybych to neříkala. A to jsem nikdy v savaně nebyla.
9: Nehádejte se. Podívejte se, jak Phil vypadá.
8: Tak dělejte něco.
7: Přátelé, klid. Nosím vždy u sebe zázračný indiánský lék. Nikdy nevím, kdy ho můžu potřebovat. Ten určitě chlapci pomůže.
9: Já věděla, že nás nesklamete.
10: Jasně, o Chatterhandce vždycky věděl rady. Je jednička.
8: Tak kde máte ten prášek? Honem.
7: Kam jsem ho jenom...
8: Dělejte, vždyť to dítě umírá.
7: A to vidím. Klid. Jde jenom...
10: Jasně, klid ta rozvá udělá z Greenora na pravého Westmana.
7: Správně, chlapče. Baba. Ale já ho vážně nemůžu najít. Kam jsem ho nedal?
8: Hlavně se uklidněte. Uklidněte se, určitě ho najdete. Vždyť jste zkušený Westman, jste odvážný, statečný, neporazitelný a krásný.
7: No to vím, ale nevím, kde mám ten váč.
11: Prosím vás, nenechal někdo na toaletě tenhle podivný pytlík? Jak vidím, mohl by ho potřebovat tenhle Greenhorn, jestli se nepletu.
7: To je ono, to je můj váček medicínský. Tak, teď pozor. Vyplázni jazyk, chlapče, zatni zuby, jenom jako a vydrž. Bude to trochu štípat, ale je to lepší, než potupně skanout ve vlaku.
9: To jste řekl moc hezky.
7: Vrací se mu barva. Chlapče, prober se.
8: No, jak mu dejte?
9: Mami!
8: Bravo!
11: Výborně,
9: sláva!
11: Olčetrhen, to je mach, jestli se nepletu. A propo, už nám připojili jídelní vůz.
1: Bravo.
9: Vy jste prostě úžasný Olčetrhende.
7: To ne já. Poděkujte tady Hawkinsovi.
11: Ano to.
7: Přišel jako vždy v pravý čas.
11: Jdu po otci.
7: Bohužel v pravý čas skočil můj bratr Vinetů do střely, která mířila na mě a tím mi zachránil život. Svůj statečně obětoval. To, aby začal od konce.
6: Tak jsem to sehnal.
2: Fajn.
6: A bylo to za hubičku. To znamená, že zítra dřív, než s tímto temu olíznavy k vám starců vyrazíme.
2: Musíme si vzít mokasíny z medvědí kůže, bratře. Kolik jich asi bude?
6: No, včera sprchlo.
2: Já už se nemůžu dočkat, bratře.
6: Bratře.
2: Ani nedospím.
6: Do psí boudy, kde jsi byl tak dlouho, bratře?
2: Promiň, bratře. Zaspal jsem.
6: Bratře.
2: Bratře.
6: Nezapomněl jsi vzít ostrý nůž?
2: Jeliči, ty háta titlá se mi nějak nelíbí. Větří nebezpečí.
6: Podívej, Vinetu. Někdo tu před námi byl.
2: Kde?
6: Támhle, vidíš? Klobouk.
2: Oh.
6: A tady noha.
2: No jo.
6: Prokletě, ten musel řádit.
2: Nebyl to Center?
6: Podívej. Je v tom mlází. Vidíš ho?
2: Jo.
6: Je schovaný. Možná, že tam má taky bratry. Připrav nůž.
2: Je tvůj. Ty jsi ho viděl první.
6: Víš co, bratře? Rozdělíme se. Tak budeme mít větší šanci. Ty jdi po modrý a já půjdu po červený. Kdyby něco, dej znamení.
2: Ale jdeme jen po pravé.
6: Jasně.
4: Pojď sem. Že tě chytím, už tě mám.
2: To nám ještě scházelo, broučka z posedlej.
4: No pojď ke
2: mně. Ať už ho konečně chytí.
6: Ten jim neublíží.
2: Kde se sejdeme?
6: Za medvědí roklí.
2: Bratře.
6: Bratře. Dobrý úlovek.
2: Vyplatilo se to. Jít po stopě. Bez tebe bych to ale nedokázal. Bratře.
6: Bratře.
2: Jedna, dva, tři, čtyři.
6: Teď přijde ta nejhorší práce. Musíme oškrabat a rozkrájet.
2: Sem dávej klobouky a sem nožičky. Mm-hmm. Některé usušíme. To pro případ, až se nás zima zeptá.
6: Tak takovou úrodu podubáku jsem ještě nezažil.
2: Ani jedna mochomůrka.
6: Vinetu, připrav smaženici.
2: Ano, rád.
6: Já zatím skočím říct Šoči, že už jsem doma.
2: A nezdržuj se dlouho, aby ti to nevystydlo.
6: Neboj, bratře.
2: Bratře.
4: Šoči.
1: Kde jsi zas byl celý den? Ráno jsi se vypařil jak pára nad kotlíkem. Slíbil jsi mi, že dneska budeme jenom spolu. Že spolu půjdeme k Červené řece.
6: Ale já jsem ti chtěl udělat s bratrem překvapení, Nšoči.
1: S Vinetuem si pořád. A se mnou tak málo. A my indiánské ženy stárneme ze dne na den.
6: Nšoči, veveruško, otup svůj ještěrčí jazyk.
1: No.
6: Uděláme si hezký večer.
1: No, to jsem zvědavá.
6: Já rozdělám oheň z lipového dřeva a namasíruju ti chodidla eukalyptovým olejíčkem.
1: To zbožňuju. Konečně jsi všimnul, Oldine. Mám už chodidla jak struhadla na mrkev.
6: Depak, veveruško, vypadáš moc dobře.
1: Jo, dobře. Nohy mám jak konve, žíly jako provazy. No, tak Oldine, nechej toho. Slunce ještě kouká do našeho migvamu.
6: Beberuško, čičičičko. Toužím po tobě, Nšoči.
12: To je bolest, bratře.
1: Proboha.
6: Co se ti stalo, bratře?
1: Bratře?
12: Umírám, bratře. Cítím, jak mi ubývají síly.
1: Oh,
13: Bratře.
12: Sestro.
6: Kdo tě tak zřídil, Vinetu?
12: Moje nenasytnost.
6: Cože? Co to blábolíš?
13: Je jako omámený.
12: Víš, chtěl jsem tu smaženici jenom ochutnat, ale tak mi zachutnala, že jsem ji nakonec celou snědl. Člověk má být střídmý. A ty si tak dlouho nešel. Sestra na tebe zase vila jako šakál, vy.
6: Ale co to říká?
12: Ty houby. Ty houby byly jedovaté.
6: Ale jak je to možné? Vždyť to byli sami podubáci. Sám jsem to kontroloval podle atlasu.
12: Někdo musel ty hlavičky přebarvit.
13: Tak proto Centr kupoval tolik hnědé barvy? Stál za mnou ve frontě v drugstoru, zrovna když jsem kupovala nové jehly.
6: No.
13: Věděla jsem hned, že v tom bude nějaká lumpárna. Ale že by běhal po lese se štětcem a přebarvoval zelené a červené hlavičky na hnědo.
12: Oh, to je bolest.
13: Bratře.
6: Co pro tebe mohu udělat? Máš nějaké přání? Nišoči, nech nás mezi bratry.
13: Ale jsem přece sestra.
12: Prosím. Moc prosím.
13: Dobře. Drazí bratři.
6: Bratře.
12: Mám přání. Můj milý bílý bratře, prosím tě, slib mi,
6: ano,
12: že dřív než umřu,
6: ano,
12: že se nikdo nedoví příčinu mé potupné smrti. Zemřít v posteli. A ještě k tomu na otravu z přebarvených hub. To by byla moje smrt. To je nedůstojné.
6: Pojď, podložím ti hlavu, ukáž.
12: Díky. To je nedůstojné, náčelníka Apačů. Bratře, prosím tě, rozhlaš před všemi rudými bojovníky, že jsem zemřel statečně v boji zákeřnou kulkou.
6: Zbuď se. Vinetu.
12: Já nespím, bratře. Já umírám.
6: Promiň.
12: Nezapomeň.
6: Co?
12: Kulko, nepřítele. Je to moje poslední přání.
6: Vinetu, neodcházej. Teď ne. Ještě toho musíme hodně vykonat, bratře, aby měl pan Máj o čem psát. Bratře.
7: Tak takhle zemřel statečný náčelník Apačů ve skutečnosti. Ale prosím vás, je to jenom mezi námi.
8: Spolehněte se, pane Shatterhand.
7: Ale ještě předtím, než si jej navždy povolal Manitou do věčných lovišť, předal mi můj rudý bratr tajemný váček s kouzelnou medicínou, která ti před chvilkou, File, zachránila život.
14: Kontrola, jízdenek. Všichni na svá místa.
0: Do kupé vstoupil revizor. Muž s napomádovanými pečlivě zčesanými bílými vlasy, s navoskovaným knírem, který si tu a tam uhladil bílou rukavicí. Z jeho dechu byla cítit drahá pálenka. Na první pohled zjev padoucha a ničemi.
14: Neslyšeli jste? Ksupani!
7: Snad byste se mohl před dámou a dětmi chovat slušně.
14: To mluvil někdo ke mně, nebo jsem slyšel kvákání žab?
10: Tak si myslím, že tahle cesta bude ještě horká, jestli se nepletu. Jak by řekl sám Hawking.
7: Správně, Henry. Vidím, že jsi nejenom chytrý, ale i statečný chlapec, který má pro strach uděláno.
10: Děkuju, pane Shatterhande.
14: Cože?
8: Ale jídelní vůz připojej až v Diegu.
14: Tak vy jste... Tak jsem se přece dočkal. Už jsem v to ani nedoufal. Vidíš, ani mě nepoznáváš, co? Všichni si mysleli, že je po mně. I ti tví zatracení rudoši. A vidíš? Nakonec mi jeden z těch divochů pomohl.
10: Centr!
13: Pro boha!
7: Uf, to přece není možné. Ani v knize to tak nebylo a třikrát se mi redigoval. Tvůj život přece skončil na kopích apačských bojovníků pod skalou posledního výstřelu.
14: Chyba lávky, Olšetrende. To kopí, které mě mělo probodnout, mělo gumový hrot. I Čunk ho tam vyměnil za 3 lahve ohnivé vody.
7: Cože? Tak i Čunk zradil.
14: Tak ukaž, Lupen, bledá tváři, nemáš to? Vsadím se, že jedeš na černo, ty barchadé. A já ti teď napařím pořádnou pokutu.
7: Nenapaříš ten
14: Napařím.
7: Nenapaříš.
14: Napařím.
7: Nenapaříš. Protože mám jízdenku. To jenom ty jezdíš na černo, protože máš černou duši. Fuj.
8: Ne, nevadilo by vám, pánové, kdybych na chvilinku otevřela okno? Je zde přeci jenom dusno.
14: Otevři si, co chceš, ale zavři zobák. Je asi po mně.
10: Ale mami vždy si zatáhla za záchranou brzdu.
9: On se nabíh na ten šíp?
7: Sence, sence, padouchem ses narodil, jako padouch si i zemřel.
8: Ale já za to opravdu nemůžu. Já chtěla jen otevřít okénko.
7: Zlo a trest je jako bratr se sestrou. Jdou ruku v ruce.
10: To jste řek moc pěkně, pane Šetrhende. Počkejte, já si to zapíšu do památníčku. Jak to bylo? Jak to bylo?
7: Co? Teď konečně slyším zvonit zvony se Santa Fe.

0: I tak banální situace se někdy vyskytne v lidském životě. Snad to byla náhoda, snad prozřetelnost. Jisté je, že můj poslední šíp si našel svůj cíl. A já teď klidně můžu opustit slavnostně vyzdobený uhánějící vlak s připojeným jídelním vozem, ve kterém slavný Old Shatterhand dál vypravoval svým novým mladým přátelům své dobrodružné příběhy. A jdu se ohřát do věčných lovišť k věčnému ohni. Jo, kdyby mě někdo hledal, tak jsem u toho ohně. Hovk.
1: Pojď sem, kde seš? Kam ses mi schoval? Já tě najdu. Že tě najdu? Tady seš. Je, on mi ho zašláp.
0: Ne, prosím, prosím, nestřílet, ne. Vedle. Netrefil.

0: Jirenko.
1: Prosím, prosím. Soudru, prosím vás. Kde jede vlak do Lužce pod Smrkem?
0: Cože?
1: Lužec pod Smrkem.
0: Co to je? To je nějaká prašivka, ne?
1: Ne prašivka, to je obec. Co? Obec Lužec pod Smrkem.
0: A to je někde v horách, že jo?
1: Ano, v Jizerských.
0: V horách, no vidíte, my všechno víme, tady všechno víme. V horách. Smrky přece rostou v horách, že jo? Co pak tady v Praze najdete? Hledat tak nějakou borovičku, že jo? Nebo kvašňáka, že jo?
1: Soudru, kdybyste byl tak laskav a podíval se, kdy mě to jede.
0: No snad nehoří, podržte mi tu gumičku, prosím vás, jo? Ale vrátit, tak jak se to říká, Lužánky?
1: Ne, Lužec, Lužec?
0: Jo, Lužec.
1: Pod Smrkem.
0: Teď já vím, když se dívám. Tak, Lužec, počkej, že to tu není?
1: No musí to být Lužec pod Smrkem.
0: Není, Lužec tady není. Víte co, jeďte někam jinam. Ale nechcete do Liberdy. Jeďte do Liberda. Koukejte, to vypadá jako Haltverda. Sakra, to se divím, že tohle to za těch 16 let nezměnili.
1: Soudru, já pospíchám, podívejte se ještě jednou.
0: No, teď se dívám, no. Koukejte, Amalí.
1: Lužec.
0: Bavorov, Bíňa. Ne. Chcete boč?
1: Ne, proč?
0: Co?
1: Proč boč?
0: Proč boč? To já nevím, proč boč. Tady píšou boč, trať 14B. Boží les. Koukejte, Boží les, že mu to nezakážou taky. Podloh?
1: Ne, nechci brloh.
0: Jeďte do brlohu.
1: A proč?
0: Tam je krásně, to je na Šumavě, zdravý vzduch. No. Můj dědeček je brložák. Zejtra tomu bude...
1: Tak,
0: no jo.
1: To je opravdu požehnaný věk. Jezdíte k němu?
0: Jo, v dušičák na hrob vždycky. On umřel v 35, víte?
1: Soudru, já tady nemůžu stát do rána. Jo. Podívejte se, prosím, na Lužec pod Smrkem.
0: No,
1: Lužec?
0: Teď se dívám, Lužec, no. Lužec. Hrde, tam rostou hodně houby, víte?
1: Teď v zimě?
0: No já vím, že teď v zimě ne. Ale vy jedete dřív, abyste tam byl včas, kdyby bylo zpoždění.
1: No,
0: jo.
1: Ale ne.
0: Co?
1: Jo, tak počkejte, se na Lužec pod Smrkem.
0: Tak mě nepřerušujte, pořád, kde jsme to byli? V tom Brlou.
1: Tak dál, Lužec.
0: Tak dál, hejte, Cinobanská Maša. Koukejte, kam všude jezdíme. Do Máši Cinobanský.
1: Soudru, já pospíchám, Lužec hledeš.
0: Marko, tak neprejte mě porad, já to nesmím brát takhle na přeskáčku, kam bych přišel. Teď abych zase začal znova, ne? A Bovce a Malín, až.
1: Soudru, podívejte se.
0: Až.
1: L?
0: No,
1: Marko, L.
0: To bych...
1: Lužec, L, Lužec.
0: Jo.
1: No, tak hledejte L.
0: L, to je po ST, víte?
1: Ne, co pak neumíte abecedu?
0: Koukejte, mě nebudete učit. Já jsem nechodil do nějaký 11letky, pane. Já chodil ještě poctivě do Měšťanky. 8 let, pane. Já vím, že L je vždycky po ST.
1: Ale ne, mějte rozum, soudru. A, B, C, D, E, F, G, H, H, I, J, K, L. No, K
0: a L. Jak mě to mohlo napadnout, že L po ST?
1: No to já nevím.
0: Jo tak, mě spletla postel.
1: Je to?
0: No po ST, L. Tak to už teď vím. Tak to je poká, že jo? Taká. Ale teď i do kobily jezdíme, to se divím.
1: No a Lužec chci!
0: Do kláštera, nechcete jet?
1: A co pak jsem Ofélie, hledejte Lužec.
0: Lužec, la, le, li, lu, Lužec!
1: Lužec!
0: Tady to je, Lužec.
1: No ví... Ne, pod...
0: Taky absolutní.
1: Ale nejsem absolutní, ale chci Lužec pod Smrkem a nenad...
0: No, ale pod Smrkem.
1: No tak, ale pod Smrkem.
0: Tady stojí černý na zeleným. Lužec nad Vltavou, trať 9D. To jde, helejte se, Vraňany, Lužec, to máte jenom 3 kilometry. To vám nestojí ani za to tam jděte pěšky.
1: Ale soudru, já pospíchám, půjčte mi ten jízdní řád, podívám se sám.
0: Nepak, to by vám nebylo nic platný.
1: Ale ujišťuji vás, že se v jízdních řádech znamenitě vyznám.
0: To vás vede, nejdůležitější je tohleto.
1: Co je to?
0: To jsou doplňky a opravy k tomuhle tomu řádu.
1: Soudru, helejte, spěchám, nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchám.
0: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
0: Já to vytočím.
1: No.
0: Haló? Jde nádraží. Jsou to informace. Truško, prosím po Lužec pod Bukem.
1: Pod Smrkem.
0: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 1046, děkuji. Já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
1: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
0: Horko člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
1: No tak Slava.
0: Máte čas.
1: No tak, tak mohu jít.
0: No, můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
1: Tak děkuji vám.
0: Prosím, následujeme. Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
1: To je židl.
0: Dobro, zpátky.
1: Ale já vezu židli, tečice, dolů.
0: To na to musíte mít stěhovací vagon. Samozřejmě, samozřejmě. Když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že se si nebudu...
1: Já se nestěhuju, bydlím v Praze.
0: Jo, v Novostavbě, víte?
1: Vy mě znáte?
0: Ne.
1: Tak jak to víte?
0: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil, jo. Tečice a vezu k ní dolů pod Smrkem.
0: A vlakem?
1: Přece nepůjdu pěšky.
0: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudru, já opravdu postukám. Puste mě tam i ze židlí.
0: Ne pak, to nejde. Helejte, zkuste to autobus.
1: Autobusu židle neberou.
0: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
0: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
0: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
0: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
0: Argo, tak to já posvačím. já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
0: Budete tak láska.
1: Ježišmarja!
0: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
0: Co, nová židle?
1: Jo.
0: Sakra, a já nerozum asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
0: Šťastnou cestu.
1: Děkuji. Děkuji.

0: Dobrý den, pane. Počasí jak malovaný. Zase to lítá, co?
1: Já. Co potřebujete?
0: Nic, jenom pár informací o zájemcích o pilotní kurzy.
1: No, tak to vám neporadím. Mrkněte se vedle plochy, tam by měl někde chodit instruktor.
0: Jo, díky. To čubrníš, maňas, co? Aeroplány.
2: Tože i u nás na Moravě máme letouny.
0: No jo, furt.
2: Čiže Helitin s tím dělá brikule, co?
3: Přátelé, nezdá se vám, že to historické letadlo, pro znalce Fokker DR1, neboli Rudý baron, nalétává nějak podezřele v soustředních kruzích blíž k nám?
2: No jasně, si nás prohlíží, ne?
4: No to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma.
5: Haleluja!
0: No, to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma a řídí ho zbrojek, ty vole.
6: Tak to asi jenom ukazuje, jak mu to pěkně jde.
2: Ježiš, něco nám hodil.
5: Bomba, Ježiš, k zemi. Těma, to byla ráda.
0: Já neslyším, navíc jsem si ucvrk do kalhot. Jste v pořádku?
5: Jste v pořádku?
2: No my jo, čověč, a co ty?
0: Jo, dobrý, tak zeptat se snad můžu, ne?
6: Křičel jste ze spaní.
0: No, tak jsem usnul, no.
6: A počúral se.
0: Ne, to mi prasklo v kapse pití. Měl jsem tam jupíka, takový, no, toho dětskýho. Mulťák.
2: Ne, jupík jsou 3 deci, tohle je minimálně 5 litrů. Tože aj mě se toto stávalo. Ještě když jsem bejeval malý.
0: Nechte si keci a vůbec, tyve. Já se s váma bavím.
3: Nechcete si o tom promluvit?
0: Jdi do hajzlu, psychoanalytiku. Vystupujeme.
7: Já se vznáším, já si lítám nad zvukovou rychlostí.
0: Hele, zbrožek.
2: Čože, kam asi jde?
0: Na schůzi jeho českých matek, blbče. Na letiště asi, ne? Když tady žádná jiná cesta nevede. Hrgot, ty kalhoty už studěj, čověče. Hele, nenápadně ho budeme sledovat, jo? Nenápadně.
7: Nazdar, mladenci, řehnám vám. No, tak to bylo nenápadný. Kam jdete? Já jdu na letiště prověřovat uchazeče o pilotní průkazy, ale jestli tam jdete vy, haleluja, tak to já bych radši zmizel, no, protože bych vám jenom překážel. Mějte se pěkně, ahoj, haleluja, žehnám vám.
2: Čiže ten vypadá jako cukrář. Nějaký divný, zralej na psychiatra. I když, ono dneska ty doktoři Češi. Moje paní byla včera u doktora. Já jsem projevil takový přání, aby si nechala upravit prsa. Proto jsem kupoval ty čunačinky, aby měla inspiraci. No a říká doktorovi, že chce zvětší žihadla, ale že nechci silikon, rozumíš? Máš, to jsem jí zakázal, protože s tím doma lepím kdeco a vím, jaký to je prvít. Tak jí poradil ten doktor, aby se třela mezi prsama toaletním papírem, že jí vyrostou. A ona chudák, myslíte, že to pomůže? A on, určitě, když se podíváte, co vám to udělalo s prdelí?
0: No, tak to je ostrý, ale... Hele, dobrý, vy jste instruktor létání?
2: Ano, co pro vás můžu udělat?
6: Ne, hledáme podezřelí.
0: Drž hubu, hledáme podezřelí, podezřelí. Teda, divný uchazeč je o pilotní průkaz.
2: Tady jsou všichni v pohodě. Moment vlastně, chodí sem jeden blázen. Naštěstí teda nelítá, jo, ale schání tady od kluků náhradní součástky z práškovacích čmeláků. Pomáhají mít mašiny a oni mu tamhle někde za hangárama dali nějakou plechovou boudu, jo. Ale jméno vám nepovím. A má nějaký poznávací znamení? No tak je to určitě blázen.
0: A není to tenhle?
2: Ne.
6: Ne, já nejsem blázen.
2: Tož to říkajou všetci.
0: Hele, jdu z dohadování, tenhle cvok to není, tak je to jiný šogon a my musíme zjistit, jaký a co má za luben. Takže jo, hele, díky, šťastný let, my jdeme.
2: Hele, vidíte tamhle ten plecháč?
3: Plechová bouda, na první pohled bez vyššího významu, ale pohleďte to zabezpečení.
4: Řetěz 3x dokola, co se tam asi skrývá?
6: Ježek v kleci.
0: Uvidíme, dej mi vercajk, kladivo. Teď páčidlo. Kleště. Dobrý, už to pomovilo.
2: Čiže tak o tomhle Magorovi jsem čet jako malý kluk?
3: Dílna Jana Tleskače?
2: Ne, litací kolo.
0: A ubyt Tleskač, hele, na křídlech.
2: Policie, co to je?
0: No jo, na křídlech policie a na rámu, haleluja. Z brožek si staví lítací kolo. Hele, dokud ho nechytne přímo příšinu, tak mu to těžko budeme dokazovat.
2: Ne, zamaskujeme ten řetěz, tak jak byl, jo. Tože já zametu stopu.
0: No ale dělejte, budeme ho oťuknout, jo? Dobrý, dobrý, už to není vidět, hele, jdeme, jdeme.
6: Hele, kluci od nás.
2: No jo, češi, ty policajtu jako much, češi.
0: A vedou z brožka. No tak to musíme vidět.
7: No chlapi, kde jste? Ale vám utekla ta velká sláva.
0: No ta velká sláva nám před chvílí utekla z metra.
7: Jo, vy nic nevíte. Díky tvůrčí píli a vynalézavosti tady z brožka bude celé naše oddělení přezbrojeno. Fanfáru! Fanfáru! Městská policie získala tohoto spojence v boji proti zločinu. Policistu na bicyklu jste už asi potkali, ale náš nový policista bude moci i letět a proto můžeme vítězně zvolat haleluja.
0: Tak já nevím, tady se snad všichni zbláznili.
7: Ne, zločinci se zblázní. Jednotko, nasedat.
0: Hovno.
7: To je rozkaz.
0: Ty vole, pojďte radši.
7: Jinak, prosím vás, ovládání je prosté, jo? Pořádně se rozjet, pak přehodit tadyhle přehazovačkou na vrtuli, zatáhnout klapky a pak už se řídí jenom náklonem těla, jo? Takže vám řehnám, haleluja, vole. Jednatko, šlapat!
0: Ježíš, to je šaškárna.
2: Očiši, takhle trapně mi bylo u doktorky, když mi kontrolovala to moje nic.
0: Šlapej. A šup. Ty vole, ono to funguje. Já letím.
2: Čiže já taky?
6: Ne, panenko Černá Maria, ty to vidíš, my letíme. Je, to je lepší než všechny poršáky na světě.
4: A ten zbrožek je kanon, čeče, to bych do něj neřekl.
3: To bych si do smrti vyčítal, že jsem tento okamžik propásl vesmírnou misí s prasetem. Jak jednoduché je létat.
0: Hele, jak dole mávaj, ty jsou z toho na krupici, čověče.
2: Ono fakt nemá chybu, já se pícnu.
0: No tak jednu malou chybičku to má, nevím kam mám jít s pískem, potřeboval bych se vycvrčet.
2: Ale tady ty nikdo nevidí, tady může všechno.
0: No, teď jo, já vím. Hele, a šup, je, čubrníš.
7: No to já teda, nevycházím z údivu celou noc, víš.
0: No vím, no. Matko, co vy tady?
7: Já se snažím spát tadyhle, jo, ale tady to nejde, protože furt řvej ze spaní, kopeš mě nohama a už po třetí si prochcel postel, už toho mám dost.
0: No tak já vím, no tak spěte.
7: Tohle fakt není normální.
0: Ale furt, no tak to teda byly pěkný sny. Pěkně barevný. Už abych se bál zamouřit v oči. Ježíš, jak já se těším ráno do práce. Dobrou noc, Máti. A hezky barevný sny. Dolby stereo.

Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a sedm trpaslíků Borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny, poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne. Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Je smula, co děti. Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Mydlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ. Řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomletech. Co Růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodili trát šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a 2 housky. A ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který ji políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes.
Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení praotcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde praotec řekl doslova: vidím zemi, Kristova noho. A pak ho trefil šlak. Na jeho počest byly hory nazvané Krušné. Vojevůdce Krušnohorců Venda zde pak také se svým oblíbencem bohatýrem Jendou založili první krušnohorskou osadu, nazvanou příznačně Teplice. Dodneska nikdo neví proč. Jinak, přátelé, do historie Českého království zasáhli Krušnohorci několikrát. Například franský kupec Sámo, sjednotitel Slovanů, o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otypky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkalo u nich

dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné Pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře přátelé u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítajíce několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval Karadu.

0: Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž zorganizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajcku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka, celý ně otočila v kouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlapnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky Pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo o kejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá Pankáča, když už odpad čtvrtý srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho Pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad Pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala. Jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo bály. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. K Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z 5 kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele. Tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, a tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. Ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měly ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívajíce se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo krušnohorců. Dále je zajímavé, že krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s podkady přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choď do ryti. Pardon. Pojal jí za choď. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo by tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založila estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách! Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer žensky převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil, muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohly oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku si teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo,
1: vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit, skáčou hubatou. Já mám holku z úzenáctví, pěkně buslatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy se stane vede k mému srdéčku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já se jsem připnul. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál, nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. No jo, já vás slyším Gusta, Gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrén. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdéčku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni! Tramtaria, tramtara, trara, tramtaria, tramtara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, dušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomoci vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník
0: Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s dvěma Maruškama. Jedna Maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zuhlený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrichmurka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svou střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
2: Dobrý den, pane Grundle.
3: Je, dobrý den, pane Carboch.
2: Co pak tady děláte na lavičce?
3: Ale chci si tady jenom něco malého zakousnout, víte?
2: Ale jo.
3: No. Nechcete si přisednout na chviličku?
2: Myslíte sem na lavičku?
3: No tak kam jinam?
2: No tak jestli není moc studená zrovna?
3: To není, to ne.
2: Tak bych si kvíli přisedl, no.
3: No.
2: Jo.
3: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
2: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte? A potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
3: To chápu.
2: No jo. A víte, že tahle ta lavička je nějak mimořádně teplá?
3: Tak.
2: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
3: No.
2: Jak je tohle možný?
3: To nevím.
2: No jo. Co vám hledáte?
3: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
2: Jste tady měl někde řízek?
3: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
2: Jo. Jsem někam na lavičku?
3: No, jsem zrovna.
2: Jo?
3: Ano.
2: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
3: No to byl.
2: Jo?
3: No.
2: A nepoložil jste ho náhodou se mne na tu stranu někde, kde já sedím?
3: A víte, že to je možný?
2: Jo?
3: Proč se ptáte?
2: Ne, a jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
3: No jo, to je možný.
2: No jo.
3: A hřeje vás to hodně?
2: No dost vám.
3: Jo.
2: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
3: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
2: Že jo?
3: Jo.
2: Já si o to již taky myslím, víte?
3: No jo.
2: Pojďže, kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
3: no
2: že jo?
3: Právě. To je mi taky divný.
2: No jo. Víte, co snad bude nejlepší, asi stoupnu a koupnem se, ne?
3: Jo. To bude nejlepší asi. Jelejte, to je on.
2: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. No. Tak si nechte chutnat, no jo.
3: Ale já už ho teďka jíst nebudu, víte. Ne.
2: Co baví, řízky nerad, nebo co?
3: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
2: A
3: nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabít?
2: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
3: Tak to, že najednou nechcete.
2: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
3: Jo.
2: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak vám potom už na to nemám chuť.
3: Tak co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
2: Psa? Tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
3: Ale jo! Jen si ho vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte. Tak nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
2: Ale jo, to jo. Já bych si dal.
3: Tady náhodou, víte,
2: no jo,
3: takže...
2: tak to jo, to víte, zase...
3: Ale je, já už tady mám jenom jeden.
2: To nevadí, to mě stačí, to je... No jo, to je dobrý tohle to.
3: No jo.
2: Nějaký moučník nebo co, ne?
3: No, říkám, závin.
2: Ne, proto, no jo. Moc dobrý. Jak jste říkal, že to jmenuje?
3: Závin?
2: Ne, jo.
3: Vy to neznáte?
2: Jo, to já znám tohle, jo.
3: Proč byste to neznal?
2: Už jsem taky někde jet tohle
3: no,
2: to.
3: Proč by ne?
2: No jo. Takový pečivo jako, že jo, nebo co?
3: No všem, to... Říkám, jablečnej závin.
2: No jo, opravdu no. Dobrý, jo. To je nějaký ovoce v tom, nebo co, ne?
3: Se, když je to jablečnej závin...
2: No to je právě, to je s ovocem většinou bývá,
3: no.
2: To je nějaký hrušky v tom, ne, nebo co?
3: Kde pak? Jabka.
2: Jo, jabka, aha.
3: Jabka.
2: Opravdu dobrý to je, jo.
3: No.
2: Chutná skoro jako štrůdel.
3: Ale to je přece štrůdl.
2: Jo, to je štrůdl,
3: no,
2: jo.
3: Vše, no.
2: Já myslím, že jste říkal, že to je jablečnej závin.
3: Přece štrůdl nebo závin, to je jedno.
2: No to je jedno, ano. A tohle je štrůdl nebo závin teda?
3: No tak správně česky se tomu říká jablečnej závin.
2: Je to opravdu moc dobrý, ano.
3: No.
2: Já myslím, že to je skoro lepší než ten štrůdl.
3: Dobrý je to.
2: Jo.
3: Ale víte, co já taky rád, pane Carbo? Já jim rád jabka v županu.
2: No jo, to já jim taky rád, jabka, no. A mě už jedno, jestli mám na sobě župan, nebo jestli mám na sobě jiný,
3: ale... vy mě nerozumíte.
2: Ne?
3: Jabka v županu jsou pečivo.
2: Jo?
3: No.
2: A já myslím, že ne, poslyšte. Jabka jsou ovoce, jabka.
3: Vy mě nechápete, samozřejmě, že jabka jsou ovoce, no. Ale když upečete jabka v županu, je to už pečivo.
2: Jo,
3: no.
2: Já myslím, že ne, poslyšte. I když ty jabka upečete v županu, tak to jsou potom pečený jabka, ale pořád to ještě ovoce.
3: Ale upečený jabka v těstě přece patří k pečivu.
2: No to je možný, no. Jo, jo.
3: A když děláte jabka v županu, musíte přece nejdříve obalit v těstě, ne?
2: Ano, ano. No. A co má to těsto společného s tím županem?
3: To je potom jak si ten pečenej župan.
2: Jo.
3: No.
2: A on ten župan se peče sebou?
3: No samozřejmě, jinak by to přece nebyly jabka v županu.
2: No to je pravda.
3: No.
2: To musí ale chutnat dost divně s tím županem, ne?
3: Naopak to chutná výborně.
2: Jo.
3: Vy si to zkuste někdy udělat.
2: Jo.
3: No.
2: Myslíte, že upíc ten župan s těma jabkama?
3: No ty jabka v županu.
2: Aha, takhle, jo, jo.
3: No. A jak se to dělá, to
2: no
3: máte...
2: Já to s vámi někdy zkusím, ano.
3: Jo.
2: Já mám doma takový starý župan, víte, tak...
3: To máte vlastně v každý kuchařce, víte, recept na to, jak jo. se to dělá.
2: No tak já podle kuchařky moc rád nevařím, víte.
3: No proč, když je to dobrá kuchařka?
2: A dejte pokoj. Já jsem tuhle dělal například knedlíky podle kuchařky.
3: No.
2: Tam stálo, krájíte 3 dny starý housky.
3: Jo, jo.
2: Já už jich měl nakrájenou plnou vanu, ještě jsem nekrájel ani den.
3: To jste tomu, pane Carbok, špatně porozuměl. Ježíš Maria, já už mám posvačně a budu muset běžet.
2: No já už taky mám posvačně, no jo.
3: Tak tedy, naschledanou. A jestli vám můžu poradit, pane Carbok, no. Udělejte si nějaký kurz ve vaření. Vy tomu ještě, jak je vidět, moc nerozumíte.
2: Víte, já už chodím 30 roku do kurzu na vaření.
3: No jak je možné, že to ještě tak málo znáte?
2: Ale to víte, my jsme teprve u feudalismu.
3: Jo, no. Tak.
4: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivinese, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. Doufnejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. Na to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, krička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plyn udělá pša. A zasne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho, pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu, je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalej si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
5: Música! e mi vel duo obesito. Elvira, Francesco Appendixo. Mi nareces napsiani, nanesced napsiani psieli, e mi vam tu levitaciona, e cerna magica psedvelli. Ja tragicka persona. Ja musa vam řekla, že ja neumela mluvita. Ja inverta di cisina berisa, i orto ne pilla, e matersko pierso zabudala.
6: Mistr je tragická postava. Věčným blouděním po světě zapomněl svou mateřštinu a jiný jazyk se nestačil naučit.
5: Já vlastně taková zvuková hluchonemota. Musika forta!
6: Aha, pa!
5: Ježi! Žije v přesničkou a tohle to mi... To tragedia. Já tam mám umera.
6: Mistr říká, že to je velká tragédie.
5: Je to veliká, gran tragédia. Ach, poluma. Excuse me. Já bych chtěl pro sekundo tišina za kamaráda. Absolutn pšt.
6: Mistr prosí o minutu ticha za upadlé holuby. Promiňte, za holuby, na které on upadl.
5: Já děkuju vám z úplného spodka srdca za spoluúčasti na moje bolístky.
6: Mistr se přikryl ze spodu srdce svou vlastní bolestí.
5: Ale tu holubo prima.
6: Ale první holub.
5: Kamarádo.
6: Byl jeho přítelem.
5: Geniálno.
6: Geniálním přítelem.
5: Šampiono holubo.
6: Byl to šampion. Holubí.
5: Colaboro s armo, seržanto!
6: Ano, pracoval s armádou a za to byl jmenován seržantem.
5: I on, familio, mi designe trapero o lubo.
6: Pocházel z rodiny jakéhosi vašeho slavného cestovatele holuba.
5: No, nedá se nic robit. Duo numero, zvláštní okultní síla v mý těle.
6: Jeho těle je zvláštní okultní síla.
5: Elvira, hop.
6: Hop.
5: I uviděla ztracený vydatného pramena.
6: Naprosté zmizení pramene. Teda, počkejte.
5: Forte. Česničko, a vy s tím chlastem přestaňte! Kam mi to lijete? Vy tady mám!
6: Mistře, kde máte ten termofon? Kde ho máte?
5: Tady.
6: Já si nemám svůj den. Mistře, dneska potřeba.
5: Česničko, a vy už nemáte svůj rok. Je to možný? Já mám mít plný termofor, já mám plný pantalony. Je to humorná arabeska. No, co na lama? Já vám teď chcela vrchol všeho našeho magického umění předvedla. Elvíra.
6: Ano.
5: Kdy jsi? Dona Amora. Postej Dona Amara. Teď Almara. Ona vznesla na piedestálno.
6: Já se vznáším na pedeštaflí.
5: Na piedestálno. A ona geniálna media.
6: Media.
5: Ale media, přesně švára, víte, aspoň pozor, co říkám.
6: Dobře, aby bylo po vašem mistře.
5: Médium.
6: Teda médium, no. To jsem zvědavá, jak se vám budu zvedat po ty včerejší zabíjačce.
5: Je mi to trapný. Poslední rok, já už jsem vám to říkal, že já se budete přejídat. Já takovou sílu nemám ani takovou hůli, abych tady zvedal takový teorii, tohleto. Já jsem potom měním z mága věřábníka. I víte, já vám prosila o absolutní sousedy. Protože nastane teď u mne tvůrčí trizen. Strašná. Jakolikrát se už neprobralo. Až pak v úplně jiný zemi znovu se nalezl.
6: Mistr bude trpět.
5: Ty mlč. Já vám to řekl. Je to moje poslední numéra z děs. S tou babou už to není možné. Já jsem čím dál unavenější, a kdybyste viděli dámy ty křičový žíly. A proto vy uvidíte kontralevitacionu, že zatímco ona byla vznašadlo a já silou vůli zvedalo, teď ona zůstane pevně ležat a já se vznesem. Po ty síly působě. I zde je jedna lodní smyčka.
6: Karle, co to děláte?
5: Tak, jedna dračí smyčka.
6: Hudláčku, proč mě přivazujete?
5: Tak,
6: mě
5: a draku vlna.
6: Hudláčku, rozvažte mě.
5: Já jsem vám říkal,
6: Hudlášku.
5: Já vás přece nebudu honit po různých zabíjačkách. Abych se může.
6: Tak, co se mnou bude?
5: Přesličková, arrivederci.
6: Co se mnou bude, Hudláčku, rozvažte.
5: Co s váma bude, já teď zatelefonu vašemu manželovi, že se vracíte ze svého toulání po světě. A ten vás nazvědne i z Vandleva. Arrivederci.
7: Ještě jednou, uděláme si to pěkný, co říkáte. Ahoj!
8: Ahoj!
7: No, pojďte ještě jednou.
8: Ahoj!
7: Ahoj! Jo! No, jsem rád, že jsou tady všichni, kteří mají rádi country, western, hudbu, music. Taky jsem rád, že vás čím dál víc těch, kteří přijíždějí na naše představení vlastním kamionem. Já vím, vy trakeři, vy mi asi budete víc rozumět, protože víte stejně tak já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky. Kolikrát byste chtěli zastavit, třeba se jen vyčůrat, ale při představě, že byste museli zastavit, vypnout motor, vystoupit z kabiny, vzít si plombovací kleště, obejít návěs, zapnout hydrauliku plombovacíma kleštěma, si přeštípnout svodidla, jít do pole, vrátit se plombovacíma kleštěma, seštípnout svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nasednout, nastartovat a teprve pak jet dál, tak nezastavujete a jedete radši rovnou dál. Já vím. Ale pozor. Znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. Vidím, že ho tady nějaký zná. Jo, o Jackovi Jackovi se už vyprávěj historky dávno. Můžu jednu říct. Tuhle mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní a řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. No jo, jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Od té doby se o něm zpívají písničky po celých státech.
9: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka a Drosmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v kuchli ho vystěhovali. A žili jsme si dobře. Ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistová přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba, rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího zátra v hnuj. Jenomže na zvící naště občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška, a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak stýva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně, ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí, ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tu Nungem zdržoval zadní brátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny lavičky... Rusín Berjev, emigrant, co žil v podkroví, vyndal z papachy lahvici vodky a jeho družka Tatiana ukázala, jak vysoko umí vyhodit nožku kozácká dcerka. Když byla zábava v nejlepším, pokynul předseda levicí a nastal čas usnesení. Pešku jadrný hlas duněl sklepením. My, občané domu číslo 663, přebíráme dnešním dnem dům do společné péče nájemníků. Všichni zatleskali a znovu vypuklo veselí. Nějaký čas žilo se v domě spokojeně, ale zanedlouho vyskytly se problémy. Dole se na nás sice smála cedulka o společné péči, ale na schodech bylo bláta jak na návsi. V oknech se usídlil pavouk Křižák a potkan brouzdal sklepem nikým nerušen. A znovu byla schůze. A už ne tak veselá. Jednak došla vodka a za druhé se rozdělovaly služby. Oranice od spory v pondělí, Peška v úterý, Berjev ve středu s blátem se bude potýkat a tak dále. Na to se rozdělovaly další povinnosti. Mytí oken, odklízení sněhu, vymetání komína, otvírání opilcům, podpírání domu za větru a jiná úplně. První se z domu vystěhoval Berjev. Jisa původu kočovného, nedělalo mu to obtíže. Dvě peřiny, družku, garmošku, pod papachou něco vodky a ulétl do světa sokol smělý. Za ním pak Oranice dům opustil, zkaži pro básníka jinde, než na schodech ve špíně můza usedá. A když i Peška znovu oprášil zadní vrátka a dále štětcem znaky smolil, vydali jsme se s prosíkem za Čujovou. Dnes již zase dům ometá, ale kdo jí s rozbřeskem úctivě nepozdraví a k mezinárodnímu dni žen hodnotný dárek do připravené duše nepodstrčí, ten klidí svou až do rána čistí od něčeho velmi, velmi ošklivého. A my pozveme dalšího muže zpěváka. Ono, tady je to tady trošku těžké. My pozveme dalšího muže zpěváka. Ono, tady je to tady trošku těžké říct, jestli je to jenom zpěvák, nebo jestli je to...

0: Děkuji vám, dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil. Ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuju ještě, když mrtvý moře bylo marot, si chtěl říct.
1: Jo, a když Šemík byl ještě hřibětem. Ale přece jenom pro...
0: Hračany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takovej příklad. To se mě hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl asi měsíc. On povídal, to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom... V tom je... No jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš v lázních, pa? V lázních, no. V kterejch? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no zatím tadyhle. Pa, já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Pano, růže!
2: Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli?
0: Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skvělého.
0: A to je teda jako ze života, jo? A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik. Na základě této situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek povídá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Povídá, hele, máš sklerózu, jak čepici, napiš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek povídá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí, podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohle. To já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? Tak. To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se... Já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? Pa, já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada. Pa, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
2: Pa, před 70 lety.
0: Hned po svatbě. Proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli... To...

0: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu
1: mládí. Pardon, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. V kterým? Pa Ježíš člověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, pa myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa myslíš Blaník, pa Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku v Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda: pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže ono to je...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá: tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem. A tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladý, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka, jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepějí takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá, ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne a jsme v hajzlu. Teď mi nalepili černou paruku, jo. A jak jsem měl tu černou paruku, tak jsem se na sebe koukal. Teď jsem se začal smát, protože jsem to nemohl vydržet. A vypadali jsme jako dva mladí Japonci. A přišel režisér Jaroslav Dudek a pá: dobrý kluci, dobrý. A já povídám: pane režisére, můžete mě vysvětlit, proč tenhle ten film režírujete vy, teda tenhle ten seriál, proč to režírujete vy? Proč to nerežíruje Kurosawa? A jak jsem to řekl, tak ten Kostka udělal. Já jsem začal smát a už jsme byli zase starý. No.
0: A mohli jste šít na novo. Nicméně, přece jenom bych se ještě vrátil k tvému mládí. Kdy vlastně vznikla u tebe ta představa, že by si se měl stát hercem? Já vím, že ty jsi chlapec ze Žižkova. Jaký vůbec bylo mládí na Žižkově? To je taková svébytná pražská čtvrť?
1: Tak... Rozdíl mezi tím Žižkovem a jinýma čtvrtěma je opravdu velice podstatný. To je každý ví, protože vyrost na Žižkově, tak na tom Žižkově to je skutečně úplně, je to něco jiného. A já mám na to takovou teorii, jaký je rozdíl mezi dětstvím Miloslava Šimka a dětstvím mým. Zatímco Miloslav Šimek, který vyrůstal v Přepichové vile na Hanspauce, kde si v zimní zahradě hrál s drahými barevnými mechanickými hračkami, malý, pohublý, podvyživený, smutný Jirka bloumal dole na Žižkově a tahal za sebou na kšandě kastrol s pískem. A když si chtěl hrát, tak ho tatínek strčil do truhlíku, dal mu briketu a pá, tu máš hajzle, hraj si chvilku na horníka.

0: Jiří, vy jste třeba měli možnost si už v té době, kdy jste chodili do školy, zahrát v nějaký televizní inscenaci nebo někde ve filmu? Bylo vám to umožněno?
1: No to právě to byla doba, kdy, opravdu doba temna, kdy nikdo vůbec z posluchačů divadelní fakulty do třetího, dokonce třetího ročníku a vzácně ve čtvrtém ročníku směl účinkovat v televizi, v rozhlase, dabing tenkrát nebyl. To byla neznámá disciplína, tak mohl účinkovat jenom vzácně, buď v nějakých budovatelských hrách, nebo když hrál nějakého mladého komunistu, nebo takhle, ale jinak ne. A jako ne jako dneska, že každý, kdo je v prvním ročníku na konzervatoři, tak má 5 seriálů a 20 dabinků a v té škole se ty pedagogové ho vůbec neznají, tak to nebylo. Tak nás obsadil do první, vlastně to byla první role, kterou jsem dostal, já nejenom já, ale Vašek Sloup, Honza Tříska a Honza Odl jsme hráli odbojáře v hře, která se jmenovala Duhu pro můj den, se to jmenovalo. A tam hrál hlavní postavu Jan Pivec, národní umělec, a režíroval to František Filip. A my jsme teda chodili na ty zkoušky, teď skončila ta zkouška. Já povídám, pane režisére, my zítra na zkoušku nepřijdem, protože nás pan profesor Nedbal nepustí. Ten Pivec to zaslech a povídá, pojď sem, mladej, kdo tě nepustí? Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? A pan profesor Nedbal. Ježišmarja. Ježišmarja. Miloš učí? Já povám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já povám, ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, ježišmarja. Ježiš, Miloš učí, no, to můzy pláčou. Ježiš, Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, vlastně jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá, on v tom Honza hraje. A co tam hraje? Já pám, no, hlavní postavu. Ale ne, teď hovno umí. No a oni se takhle se pomlouvali. A pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tedy, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík, ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny, teď se ten ho poslouchal, ten produkční, teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle. Pá, ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. A najednou viděl takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali obraz, onem dali tam jiný obraz větší, tam bylo akvárium. Pá, ježiš! To mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježi, dejte to pryč, tak to odnesli a dali tam kytky. Ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů. Tak sehnali auto, pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, že jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídám, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
0: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovými zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co? Nebo
1: no ten tohle? Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku. Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi. Já pám, jo, a co dobrý? Někdy dobrý, někdy ne. Já pám, takže dobrý. Pá, povídám někdy. No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku, pa krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák. Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
0: A měla utíkat ještě dál.
1: Učila ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slába je grupa a silná je grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznájete. A Kodet tak na ní koukala, pá, čo? A ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet Emo, medvedbue. Je to medvěd. Říká, podívejte, paní Nikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte? Podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se něco, ať má radost. Tak on si napsal foneticky latinkou větu a přišel po prázdninách. On říkal. Takhle na ní dělal. Segodňa. Jako zdravstvujte.
0: Jako pozdrav, jako jo.
1: Segodňa. Ona mávla rukou, pán. Hej, poslouchejte. Krásná armia a svabadíla Čekoslovákie a germánských zachváščikov. Ona říkala, kadět úžasno je. Pá, to nic není. Mama varila rybu. To bylo po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a kodet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoký školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak pojá, index začot budet, index zápočet budem. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodet jako, pá. Sáchar! Sáchar! Šel pryč prostě.
0: Spasíbo si přečet po svým prostě.
1: No ne, sáchar prostě. Takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý leta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a ten, potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovno Nikitino, ruský vtip? No říkal, no, davaj. Pa, podívejte to. Jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvy a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomer 40 u vás jest? Ta prodavačka pojá, nět. Pa i batinky biolie. No, měr 40 u vás jest? Nět. Pa, no, u nás maladoj Boleslávy, vsio.
0: Ještě za hlubokýho totáče.
1: A ta, to jako, že v té mladé Boleslavy byly ty posádky, že, a měli tam opravdu ten tuzek z ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastranecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava, poněvadž žádný Rus v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasnoj площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

0: Ranní pošta. Když jsem považoval ráno za nejhezčí okamžik dne, když venku svítilo slunce a člověk po ranní koupeli usedl k prostřenému stolu, kde voněla káva a kde seděla usměvavá žena, mýval jsem dojem, že přímo cítím vůni života. V poslední době se bohužel tento pocit změnil úderem 9. hodiny, kdy přichází pošta. Sedíme u stolu, pijeme kávu a prohlížíme korespondenci. Otevřu první dopis a čtu. Vážený pane Krauzi, domníváte se, že si můžete udržet svou dnešní životní úroveň s penzí, která v roce 2004 nebude mít ani zdaleka dnešní kupní sílu? Je samozřejmé, že na takovou otázku nejsem včasnou ranní hodinu vůbec připraven. Podívám se, kdo mi otázku klade, abych zjistil, že se jedná o banku Amex, jejíž vedení si o mou budoucnost dělá takovou starost. Protože stejný dopis dostala i má žena, zřejmě v rámci emancipace, můžeme si číst každý svůj. Tak se dozvíme, že došlo k penzijní reformě, jejímž výsledkem je, že penze nebude rozhodně dostačující, což je doloženo čísly. Ještě před chvílí jsem myslel na to, že už začíná jaro. Teď jsem se však díky dopisu dostal rychle do podzimu života. I káva mi přestala chutnat. Také mne napadlo, že na stará kolena nebudeme mít na kávu zřejmě dost peněz. Vzal jsem hned počítačku a spočítal jsem, na kolik káv by vydala penze, která byla uvedena v dopise. Žena odložila chléb s máslem a počítačku hned vypnula. Prý je na baterie a ty také něco stojí. Kdybychom teď používali neuváženě a zbytečně počítačky, nemuseli bychom se ve stáří dopočítat. Chtěl jsem ještě spočítat náklady na chléb s máslem, násobeny 2x365 dnů v roce, ale žena mne upozornila, že to by bylo už vyložené mrhání energií a že něco takového si nemůžeme v naší situaci dovolit. Raději jsme si přečetli další část dopisu. Dozvěděli jsme se, že nic není ztraceno, že zcela postačí, když se včas ještě soukromně připojistíme a zajistíme si tak penzi, která by nám zaručila naši dnešní životní úroveň, tedy včetně chleba s máslem, kávy i baterií. V dopise byl uveden příklad. Dejme tomu, že je vám 40 let a že byste uzavřeli penzijní pojistku na 250 tisíc marek. Kdyby pojistka byla uzavřena do vašich 65 let, získáte 700 270 marek čistého, aniž byste museli platit daně. Příklad nás neklidnil, ba dokonce pobouřil. Ne proto, že bychom měli něco proti sumě. Naopak. Spočítal jsem z hlavy, žena mi odmítla dát papír, musíme začít žít skromněji, že těch 270 marek by pokrylo náklady na baterie za 8 let a kdybychom používali počítačku jen na dělení, které nám začíná dělat potíže, mohly by baterie vystačit dokonce 12 let. Ostatní početní úkony nám celkem jdou a velmi složité propočty, jako je výše penze, za nás udělají odborníci, kteří nám poslali dopis. I zbylých 700 tisíc marek by se nám velice hodilo. Co nás však rozčílilo, byla věta, dejme tomu, že je vám 40 let. Protože, řečeno taktně, 40 let nám už oběma nějaký čas není. A věta měla za následek, že jsem odložil nakousnutý koláč, ani ne tak kvůli mizerné budoucí penzi, ale také proto, že jsem si vzpomněl na zprávu o cholesterolu, kterou mi poslali laboratoře den předtím. Ke zprávě byla přiložena brožura s návodem, jak snížit hladinu cholesterolu a prodloužit si tak věk. Uvědomil jsem si, že jsem v nezávidění hodné, prakticky bezvýchodné situaci. Buď se dožiju slušného věku, ale jako naprostý chudák. který promarnil svou penzi tím, že jedl koláče a příliš používal počítačku. Nebo se připravím o chutné snídaně a budu mít lepší penzi, ale můj život nebude stát za nic. Oba nás navíc zdeprimovalo, že už nám není 40. Odložil jsem dopis s pocitem marnosti. Ani slunce, které venku vyšlo, mi nedělalo žádnou radost. Při pohledu ven mne napadlo, že nebudu mít ani na boty, abych si vyšel na procházku. A že mé slunečné dny jsou vlastně sečteny. Mezitím otevřela žena další dopis. Oba jsme doufali, že to tentokrát bude nějaká lepší zpráva. Nebyla. Pojišťovna sdělovala zdvořile a milé ženě, že po provedené reformě zdravotní je naprosto nezbytné uzavřít soukromou úmrtní pojistku. Oba jsme zcela ztratili chuť k jídlu. Žena položila koláče a kávu na podnos a odpotácela se do kuchyně. Tam se opřela o myčku na nádobí, kterou budeme muset zřejmě brzy prodat. Stejně jako nádobí a část nábytku, abychom finančně vyšli. Přečetl jsem ženě dopis zastřeným hlasem. Pojišťovna nám sdělovala, že po poslední reformě nepokryjí bohužel zákonné úmrtní peníze pohřební náklady, protože zákonné zdravotní pojištění bylo nutno snížit, a to na pouhý 1000 marek na mrtvého člena. Z toho plyne, že pozůstalí či pozůstalá budou muset zaplatit dalších 5000. Četbu se musel přerušit. Uvědomil jsem si totiž, že nebudeme mít dost peněz ani na život, ani na smrt. A že na tom budeme bídně dokonce in memoriam. Navíc mne začal tlačit žaludek. Ženu rozbolela hlava. Chtěl se mi trochu potěšit a tak se mi přečetl z dopisu, že se dík pojištění budeme podílet na zisku z 25%, ale moc to nepomohlo. Ani informace o tom, že v případě, že jeden z nás bude mít to štěstí, že zahyne při úraze a nebude nutno platit už za něho pojistku, ženu moc nepotěšila. Pak jsem odhadl, že nejvýhodnější by bylo zvolit ze 3 možných sum tu nejvyšší, 10 000. Protože pohřeb by se dal třeba zařídit na černo. Bez 14% daně, jako melouch. A tím bychom, tedy jeden z nás, na celé věci vydělali. Žena mi řekla, že na černo mohu zařídit instalatéra, ale pohřeb, že se rozhodně neutají. K dopisu byl přiložen dotazník. Obsahoval jen 2 otázky. První, cítíte se zdrav? Druhá, byl jste v posledních 6 měsících nucen vyhledat lékaře? A když ano, z jakého důvodu? Ačkoliv jsem se toho rána cítil zcela dobře, pocítil jsem, že budu muset lékaře vyhledat hned. Začalo mne náhle mrazit. Žena mi doporučila, abych si vzal svetr, protože zavřela topení, abychom nežili nad poměry. Sdělil jsem jí za to postscriptum z dopisu. Jakmile podepíšete přiloženou žádost o pojištění, automaticky se zúčastníte vylosování kvalitních barevných televizorů. Chtěl jsem hned spočítat, jakou máme asi šanci na výhru, když si zajistíme pohřby, ale žena mi odebrala tušku i papír. Krom toho mi připomněla, že za televizi se platí a navíc spotřebuje dost proudu. Když mi odmítla dát minerální vodu, abych zapil prášek na uklidnění, a zavřela také navíc vodovod, aby zvýhodnila naši penzi, dostal jsem nápad, jak znovu začít žít. Napsal jsem, samozřejmě tajně, aby žena nevěděla, že mrhám penězi za známky, oběma úřadům a dopisy jsem adresoval osobně na vedoucí oddělení. Bankovnímu úředníkovi jsem poslal pohřební pojistku. a pojišťovacímu referentovi druhý dopis, protože vím, že už mu není 40 let pořádně dlouho. Pak jsme se dohodli se ženou o následujícím. Jakmile jeden z nás otevře ráno podobnou poštu, má ten druhý právo ho nejen srazit nepojištěného ze schodů, ale může mu zabavit koláči baterie.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: To jsi ty?
2: Co proběli, že jsou tady? Těžko říct. No, co jsem já, milý?
1: Jsi ty? Jsi tu.
2: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
1: Ale jo, poznám. Jo? Ale už.
2: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
1: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum, existuje, to je marný.
2: Fluidum, říkáš?
1: Ano, něco takového je.
2: Když myslíš. Tak, budeš se prosím tázat tě, i mě.
1: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, by to hodně.
2: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
1: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci. Naše první
2: osobní
1: setkání.
2: Lidský.
1: Osobní lidské setkání.
2: Ano.
1: Kdy, kde, jak, co?
2: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
1: Tak jest.
2: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
1: My jsme tam byli... nevíš?
2: Ne?
1: No v té době ne.
2: Ne.
1: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tenkrát jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
2: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam byl jeho tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
1: Ano, ano, tak, no. Tak.
2: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát se mi zalíbil. Jím tam taky.
1: Říkal, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
2: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No, a tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
1: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Suchovo Kobylin, Smrt Tarelky Nová.
2: Smrt Tarelky Nová, ano, hrál, správně.
1: Ty jsi hrál jistého Varavina.
2: Varavina, ano.
1: Ano.
2: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
1: hereckou
2: hrál,
1: lekci?
2: Hereckou.
1: Ano.
2: No, já dá, tě saju herecky, celý léta. Marně, už je marně.
1: To je zajímavé, že lidsky seš imunní.
2: Ano,
1: absolutně, co je lekci, já už jsem ti v životě
2: dal. Já jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
1: Tak,
2: že jo?
1: Ano, ano.
2: A
1: toho hloupějšího jsem hrál já.
2: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
1: Ne, ne.
2: Pozor, aby to nevypadalo, ne, že mě likotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, kterýho myslím, Kačalu?
1: Šatalu.
2: Šatalu.
1: Ne, Kačalu.
2: Kačalu.
1: Ne, tam. No. Kačalu.
2: A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žád mimický. No.
1: Ano, ano, ano, ano, ano, ano.
2: A bylo to, byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci,
1: zametali.
2: A tak, ne, zametali a takto.
1: A to pro tebe byla lekce?
2: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
1: To je pravda. To
2: když
1: je
2: není jenom... nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
1: Ano.
2: Ano, ano. Takže to... To bylo první, co jsme spolu jaksi na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně ledochu, to bylo v 45. roce.
1: Co byla druhá premiéra? Naše mize.
2: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
1: Tři mušketýři? Ano, ano, ano, ano, ty jsi byl D'Artagnan.
2: Ano, jsem
1: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
2: Ty jsi hrál kardinál
1: Richelieu.
2: Ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
1: Je. Jako dnes to vidím.
2: Jo, ano. Já to budu líčit tedy. Dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem, tedy, to je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale...
1: Neslyším nic.
2: A směju se tiše. Ale to nám bylo kolik nám... No tak, ty
1: no,
2: jsi byl kluk.
1: No, skočme to. Skočíme
2: v pubertě, ale já už jsem byl...
1: Puntičkář.
2: No. Dobře, jo? Rok sem, rok tam, nebudeme to počítat.
1: Nebo epochu.
2: Epochu, ano, tak nebo epochu.
1: Kterou
2: ano.
1: Spolu vytváříme.
2: Tak, tak.
1: Bez děk, aniž bychom chtěli.
2: Samozřejmě. A Byla premiéra Tří mošketýrů, já jsem tedy měl hrát o D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel
1: skutečně... Řekl bych, že přelíčený.
2: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
1: A že taky nemám to postavení. To bych,
2: ano.
1: To bych se tak neklepal přece, že?
2: Samozřejmě, jo, ano. A ty ses tam třásel přes zrcadlem, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Si opakovat
1: roli. Ano.
2: A říkal jsi mi, kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem se zeptal, kde tance. A já jsem říkal, no...
1: Kde jsi byl?
2: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, no.
1: To bylo snad za 7:30. Ano. Já už hodinu předtím, jo, soustředěno, no. Nedostatek talentu se musí dohájet. Píli svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, si kráčí to. Nechápu.
2: Ano. Nechápu. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
1: On se potřebuje rozptýlovat, já soustředit.
2: Ano.
1: Rozumíte?
2: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to, protože ty potom tím výkonem chytneš
1: jo,
2: a...
1: Jo. Ty lidi musí chytají tebe.
2: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech tvrdák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidnej suverén, který ovládne hlediště a já vedení
1: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju taky odtud, proč jsem slabší, horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo? Mm-hmm. Jo?
2: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidného Kopeckýho hraje výborně. Horší je to z toho druhou roli. No, čili... To je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
1: Nejlepší říct afinitu.
2: Afinita?
1: Afinita. Sklonost.
2: Děkuji ti, dobrý mít na sebe vzdělance.
1: Promiň, já to vím. Já jsem až protivný, jak vzdělaný.
2: Ano, tedy mě.
1: Ano.
2: Jinak ne, jinak tím pokouzluješ, kde koho, tam je ta dívka září přímo.
1: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
2: To věřím, korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já si jsem v šatně, já na mě ano? Únava...
1: Bejde a lidi se probudějí.
2: Ano.
1: Jo? U mě je to naopak.
2: Ano. Přišel jsem a tedy Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět. On říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografu, říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina, já tuhle tradici držím dodnes.
1: Nevyčítám.
2: Hlavně když seš v tom filmu ty, tak
1: nevyčítám,
2: já se inspiroval.
1: Nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že to omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne, lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako od Neštovice, kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, kdy jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo se skutečnou rozkoší bez toho být vynervován, mít trému, a to bylo po jeho boku.
2: Aha, já. Ano, to chápu.
1: To je, ano. S promenutím, to je bez humoru.
2: Ne, to je bez humoru, ale to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
1: No.
2: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já. Každý,
1: ano, to vidíš dneska.
2: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Zatím jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka, tam jsem zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala několik 20-30 korun za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo, a pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
1: Já taky,
2: já jsem hrál.
1: Hra Greensteina?
2: Ano. Já jsem hrál především hostinskýho Palivce,
1: Ano, od plic, prostě
2: ano, protože...
1: srdečný, bodrý člověk,
2: no.
1: Palivec.
2: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem palivce, pak jsem rád, tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödreitmana nebo co.
1: A Duba.
2: A Duba, na doporučitě. Duba jsem. No, měl jsem zrzavý fousy. Vypadá jsem jako ty teď.
1: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
2: Ano.
1: Se splnilo.
2: Vy mě ještě neznáte. No, tak jsem rád toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Čvejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co a nepřišla a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme, co bude a tak dále.
1: Poplach
2: v zákulisí, kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vešel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po 4. Měl, byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa to byl, výborným
1: to byl, způsobem. No, jestli, no, štěky, to byl, no, to byl Kožich. Z té inscenace,
2: ano,
1: jak se hrál, jo?
2: Jak hrál jedou, Lohinský toho,
1: no, Putiny, Putinského,
2: tak obrácený Kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po 4, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ty hraješ lidi. A hrál psa krásně, jak měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu, no. Člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
1: No potom, Čenerentola, kterou jsem...
2: Čenerentola.
1: Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou roli, to si nespomínám.
2: To už nevím.
1: To už nevím.
2: To byla ta Sněhurka, nebo ne Sněhurka, ne Čenerentola.
1: Popelka.
2: Já si tyhle bytosti pletu. Montempeli,
1: Čenerentola.
2: Montempeli.
1: Adamová hrála.
2: Čenerentola, no, Popelku.
1: Hrál toho kadeřníka, že?
2: Ano, já jsem hrál prince.
1: No, ale no, hrál. No. Byl,
2: ano, já jsem, ano.
1: Byl, tam byl princ.
2: Ano, tam byl princ, ano, no. No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
1: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
2: A já jsem ti řekl, co máš tu roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
1: Tak, vzpomínal jsi to, no. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic.
2: Říkám, ano.
1: Mildo, tady jsou kluci z Pelhřimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechovic.
2: Ano.
1: Bylo to náramný. Ano. Náramný, Mašku dělá Kaha Franka.
2: Ano, ty pleci, rozhovory, ano. Improvizovan.
1: Ano,
2: Mirek Lipský, vynikající, ano. Výborný představení.
1: No a my jsme se zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
2: Brodský, ty, Zázvorková,
1: ano,
2: já.
1: Ano,
2: čtyři jsme tam přešli.
1: Spáčel.
2: Taky Spáčel. Ten později.
1: A Hlinomaz byl, počkej, jak to bylo s Hlinomazem?
2: Ochoten vlastně. Taky od někud přišel. Skladna. Ve Pípu na Skladně.
1: Taky, já si vzpomínám, přišel ve Vojenském.
2: Já taky byl ve Vojenském. Já mám ještě fotku z Brodského, jsem ve Vojenském.
1: A to se tajilo, doufám.
2: Jo, ještě dneska se to tají.
1: Aby si nepřítel netrouf.
2: Ano, naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
1: Jo, čert ví, co se s tebou
2: dělo. Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
1: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
2: s tebou,
1: se s
2: tebou. No tak to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do studia Národního divadla.
1: Ano, pěšky dokonce.
2: Pěšky?
1: Jo.
2: No to bylo za rohem.
1: To bylo přes rok, no. Já bydlel v Jámě.
2: No, tak to asi byl blízko. No.
1: Ve studiu Národního divadla to bylo zajímavé, takové, opravdu zajímavé.
2: No tam si hrál tehdy krásný role, já jsem krásný tam parka. No. To bylo v Mozarteu, kde jsme začínali s nějakou...
1: Ano, ano. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
2: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle Satyry. Pak divadlo Satyry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo.
1: Ano,
2: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla Satyry, kromě 2 výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A Tak jsme se s tím byť těžce smířili. Ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
1: Elite, jak si elitu, elitu souboru.
2: Že? Ano, elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební obdobu. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
1: Někdo proletí.
2: Někdo proletí, že jo, šlajsnou. A něco mává tam režisér.
1: Co? Asi, že je to příliš dobrý.
2: Ubrat. No, my budeme pokračovat. V Národní jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty jsi mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
1: Ne.
2: Že daleko, ne?
1: Ze studia z Národního divadla jsem šel do Národního divadla, kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
2: A kdo jo?
1: Jednak.
2: Řekni mi, kdo jo?
1: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
2: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
1: Pak jsme přišli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a Satvěry.
2: Ano, Vodičková ulice.
1: Vodička, dnešní divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků, kde se hrá, tam to ještě smrdělo po tom lvu.
2: Tam by se byla lepší, ano, ano.
1: A za několik korun na bedničkách, protože jsem se udělala scéna, hrál jsem jakási svíze s Meruňkou a podobně, kde jsme hráli Hosta Číšníka a potom bylo...
2: No
1: potom
2: tam přišel Verich potom.
1: Pak přišel Verich. No. Mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak... To nebylo tak snadné. Jaksi. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
2: Lidi vykecají kdeco.
1: Kdeco, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam... Very slyšel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál.
2: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví o nemoc, a tak dále. A ty ostatní role tak trošku vodbě, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. Vždycky Eduard Kohout říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru.
1: Ano.
2: To se nedá hrát. No já jsem rád milovník.
1: Takže hezky.
2: Ano.
1: Hezky, to přesně. Ano.
2: Přesně, ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem tak ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zaraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Si to pamatuju.
1: A to je škoda, já to rád slyším.
2: Já ti to budu dělat.
1: Já tak potřebuji masírovat se pro sebevědomí. Dobře. Přijď někdy. No a Verich co?
2: No a Verich se přišel na to představení podívat, jo. Ale tady to bylo, tedy tady jsem hrál já milovníka a sedl si potom se mnou na večeři a probral to představení velice přesně a velice přísně. On tehdy říkal nádherné věci o hercích a tak a o mě mlčel pořád. A když už potom probíral i uvaděčky a požárníky. Tak jsem říkal, pane Verich, nezlobte se, ale já měl takovou hlášku, že se jdete podívat na mě. Co byste mi k té roli řekl? A on tehdy řekl, horníčku to nebyla role, to byl potrat. Byl jste strašný, strašný. Měl pravdu. Ale přesto mě vzal. A v Národním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Vericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale potom jsme zhráli v ABC spolu. Já jsem ho režíroval a právě třeba Černý nespí, no. Já čerta z jiného, že jo? A pak Milence z kiosku. To bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
1: Vzpomínáš si, jak to bylo?
2: No.
1: Jak jsme seděli v šatně u Vericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát. Něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano? No. Přišli jsme na nápad Milence z kiosku, Verich opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
2: Ano, máš pravdu.
1: Já jsem Jiřím u Trnkovi do bytu.
2: Aby dělal scénu.
1: Aby dělal scénu. A vezká, proč jdete na mě? Já jsem říkal, ze snobismu.
2: No,
1: to vidíme konec.
2: Takže Trnka dělá scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andreadis.
1: Ano. A ten to režíroval.
2: Tam, a to režíroval.
1: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
2: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takového jako intrikána, že tohle to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
1: S odporem, ale?
2: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela
1: a prodejela.
2: Jo, pro Dale, pardon. Jo,
1: ano, Rudolfa Dale.
2: To měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dale. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to pak dělal já.
1: On byl nemocný.
2: Ano, nějak tak důvod. Nějak, prostě ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dale dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále. A Černý by nespí.
1: To jsme dělali,
2: to režíroval. No. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dalem v šatně, to byly tak fantastický legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dale s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
1: Voskou. A už se drhlo asi.
2: Ne? Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dalea. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrďák a nabídli jsme ho divadlu.
1: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrďák.
2: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu.
1: Oni to z díky odmítli.
2: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z tvrďák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda, národní umělec, nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
1: nervózní,
2: špatný hlediště, špatný, no prostě všechno bylo špatný, včetně mě. A tak jsme potom na tvrďáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že tvrďák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říkal, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo.
1: Taky jo?
2: Tam vznikla třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, ale nepatrná část skutečně.
1: Ano.
2: Tam byly takové scény, kdy jsme hráli dva takový účetní, který vlastně vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo takové to intelektuálské žvanění o ničem. To. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
1: Že na tom někde něco je. Že je lhostejné.
2: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že ano. To intelektuálské žvanění je velice správně porodováno a že ano, tedy ano. Má své opodstatnění, je vyšší, že jo. Takže tvrďák, to bylo takové krásné divadelní dobrodružství. pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Hráli

0: Černý humor.
1: Není,
0: to
1: není.
0: To mám strašně rád, jo? To mám hrozně rád, dělat si zmrzáka legraci. Skutečně to je. No to je tvá, to je.
1: Dobře, berme to jako takový.
0: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
1: Dobře.
0: Víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
1: Fajn,
0: jo?
1: To je nejlepší dárek k Vánocům vůbec, ano, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k tvrdějáku řekli, Ocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten tvrděják nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu tvrdějáku, Ocho? No tak...
0: Já ti řeknu k tvrdějáku.
1: No.
0: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomíná.
1: No já taky.
0: Já přijedu někam, kromě toho, že si mě spletl, říkají, že ten horníčku.
1: To mě taky. Já jsem tady za tebe platil v náchodě.
0: Tak kromě toho, že toto přehlédnu velkoryse, tak je fakt, že říká, je tenkrát, a vy jste si se vydali legraci, to byla legrata, to je fakt.
1: No ale taž se dál, Hochu.
2: Co bylo pak?
1: Co bylo pak? No tak po tvrdějáku.
0: Dívej se, kdo to narežíval?
1: Asi dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po tvrdějáku jsme se spousta
0: tady... dvě myšlenka, jedna.
1: No to je můj případ. Já mám celý život jenom dvě myšlenky.
0: Já jenom jednu. Já
1: jenom jednu, právě. Na tu druhou se nezmůžeš. Po tvrdějáku nás čekalo další takový setkání a to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle, kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak jsi přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty jsi říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak na něj přišel rozářený a říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát, kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský, nadšený byl, okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla, se říkal, už jsi měl kalciovku. Říkal, ne, ty přijde doktora, dá mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že pod tím si někdo taky omdlel? Říkal, taky se to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu injekci. No,
0: víra tvá tě uzdraví.
1: Ano, samozřejmě.
0: Obavy tvé tě posílil.
1: Tak, přesně tak, ano, ano. No Kat a blázen, tak tam byly taky krásný legrace různý.
0: Tam byly veliký legrace.
1: No. Tam vznikl dělok o dědečkovi. Ne, on už vlastně
0: ne,
1: vznikl,
0: to byl
1: jednou dva. Promiň,
0: byl jednou, byl
1: jednou dva. A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
0: Poslední naše předscena, tu jsem vždycky strašně měl, jak se potkáme v tom.
1: Jo, jo, ano.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
1: Tak to bylo takový naše, bych řekl, poslední společný divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každej šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
0: je... Cestou, necestou?
1: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takový ten herecký pravý slova smyslu,
0: ano.
1: A já jsem spíš to cestou takový jako to autorskýho herecký nebo
0: ano, ano, psání. Ano, ano, ano, neodporovat, prosím.
1: Ne. A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, kde vytváří postavy.
0: Podnes vytváří na Vinohradské síni.
1: Ano, postavy.
0: Seč jsem.
1: No.
0: To někdy není moc.
1: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se taky jako ty cesty se rozešly, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky. Že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
0: Ano. Lehce si kynout se.
1: To, když jsme se, jak si, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali,
0: proč
1: jsme mezi váma bylo, a tohle to a to.
0: Co peníze, nebo ženská.
1: To ženská, ano.
0: Oj.
1: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. No. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali jako, a my

0: Já tudy zase se mě ptají novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říká, jak, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkával, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
1: Ano, ano, ano.
0: Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami. Že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána. To znamená velice banální starosti. Rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
2: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
0: A když jsou dva lidi bez sexu? A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Schlitter, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl kde sehnání. Já furt nad knihama a on furt nad těma. Nad známkama.
3: Dobrý večer. Dobrý večer, milí přátelé, je Silvestr, poslední den v roce a na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád, právě protože Silvestr mi přikazuje, abych se bavil a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit, právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám, dobrý večer. Tohleto, to je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlej Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchá. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho pláště a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo, ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum, no byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, jemu to blbě srostlo, než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mýmu kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? Já říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, uaaah, on nervy, hajzle, řvi do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione? Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bez svalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží. A sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMB. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhé době auto z brněnského značko, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě, u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teple. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné, ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu a my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy o nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému, ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. Ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mě teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on, kdo je? Já? To je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizujou hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a on říká, pojď sem, já ti řeknu vtip, jo. Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizujou hodinky. A ona říká, no to nevím. No to je proto, že ty pefermintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl a jsme tam byli kvůli filmování a já jsem tam byl jako maskot a teď jsem se díval a tam, jak jsem tam tak stál a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, anebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo. A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká, promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna. Ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, říká, proč nás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Proč nás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do kontinku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým... přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, no, najdi si, ty si jo, ma na tě, by to ono, jim byl ty, a tam ono, ani kala, a tady byl mohodí, mení a sajdi ti, ty kroni, jo, no, lebe, tak o to, jo, a ty kele, no, jiní, jo, oj, mno, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, ani. Já jsem říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě, jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr. A ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, taky nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávěl krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, který ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tramta a ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tramta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vyťal. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii. Já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A on mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel a říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji moc krát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá, nenecháš. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Spojí, kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podkleskne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On říkal, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no ne, no jestli tam nejsou žraloci, prostě něco by tady dělali žraloci. Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho, nebo že oni ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho, dnes jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had, on co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada, to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju, Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad nám, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatej. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták. A pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče. Už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, pětinásobně rozvsteklenej krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Tím zobarem říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v 5. poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve 2. poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, Ač ona nám bába tvrdí, že ve druhým poschodí ji přeje lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
1: Chápu, děvenko, chápu.
0: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
1: 38 let, děvenko,
0: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
1: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
0: Prosím vás.
1: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano. Jemný mechanik. No.
0: Chodí tedy pozdě domů.
1: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
0: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
1: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
0: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
1: Nebije.
0: Nehrdlí,
1: kde pak?
0: Nepije.
1: Počkat, to já nevím.
0: Jak to, že to nevíte?
1: No, když on Moutelík před 38 lety,
0: no,
1: odešel z domu a ještě se nevrátil.

0: Dobrý večer. Dobrý večer, milí kolegové. A kolegové. Já vás vítám na spolupráci při studiu rozmarné operetky Lásky Heinrieho Jemelky, která doufám, že bude stejně úspěšná, jako byla posledně Kučeravá Naninka z růžového mlýna. Slečno Pikolínová, snad by se nám tady neplakala. Co to pak je vám?
1: Ale maminka mi nechce dovolit hrát Lízu, neboť prý zpívá tu necudnou píseň To čumí čumí zrákosi a to...
0: Co čumí čumí zrákosi, čumí, prosím vás, čumí, ale prosím vás, šumí rákosi. Hlejte se, hlejte.
1: Tak pardon, to je jako tady to č, to je jako š, trochu jako, že?
0: No je to překlepnutý, no. Hlejte se, pane popelníku, kapelníku. Spuste tu její, jo? Chytíte se, kapelníka, jo?
1: Taky to šumí, rákosi, mě o lásku nikdo marně neprosí, no a teď hlavně dál, přiviň ty mě do náruče, šáhni, jak mi srdce tluče. To přece já nemůžu
0: vidíte, krásně, tohleto. Krásně to, víte, zpíváte, jo. No, říkáte, tak to je přeci úplně nevinoučká písnička.
1: Maminka říká, jestli bychom radši nehráli To divoké srdce Žožka. Žožko, ty dravý ptáku, ty vlčí máčku, kam touží tvé divoké srdce? Ptá se její otec starokána a zavře ho do prasečince a Žožka s ním do rána uteče za zvuku písně Třikánský baron jsem já. To je daleko hezčí, než tady to čumí.
0: To říká maminka, jo?
1: Říkám.
0: To je zajímavý, to říká maminka. Hlejte se, když maminka nijak nedá, no tak to upravíme, prosím vás, pane kapelníku, ty poslední dva veršičky, jo? No. Přiviňte mě do naruče, jak ten slavík pěkně tluče, co? Že dobrý, ne?
2: No. Co bych měl říkat já, že jo?
0: Co byste měl říkat?
2: Tadyhle zpívám, pane kapelníku, děkuju.
0: Co zpíváte?
3: Ať je léto, nebo zimní čas, na ženský jsem vždycky jako děs, ať je velká nebo nevelká, Heinrieho Jemelka.
2: Ale stěžuju si, že jo?
0: Prosím.
1: Jste muž a u vás se to jinak bere, protože jste muž. A maminka, prosím, taky nechce, aby mě pan Buben takhle pořád poplacával.
0: Co aby vás?
1: Poplacával.
0: No, tak to škrtnem, tak poplacovat se nebude.
2: No, a co se teda bude? Já musím něco dělat s rukama, aby o mě Helebrant zas neroztrušoval, že jsem na jevišti jak dřevo.
0: No, tak hledajte, tak to můžete klidně třeba vyřezávat píšťališku, ne? Nebo
1: mě hladit po vlasech.
2: Ježišmarja, už jste někdy viděla, aby kluk hladil holku po vlasech a přitom jí zpíval, jak já mám tadyhle.
3: Tvé oči jsou jak pecni moje, budeš před tvé boky. Ty jsou ladné jako za noci, tak za dne.
0: No jo. Ale jinak jste zrovna spokojený, pane.
2: Jo, to jsem ohromně, to si zase jednou zařádím, hlavně tadyhle v tom místě, víte?
0: Kým,
2: jak jsem skovanej v nuši, jak křičím tam ty...
3: Já tě rozcupuju jako huspeninu.
2: To bude legrace, že jo?
0: To bude výborný. No. Co pak, pane Sejček, co pak?
4: Ale no, ale že ruším, ale já nejsem spokojen se svou úlohou.
0: Krásná úložka.
4: Ale no, což pak o to, ale... Tak jestli neruším.
0: Ne. No prosím, co je?
4: Já tu již léta líčím celý soubor. Čímž do určité míry zanedbávám svoji holičskou živnost a určitou měrou taky svoji více než pětičlennou rodinu. A jaké pak role vy mi pořád... No? Já, nebo sousedy, kteří říkají bať. Já jsem tady víc než 10 slov. No je tohle dost nějaká spravedlnost. Vy se podívejte, tak já tady mám poznamenáno, tak... Například v amalčině zlatém závoji jsem řekl, o, Vira je úplně mrtvá. A dost.
0: No ale byla mrtvá.
4: To byla. a nemrou savíčku z pocidliní. A nyní se můžeme veselit.
0: To jste si ovšem přidal, to. To tam nebylo.
4: No, což pak o to, ale zatímco pak v bledých líčkách jsem se musel spokojit pouze s větou, svrček svrlíká, nechcete, pane Lotinko, švestku chci, recht.
0: Já bych chtěl nějakou pořádnou roli, nebudu líčit. Ale prosím vás, ale ukupejte se, totiž upokojte se, pane Zíček. Přeci není velkých a malých rolí, jsou jenom velcí a krátcí herci. No a jestli pak víte, kdo řekl tuhle tu zajímavou větu, co? No já teďka, já. Vy přeci, vy dokážete udělat i z malinký roličky pěknou kreaci. Konečně přeci, Vomejda není tak malá role.
4: No sedm slov, ty starý plavajzníku, již jsme tě dopadli.
0: No, to je pravda, to je... No tak to ne. My vám něco přidáme, jo? My... Tak třeba takhle. Ty starý světem procelý plavajzníku?
4: No.
0: Hříšní? Což? Což by se hodilo, ne? To se vám říká dobře, jo? Už jsme tě dopadli a neunikneš nám už nikdy více. A řekněte si potom bať, to se říkal moc hezky poslední.
4: No já zase...
0: Hezky, ne?
4: Že to neberu jen tak nějak zadarmo, tak já vám slibuji, že to odvedu, že to nějak...
0: To vy to odvedete, no. A mohli bychom přistoupit dalšímu, který si tu... Copak? Vy máte taky nějakou připomínečku, pane učiteličku, učiteli?
5: Ne, pane režisére, já jsem prostudoval hru...
0: Prosím,
5: hru,
0: příklad, dejte si příklad, prostudoval hru.
5: Lásky Heiného Jemelky.
0: Ano.
5: Je to hezká věc, víte, ale jako učitel a jako vychovatel mládeže a dospělých,
0: ano,
5: nemohu, a tedy samozřejmě k tomu ještě jako předseda kulturně propagační komise, potom jako předseda okrašlovacího spolku, jako předseda kulturně vzdělávacího spolku při naší okresní knihovně, potom jako předseda přípravného vojenského spolku, jako předseda... okamžik, jako předseda poradního sboru při našem městském divadle, potom jako předseda výtvarné sekce našich lidových umělců z Podřipska a jako předseda hudebního spolku Buraš, nemohu se zbavit stísňujícího dojmu, že jde o hru mravně závadnou a nedosti výchovnou.
0: Oj, pane učitel, když to schválila naše maminka, totiž Matice Školská.
5: No, pane režisere, já se dost podivuji, že kolega Halama v pražské odboce několik prostě faktorů přehlédl, ale i tak se mně zdá prostě, že hra nikoho nepovznese.
0: Ale pane učitel, to se hrozně mýlíte, pane učiteli, já si vás naopak dovolím přesvědčit opravdu naopaku. No, sice to je pravda, že tam vystupuje nemravný Hajný Jemelka, který zpívá... No, pane Kapeňko, jo. Za každou sukni pádím, oj, jak já se vydovádím, oj. No, ale na druhé straně, nesmíte zapomínat na nadlesního Koplihu. To je vlastenec každým soulem,
6: ano,
0: pane Kapeňko.
6: Toho já bych si švihnul.
0: Co by se švihal, to už je obsazený.
6: Jak to?
0: Dopak to hraje. No to hraju já? Třeba si, pane učitel, zapomněl na jeho překrásnou píseň. Prosím.
7: Ty krásné sosny nad hlavou mi šumí, skřivan se vznáší nad klasy. Ten, kdo má srdce, jistě porozumí, dívka si kvítek vpletla ve vlasy. No a potom sbor pokračuje všichni dohromady, jo. Ty

0: Srdéčko naše stůně. No a vy, pane učitel, vy snad nemáte rád svoji rodnou zem, vy snad nejste vlastně.
1: Ale ano, pane režisére, ale přesto se mně zdá.
0: Co se zdá, to je sen, pane učitel, co se zdá, to je sen. Jemelka je na samém konci potrestán, protože jeho paní máma mu vyleje na hlavu rendlík s krupicovou kaší a řekne, vidíš ty, starý kocoure, kdybys nechodil za ženskýma, tak se ti to nemuselo stát. No a končí se v radostné, optimistické náladě, kdy všichni zpívají a běží k vantorkám. Jo, prosím, děkuji. Ty české hory, tyčí se k obloze, louky se zelenají.
2: Nají.
0: A slunce zlatě září nám po našem, v tom našem rodném kraji.
2: Kraji.
0: Jen pojďte k nám.
2: Pojďte k nám.
0: Přírody chrám.
2: Ty pan.
0: U nás se každý nají.
2: Ňam, ňam.
0: U nás se každý nají.
2: Ňam, ňam, ňam.
0: No vidíte, pane učitel, jak vám to jde. Vidíte, vybrali jsme si hru, vlasteneckou hru se zpěvy a stanci, která má šířit kulturu. A je přinejmenším podivné, pane učitel, přinejmenším podivné, že se to právě vy, komu se ta hra nelíbí. Já mám takový dojem, že si s váma budu muset popovídat o panu starostovi. Ne to již, s panem starostou o vás. No prosím, tak jdeme na jeviště a nacvičíme si děkovačku, ano?

0: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivinese, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. No uznejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pozadí, neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem, plyn udělá pša. A zasne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu. Je v lednici, to je taková bílá skříň. Od sporáku ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalej si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
1: Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších melařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití Česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je. Tak to je... To je takový režný žok nacpaný slámu. No, v muzeu jste to viděli asi. No a někdy spali i na slámě. No a na takových nocležnách, kde spalo pohromadě kolikrát 30 až 50 lidí, tam se pochopitelně nesmělo svítit ani svíčkou, ani petrolejkou. Čili Cimrman musel hrát po tmě. Svou chmelařskou tvorbu považuje sám za vrchol svého dramatického talentu. Přítelkyni Chlumské v dopise píše: moji diváci leží na slámě, mají tmu a jsou ospalí. Dosahují nejen toho, že neusnou, ale že i zaplatí. A vstupné to byl další problém. Oni totiž tenkrát chmelaři nechtěli platit předem za divadlo, aby nekupovali zajíce v pytli. A po představení z nich peníze nikdo nedostal, poněvadž s poslední větou usnuli, jako by je do vody hodil. A důmysl, s jakým Cimrman situaci řešil, vysvětlí scénka Zelený věnec. Přečtu vám závěrečný obraz. Před chalupou sedí Bárta, přichází Bártová. Bártová: Bárto, byl tu ten Němec? Bárta: co chtěl? Bártová: naší lidušku. Bárta: a viděl ji? Bártová: viděl. Bárta: tak tomu nevěřím. Bártová: a nespí. Jedná se o jeho dceru a on spí. Bárta: co je to za člověka ten Němec? Bártová: jmenuje se Němec, ale je to Čech. Bárta: ale má německý jméno. Bártová: Němec, tatínku, je české jméno. Ptala jsem se na to pana učitele Würtentála. Bárta: a ty bys dala naši lidušku cizákovi s českým jménem? Bártová: Bárto, liduška má nejvyšší čas. Jak začnou padat zuby, má se nevěsta chystat. Bárta: zuby jí padají, ale věnec ještě má, kolčava. Ty nespi. Bártová: Bárto, víš, co Němec dělá? Je vyučený hlídačem v sadu. Co popadá, je jeho. Barta, to si přijde na pěkný pár švestek, ale naši Lidušku mu nedám. Bartová, jsi ty ale palice dubová, Barto. Inu, jak chceš. Řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. A právě teď se vybíralo vstupné. Marně česáči žebronili, aby jim herci prozradili, jakou novinu Bartová pro Bartu má. Marně prosili, aby jim řekli, zda se Liduška za Němce dostane nebo ne. Dokud se vstupné nevybralo, ve hře se nepokračovalo. Já předpokládám, že i vás zajímá, jak to s Liduškou dopadlo. Čili dávejte to panu Šestákovi, pane Šesták, do klobouku.

0: vůbec nemám. Bárta, to není možné. Bártová je. On Němec je šeroslepý. A onehdy na večír si naši Lidušku splet s Ančou Kozlovic. Bárta, chudák. Bártová, je to čestný člověk, Bárto. Chce si Lidušku vzít. Po večerech, kdy Němec nevidí, by za něj hlídala sad. Nikdo by se prý neodvážil tam vkročit, kdyby naši Lidušku spatřil. Bárta, já sám bych se tam bál. Bártová, tak co, Bárto, dáme mu ji? Bárta, dáme. Za šera z nich bude docela hezký pár. No a scénka končí zpěvem písně Liduška nemá věnec, vzal ho ten Němec. Diváci už spí a herci po špičkách odcházejí. Stávalo se výjimečně, že některý divák sebral zbytky sil a dožadoval se vrácení vstupného, ale pro ten případ byla připravena herečka Jouzová v roli Lidušky. Stačilo, aby si krátce posvítila do obličeje strouknivělým pařezem a nespokojený divák rázem skrotl jako beránek. Takovou sílu mělo Cimrmanovo umění.
1: Vážení přátelé, teďka se podívejte na ukázku z další naší divadelní hry. Dej mi A, prosím tě. Dej mi A. To není A, to není A. Ne, to není A. 40. klapka zprava, připočtej si to. Ne, to ne. Jo, pardon, promiňte, vážení přátelé. 40. zleva je to klapka, připočtej si to znovu. Znova si to přepočítej. To už bude určitě ono. Jo, to je A. Ano, výborně, máme ho, já věděl, že tam někde bude sláva, máme A. Tak to je výborně. Tak to byla ukázka z naší hry Mozart v Praze. Vážím se. No, vážím přátelé, my o vlku a Vánoce jsou pomalu za dveřmi. Vážím přátelé, Luděk Sobota vás teďka připraví na Vánoce a naučí vás strojit vánoční stromeček.
2: No tak, vážní přátelé, jak strojit vánoční stromek? Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Ne. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Že ano, až jednak zima se nás zeptá a... jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už potom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme seženeme si takový kříž, třeba dřevěnej, každému z nás, vážení přátelé.

0: jak jsme na tomto světě. Stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano, a vezmeme dolní polovinu kmenu peňu. Dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví. Ano, na nejvíc se objeví míza, že ano, to je tekutina kapalného stavu, vlastně kapalina tekutého stavu, kterou vylijeme do připraveného kýble a snažíme se dostat kmen peňu. Rozbíháme se hlavou proti zdi, tedy dolní polovinou kříže, a nejde to, a nejde. Po následující, tedy několika hodinové rvačce, odcházíme do železářství pro železný stojan. Dobrý den, naschledanou, děkujeme, nemáme. Podíváme se, vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Podíváme se pod pult a něco tam se našlo. Odnášíme si železný stojan, že ano, a rveme se zase z peňu kmenu a se stojanem a tak dlouho, až zjistíme, že se nedá nic dělat a že budeme muset zatočit s matkou. Donutíme ji rukama, aby jak si svírala kmen peňu stromu až do tří králů. Potom už matku potřebovat nebudeme. Ano, vyhodíme i stromek a jsme šťastní a veselí, máme hodně zdraví, že všechno se stromkem dopadlo výborně. Ovšem, moje rada zněla, vážní přátelé, jak strojit vánoční stromek. No, při mé poradě, tato starost automaticky odpadá, že poněvadž stromek, který jsme si uřízli v létě, když je takovej suchej, holej, nic se na něm neudrží. To je žalostný pohled. Člověk by zaplakal doslova. Takže je zbytečný vůbec na takovej stromek něco dávat, nebo nějak ho strojit, nebo něco. Akorát, aby jsme to trošku, tak na vrchol stromeku dáme takovou vánoční hvězdu a ono bude lepší, když si nakonec uděláme pěknou špičku.
1: My bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
2: Já uvítám, to je lehký rozhodování.
1: Já chci taky uvítat obecenstvo.
2: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
1: Co to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
2: Jo, to je vlastně pravda.
1: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
2: Jak střihnem, ušima?
1: Ale ne ušima.
2: Jako, co?
1: Jak ušima?
2: Jako oslíče.
1: Ale jako lidi si střihne. Znáš to?
2: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
1: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo,
2: aha,
1: zkusí to.
2: No, to znám.
1: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo?
2: No.
1: Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho člověče, jakhle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
2: A jo? Pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
1: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo. Je to jednoduchý.
2: No počkej, ale to... To já si prohraju, ne?
3: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
2: Aha, a nešlo by to? Jak to? No, ale to není spravedlivý, aby ty si Ausgerechnet vyhrál a já prohrál, ne?
3: No, ale vyhrát může jen jeden přece.
2: No, a proč já mám prohrát zrovna?
3: No, protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
2: No jo, to je pravda, ale...
3: No tak vidíš.
2: Moudřejší jsem, já se no, na tím určitě. Hodně přemýšlím, je to pravda, moudřejší no. jsem. No. A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
3: No to ne, to by si měl, kamaráde, moc výhody odomady, víš?
2: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
3: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější. Já jsem ti počítal, takže jsem ti to tady předepsal, jenom to podepíš tady.
2: Ano.
3: Luděk Sobota.
2: Luděk Sobota.
3: Dobrý.
2: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
3: To je zadarmo,
2: vlastně, dobrý. Co jsem dlužen, co jsem vyhrál?
3: No vyhrál si právo uvítat diváky.
2: No jsem toho moc nevyhrál. Mohu docela klidně zůstat moudřejší.
3: No ne, teď už jsi se rozhod takhle, tak musíš
2: vítat. A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
3: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
2: Tak to není tak špatný. Tak, děvčata, prosím vás, řaďte se mi.
3: Přesíl.
2: Vy pojďte třeba první.
3: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
2: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
3: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.
4: Dojíš, Ďuro, dojíš.
5: Dojím, dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš, dojíš.
4: Dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš, dojíš.
5: Dojím, dojím.
4: Veď tak len doj, doj, doj.
5: No už čo, dojme, dojme.
4: Tak, tak, tak, dojme. Mňa ti to tak dojme... Keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale len dojím a dojím.
5: Hádam už, ako dodojíme.
4: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
5: Aj toť minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si, a čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel, tá ma dala také čudné oči. Ej, raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
4: Pozavčerom si tak kráčam, hore grúňom, a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Už tak som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
5: Bolo by na čím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása, dookola samé hviezdy. Sedím, sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už môžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
4: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Hádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať, už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalila. Ak chrochce, tak chrochce, hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
5: A čo, že sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza návalila bôbu, to niesla mi to len pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril a len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa, dívam, do neba hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Tak zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zo zúb po papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. A však nie je to dosák. Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýba aj v nohy. No. Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
6: No. Aba!
5: No, ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zájsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal. Tak hádam, zajdem doktorovi.
6: A čože ti je?
5: No, ale nič. Do krčmy nezajdeme?
6: Podojíme a zajdeme.
5: Veď tak, tak, tak.
6: Tak, ako robíš, tak.
5: Už tak, tak.
6: Tak, veru.
5: Tak.
6: Aj sme dojili, aj sme nič nenadojili.

0: Vážení přátelé, já bych rád s vaším dovolením nahlédl do soukromého deníčku Luďka Soboty, do deníčku, který se mi dostal náhodou do rukou. Začneme kapitolou puberta, ta se mi vždycky zdála taková nejzajímavější. No prosím. No tak, jestli je to tvé přání. Pardon, Luděk mě žádá, abychom nechali deníček být a že bychom se soustředili na jeho nejzajímavější novou příhodu, novou známost tvojí. No ale Luďku, to je tvoje věc. Já myslím, že ti neporadíme. To si neměl hlavně přestat mluvit, když se ti ta dívka líbila.
1: No jo, ale právě když já jsem nenalézal slov, jak se mi líbila.
0: No prosím, to chápu a řek si aspoň, že je hezká.
1: No vře?
0: No, jak si jí to řek?
1: Řekl jsem, krása, krása.
0: A řekl jsi taky, jak jsem ti poradil, že jsi vědec?
1: No řekl, nejsem hloupé.
0: A tak to vím, že nejsi hloupé, ale přesto, jak jsi to řekl?
1: No hned potom krása, krása jsem říkal, slečno, já jsem z ústavu.
0: Luďku, to není ta nejlepší formulace. Ty jsi měl říct, že jsi nějaký vědec, že jsi nějaký doktor.
1: No nějaký, ale jaký? No,
0: ten samý.
1: No jaký ten samý, když jsem ještě žádnej nebyl.
0: No o to jde, kdyby jsi byl doktor, tak jí to nemusí říkat, to by poznala, že jsi doktor, ne?
1: A já?
0: No jak asi přemýšlej.
1: A jo, nosil bych bílý plášť.
0: Ale prosím tě.
1: No nebuď hloupej, to dávají doktorům zadarmo. Když jsi doktor, proč myslíš, že na to studují tolik let?
0: Kvůli plášti.
1: No jistě, kvůli čemu jinému.
0: Tak kvůli plášti je rozhodně ne. Kvůli titulu ty.
1: Cože?
0: Kvůli titulu ty.
1: Kvůli tyhle tudle. To dávají taky doktorům zadarmo k tomu plášti.
0: Co?
1: Ty tydly dáte.
0: Ty tydly,
1: jak jsi říkal teďka.
0: Já jsem o žádných nemluvil.
1: Ne? A proč si to teda říkal?
0: Já jsem mluvil o titulu, ty.
1: Tak, on říkal, teď říkal, že o nich nemluvil a teďka znova o nich mluvil, že jo?
0: No, já ti nechci nic zapírat.
1: No to zapírat.
0: Ale nic, já jsem mluvil o titulu, ty, ne? O titulu 5 let studuješ a máš ho titul.
1: Já jsem z toho blázne, tak já 5 let, nebo kolik, 6 studuju a...
0: No 6, správně 6.
1: No. No a mám ho titul nakonec.
0: No. Titul mám.
1: Co?
0: No 6 let studuješ a máš titul, já nevím.
1: A ty?
0: Co já ho nepotřebuju. Já se s tou dívkou seznámit vůbec nemíním. Ty potřebuješ upoutat, ty jsi kvůli ní doktor.
1: No tak to je teda nejdřív tydli dáte a teď jsem doktor.
0: Takže ty jsi doktor bez titulu.
1: A co je to za chlapa?
0: No to jsi ty, člověk, který není doktor, ale vydává se za něj.
1: Tak já nejsem doktor a vydávám se.
0: Správně.
1: Tak to jsem teda podvodník, to ti děkuju.
0: No svým způsobem ano. No zase si to ale nedělej hlavu, protože to není žádný velký podvod. Ty jenom řekne, že jsi doktor, aby si upoutal. A po letech, až bude ruka v rukávě, no tak si na to zavzpomínáte jako na dobrý vtip?
1: No to bych jí radši řekl rovnou nějaký dobrý vtip. Třeba o tom chlapu, jak se převlík.
0: No tak ten už vůbec ne, prosím. Vtipy můžeš začít říkat, až se seznámíte, jo? Pro začátek řekni, že jsi doktor, dej na mě, ničeho se neboj.
1: Dobře, tak já to tak udělám.
0: No, buď ta hodnej. No,
1: ale co když bude chtít ukázat občanku?
0: Prosím tě, co pak na první schůzce se ukazují občanky?
1: Na první ne?
0: No to bych řekl, že ne.
1: A na kolikátý?
0: No co já vím, možná na 6., na 7., tam už se ukazuje leco.
1: No tak dobře, tak. No ale co když je to příslušnice?
0: Cože? Příslušnice?
1: Příslušnice. Tak bude chtít ukázat v občanku hned ta první schůzce. To je její služební povinnost. A ještě bude chtít, abych se nafouk do balonku a ze zeleny.
0: To je možný. No všem to musíš vědět ty, jestli tvé nové děvče je příslušnice.
1: A jak to mám poznat asi tak?
0: No měla například uniformu?
1: Neměla.
0: No tak to nebyla příslušnice.
1: No ale a proč teda, a proč teda měla tu pistoli?
0: Počkej,
1: měla pistoli. Má tu pistoli.
0: Jakou pistoli?
1: No jak s ní střílela potom chlapovi v tom zlatnictví, jak za ní běželi ty dva příslušníci. Oni asi měli nějaký cvičení.
0: To neuvěřitelný. Luďku, nezdálo se ti to?
1: No, nezdálo, dej, tady mám ještě tu aktovku, co mě právě dala, abych ji odevzdala, až se sejdeme.
0: To je její aktovka?
1: No.
0: A co je v té aktovce?
1: Jo, to já nevím, kamaráde, to ona zakázala, že se do toho právě nesmím podívat.
0: Tak se tam podívám já? Podrž mi ten deníček.
1: No to nezakážu.
0: Tak vidíš.
1: Tak se tam podívej, já to jsem sám zvědavej teda.
0: Tady je zlato, drahý kamení.
1: Zlato, drahý kamení. To má bohatou holku, vy? To si koupíme družstevní výstavu.
2: Počkej, ono to nebude tak jednoduchý, nic si nekoupíte. Luďku, kdy máš vidět tu dívku?
1: Zítra ve 23.
2: A chtěl bys jí vidět už dneska?
1: Chtěl, já už se nemůžu došel, no, ona je tak hezká.
2: Hele, půjdeme ke skutečným příslušníkům. Ty jim dáš tu tašku, odpovíme jim na nějaké otázky a oni ti tu holku sami už dneska přivedou.
1: Jo,
0: no určitě,
1: to, bys, no, to bys byl hodnej, teda ty jsi hodnej a
0: co
1: chytrý.
0: To je
1: ty
0: tohle? To, tady je i pistole.
1: Pistole, no ještě, že jsi mi to připomněl.
0: A co?
1: No jo, teď já jí slíbil, že odprásknu ještě jednoho chlapa.
0: No to se má, to nemůžeš udělat.
1: To jí nemůžu neudělat, no to jí musím udělat. To, podrž mi ten
0: chlapa?
1: Já to mám napsaný tu adresu někde u sebe. To bude hned, to je za chvilku hotový, to udělám. Prásk, prásk a je to. Ty máš smůlu.
0: Proč bych měl smůlu?
1: No jo. Šimek Miloslav pod kamenem 10 Praha.
3: Vlázni, to je plná moc, to jsem ti dával, aby si mě vyzvedával plat.
1: No právě to ona myslela, abych tě odprávěl, že ten plat budeme vyzvedávat za tebe.
2: Ne, ale dej mi tu pistoli, než provedeš nějakou hloupost. Luďku, to děvče je nějaký strašně chytrý, vi?
1: Je a hezký.
2: Hezký, těšíš no, se na ní, vi?
1: Těším, strašně no, se na ní těším.
2: Na tu holku se těší asi už víc lidí. Budeme na okrsek a oni ti seženou. Ty možná budeš ještě slavnej, když to všechno
1: jo,
2: dobře dokáže.
1: Slavnější než ten doktor z titulu.
2: No určitě, o tom, že se bude psát i v novinách.
1: Tak to já se těším. Vzhůru za nevěstou.

0: vyřešení. Jako autor přivedete něj do krize, pak se sem do té koukám bavit.
1: A to už se mě netýká, protože to už si oni vyřídějí a jdám štít.
0: No ale jak?
1: To vyhrajou, musí to vyhrát.
0: Jak to musí?
1: Protože bojujou za spravedlivou věc.
0: Prosím, mají morální předpoklady k vítězství, stačí
1: to? No, no, mají morální předpoklady a mají ty morální předpoklady materiálně vyfutrovaný.
0: Čím?
1: No tím kanonem.
0: A mají barbaru.
1: No tak když do něj dají ty tvrdý cejry a pustějí to do nich a pak nějaký ty proleželi, tak někoho zabijou, někoho, někomu dají najíst, tak to se tak vyrovná, ne? A dohodnou se. Vždycky každej morální předpoklad musí být putrovaný klackem, páči. Jináž by se žádný morální předpoklad nedal prosadit, protože lidi nemůžou dělat víc, než čo jsou schopni, protože lidi jsou lidi.
0: Prosím?
1: Že lidi jsou lidi, tak nemůžou víc dělat.
0: Moment, jak jste to teď?
1: Že lidi jsou lidi.
0: To je tak moudré. To vás jen tak napadlo?
1: Jo.
0: No to je obrovský.
1: To mě tak napadlo.
0: A to vás napadají takovýhle věci?
1: Jo. Já třeba, já mám jiných takové.
0: Jo?
1: Já ráno třeba se probudím a podívám se do zrcadla a říkám, každý jsme nějaký.
0: No. No poslyšte, to je, to by se mělo tesat.
1: To by se mělo, víte.
0: A to vás to napadne jen tak,
1: jo, tak já se, jo. Já tak, já jdu životem a trousím moudrost. To já jdu třeba, lidi jdou třeba spěchají do práce nebo tak a já sám procházím se třeba parkem, zjídu a pohlednu vzhůru a vidím nebe šedé proti němu, šlísí se jak spjaté ruce černé větve buků i stromů jiných opadaných. Ale jako by vzpínali své větve, prosit se nebe o lepší počasí, ježíš, dávno se dostavit jim mělo. Však hle, kdo to třepotá se tam, zda vlaječička či co ne, list poslední, hle, a vánek se sílil a padá list a já jej pozoruji. Je to buk.
0: Jak listy překrásně na podzim umírají.
1: No, to se dá taky tesat.
0: A to je ta smůla, to není ze mě.
1: To není z vás.
0: To je kytát.
1: Co je to?
0: To je kytát.
1: Citát.
0: Citát, pardon.
1: Citát, ne kytát.
0: To je citát z Kirána.
1: Ne z Kirána, z Cirána.
0: Cirano?
1: Cirano.
0: Co si to splet, z Kiraso?
1: To je jeho bratr a ten se ušlastal.
0: A to vy to máte ze sebe všecko?
1: Já hodně čtu.
0: Cože?
1: Já hodně čtu.
0: Vy čtete?
1: Já čtu.
0: I knihy?
1: I knihy. Hřbety. Tam hned se dozvíte, od koho to je a co to je. No když mě upadne a otevře se náhodou,
0: jo.
1: Já jsem daleko zrakej, tak to já si taky takhle
0: počtete
1: přečtu
0: si,
1: třeba stránčičku, než to někdo zvedne. Já sám nemůžu, ale... No to víte.
0: A ono se vůbec hodně čte.
1: Ono se hodně čte, ono se čte daleko více, než se četlo před několika málo stylety.
0: Ano, ono je toho víc ke čtení.
1: Ano, ono taky se musí více číst, člověk se musí životem pročíst. Dneska
0: ano,
1: to máte, kde parkovat, kde neparkovat, jak dlouho parkovat, jak dlouho neparkovat,
0: vody,
1: kam se smí, kde se nesmí,
0: vody, do kdy, co. A tak dále, otec, matka, za jakým účelem, s kým, kde, proč jste tady, kde jste byl, než jste byl tady, kde budete, až nebudete tady.
1: Ano, a ještě kus papíru prázdnej, kdyby se to nevešlo, připište to sem. Ano.
0: Ano, ano, ano, ano. Ono je to víc napsáno, protože ono daleko víc lidí umí psát.
1: Ano, daleko víc lidí. Ano, daleko víc lidí umí teďka psát, než před několika málo stylety. Ono před několika málo stylety málo lidí umělo psát. Ale ti, co uměli psát, ty uměli psát, to se dá číst i teď, to byste nevěřili.
0: Ono se taky víc čte, protože ono je víc času na čtení.
1: Ano, víc času díky lepší organizaci práce. Samo sebo, on ten veškerý ten čas není na čtení.
0: No to ne.
1: Je na rekreaci,
0: ano,
1: tak.
0: Ano.
1: Projet s motocykl, projet se automobilem, dívat se na televizi, dívat se na hokej, na fotbal, jít do biografu,
0: na
1: jít...
0: Estrádu, na rande,
1: estrádu, na rande,
0: na frťana,
1: na frťana,
0: rekreace prostě. No.
1: Rekreace, ano. Prostě sam, ale může se stát, že počasí vypukne takového druhu, že je příliš klusko na motocyklu, příliš prašno na automobil.
0: Málo klusko na hokej.
1: Málo klusko na hokej.
0: Ano.
1: Příliš temno na fotbal.
0: Stádu, nebo, ano.
1: Vybouchne vám televize, tedy myslím přístroj, program, nikdy. A rádě se na rande, ale ona...
0: Šazíným. Jde se na frťana,
1: ale... Ale nemůžete, protože máte sirózu jater. Když se tohle všechno stane v jedné chvíli, pak je čas na čtení.
0: Pak jo.
1: Ale teď přijde veliké dilema.
0: Dilemno nastane.
1: Veliké dilema. Co číst?
0: Co číst?
1: Kolika knih napsaných a co číst? Jenom co je knih napsaných o tom, že dnes máme na čtení daleko více času, než jsme měli před několika málo. Tam šáhnou.
0: Teď věděn chvilka malá a knih plno a kávě.
1: Ano, a teď právě jsme o to, že by se mělo začít s reorganizací knihoven doma.
0: Ano, každý sám u sebe. Já mám knihovnu ohromně promyšlenou. Já to mám ohromně vymyšlený. Já to mám celý zařízený podle hesla. Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: To je odvážné, velmi odvážné.
0: A já to mám tak, že nemusíte dlouho hledat nějak, kdo jsem. To mám přímo ve výši zraku, takže příchozí, vejda, okamžitě vidí.
1: A k vám chodí vejda?
0: Ano, občas najde. Takže příchozí vejda, okamžitě vidí.
1: Ke mně chodí taky vejda. Oba vejdové ke mně chodí.
0: K vám oba?
1: Jo, i mladší vejda.
0: Ke mně jenom starší. Takže příchozí vejda.
1: Teď k vám vešli oba, ne?
0: Ne. To druhý nebyl bratr, to byl přechodník.
1: Aha,
0: vejda.
1: To byl přechodník, ale je podobný bratrovi hrozně.
0: Ano. Oni jsou si celá rodina.
1: Jasně, jsou si podobný.
0: To oni několikrát nevědí, jestli přišel brácha nebo přechodník. Z matky z toho. Tedy příchozí vejda, vidí. Vejdová k vám nechodí?
1: Ne.
0: Tedy příchozí vejda, to je přechodník, to druhý. Vejdová má taky přechodník.
1: A vypadá dobře.
0: Vejdouc? Jo. To se dá poznat. Bratři od přechodníku ne, vejdová od přechodníku, jo. Tedy vejda vidí okamžitě. Jak vejde, vidí, jo. Vejda vydá, tedy vid...
1: Vejda, to vy myslíte... Vejda vydá Vinca, to byl ten malý slavný italský.
0: Vejda vydá Vinca.
1: Jak namaloval tu šenkýřku, jak se směje ta... Varum nechrstu Mona Lisa.
0: Vejda Vinca. Já myslím, že to je alkohol, Vejda Vinca.
1: Ne. Vejda da Vinca taky někdy říká.
0: Vejda da Vinca známý, ano.
1: Vejda Vinca, to je český malista.
0: To je Vinca Vejda Vinca. Velmi podobný úprce.
1: Vejda, o tom nemluvte, jo? No. Takže
0: vejda, jakmile vejde, jo, vidí, ano. Okamžitě vidí celou řadu klasiků.
1: Ano.
0: Víš jeho zraku, samý klasik.
1: Klasici, a jak to je, co, jak se pozná klasik, že je klasik?
0: No, ty, protože napsal klasický
1: díl. No to vím, já myslím, jak si ta klasická věc od klasika, jak se pozná, že to je od klasika klasické.
0: Je tak, co to je klasické?
1: Co to je klasické?
0: To je, no já bych řekl, že to je dílo, které odolává změnám vkusu, proudu, směru.
1: A odolává změnám vkusu, proudu, směru, které tady
0: trvá
1: ve své kvalitě.
0: Ano.
1: Tak tyhle knihy mám taky, že ty mám také dole, jo. Kdyby náhodou přišel vzdělanec.
0: No, vzdělanec, ten se rád bohne.
1: Ten se rád bohne, ano. Ale pro vejdy, rozumíte, pro vejdy nebo obejda, kdyby s ním šel. Tak to mám přímo tady ve výši zraku takovou dlouhou tento a tam mám knihy, které naopak podléhají změnám vkusu, rozumíte? A ty tam mám takhle jednu vedle druhý pěkně sezazený. Takže, rozumíte, já to mám podle pravidla, ne jako vy.
0: Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: Já mám, ukaž mě, co bych měl číst, jako, abych věděl, o čem si nemáme povídat. A teďka zrovna tedy přikupuju, ještě to mám krásně, teď my to děláme do kulata, my to tam probouráváme a teďka a Překoupil jsem zrovna 1,80 m. Krásný zboží.
0: A to vy to máte změřený?
1: Jo, to já vždycky dám míru a výšku, oni mi to seřadějí a pošlou. Přesně.
0: Přímo seřadějí už tam?
1: Přímo, jo, to se tam než zasune do knihovny.
0: A kde vám to dělají?
1: Dělám v antikvariátu.
0: Vy kupujete z antikvariátu?
1: No ano.
0: To bych nedělal.
1: Proč?
0: No, to jsou ošahaný přece.
1: A tyhle jsou jako netknutý. No, to je. Kniha to panná, pane.
0: Tedy to jsou knihy
1: přísně od dneška. Přísně od dneška, ovšem musí se to hlídat. Ale každý den ráno to obejdu, kdyby tam nebylo něco snad už o včerejšku nebo tak.
0: Jo, ono někdy stačí jedna kapitola zasmrádná, chytne celá kniha.
1: Slovo, pane, slovo. Ale tedy musíme se to nechat, víte, že?
0: Ono se nejen víc čte, ale ono se taky líp čte.
1: Daleko líp čte, taky ty knihy jsou líp vybaveny, no, než bývaly. Dneska jenom vezměte ty vysvětlivky vzadu.
0: No, to je obrovská, ano.
1: To je úžasná úleva. To je úleva, někdy těch vysvětlivek bývá víc tlustěji, než je samotná kniha, kterou to vysvětluje. Ano. Mně se na tom líbí ten optimismus těch nakladatelství, jak oni počítají s tím, že co čtenář, to blbec.

0: ką čtu, šveika.
1: Prvé?
0: Ne, já už očet moc krát, ale teď to čtu s věsetnivkama, já teprve teď vidím, o co já přišel. Tam například, jak on ukradne toho psa.
1: Ano, pro Lukáše.
0: Pro Lukáše, a jak ho vede Řeznickou ulici, tak tam je číslíčko u Řeznickou ulici, tak a vzadu ve vysvětlivkách jsem našel Řeznická ulice, ulice v Praze 2.
1: A je jasno.
0: Je jasno, já toho psa vidím, ano. Že? A nebo jak ten plukovník pak vyskakuje a křičí, co mu ukradl toho psa, jo?
1: No, no.
0: Který mu tedy ukradl toho psa? Tak křičí, The Teufelsorden Kerl Buserin! Tak jsem si to našel a vzadu je napsáno Německá kletba.

0: Vidíte, já blbec vždycky myslel, že to je latinsky. Že se toho chudák Hašek nedožil.
1: No, no, no. Mohl brát taky za ty.
0: No to on má teď bydelníky právě.
1: To je ten bydelník, co ukazuje, co no, Hašek jako tím mínil a je to dobré bydlo.
2: A malý český člověk je velice vynalézavý. Člověk.
1: No. Musíme být tolerance sama. Já bych, pane Horníček, udělal věci, já bych to vedl pomalu k finále, ne?
0: No, no, já už jsem tam skoro.
1: Že prostě lidi jsou schopni než toho, co to jsou lidi schopni, ano. Protože lidi jsou co? Jsou lidi.
0: Lidi, jak jste velmi správně řekl. A mohli k tomu dodat, ovšem ne ze sebe, to je opět, jak už kdysi krásně vystihl soudruh Samuel, lidi na lidi jsou jako saně.
1: Ano, ano.
0: Jako saně.
3: Člověk na člověka je bovka, podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužika chytrý, domníváje se, že vyhraje. Klidně seďte na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je Samuelova kniha nám povídá. Jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidí filištění válku, ve zde byli líni až pod kraj Davida. Čadovány, morky nebojky, z velké dálky nesl bratrům komorky. Pochodu se cvičil vodu, dal si pro strečka příhodu, tři šupry do komorky. Hej, hej, hej, tam se malej, ty co malej, takhle podjáž ho prorokuje, tak slušně salkuje, když mu ale obrplivnul do očí. David se otočí, vrakem zatočí. Když začínáš, no tak to máš prsi velké, já měl kuraž a jakej velkoli já. Jestli vaši nebudou dost masí, a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy, co? Radioaktivní. Víte, co je za potřeby nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí

0: nápisku, jako už trosy, nebudeš nám to spálí čosi, jenže lidem nejde jenom o čosi, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy, dřív než nám to pokoří.
1: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
2: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale... Jako zaujala mě výrazná osobnost.
3: Jirkova.
2: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
4: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
2: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
5: James!
6: Prosím, paní.
5: Už přišla jar, James?
6: Neviem, pane, stromy ešte nekvitnú.
5: James, ty sibírska samohonka. Ja sa ťa nepýtam, či už kvitnú stromy, ale či už prišla jar.
6: V tom prípade jar ešte neprišla, pane. Iba vaša pošta.
5: Aj s poštárom?
6: No nie, pane. Odvtedy, ako ste toho chudáka použili ako pohyblivý terč, pri strelbe harpúnov, tak sa tu už neukázal.
5: No dobre, James. Tak mi prečítaj, čo mi kto píše.
6: Áno, pane. Píše vám barón Fusakil, že vraj vás bude žalovať.
5: Nehovor, James. A prečo?
6: Za ten nápis, ktorý ste mu ráčili nakresliť na jeho rodinnú hrobku. Minolta a jej ľudia, pane.
5: Inšpirovala tá reklama. Najskôr som tam chcel napísať, že je to anglický Disneyland.
6: Barón Fusakel ďalej píše, že keby sa toho bola dožila jeho pani matka, tak sa v hrobe obráti.
5: Tak teraz tam môže rovno fungovať ako ventilátor. A čo je tam ešte, James?
6: Akási ponuka, pane. Firma Hegedish a syn z Talianska vám ponúka nezamrzajúce kvety, ktoré kvitnú až do zamrznutia.
5: No na čo by mi boli? To nech si kúpi Fusakel do Disneylandu.
6: Juj, a ešte vám tu ponúkajú akúsi kojeneckú vodu, pane.
5: Kojeneckú vodu? A pre koho?
6: No najskôr pre kojencov, pane. To sú takí malí, holohlaví ľudia, čo ešte nejedia meso, pane.
5: Nevšimol som si, že tu máme aj takých, James.
6: No, nemáme, pane. V tom prípade vraj môžeme túto vodu použiť ako preháňadlo pre dobytok.
5: Preháňadlo?
6: Áno, pane.
5: Ty myslíš, James, že naše sliepky sa pomaly pohybujú?
6: Prepáčte, pane, ale sliepky nie sú dobytok.
5: James!
6: Áno, pane.
5: Ty najmladší z rodu Ulianovcov. Háda ma nechceš poučovať.
6: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
5: Veď preto, James. Môžeš čítať ďalej.
6: No, je tu akýsi dopis zo Slovenska, pane.
5: Zo Slovenska? Ukáž to, James.
6: Prosím.
5: Aha! Hardy!
6: Prepáčte, pane, to je poštová známka. Píšu vám z úradu vlády a ďakujú vám za skvelú reprezentáciu nášho veličenstva, pane.
5: Ach, Slovensko. Rozkošná krajina. A tí ľudia, akí boli milí, pokiaľ boli triezli.
6: Áno, pane, veľmi sa vám to páčilo. Len škoda, že ste si tam nikoho nevedeli zapamätať.
5: Ja za to nemôžem, James. Keď tí ministri sa tam striedali tak rýchlo. Keď som mal pracovný obed s premiérom, už som si myslel, že keď dojeme polievku, tak na druhý chod tam príde niekto iný.
6: Ako sa však ukázalo neskôr, boli ste jediní, ktorý sa toho obával, pane.
5: Škoda, že tam nikto nevedel po anglicky, James. Mohla to byť s nimi sranda. Vyzerali tak zábavne.
6: Obávam sa, pane, že vaša dobrá nálada nebude mať dlhé trvanie. Jej píšu vám aj z daňového úradu. Vraj by ste už konečne mohli zaplatiť dane. 11 000 libier.
5: Ja? Že mám platiť dane? A za čo?
6: No, za polia, statky, zámok a iné majetky, pane. Tak to tu píšu.
5: A my máme polia, James?
6: Mali sme, pane, ale potom sa vám nechcelo dívať, ako po nich chodia traktory. A dali ste z nich urobiť močiare, pani.
5: A teraz tady už dúfam nechodia.
6: Nie, pane, doteraz tam stoja. Aj s traktoristami.
5: James, ty tiež platíš dane?
6: Ale, pane, veď ja nič nemám. Aj tranzistor ste mi ráčili odobrať.
5: James, ano. Ty mongolský kozmonaut! Veď som ti ho potom vrátil. Potreboval som iba baterky.
6: A, viem, pane, stavali ste si elektrický vláčik.
5: Tak ty neplatíš dane, James.
6: No, te...
5: Mohol by som ťa udať. Pôjdeš do basy. James, a budú ťa tam obťažovať černosy. Ak tam nebudú, tak ich tam pošlem.
6: Ďakujem, pane. Vždy som túžil po teple domova.
5: A kto mi povie rozprávku pred spaním, James?
6: Joj, skúste zavolať Lady Fusakelovú, pane. No nebude to prvýkrát.
5: Fusakelka. Zase mi bude rozprávať o 7 trpaslíkoch. Vieš čo, James? Ja ťa neudám.
6: Skvelý nápad, pane. Takže všetko hodíme do ohňa, ako obvykle.
5: No samozrejme. Hádam by si nechcel platiť. A ak sem ešte náhodou potrafí ten drzý poštár, tak mi ho pridržíš, James. Stojáci terč už sotva miniem.
7: Poprava vánočního stromka. Segře už začal stromek sypať po tepichu bodliny, jak týden sypl ježek. Tuž mi minulý týden volala, jestli bych jí nepřijel pomoct. Zoptal jsem se, jestli švagr je zas na půl roku v Tibetu, jak minul za toho zmlaceného policajta. Ale ani mě nenechala domluvit. Pri odjel v nedělu na 14 dní na montáž kajsik do dupy. A než se vrátí, v obyvačce by byl burdel jak v tanku. Tuž jsem mi slíbil, že dorazím v pondělí po šichtě. Ale chlapi mě zatáhli na jedno a jak si kfajně se kecalo, bo jsem se dom připlazil jak Meresiev a jak jsem segře volal, jestli můžu přijít, poslala mě do říti, že prý v 10 večer je už pozdě. Druhý den se mi telefonem z roboty vysvětloval, jak to vlastně bylo a domluvili jsme se na středu. Chlapi mě zazlakali na jedno, ale byl jsem tvrdý jak hamburger z toho stánku Prioru a nedal jsem se. Sice, jak jsem jim řeknul, že jdu segře rubať stromek, tak na mě ještě na zastavce pozvávali Hollywoodmene. Ale sral jsem na nich na cipy. V lokálce jsem zabral strategické místo hned za dveřami, začal jsem chrchlat jak havíř po 20 rokách na čelbě a nasadil kzicht nemocného jednonohého invalidy, aby ty paskřivce s berlami na dalších zastávkách ani nenapadlo se ku mně přiblížit. Na Dubinu je daleko, tuž jsem si kratil chvíli čuměním z okna a obdivováním kras našeho fajného města. Mirák, kostel furt stojí. Šental, kurec tam, jsem se raz navalil tak, že jsem si cestu dom poblul vlastní buty. Stadion, moderně nazývaný Palác kultury a sportu. Tam jsme loni na jaře kulturně chlemtali před vchodem jakusi k samohonku se Slovakami, jak vyhrali zápas na mistrovství. A potom jsme sportovně zdrhali zadem kolem a tomu, bo jeden východňar nahodu poblul Bengam zadní kolo od Felicie. Slavia? Kurník, asi jsem si zdřimnul. Dubina konečná a do Žití, já jsem to přejel. Tuž pěšo busem jednu zastavku zpátky tím betonovým zapadakovem, chvíla klikatého panel krosa a už zvoní mu segry. Hned ve dveřách mě nasrala. Boku mě začala podezřivavě čuchat, jak jezevčík bananu. Jestli už jsem vystřizlivěl z pondělka, anebo jestli nejdu z knajpy. Jak mama. Tuž se sleču a valím do obyváku, ať to mám brzo hotové. Ní, že by sem k segře chodil nerad, ale ti dva malí fagani mě vždycky tak naseru, jak se začnu předvadět, co se zas nového naučili ve školce a ve škole. Kurník šopa. Čím ten stromek zalívali? Zdálo se mi, že jak jsem tam byl na navštěvě o svatkách, tak byl poloviční. Ale tež je možné, že ta švagrová slivka má jakýsi vliv na oči. Tuž jak tu bestiu dostať ven z obyvaku a narobiť co nejméně marasu? To je tež nápad, živý stromek do kvartýra. Kaj mají všude samé peršany. My už roky stačí haluz ve vaze, no ani nemusí být každý rok. A tež mě neubíde. Tam se segry, jak to loni robil švager. Tuž loni priměli takého malého pajtaša, sotva to mělo jehličí a tak, aby nerobil ostudu, ho hned druhý den po štědrým dňu vyvalili z okna. Tuž ale taky topol, který tu tak dostali, ten se do okna nevleze. Na to se musí ináč. Řeknul jsem segře opilku a rukavice. Dívala se sice na mě jak na plagát se zedníkem, ale nakonec mi to donesla. Jenomže její bílé pletené rukavice mi budu asi dost na gůvno, no ní. A rezavý platek pilky na železo. Zbytek prý chlop zlomil v letě, jak renovoval nabytek. No nezabili byste ju, že já hňup jsem tu vůbec chodil. Zašel jsem do dětského pokojíka, chvíli jsem pozoroval ty malé zaškodníky a přemýšlel, jak odsud zdrhnout. Segra právě spala pradlo do pračky, tuž by si mě nevšimla. Naraz jsem si v tým burdelu z hraček všimnul malé pilky. Zkusím, ostré jak Gillette Mach 3. Tým výrobcům hraček asi fakt čibe. Pokémoni, smraďoši a včil opravdové na řadí. Zebral jsem se, děcko řvalo, jak by ho na nože brali, a aj z pilku jsem šel do obývačky. Zkusil jsem říznuť do stromku. Příště, až budu ty malé gizdy hlídať, prve zkontroluju, s čím si hraju. Bo ten bebek zajel do stromka, jak nůž do masla. Tuž jsem si na pazury nasadil aspoň igelitové sačky, abych se nepřilepil, a začal ho likvidovat za doprovodu dvojhlasného dětského sboru. Ta menší řvala, že jí ničím stromek, že Ježíšek už k nám nikdy nepřijde, a o ten chlup větší ječel, že to je jeho pilka. Zatnul jsem zuby aj uši, vzpomněl na švagrovou slivku a dál robil z tého křaka rošti. Po hodině roboty to v obyvačce vypadalo jak v Tatrách. Spočnul jsem chvilku, liknul si kafe, ale ta mala mě pozorovala takým hnusným pohledem, že jsem ho ani nedopil. Chvilu jsem uvažoval, že jí řeknu, jestli kdy viděla v kostele takého tého chachara v trenkách, co vypadá jak tvrdé i, a jestli si myslí, že dárky nosí on. Ale potom jsem si to rozmyslel, bo by mě segra vyprala z kvartiru bez slivky a spilku ve hřbetě. Nakonec jsem tu plantáž narval do Tesco tašek a konečně jsem dostal štamprlu. Segra zařila jak ohňostroj nad radnicu, jak Ostrava měla ještě chechtaky. Tuž jsem se jí zoptal, co za magora kupuje dětskám také nebezpečné hračky. Podívala se na mě jaksi divně a prý, že jsem jim to koupil pod stromek já. Kurník šopa, letos, až půjdu zas nakupovat dárky pro příbuzné, nesmím se předtím stavit v knajpě.

0: byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
1: Den po drakově přistání přišel ke králi komorní, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
2: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
3: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
4: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
1: No?
4: Dát můj.
3: Co?
4: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
3: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
4: Ale ne, já myslel draka.
3: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo Čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
4: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
3: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
4: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom odbyli nějakou jinou dívkou? Tedy ne. Ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no ne. A máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. A co?

0: pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako nadoptovali, jako dceru.
1: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
0: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
1: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
0: No toho draka, je to opravdu takový blbec?
2: O, no to je velehňup. Extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou.
1: Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
0: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, dobré to bylo.
1: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
0: A zpívat taky umíš. Jednu školu máš vyšší než druhou. My tě zkrátka adoptujem na princeznu.
1: Dovoluj si blekotat, prosím to.
0: Ticho, babi dám. Ty kuří noho, nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
1: Prosím.
0: Jednu špatnější než první a teď budeš najednou fňukat.
1: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
0: Ne, konec. Konec, již jsem řekl.
1: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopivávala, až půjdu převleku.
0: Ale to je nápadíček. To je nápadíček. Klidík ti dáme na tu chvíli, co by ne. Dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
3: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
1: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
3: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
0: A dodal téměř slavnostně.
3: A navíc jsem chlap. Rok ti říkají. Mě říkají česneková panenka.
0: Co se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou?
1: Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
2: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
0: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
2: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka, a statečný komoří mě zachránil.
0: Co ty to tu... Ty jsi komoří.
2: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, přídivčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
0: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
1: Tady jsem vaše posuvné bednění.
0: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
2: Tady jsem, táto, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království, ale ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komína retenční nádrž.

0: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
1: Ale my nic nevidíme. Ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
2: Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
0: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda to království, tedy půlku toho království dáme.
2: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
0: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
2: Pomoc! Ne! Hilfe! Draku! Prace! Já chci být sežraný! Pomoc!
0: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No, protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová...
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak se říkal o tom, když se
1: ale
0: statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo udělení bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.

Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trockij dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání. Vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den i 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Celá rodina se radovala, jenom já jsem bratrovi záviděl. Nevěsta byla, jak se patří, vše na své místě, nic nechybělo. I věno měla. A já, přestože jsem byl starší a solidní pílí, se dopracoval hodnosti strážmistra a slušivá uniforma zdobila moji postavu, nemohl jsem najít nevěsty, přestože všechny denní listy otiskovaly až 5x v týdnu můj inzerát. Reprezentativní elegant v uniformě z jemné příze s pistolí hledá ženu podobné povahy. Značka k vidění denně na křižovatce u anděla. Tu otec přilil olej do ohně. A co ty, Sašo, nebudou 2 svatby naraz? Vstal jsem, nasadil čepici se štítkem a zvolal. Budou, ale až já budu chtít. Však já vám ty radovánky překazím. A pak přišel svatební den. Hvízdal si pochod hradní stráže, oblékl jsem si slavnostní uniformu a vyšel na svou křižovatku. Čekal jsem jak pytlák na vysokou. Má chvíle přišla. Kolem 9. se objevily před křižovatkou svatební taxíky. A bratr, řekl jsem si, hodně štěstí. A hodil jsem tam červenou a odešel na svačinku. Jedním okem jsem pozoroval, neporušil-li někdo příkaz barvy. Jeden taxikář se o to pokusil. Stálo ho to 20 korun a dál nejel. Tchyně šla pěšky. Za ní běžel tchán. Zaplatil 50 korun za urážku úřední osoby. Ostatní během půl hodinky vycouvali, ale to už mi nevadilo. Zadaná půl hodina na staroměstské radnici uplynula. Svatebčané stáli sklesle pod orlojem. To už jsem šel jako by nic zase kolem.
Kontrola občanek, zvolal jsem důrazně. Občanky byly bohužel v pořádku. Šel jsem na to tedy z jiného konce. Rozejděte se, netvořte mi tady hloučky. Rodiny začaly mručet. Dost šuškandy, rozkázal jsem a vytáhl pistoli. Bratr po mně skočil. Na to jsem ovšem čekal. Cvakl zámek a brácha byl začen. Půl roku si posedí v chládku. Napadl spravedlnost. A já mám dost času, abych se mezi tím pořádně koukl po holkách. Jak jsem řekl, svatba bude v jeden den.

0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
1: ano.
0: Že jste v domácnosti,
1: ano.
0: Provdaná,
1: ano.
0: A zájem máte o cizí jazyky.
1: Ano.
0: O kolik cizích jazyků máte zájem?
1: Zatím o dva.
0: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
1: Ano. Dvě.
0: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
1: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
0: Holčičku a chlapečka, to je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda s korouhve nad hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
2: Ano.
0: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
2: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
0: To je pěkné. Vy jste šibal.
2: Ano.
0: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
2: Ano, ne.
0: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, 2. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. 3. Když jdu spát, svléknu se. 4. Když udělám něco špatného. 5. Zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku. 6. Vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, teďko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
1: ano.
0: Než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
1: Bílé.
0: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
2: Ano.
0: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
1: 4.
0: Číslo 4, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
2: Ano, ano.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
2: Dvě.
0: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře...
1: Čtyři!
0: Čtyři... Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám. Ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
1: Tak... To je pěkné.
0: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
2: Pět.
0: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
1: Čtyři.
0: Číslo čtyři, svléknu se.
2: No, to je pěkné. Ty.
0: Tak, paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak, paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
1: Šest.
0: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte... Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Daddy Dolly, je tam někdo?
1: Dolly, tady je tvůj šoteček.
0: Haló, kdo je tam?
1: To jsem já, tvůj šoteček.
0: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
1: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
0: Haló, jakou vysílačku?
1: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
0: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
1: Šo jako šukinky.
0: O
1: jako očička, D jako dělíčko, E jako...
0: Jo, já rozumím.
1: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
0: Co bylo moc?
1: Ta noc.
0: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
1: Je špatně rozumět, hláskuj to.
0: Odpolední, O jako v opice, O jako ondatra.
1: Jako co?
0: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
1: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
0: Cože?
1: Kouřila.
0: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
1: Co mi dáš?
0: Hubičku.
1: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
0: Haló? Haló? Tak myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
1: Haló? Dolly?
0: Haló, tady Dolly. Koho si přejete?
1: Haló? Strašně špatně slyšet.
0: No poneď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
1: No dovolte, já jsem nic neukradl. Já mluvím se slečnou Dolly.
0: No jo, jsou tady Dolly, přímo ředitelství. A koho voláte?
1: Slečnu Dolly.
0: Haló, taky chcete Dolly? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Šel jsem opět na přednášku, opět pozdě. Vstoupil jsem do přednášku ve Jesině, tam seděl kompletní klub bestii. Vypadali spíš jako žáčkové v první třídě, ruce za zádama. Akorát takový ty upřímný buličí oči na mě upřený. Nikdo tam nebyl. Tak jsem říkal, to je nějaký fígl na mě tohleto. Těmu, kluci! No co je? Jsem říkal, neděli na mě. Řekni mi, co je. No právě ti to. Jsem se podíval ukázaným směrem. A byl takový nízký přednáškový pultík. On to něco větší takhle asi. Spíš to vypadalo jako klekátko. A na tom taková velká hlava. V brejlí, píko v puse a mluvila. Přednášel nám antické drama. Takže se ozývalo. Taková klidnice, ta pravda, že? To byla velice půvabná žena. Řekl bych až egocentricky krásná klidnice, ta. To je stejně zvláštní. Jak taková krize ztráta, pravda, že se vlastně prolíná celým antickým dramatem od samého počátku do současnosti. Oni tenkrát ženy se spíše věnovali podloze horizontální nežli vertikální. Ale takové kravinky si tam nepíšte. To vás pochopitelně zkoušet nebudu. Teď znáte tu situaci, že víte, že to nemáte dělat, že to je osudová chyba, že pášete vraždu sami na sobě.
3: To je takový zvláštní druh hysterie, který se nedá ničím ovládnout. Jako nemůžeme ovládnout jisté svalové partie v našem těle.
4: Například srdce. Abyže teď se na to vykašli, přestan bouchat, já se kouknu, jak jsem 10 minut mrtvej. Pokaz tak. Tak to jsem já viděl.
2: Každý ztráta. Egocentrická. To teď se, pane kolego. Zvykl jsem si já, pravda, že? Zvykli si jiní.
3: budete ty i vy.
4: A jsem se vydal k té lavici, pušupčelou prokoušanou, tyče kapesný. Teď jsem strčil tu hlavu mezi ty dvě desky. Teď jsem zapomněl, že ty desky jsou dřevěny. Tím pádem se stávají deskami ozvučnými. Tak to bylo i s basama. Teď ty kamarádi, ty mě všichni mlátili. Říkají, ty pitonče, co se směješ? Teď o nás bude zkoušet. Já jsem říkal, no právě proto. Nezvykl jsem si. Tak jsem tam radši přestal docházet. Za půl roku na to ovšem vypukla hodina H. Říkal, to je výborný. Teď se nasměrujeme. Tak melodie. Že budeme smát takhle o tu kakuchu. Příčně podélně pruhovaně. Můžeme otevřít i takový úsměv pro zvláštní příležitosti zadu na zip. Tak jsem šel do koupelny přes zrcadlo a dělal jsem sám na sebe do zrcadla. Kleďte se vráta. Nic. Egocentrická. Nic. Jenom křídově bílý obličej. Můj vlastní se na mě díval z pokřiveného zrcadla. Velká slza, krásná jak mořská perla. Cinka o studenou podlahu. Cinka, co s tím provedeme, Jiříku? Když tam půjdeš první, budeš vyhozen jako první. Když tam půjdeš prostřední, budeš vyhozen jako prostřední. A když tam půjdeš poslední, to tam radši ani nechoď. Ale zase, kdo dřív přijde, ten dřív bere, budeš první. Tak jsem vzal ten ještě žádným zápisem neposkvrněný index, který byl bílý, jak padlý panenský sníh. A vydal jsem se za svým osudem. Přišel jsem před ty ohromný, velikánský dubový vrata. Klika tadyhle. Jsem říkal, to je výborný. To mi tak ještě scházelo. Klika vysoko. Zkouška blízko. Abych tě, holka moje zlatá, aspoň umáčk. Jsem se na ní pověsil. Já si připadal jak svatý Vašek v Boleslavi, jak jsi u kostela za kruh a říká, pusťte mě do kostela, doufám mě, pusťte mě do kostela, doufám mě. Nepustíme, propíchneme, pí. Jsem si říkal, já mám strach, já mám tak hrozný strach. Ale teď máme v sobě ty dva hlasy. Ten krásný, bílej, čistý, andělský. S tou řízou až na zem, s tou zlatou hvězdou na čel, s těma prčkama na těch zádech, ta nad váma stojí a říká, jdi tam, pokoře, zhřeši si, jdi tam, čiň pokáň. A pak máme v sobě toho malého černého hajzlíka, říká, co bys takhle se kramkali ze školu ztráta času, stejně vyrazí ze školu, ze školu. Mevo, musíš tam. Tomáš, Tomáš jako pohled, uvidíš, jak si ulevíš, až budeš vozák. Teď ti říkám, že je velký bílej blbej, za školu, to je blbost, pojď na panáka. Já jsem v té době ani nepil, ani nekouřil. Jak šťastná to doba. V té době jsem ještě běhal 800 metrů. Jako herec jsem pozoroval své okolí. Mě to měli dokonce přikázáno pozorovat. Taky jsem postavil několik rozhleden v Praze. Tam na Petříně ještě stojí. Možná. A vedli jsme si o tom takový deníček. Tajnej. Pak ho četli všichni, ale byl tajnej. A tam byl takový zápis, který zněl.
3: Viděl jsem jistého občana, jak si v nádražní restauraci objednává rum. Zka, vidíš, to je klika, ještě si pozoroval. Tady máš to spojní praxe se životem. Teď si to hodí, tak jsem vstoupil do první hospody. Co jsem se ty hospodě, jo? Jsem se půl jako v hospodě, normálně, jo. Já jsem takový ty běžný věc, jako v hospodě, jo. Jsem občas bouknul rukou do stolu, jako v hospodě, jo. Takový ty, jako v hospodě, jo. Než ta overtýra trvá dosti dlouhou dobu, říkal jsem to stačí, tak jsem říkal hlavně drsným hlasem. Drsným hlasem s gestem, tak jsem dělal. Rum! Teď vyšla ty tempikulíš s tím bratfusem. Říkal, cože? Rum! Říkal, Karle, pojď sem, vyšel druhý bratfus, to jsme byli bratři. Vojčata, jednobuněční nejspíš. Říká, podívej se, Karle, to je pěkný blbec. On nám to udělá ještě jednou. Tak co pak si chtěl, bobečku, no? Rum! Jsem ti říká, Kájo, Megy. Podívej se, synku. Máš občanský průkaz? Mám index. Rum! A už běžel. Ho dones. Jsem na něj dělal takový, to jakože... Teď si nemyslel jsem nějaký ořezávat to. Nic. Druhej. Jsem ho pochvál, že byl rychlej. Nic. U mě žádná radost, že budu zkoušen, se nedostavuje. Tak jsem říkal, to je možná tím, že oni vědějí, jak jdou za sebou. První rumík, druhý rumík, třetí rumík. Tak jsem říkal, prosím vás, pane vrchní, pojďte se jenom mezi náma dvěma, mezi třema očima, on jednu neměl. Ještě čtvrtýho a pátýho, ale tak, aby nevěděli, který je který. Jakože ty rumažníky zblbnu. A teď nastala ta osudová chvíle. Jak jsem ho nesl k ústům, tak jsem tím loktem zavadil od toho zbývajícího. Ten se mohl zvrhnout kamkoliv. Na podlahu, na ubrus, na vrchního. Ne. On se přímo vylil na ten krásný, čistý, bílej index. Ne, pojď! Jsem ho oblíz. Říkal jsem, ty můj chlapečku bílej, nežloutni tatínkovi. On žloutul jak cukr kandl. Říkal jsem, nesmrt mi, on smrděl tím rumem. Říkal jsem, vysušit pod paž, jak jsem tam šel, říkal jsem, ne, tam ne, chyba, budeš smrdět tež. Tak jsem ho tak oplácal, dal do ty náprsní kapsy. Teď jsem si říkal, kdybych aspoň sebou mu měl rumový pralinky, jakože mám takovýho koníčka. Když jsem zkoušen z antického dramatu, takže si v ruce musím mačkat rumový pralinky, nebyli. Tuk. Stup tam. Pán kolega, jsme se dlouho neviděli. Patatete kolegáčku.

0: tak už mě vychutnával. Kouříte? To je pravda. Kouřím? Nebo nekouřím? Vzít? Či nevzít? Co tady Hamlet s Řepkou pít, či nebýt, ale kouříš nebo nekouříš? To je ta otázka. To je chyba, pane kolego. To já kouřím. To je strašně zdravá věc, kouření. Koukněte se, když kouřím, jak jsem zdravý. Index. Holoubci. Index. Jak Fredka žíznící pokrmy zavětřil. Tuzemský. Vydal krásné pero, rozšrouboval a napsal. Výborně. Rak. Já mu tu ruku utrhl s tím indexem. Řekl jsem, sláva, mám. Šel jsem ven, řekl jsem si, dobří lidé ještě žijí.
1: Na zdraví, já vám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mede, že kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je jak rozsvítí vánoční stromeček. A my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici. Takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma. Ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takového ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrý, ho neseš na památku, hospodáři štědrovku, krávám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, keď se ježer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kulna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, a on nedá vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrníčky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Už to je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno. No. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Já si teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleníčky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito. Já jsem si pál, siro, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady propijou v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
2: Pořád se říká, že jsou lidi lhostejní a nevšímaví vůči sobě, jo? A není to pravda. Já jsem vám, kolegyně, tuhle upad na chodníku, ale tak nešťastně, že jsem ležel. A na mou duši nikdo na mě nešláp, všichni mě obcházeli.
3: No, tak ono se toho moc namluví, taky se říká, že prodavačky si neváží zákazníků.
2: Ne, to pak, no, nebo to. Že číšníci nejsou dost pozorní.
3: Ale ne.
2: Opak je pravdou. No, můj strejček nedávno pozval tetu na večeři do Jalty, to je taková hospůdka v Praze. A on už dlouho nebyl v hospodě, tak objednal jako předkrm dvakrát kaviár.
3: Jo.
2: A číšník strnul, naklonil se ke strejčkovi a povídá diskrétně, pardon, ale to bude přes 500.
3: Je, a co na to strejček?
2: Otočil se na tetu a povídá, vidíš, tomu říkám podnik. Oni nejsou líní, ty kuličky spočítat.
3: Komu holt není rady?
2: Až se ucho utrhne, no, že jo, nebo jak je to. Ono se taky říká například, že u nás vují korupce.
3: Ne.
2: Já tomu nevěřím. Ne. Já jsem byl nedávno na OPBH, jsem něco potřeboval, jo. A čestný slovo, vůbec nic ode mě nevzali. Taky mi teda nic nedali.
3: Ale nakonec jste si kvit, že jo?
2: Jo, jo, jo. A když jsme tak u toho, řekněte mi, upřímně, jaký vy máte názor na takový to všimný, na to uplácení, na
3: já?
2: To poplat, no?
3: No, já jsem zásadně proti.
2: No, to je správný, samozřejmě, ale ještě kdybyste to zdůvodnila, jako proč jste proti?
3: Otevřeně.
2: No, klidně, otevřeně, ano. Samozřejmě.
3: Tedy hlavně proto, no. Že mě nikdo neuplácí.
2: No, tak počkejte, takhle otevřeně jsem to nemyslel.
3: Ne, počkejte,
2: teda,
3: no, ne, jsou profese, ve kterých malá peněžitá pozornost může být něco jako pohyblivá složka
2: to
3: příjmu,
2: víme všichni,
3: rozumíte,
2: jo, no? To víme,
3: tak
2: no, ale...
3: Tak nešťastný povolání, jo, bylo by to krásný, kdyby přišel za mnou třeba do divadla nějaký divák, takhle mi strčil obálku.
2: Prosím vás, za co by vám asi strkal obálku?
3: A to je jedno, třeba za výstřed.
2: A já se neptám, kam, ale za co, za jakou službu?
3: No, tak, tak.
2: Za co by, prosím vás, divadelní... Za co by divadelní herečce někdo strkal nějaký. No,
3: prosím, to je možností, třeba bych mu v přestávce řekla, jak to dopadne,
2: ne,
3: nebo abych na něj z jeviště mrkla a namíchla mu ženu, nebo...
2: Kolegyně, prosím vás, zaraste. Já jsem čekal, že to svinstvo odsoudíte a vy to málem závidíte, prosím vás. Dokonce, když víte o nějakém případu okolo sebe, jo, tak to máte, to je vaše občanská povinnost pranýřovat.
3: Já budu pranýřovat.
2: Ale konkrétně, to musíte konkrétně.
3: Já můžu pranýřovat i konkrétně.
2: No tak prosím.
3: Josef Dlabáček bere.
2: A počkejte, víte to určitě, jo?
3: No podívejte se, co já mu to už nastrkala. To.
2: No a kdo to je, ten Dlabáček?
3: Řidič městského autobusu 521, já s ním jezdím občas domů.
2: Jsem ještě neslyšel, že by někdo uplácel řidiče městského autobusu.
3: Tak vidíte, tak to slyšíte teď, helejte, kdybych nesolila, tak si Dlabáček klidně pojede po svý trati, ke mně totiž domů žádná linka nevede.
2: No jo. Ale co tomu, prosím vás, říkají ostatní cestující?
3: No co by, dneska, když sednete do pražského dopravního prostředku, stejně nikdy nevíte, kudy pojedeme.
2: No, to je taky pravda. Tak jste, jestli se nemýlím, říkala Josef Dlabáček, jo?
3: No počkejte, ale aby jsme mu třeba nekřivdili, on, Dlabáček třeba není ani mamonář,
2: víte?
3: On třeba musí uplácet zase garážmistra, třeba kvůli gumám.
2: No jistě, no samozřejmě, a garážmistr se potřebuje třeba nějaký peníze bokem, aby měl třeba na schánění náhradních dílů,
3: no jistě, a ty, co mu nechávají ty náhradní díly, tak třeba musí platit všimný zase jinde,
2: no
3: určitě.
2: No helejte, já bych to nerozmazával, abych to řekl takhle, většin našich lidí je poctivá a neúplatná a menšina to kazí.
3: No tak, já bych neřekla menšina. Já bych řekla, že je to jeden jediný člověk a jmenuje se, dejme tomu, Brcahel, jo? A šmelí s něčím, co každý druhý potřebuje.
2: Aha.
3: No?
2: A aby to každý druhý měl, tak musí taky brát.
3: No, a aby mohl každý druhý brát, musí ho každý první podplácet.
2: A aby mohl každý první podplácet, musí každý druhý dává.
3: No, a teď mi řekněte, jak z toho ven.
2: A teď je to jednoduchý. Je to jednoduchý, zarazí to tomu jednomu. Popadnou za křídlo Brcahela prapůvodce nešvaru.
3: Máte pravdu, no. Ale najděte ho.
4: Dobrý den.
5: Jaké máte psání?
4: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
5: Ano, to jsem já.
4: Jo.
5: Posaďte se.
4: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák mé jméno.
5: Mě.
4: Tak to jste vy, Černý pirát.
5: No.
4: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
5: Co pak jste nám přines?
4: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
5: To jsem já.
4: Jo, tak to jste taky vy.
5: No.
4: Safra, čověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
5: Já přece ještě nejsem penzi.
4: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
5: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
4: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
5: Tak podívejte se, co jste si psal.
4: No tak, já jsem jdu na to místo toho vrátnýho, jo?
5: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
4: Ano.
5: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
4: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
5: Tak vy si věříte.
4: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
5: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
4: Ano.
5: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
4: No, mě a proč?
5: No kvůli orientaci.
4: A tak, jo.
5: Abyste věděl, co vás tady čeká.
4: Ano.
5: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
4: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
5: Dovolujte.
4: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
5: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
4: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
5: A proč by chodili na váhu?
4: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
5: Nesmysl, vážit se nebude.
4: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano? No
5: Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
4: No jak takhle, helejte.
5: No počkejte, co to děláte?
4: No vidíte, jak mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
5: No
4: páni drazi. A to je vaše vnučka?
5: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně, ano.
4: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaše.
5: A patrně, ano.
4: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
5: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, jo, na pláži.
4: A ten dědek vedle, to je Rumun?
5: Ne, to jsem přece já.
4: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
5: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
4: Aha.
5: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
4: Jak toho, co pak odsud je někdo střízlivej?
5: No, taky se stávají takové případy.
4: Tak to neplníte plán, víte?
5: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
4: Ano.
5: Pán se patřičně setne,
4: no.
5: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
4: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynik z té horší stránky.
5: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
4: ano.
5: Koho pustit dovnitř.
4: Ano.
5: Přijdou k vám cizinci. Jo. Poznáte podle toho, že...
4: Že mají peníze.
5: Ale ne, že...
4: Že můžou jezdit v autáku opilí.
5: Ale ne! Že mluví cizím jazykem.
4: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
5: No, vidíte.
4: U nás.
5: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
6: Bonsoir, monsieur.
4: To je Francouz.
5: No,
4: jak jste si zacpal nos, to jsem poznal Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asi je na kole. No, a nastavím ruku.
5: A co když přijde s dámou?
4: Tak nastavím 2.
5: No, tak dál.
4: Ano.
6: Good evening.
4: Angličan. To spíš Angličan, víte?
5: No, Angličan,
4: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
5: No.
4: Hello, Dolly. Cokej, bejt, OK. A nastavím ruku.
5: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a vejte un tavolino libere.
4: A je, znám. A? Jak se řekl sera, pozná jsem, to je jich.
5: No, prosím.
4: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
5: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
4: hier? Ja, kisti hat. Sicher Platz fort, immer wäre. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
5: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
4: Ano.
5: A co když k vám přijde Čechoslova?
4: No, proč ne? Znouze i Francouz.

0: Nepřijaté.
1: No ne, počkejte, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? No. Obsadně, takové místo to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. No. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, ano. Berou úplatky.
0: Ano.
1: Nechaj se, prosím, urážet s propitným.
0: No, pane vedoucí, ještě, jo, jste mi připomněl. Hlejte, s tím s propitným, jako, jo, jako co vyšacuju, jo, tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
1: Výborně, pane Hrustvisihák, jste přijat.
0: Děkuju, ocivě.
1: Přijat.
0: Děkuju.
2: Teta Kateřina byla dotčena tím, že dědeček požádal slečnu Barboru, aby se starala o naše žaludky. Když se to dověděla, předstírala, že se tomu musí smát, ale v očích jí hořely zlé plamínky a vyrážela svůj jízlivý smích takovým způsobem, jako by jí někdo šlapal na břicho. Potom odešla do kuchyně. Za chvíli se teta Kateřina vrátila z kuchyně a povídala dědečkovi, že jsme bez proudu. Dědeček nevrle podotkl, že to víme už od včerejška. Teta se ptala, jak tedy má vařit. Dědeček řekl, že jí nikdo neříkal, aby vařila. Bylo několik minut po 12, když Saturnin vstoupil a hlásil, že oběd je na stole. Mohu říct si hned, že se slečna Barbora vyznamenala. S rutinou starého zálesáka si zřídila polní kuchyň několik kroků od dědečkova domu na horské louce. Mohli jsme ji oknem vidět, jak se rozvážně a půvabně pohybuje mezi dvěma ohništi a dokončuje oběd, jehož první chod právě Saturnin podával. Byla to zeleninová polévka. Následovaly párky z konzervy s bramborovou kaší, lívanečky se zavařeninou a černá káva. Dědeček řekl, že už dávno s takovou chutí nejedl. Doktor Vlach se několikrát ptal tety Kateřiny, jak jí chutná. A ona pokaždé chladně řekla, děkuji, dobře. Milouš na podobnou otázku odpověděl, že to ujde. Na tetě Kateřině bylo vidět, že se chvěje jako přetopený kotel a že jen čeká na příležitost, aby mohla dát najevo svou náladu. Strnula a pak se jí na rtech objevil nehezký úsměšek. V tu chvíli vstoupila slečna Barbora a dědeček i doktor Vlach ji uvítali slovy plnými chvály a nadšení. Já jsem nezůstal pozadu a slečna Barbora celá radosti zružověla. Potom pravila, že neví, jak s ní budeme spokojeni později. Dědeček řekl, že nás jistě hladem umřít nenechá a že potom, co dnes dokázala, má k ní bezmeznou důvěru. Strávili jsme odpoledne v příjemné a družné zábavě. Dobrou náladu nám nepokazila ani teta Kateřina, která k 5 hodině přišla do jídelny a ptala se dědečka, co mu má udělat k jídlu. Dědeček řekl, že se pořádně naobědval a že bude jíst až u večeře. Teta Kateřina mu odpověděla, že ať si říká, co chce, něco jíst musí. Nedovolí, aby si dědeček takto zahrával se zdravím. Potom asi v 10minutových přestávkách nosila dědečkovi nejrůznější lahůdky, ale dědeček je tvrdohlavě odmítal. Teta umíněně přicházela a odcházela a už ve dveřích vždy ohlašovala. Přinesla jsem ti žloutek s cukrem, přinesla jsem ti med, přinesla jsem ti zavařeninu, přinesla jsem ti sýr. Když přišla po 4, dědeček rozuřeně vyskočil a teta se rychle dala na ústup. Sotva se dědeček zase posadil, otevřeli se dveře znovu, vstoupil Milouš s rezavou plechovkou v ruce a řekl dědečkovi, přinesl jsem ti červy. Dědeček vytřeštil oči a pak za hrozného žvaní vyhnal zděšeného Milouše z pokoje. Zbytek dne uplynul klidně a když jsme se po večeři sesedli v obývacím pokoji, měli jsme všichni pocit, že ta dovolená není tak špatná. Potom přistoupila slečna Barbora k mému křeslu a tak nějak spiklenecky mě požádala o cigaretu. Bože, jak prosté věci dovedou někdy člověku zrychlit tep. Probudil jsem se časně ráno a měl jsem radost, že mě kotník téměř nebolí. Prošel jsem se opatrně několikrát po pokoji a šlo to docela dobře. Pečlivě jsem se oholil a tichým ještě domem jsem se vykradl ven. Šel jsem se podívat na včerejší ohniště slečny Barbory. Venku jsem si sedl na plochý kámen, vdechoval jsem vonící

0: Vyžíraný vzduch a uvažoval jsem, nemám-li házet kamínky slečně Barboře na okno. V šikmém osvětlení ranním sluncem byla na úbočí hor patrna každá podrobnost. Obnažené výběžky skal, pěšinky svítící na okrajích pasek a mizící mezi kmeny jedlí, skácené a oloupané kmeny jako rozházené sirky a na velké pasece, asi v polovině světce, jsem dokonce viděl Sanu. Pak už jsem se na Sanu nedíval, protože od domu se blížila slečna Barbora. Radostně jsem ji pozdravil a ona řekla, že má radost, že už mohu chodit. Zkusila dlaní trávu a protože sluníčko už rosu vysušilo, posadila se na zem. Nabídl jsem jí cigaretu a pak jsme si povídali o tom, jak je krásně. Požádala mne, abych jí pomohl vyčistit obě ohniště a připravit nové hraničky dříví. Ačkoliv mi mohla ponechat starost o jedno ohniště a sama upravit druhé, šla k témuž jako já a mile mi překážela. Litoval jsem, že není těch ohnišť 10, 50, 1000. Ještě než jsme byli hotovi, vyšla z domu teta Kateřina. Rozhlédla se na všechny strany a pak se jela poskakovat směrem k nám. Měla pevně sevřené rty a vypadala velmi rozlobeně. Neodpověděla na náš pozdrav a ostře mne žádala, abych jí ihned dal ten klíč. Ptal jsem se, jaký klíč? A ona hněvivě zadupala nohou. Žádala, abych se nepřetvařoval a pravila, že o mě nikdy neměla valné mínění, ale tohle to přestává všechno. Teta mluvila dál k slečně Barboře a pravila, že někdo zamkl Milouše v jeho pokoji a odnesl klíč a že takovou věc může udělat jenom kluk. Slečna Barbora řekla, že v tom případě se patrně pan Milouš zamkl sám, protože v celé společnosti žádný jiný kluk není. Teď se zase rozlobila teta a říkala, že předně Milouš není žádný kluk a mimo to, že je zavřen v pokoji a nemohl tedy klíč odnést. Podotkla, že se zdá, že si někdo zvolil Milouše za terč hloupých vtipů a že ona to nemíní trpět. Dějí se zde letos vůbec nechutné věci. Dědeček by měl být opatrnější ve výběru svých hostů. To bylo vůči slečně Barboře hrubství prvého řádu. Řekl jsem tetě, že dědeček volil své hosty velmi pečlivě, ovšem pokud je vůbec zval. Bohužel vyskytují se také hosté, kteří přicházejí nepozváni. Znám to z vlastní zkušenosti. Nedávno jsem měl takovou návštěvu na lodi. Ostatně se přičiním, aby teta měla příležitost vysvětlit dědečkovi, jak to s tím opatrnějším výběrem hostů myslela. Zatímco jsem mluvil s tetou, odešla slečna Barbora k vzdálenějšímu ohništi. Teta se na mne chvíli dívala se vztekle stisknutými rty a pak řekla, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Odpověděl jsem jí, že se nesměju vůbec a že už mám těch jejich přísloví až po krk. V tom sebou teta trhla a poskakovala směrem k domu. Uviděla totiž dědečka, který právě přicházel s doktorem Vlachem. Potom se s nimi vracela a velmi rychle dědečkovi něco vykládala. Starý pán ji poslouchal roztržitě a přitom se usmíval na slečnu Barboru a vlídně ji kynul. Dědeček a doktor Vlach se posadili na zem a ptali se naší půvabné kuchařky, co nám dá k snídani. Slečna Barbora řekla, že budou pečené brambory a černá káva. Omlouvala se po způsobu vrchních číšníků, že není větší výběr a oba pány tím rozesmála. Pravila, že ve spižírně je sice také trochu slaniny, ale že nevíme, jak dlouho si ještě budeme hrát na Robinsony a že ta slanina nám přijde vhod k některému obědu. Potom zapálila ohně a každý z obou pánů si vzal jeden na starost. Saturnin přicházel z lesa a nesl v ruce košík. Přál nám všem dobrého jitra a překvapil nás asi 10 pěknými hřiby. Slečna Barbora svolávala požehnání na jeho hlavu a navrhla, abychom se odpoledne vydali ve větším počtu do lesa a pokusili se napodobit Saturnina. A k večeři budou smažené houby. Všichni, mimo tetu Kateřinu, byli ochotní zúčastnit se výpravy. Pak jsme se natáhli do trávy a čekali jsme, až budou brambory upečeny. Sluníčko pálilo a já jsem si všiml, že slečna Barbora má trochu spálený nosík. Po snídani jsem měl příležitost promluvit se Saturninem mezi čtyřma očima. Řekl jsem mu, že někdo zavřel Milouše v pokoji a Saturnin pravil, že o tom ví. Ptal jsem se, jak to, že to ví. A Saturnin odvětil, že si docela dobře pamatuje, že tam sám Milouše zavíral. Pak mi vyprávěl asi toto. Když se slečna Feribová odebrala večer do svého pokoje, našla tam pana Milouše. Nejdříve se domnívala, že si pan Milouš ve tmě spletl pokoje a vyzvala ho, aby odešel. Pan Milouš odmítl a počal slečně Terebové nejapným způsobem vyznávat lásku. Slečna Terebová okamžitě opustila svůj pokoj a požádala Saturnina, který byl náhodou na blízku, o pomoc. Potom Saturnin odvedl Milouše do pokoje, který mu byl vykázán, a důtklivě mu radil, aby si příště nepletl dveře. Ptal jsem se Saturnina, jak Milouše odvedl, a on pravil, že za uši. Protože se pan Milouš při dobře míněných radách choval vzpůrně a bylo nebezpečí, že by se znovu pokusil obtěžovat slečnu Terebovou, třeba jenom ťukáním na dveře pokoje, ve kterém se zamkla, provedl Saturnin potřebná bezpečnostní opatření. Zamkl Milouše v pokoji a klíč uschoval. Bohužel nepamatuje si přesně, kam jej večer uložil, a bude se muset po něm poohlédnout. Byl jsem tudíž nucen vzít na vědomost, že Milouš bude celý den zavřen a nemohu říci, že by tím byla nějak utrpěla moje dobrá nálada. Zatím teta chodila podobně jako bílá paní a zkoušela všemi možnými klíči otevřít dveře Miloušova pokoje. Třískala vším, co jí přišlo do ruky, a pravila, že ji v tomto domě víckrát nikdo neuvidí. Na okraji lesa navrhl dědeček, abychom se rozdělili aspoň do dvou skupin, takže najdeme víc hub, než kdybychom chodili pohromadě. Doktor Vlach s úsměvem pravil, že to špatně dopadne, protože se pohádáme o společnost slečny Barbory. Dědeček byl toho mínění, že by to mohlo dopadnout ještě hůř, protože už byly na světě války pro ženy, které se krásou nemohly slečně Barboře vůbec rovnat. Nakonec rozhodl, že bude nejlépe, když budeme losovat. Chvíli jsme přemýšleli, jak by mělo takové losování být provedeno. A slečna Barbora řekla, že má sirky. Obrátila se k nám zády a bylo slyšet lámání dřívek. Potom řekla, že ti, kdo vytáhnou zápalky s hlavičkami, půjdou spolu. A ti, kdo vytáhnou ulomené, také spolu. Losuje se podle stáří. Dědeček chvíli žertovně dumal a pak si vytáhl sirku s ulomenou hlavičkou. Když losoval doktor Vlach, snažil jsem se mu vsugerovat, aby vytáhl takovou jako dědeček. Ten se na mne podíval a dal se do smíchu. Doktor Vlach zavřel oči a naslepo uchopil jednu sirku. Pak, jako by si to rozmyslil, pustil ji a vytáhl jinou. Byla také bez hlavičky. Mé přání se splnilo a další losování bylo zbytečné. Potom jsme se rozloučili, dědeček a doktor Vlach šli směrem k svědci a já se slečnou Barborou směrem k převislé skále, které se říká Balkón. Za chvíli nám dvojice starých pánů zmizela z očí. Byli jsme poprvé sami. Šli jsme mlčky lesem a vkrádala se mezi nás jakási rozpačitost. Šli jsme pomalu, protože můj kotník nebyl ještě zcela v pořádku. Pak našla slečna Barbora první hříbek a měla z toho dětinskou radost. Rozpovídala se a byla zase tak milá jako ráno. Vzdálili jsme se od sebe asi na 20 metrů a oznamovali jsme si nález každého hříbku veselým voláním. Potom jsem na okraji malé mítinky uviděl skupinu asi 15 hříbků. Chtěl jsem vyrazit vítězný pokřik, ale pak jsem s velkodušností všech zamilovaných přemýšlel, jak to zařídit, aby ten hříbkový poklad našla slečna Barbora. Posadil jsem se na pařez a zavolal jsem na ní, že mě bolí noha a že už nemohu dál. Přiběhla se starostlivou tváří a řekla, že si tedy odpočineme a že na to měla pamatovat. Sedla si do mechu a dívala se směrem, kde byl ten houf hříbků. Čekal jsem, co udělá. Zkoumavě se na mne podívala a ptala se, jestli už je to lepší. Myslel jsem, že to není možné, aby ty hříbky neviděla. Seděli jsme ještě několik minut a pak se zvedla a pravila, že budeme muset jít dál. Hříbků si vůbec nevšimla. Slečna Barbora se na mne chvíli dívala a v očích měla takové zelené jiskřičky. A pak řekla, abych si ty hříbky pozbíral sám. Dali jsme se tomu do smíchu a pak jsme se na ně vrhli oba. V košíku nám toho tolik přibylo, že slečna Barbora prohlásila, že si teď můžeme na té mítince opravdu odpočinout. Bylo to krásné místečko. Leželi jsme dlouho a poslouchali jsme tisíce zvuků lesa. A tu jsem si všiml něčeho, co mne naplnilo bláznivou radostí. Kapsička na její sukni tvořila takovou malou jeskyňku. A tam uvnitř, v půvabném tlumeném osvětlení, ležely dvě sirky, které slečně Barboře zbyly po losování. A obě měly ulomenou hlavičku. Milá Barbora. Ulomila hlavičky všech sirek a dědeček s doktorem Vlachem neměli na vybranou. Museli jít spolu, i kdyby se ulosovali. Slečna Barbora totiž chtěla jít se mnou. Bože, lidi, na světě je krásně. Vraceli jsme se vlahým srpnovým večerem a nesli jsme společně košíček s houbami. Skoro celou cestu jsme mlčeli, ale přesto, či snad právě proto, to bylo krásné. Na okraji lesa jsme se zastavili. Chvíli jsme se dívali na sebe a já jsem s prozebným pohledem nastavil dlaně. Vteřinu se mi dívala do očí a pak mi s lehkými rozpaky dala ty dvě zlomené zápalky. Schoval jsem si je na památku. Dědeček toho večera nevykládal svou vzpomínku z mládí. Odešel po večeři do svého pokoje, protože ho teta Kateřina urazila jakýmsi příslovím. Doktor Vlach, slečna Barbora, Saturnin a já jsme pak debatovali o tom, jak je možné, že dosud nebyla obnovena dodávka elektrického proudu. Když jsme odcházeli z obývacího pokoje, snažila se teta Kateřina zabalit Milouše do přikrývky, ačkoliv byl teplý srpnový večer. Doktor Vlach pravil, že kdyby byl mladší, šel by ještě s námi na terasu. Ale starým pánům prý to nesvědčí. Uklonil se nám jako dvořan a potom zmizel ve svém pokoji. Pravda je, že jsme vůbec neměli v úmyslu jít na terasu, dokud to doktor Vlach neřekl. Myslím, že bych se nebyl odvážil slečnu Barboru o to požádat, ale nyní se to zdálo samozřejmé. Tak se stalo, že jsme se se slečnou Barborou asi hodinu dívali, uvidíme-li padat hvězdu, a většinou jsme mlčeli. Slečna Barbora šla už spát. Dům byl tichý a venku šuměl les. Ležel jsem v posteli a nechtělo se mi spát. Tma v mém pokoji byla vystřídána fialovým zablesknutím a venku se rozpoutala bouře s rychlostí obvyklou jen v horách. To se mi objevila v mysli vzpomínka na malý detail, který tenkrát při návratu z nemocnice zdánlivě unikl mé pozornosti. Vzrušilo mne to tak, že jsem se v posteli posadil. Nebylo pochyby. Vzpomínal jsem si na to docela jasně. Venku tenkrát zuřila bouře, zrovna tak jako teď. Pod krytým vjezdem vystupujeme z auta, já pomalu a obtížně, protože mám pochroumalý kotník, Saturnin mi pomáhá, drží mne pod pravou paží, slečna Barbora zamíká vůz a pak mě kamarádsky podpírá zleva. Smějeme se do dunění hromu a pomalu vcházíme do haly. Míjíme právě rozvodnou desku se spoustou pojistek, kdy se ozve ohlušující prásknutí hromu a na rozvodné desce něco zajiskří. Saturnin sebou polekaně trhne a pak se zase všichni smějeme, ale přitom koutkem oka vidím, jak Saturnin volnou pravou rukou vypíná hlavní kontakt na rozvodové desce. Málo kdy něco kloudného vymyslím, ale když se tak stane, mám živelnou chuť přesvědčit se, zda jsem uvažoval správně. A tak se stalo, že jsem provedl něco, co jsem neměl dělat. Oblékl jsem si župan a šel jsem zapnout elektrický proud. Vyšel jsem tiše ze svého pokoje. Chodba byla střídavě plná blesků a čiré temnoty. Bez nehody jsem se dostal k rozvodné desce, počkal jsem chvíli, až mi blesk ozářil spoustu pojistek, počítadlo a hlavní kontakt a položil jsem ruku na páku. Když na to dnes vzpomínám, rád bych věděl, proč jsem nezůstal raději v posteli a přemýšlím, co všechno jsem si mohl ušetřit, kdybych byl zapěl prout ráno po snídani. Když jsem zasunul páku hlavního vypínače, rozsvítily se lampy v hale a domem se rozlehlo pronikavé ječení zvonku. Leknutím se mi zatajil dech. Blesku rychle jsem proud zase vypěl. Hala se propadla do tmy a řinčení zvonku ustalo. Chvíli se nic nedělo, ale v zápětí už bylo slyšet, jak se nahoře otvírají dveře a do přízemí zalétl hluk zmatených hlasů. Plán ústupu, který mi prolétl hlavou, nebyl špatný a není mou vinou, že jsem jej nemohl uskutečnit. Další události následovaly tak rychle za sebou, že mám-li je popsat, bude to trvat patrně déle, než to mi bylo ve skutečnosti. Zaslechl jsem hlas doktora Vlacha, Milouše a tety Kateřiny. Zdálo se, že se celá spousta lidí shromáždila na horní části hlavního schodiště. Uteklo několik drahocenných vteřin a pak jsem přiskočil k oknu vedoucímu z haly na trávník před vchodem do domu. A prudce jsem je otevřel. V té chvíli se nebe venku rozžehlo novým bleskem a společnost na horním konci schodiště spatřila temnou postavu proti ozářenému oknu. Teta Kateřina hrůzou zavřeštěla a doktor Vlach se pokusil rozžehnout zápalku. Její záblesk stačil, abych spatřil něco, přičem mi tuhla krev v žilách. Milouš držel v rukou dědečkovu dvojku a vkládal do ní patrony. Uznávám, že jsem si celou tu dobu počínal pošetile. Mohl jsem hned ze začátku zavolat, že jsem to já, že se nic nestalo. Venku se znovu zablesklo a já jsem odskočil od okna, abych se nestal obětí Miloušovy pušky. V té chvíli začal Milouš sestupovat pomalu hlavním schodištěm s nabitou puškou v ruce a prstem na spoušti. V nejbližším okamžiku bylo ticho roztříštěno celou lavinou zvuku. Nejdříve se příšerně zablesklo. Hrom práskl někde docela blízko domu. Halou zaval studený proud vzduchu a otevřené okno bylo průvanem zavřeno tak prudce, že se všechny tabulky s dutým třesknutím vysypaly. Teta Kateřina vypískla, na schodech se ozval temný pád, tmou šlehl oheň a výstřel z Miloušovy pušky zahřněl domem tak, že jsem byl na okamžik jako ohlušen. Kdo to brázní? Zaburácel dědečku v hlas na schodišti a než mu mohl někdo odpovědět, zaburácel tmou nový výstřel. Měl jsem pocit, jako by mi někdo foukl do tváře a celá sprška broků se zaryla do omítky nad mou hlavou se zvukem, podobným švihnutí koštětem. Nemohl jsem pochopit, po čem Milouš střílí, protože tma byla dokonalá a nemohl nic vidět. Cítil jsem, že to zašlo příliš daleko a rozhodl jsem se, že znovu zapnu elektrický proud, ať se děje cokoliv. Udělal jsem asi dva kroky směrem k rozvodné desce, když se ze tmy na mě vyřítila jakási obluda a v nejbližším okamžiku jsme se váleli na podlaze haly. Teprve když mě na zemi počal zpracovávat podle klasických pravidel jiu-jitsu, zasýpal jsem s námahou. To jste vy, Saturnine? Ano, pane, řekl rozpačitě a jeho sevření povolilo. Namáhavě jsem povstal, udělal jsem pod mě několik kroků k rozvodné desce a teprve, když jsem zakopl oproutěné křeslo, uvědomil jsem si, že jsem na docela opačné straně haly. Zatím Saturnin, veden svým neomylným pudem, nalezl to, co já jsem hledal a stiskl hlavní vypínač. Hala se naplnila jasným světlem a společnost shromážděná na schodech sestupovala dolů za zběsilého řinčení zvonku. Dědeček se ptal, kdo to k čertu zvoní, a oči všech byly upřeny na domovní dveře, jako kdyby jimi měl vstoupit Rinaldo Rinaldini. Saturnin přistoupil ke dveřím, otevřel je, nahlédl ven a nechápavě zavrtěl hlavou. Potom nás všechny překvapila slečna Barbora. Dovolte, řekla Saturninovi. Prošla domovními dveřmi a v zápětí zvonek umlkl. Vrátila se a pravila. Myslím, že jsem ten poplach zavinila já, ale ani ve snu mě nenapadlo, že pan Milouš zahájí palbu na zvonek. A pak se dědeček zeptal slečny Barbory, jak to myslí, když říká, že ten poplach zavinila ona. Ukázala mu ulomenou zápalku, na jednom konci seříznutou, a pravila, že chtěla, abychom byli zvonkem upozorněni, až bude porucha v elektrické síti opravena. Stiskla tedy zvonek a zajistila jej klínkem zhotoveným ze zápalky. Dědeček pravil, že to bylo docela prozíravé, ale že mu není jasno, kdo vypěl hlavní kontakt, když zvonek začal zvonit, kdo vyrazil to okno a proč já jsem se pral se Saturninem. Dříve, než jsem mohl odpovědět, ozval se Saturnin a pravil, že to byl on. Okno bylo špatně zavřeno a vítr jim luncoval. Saturnin tedy vstal, aby je zavřel a právě když se jim zabýval, rozsvítilo se světlo a současně se ozval zvonek. protože před domovními dveřmi nikdo nebyl, pravil Saturnin, že si pomyslel, že někde nastalo krátké spojení a vypjal tedy hlavní kontakt rozhodnut prohlédnout ráno vedení. Pak se vrátil k otevřenému oknu a pro vítr a burácení hromu přeslechl hlasy a otvírání dveří v prvém patře. Zavřel okno a právě když se chtěl vrátit na lůžko, zahřněl výstřel pana Milouše. Pak uslyšel hlas pana ředitele a hned na to pan Milouš vystřelil podruhé. Byl poněkud polekán a dříve, než se mohl vzpamatovat, byl napaden svým pánem, který patrně se běhl zadním schodištěm, aby mohl holýma rukama skolit domnělého lupiče. Nebylo v mém zájmu, abych vyvracel Saturninovo vysvětlení, protože bych byl celou historii ještě více zamotal. A chtěl bych jen říci, že jsem jakživ neslyšel někoho lhát s takovou virtuozitou. Slečna Barbora se na mě se zájmem dívala a pak prohlásila, že mám vlasy plné omítky. Na chvíli zavládlo ticho a pak jsme se všichni na sebe zděšeně podívali. Z obývacího pokoje byly slyšet neznámé hlasy. Teta Kateřina zaúpěla, že to věděla. A doktor Vlachy žádal, aby byla sticha. V obývacím pokoji se tlumenými hlasy vášnivě hádali dva muži. Slečna Barbora pozorně naslouchala a pak řekla šeptem, mluví španělsky.
1: Snad bychom to rádio mohli vypnout, řekl doktor Vlach. Všichni jsme se na něho udiveně podívali a Saturnin pak vešel do obývacího pokoje, aby vypnul rozhlasový přístroj. Cítili jsme se trochu zahambeni, že jsme se tak zbytečně polekali. A dědeček ukončil události té noci slovy. Spát! Všichni.
0: Ráno, po noci plné zmatených událostí, probudil mne zvuk kamenků dopadajících na podlahu mého pokoje. Pod oknem byla slečna Barbora, a ve chvíli, kdy jsem se vyklonil z okna, zrovna hledala další kamínek. Obloha byla bez mráčku, slunce planulo a bylo škoda každé minuty strávené v pokoji. Slečna Barbora se mne ptala, zda míním spát celé dopoledne. Rychle jsem se oblékl a sešel jsem se slečnou Barborou v obývacím pokoji, abych vypil chladnoucí kávu. Slečna Barbora mi vypravovala, že zásoby potravin se vůči hledě tenčí a že si nedovede představit, co budeme dělat, až sníme poslední brambor. Ptala se mne, co soudím o možnosti, že by někdo přeplaval řeku a pokusil se donést z města nějaké potraviny. Uprostřed této debaty zastihl nás vrátivší se dědeček a pravil, že doufá, že toho nebude zapotřebí. Když před 4 lety byl most stržen povodní, ujednal se stavitelem z města, že kdyby se někdy tato nehoda opakovala, začne se stavět most nový, aniž bude stavitel čekat, až dědeček přeplave řeku, navštíví ho v kanceláři a vyžádá si rozpočet, protože voda v řece podstatně opadla, očekává dědeček, že každou hodinu se mohou na protějším břehu objevit dělníci pana Novotného a započít s prací. Slečna Barbora se přestěhovala s vařením do kuchyně. Pravila, že se jí ani moc nechtělo, venku to bylo docela romantické a zajímavé. Dny příjemně ubíhaly a někdo by řekl, že se nic zvláštního a významného nedělo, ale já s tím nemohl souhlasit. Pro mne se děly věci krásné, nevšední a podivuhodné a dny byly jimi naplněny. Uvědomuji si, že ostatní nemohli sdílet moje pocity, protože to, o čem mluvím, se týkalo pouze mne a slečny Barbory. Stávali jsme se každým dnem většími kamarády a měli radost, když jsme bláhovými maličkostmi mohli dávat najevo, že patříme k sobě, ovšem jen tehdy, když to nikdo neviděl. Měli jsme společné cigarety, ukusovali jsme z jednoho a téhož jablka a vyměňovali jsme si věci. Prohlíželi jsme si spolu dědečkovu knihovnu a vždycky jsme pocítili touhu číst oba touž knihu. A ku podivu šlo to docela dobře uskutečnit. Naše obvyklá večerní mlčení na terase byla přerušena tím, že vlahé večery vábily celou naši společnost a seance s povinným vyprávěním příběhu se konaly tam. Měli jsme každý své označené lehátko a Saturnin je každého večera rozestavoval způsobem, který nás se slečnou Barborou zbavoval starostí o to, budeme-li sedět vedle sebe. Saturnin je vůbec velmi důmyslný muž. Dodnes nechápu, jak to dělal, že se Miloušovo lehátko obyčejně uprostřed vyprávění zázračným způsobem složilo a pohřbilo blazeovaného světáka ve svých troskách. Když se to stalo poprvé, všichni jsme se polekali a Saturnin ochotně přinesl Miloušovi lehátko jiné. To sklaplo asi za 10 minut také. A Milouš se zase odstl na zemi. To bylo na dědečka trochu moc. Křičel na Milouše, co to pořád děláš, ty kluku pitomá? Nemůžeš sedět pořádně? A Milouš uraženě odešel. Slečna Barbora rozdělila potraviny tak, abychom vydrželi ještě 3 dny. A dávky to byly opravdu velmi malé. Debatovali jsme o tom, co se stane, neobjeví-li se zítra nebo nejpozději pozítří dělníci pana Novotného, aby postavili nový můstek. Doktor Vlach pravil, že má ve svém srubu trochu potravin a že by snad bylo dobře, kdyby se tam někdo pro ně vypravil. Myslím, že by stačili aspoň na 1 den pro všechny. Slečna Barbora pravila, že to není žádné řešení, potraviny sníme a budeme zase ve stejné situaci. Je možno, že stavitel Novotný ani neví, že most byl stržen. Dědeček souhlasil se slečnou Barborou. Nakonec měl doktor Vlach docela rozumný plán. Navrhoval, abychom počkali ještě 2 dny, nebude-li započato se stavbou mostu. Potom jsme měli vzít potravu na poslední den s sebou a vydat se na cestu k jeho srubu. Je to krásná a pohodlná túra a vyjdeme-li kolem 8 hodiny ráno, dorazíme tam brzy popolední. Je tam dost místa, abychom tam všichni přenocovali. Samozřejmě nebude to tak pohodlné jako zde, ale nic jiného nám nezbývá. Příštího dne vyrazíme časně ráno k Bílému sedlu, obejdeme prameny řeky, přes vřesové studánky sestoupíme do údolí a pokusíme se ještě téhož dne dorazit do městečka. Bude to úkol poněkud tvrdý, ale lze to dokázat. V městečku podnikneme útok na hotel, pořádně se najíme a ještě v noci vytáhneme pana Novotného z postele, aby šel stavět most. Dědeček prohlásil, že na tuhle poslední fázi se nejvíc těší. A říkal, že je to docela rozumný návrh. Hlasování bylo provedeno bez opozice a doktor Vlach pravil, že doufá, že i paní Kateřina bude s naším plánem souhlasit. Dědeček pravil, že na tom nezáleží. Komu se to nelíbí, ať zůstane zde bez jídla a pohřbíme ho, až se vrátíme. Pak přinesl mapu, do které s doktorem Vlachem zakreslili naši zamýšlenou cestu a nakonec jsme se radili, co bude nutno vzít sebou. Doktor Vlach tvrdil, že bychom měli vzít sebou přikrývky pro případ, že by pro únavu některého člena společnosti nebylo možno druhou část naší cesty urazit za jediný den. Stačilo vzít 2 nebo 3, ostatní bychom vzali z jeho srubu. Dědeček pravil, že je naprosto vyloučeno, abychom se vláčeli s přikrývkami. To by nás jen zdržovalo v pochodu. Městečka musí být stůj, co stůj, dosaženo. Jsme v situaci, kde je jakákoliv sentimentalita škodlivá a kdo nebude moci dál, bude ponechán svému osudu. Čekal jsem, že navrhne, abychom slabší členy společnosti před nastoupením cesty pobili. Mluvili jsme o tom podniku dlouho do noci a zmocňovalo se nás jakési podivné rozrušení. Život nebo smrt. Kdo klesne, je ztracen. Vpřed, stále vpřed, zachraň se, kdo můžeš. Myslím, že jsme toho večera všichni ulehali s přáním, aby nám to dobrodružství pan stavitel Novotný neskazil. Když ten most tak dlouho nestavěl, tak ať si jej nechá. Teď už se ho neprosíme. To bude něco pro Saturnina. Napadlo mě těsně předtím, než jsem usnul. Příští den uplynul, aniž se stalo cokoliv pozoruhodného. Dělníci pana Novotného se neobjevili. Saturnin, jak jsem předpokládal, byl nadšen vyhlídkou na náš podnik a říkal tomu pochod hladu. Pravil, že se takové věci stávají v Číně, jenže v daleko větším rozsahu. Tam se na takový pochod dá třeba 1 milion lidí. Dědeček říkal, že to je nesmysl, protože kdyby se 1 milion lidí postavil do řady, mohli by si podávat potraviny z městečka až sem. Saturnin namítal, že každý člověk z toho 1 milionu lidí musí jíst a že kdyby si každý v té řadě jen jednou ukousl, zemřeli bychom tu hladem stejně. Odpoledne jsme se se slečnou Barborou vypravili na ostružiny, ale žádné jsme nenašli. Nějaké trnité křoví tam bylo, ale nebyli jsme si jisti, že na tom rostou ostružiny. Ostatně tam ani žádné nebyly. Když jsme se vrátili s prázdnými džbánky, pravil dědeček, že to tušil. Protože když jdou tihle dva spolu, je vyloučeno, aby něco našli. Slečna Barbora se zarděla a dědeček se jí smál. No vidíte, povídal doktor Vlach Saturninovi, a nakonec jste se přece jenom dostal do služeb dobrodruha a nakonec s ním zahynete hladem na tomto nehostinném ostrově. Teta Kateřina zbledla a tázala se, jestli jsme na tom skutečně tak zle. Doktor Vlach ji uklidňoval a pravil, že aspoň někteří z nás se určitě zachrání. Bohužel byla naše tělesná odolnost poněkud snížena menšími dávkami potravin v minulých dnech. A to se může stát osudným, ale nesmíme zoufat. Pevná naděje, že se nám podaří dostat se do městečka dřív, než bude pozdě, je první podmínkou záchrany. Naproti tomu zase nemá smyslu, abychom si zatajovali vážnost svého postavení. Smrt hladem není lehká. A on se rozhodl, že použije svého revolveru, aby si zkrátil dlouhé utrpení. Snad se doktoru Vlachovi nepodařilo říci poslední větu s dostatečnou vážností, nebo zašel příliš daleko. Teta se na něho zkoumavě podívá a pak pravila, že si půjde lehnout. Seděli jsme ještě chvíli a pak jsme se také rozešli do svých pokojů. Tu noc se přihnala prudká bouře, ale ráno bylo nebe bez jediného mráčku. Hory stály zality sluncem, mohutné a krásné, a vzduch byl svěží, plný ozonu. Poslední den strávený v dědečkově domě byl věnován přípravám k našemu záchrannému pochodu. Spousta věcí byla zabalena do tlumoků a zase vyházena ven, protože bychom to byli neunesli ani hodinu. Dědeček se ujal velení a tvářil se jako generál před bitvou. Pak se ptal, máme-li všichni v pořádku boty. Taková dvoudenní túra není procházka po asfaltu. Mimo to nám radil, abychom si už teď připravili všechno na zítřek, protože vyrazíme brzo ráno, abychom si co největší kus stoupání odbili, pokud nebude příliš velké teplo. Tak se stalo, že kolem 15:00 odpoledne jsme byli všichni připraveni tak, jako bychom neměli vyrazit příštího rána, ale za půl hodiny. A protože jsme neměli co dělat, sedli jsme si na terasu a povídali. Ten čtvrtek 26. srpna byl jako kterýkoliv jiný den a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl být důležitým mezníkem v našem životě, že kostky byly vrženy, Rubikon překročen a kotvy zvednuty. Nic takového. Dědeček se objevil v turistickém obleku, který se nosíval v dobách, kdy klub českých turistů měl asi 110 členů. A teta Kateřina byla časně z rána viděna u řeky, jak si omývá lýtka studenou vodou a občas provádí několik váhavých dřepů s předpažením. Slečna Barbora vyšla ve svém sportovním kostýmku, byla prostovlasá, ruce měla v kapsách a vypadala, jako by si chtěla vyjít do lesa na půl hodiny, a ne na dvoudenní túru. Volala na mne, jestli nemá vzít sebou z obývacího pokoje tu kytaru. Zářila z ní taková nálada, že nás všechny nakazila. Potom jsme pomohli dědečkovi uzamknout všechny okenice, dveře a vchody, bílý automobil slečny Barbory jsme zatlačili do garáže, uvolněné smutným osudem dědečkovi Fordky, a vyrazili jsme v 6:12:30 směrem na Hradovou. Je to přesně zapsáno v tlustém sešitu, který Saturnin bůh ví kde sehnal a do kterého pečlivě zapisoval všechny možné pitomosti, které se zběhly během cesty. Říkal tomu palubní deník. Na prvních stránkách vyjmenoval všechny účastníky, nakreslil naše karikatury a žádal nás, abychom se pod ty neznámé pány podepsali. Našemu podniku říkal výprava. Dědečkovu domu výchozí základna. Doktorovu srubu první postupný cíl. Počasí, atmosférické podmínky a podobně. To se ví, že doktor Vlach ho v tom podporoval a pomáhal mu ty hlouposti vymýšlet. Stoupali jsme pomalu kamenitou horskou cestou, lemovanou travnatými svahy. Šlo se nám lehce, naše chlebníky byly jen málo naplněné a cestou byly čím dál prázdnější. Nejdříve jsme šli všichni pohromadě, ale později se naše karavana roztáhla. V čele šel dědeček s tetou Kateřinou tak rychle, že ostatní jim nemohli stačit. Teta i do toho kopce poskakovala svým charakteristickým způsobem a nepřetržitě mluvila. Obdivovala dědečkovu svěžest, pravila, že stoupá jako mladík a že je to úžasné. Dědeček mlčel a stále přidával do kroku. Snad chtěl tetu ohromit ještě víc, nebo se jí chtěl zbavit. Ve druhé skupině šel doktor Vlach, Milouš, Saturnin a o něco se přeli. Myslím, že to souviselo s horním tokem Amazonky, ale nejsem si tím docela jist. Já a slečna Barbora jsme průvod uzavírali. Jistě víte ze zkušenosti, že čas se někdy zoufale vleče a jindy zase letí jako splašený. Jsem-li ve společnosti slečny Barbory, jsou hodiny až nesmyslně krátké a den uteče jako sen. Ještě jsme si ani pořádně nepopovídali, když se kamenitá cesta stočila, bronzové kmeny Borovice rozestoupily a otevřeli nám výhled na srub doktora Vlacha. Stál pod několika vysokými borovicemi a byl daleko honosnější, než jsem si představoval. Ostatní členové naší společnosti už naplnili srub, zotvírali okenice a okna a přivítali nás otázkou, kde jsme, ačkoliv viděli, že stojíme před nimi. Uvnitř byl příjemný chládek. Doktor Vlach se ujal úlohy hostitele a oběd, který nám předložil s pomocí slečny Barbory a Saturnina, předčil všechna naše očekávání. Nebe nad západem hořelo záplavou barev a bylo to moc hezké. Ale slečna Barbora byla taky hezká. Seděla se mnou na podezdívce doktorova srubu, dívala se do nebe a měla oči plné světla. Z otevřeného okna nad námi bylo slyšet pleskání karet o stolní desku. Dědeček, doktor Vlach a Saturnin hráli mariáš. Občas rozjařeně pronášeli obvyklé karbanické fráze. Potok šuměl a od tůně zalétali sem útržky tlumené hádky mezi tetou a Miloušem. Teta si omývala lýtka studenou vodou a snažila se přimět Milouše k témuž úkonu. Ačkoliv bylo tak krásně a slečna Barbora seděla po mém boku, cítil jsem jakousi stísněnost. Myslel jsem na to, že moje dovolená se brzo skončí a s ní nenávratně zmizí dny, kdy jsem měl příležitost být s ní od rána do večera. V mých představách byla Praha plna oslňujících mladých mužů, kteří hýřili vlastnostmi, již se mi nedostávalo. Skličovala mě představa, že by mi z těch všech nesmírně krásných dnů zbyla jen vzpomínka a dvě zápalky s ulomenými hlavičkami. Sedma hoří, povykoval dědeček uvnitř srubu. Slečna Barbora se uličnícky zasmála, přiložila k ústům sevřenou pěst a zatroubila hasičskou kvartu. Hoří! Oči jí přitom jiskřily a já jsem se mohl zbláznit, jak se mi to líbilo. Ráno jsme vstávali ještě skoro za tmy. Byli jsme rozespalí a bylo nám všem nepříjemné chladno. Skládal jsem přikrývky, pod kterými jsem spal a zuby mi cvakaly zimou. Doktor Vlach zapálil vařič a postavil na něj velký hrnec s takovou spoustou vody, že jsem považoval za vyloučeno, aby to vůbec kdy začalo vařit. Dědeček si obouval boty a tiše si přitom hvízdal tak dlouho, dokud se mu nepřetrhla tkanička. Potom tlumeně klel. Bylo slyšet, že dámy nahoře v podkroví už také vstávají. Teta usilovně zpívala, snad se domnívala, že se tím zahřeje. Saturnin přišel zvenčí a měl kolem krku ručník. Přál nám dobrého jitra, sympaticky se šklebil a říkal, že bude hezky. Jak to poznal, nevím. Z okna to vypadalo, jako když v listopadu míní celý den pršet a když přestane chvíli pršet, začne sněžit. Představa, že bych se měl jít k potoku umýt, mne velmi málo lákala, ale jsou určité zásady, na které slušně vychovaný muž nezapomíná. Ostatně Saturnin mi už podával můj kartáček na zuby, pastu a čistý ručník. Vyrazil jsem ven s úmyslem odbít to, co nejdříve. Mohu-li vám radit, nikdy nezbíhejte příkrou stráň plnou kamení obuti v okované boty, zvláště ne, je-li po ránu zvlhlá. Nedejte se mýlit tím, že jsem se přitom nezabil. Takové neuvěřitelné věci se někdy stávají. Letěl jsem dolů ze stráně způsobem, který živě připomínal menší živelnou katastrofu. Nevím, jak se stalo, že jsem slečnu Barboru nesrazil do tůně, ale rozhodně to nebylo mou zásluhou. Spatřil jsem jí v posledním okamžiku. Měla pusu plnou tymolínové pěny, široce rozevřené oči a zřejmě se divila, co se děje. Míhl jsem se kolem ní, provázen hrozným hlukem a celou lavinou kamení, vletěl jsem doprostřed tůně a hladina se nade mnou zavřela. Slečna Barbora později říkala, že jak živa neslyšela, aby něco tak strašně žbluňklo. Když jsem se vynořil, plivaje vodu na všechny strany, ptalo se mne to děvče docela klidně. Poslali vás pro něco? Nebo se tak osvěžujete každého rána? S údivem jsem pozoroval, že slečna Barbora nevypadá o mnoho lépe. Byla mokrá od hlavy až k patě. Chvěl jsem se zimou a myslím, že slečně Barboře také teplo nebylo. Vyšplhali jsme se ke srubu, slečna Barbora odběhla do podkroví a já jsem vstoupil do obývacího pokoje. Všichni přítomní zmlkli a dívali se na mne se zmateným údivem. Doktor Vlach řekl, no poklona. Ať už vlastnosti Saturnina jakožto sluhy byly jakékoliv, jednomu nebylo lze upřít. Jakýmsi nevyspytatelným myšlenkovým pochodem předvídal většinu nehod, které by jeho pána mohli potkat, a byl připraven jim čelit. Vyzval mne, abych se ihned převlékl a vytahoval ze svého tlumoku takovou spoustu mého suchého prádla a šatstva, že se mi tajil dech. Jsem přesvědčen, že už včera docela určitě věděl, že spadnu do vody. Měl v tlumoku také plochou láhev s koňakem a přinutil mne, abych vypil značnou část jejího obsahu. Musím říci, že mi velmi prospěl. Právě ve chvíli, kdy doktor Vlach skončil přípravu čaje, vyšlo slunce a vešla slečna Barbora. Ukázalo se, že to pokropení nebylo tak zlé a já jsem se na tu celou příhodu díval s humorem. Saturnin pozbíral všechny přikrývky, které ve srubu byly, pečlivě je složil a nacpal do svého tlumoku. Doktor Vlach nám rozdal potraviny a pak jsme se vydali na tu památnou cestu. Zamkli jsme okenice i dveře srubu a doktor zastrčil klíče do kapsy. Byli jsme svěží a plní dobré nálady. Bílé pískovcové skály nad pramenem řeky označovaly náš první cíl a my jsme se jim vůči hledě blížili. Kolem jedné hodiny jsme dorazili nad prameny řeky a 10 minut poté mohl Saturnin popsat naši situaci větou. Vše v pořádku, kromě dědečka. Mohlo by být v pořádku všechno, včetně dědečka, kdyby si starý pán nebyl umínil, že bude řečnit. Když jsme obešli prameny řeky a dosáhli místa, odkud měl začít sestup, vylezl dědeček na velikou kupu balvanů a pronesl k nám žertovnou řeč plnou překvapujících odhalení, jakože je nás 7, že jsme byli okolnostmi donuceni podniknout to, co právě činíme, že už jsme nahoře a že teď půjdeme dolů a že v městečku na nás čeká vydatná večeře. V té chvíli Saturnin zažval, jako kdyby se zbláznil. Všichni se lekli a dědeček se zakoktal. Saturnin později tvrdil, že křičel sláva, ale nikdo z nás mu nevěřil. Pokud vím, volá se sláva docela jinak. V tu chvíli jsme však o tom nepřemýšleli, protože nám k tomu dědeček nedopřál času. Provedl na oblém balvanu několik potrhlých pohybů, zamával rukama, jako by chtěl uletět do údolí a s temným žuchnutím zmizel za balvanem. Oběhli jsme celou tu kupu kamení a nalezli jsme dědečka vklíněného mezi dva balvany a chrlícího ze sebe kletby v nejrůznějších jazycích. Několik příštích minut bylo naplněno záchrannými pracemi. Namáhali jsme se vyprostit dědečka z té svízelné pozice a každý z nás se o to pokoušel jiným způsobem. Vytahovali jsme ho za ruce i za nohy a byli jsme poplašeni jeho neustálým proklínáním. Saturnin volal na Milouše, táhněte vzhůru! Doktor Vlach na ně volal, táhněte vpravo! A dědeček řval, táhněte k čertu, vždyť mě přetrhnete! Pravil, že si pro příště zakazuje, aby ho kdokoliv zachraňoval. Pak se ho teta Kateřina neprozřetelně zeptala, proč tam pro boha skákal. A dědeček vydal ze sebe podrážděné zavrčení, při kterém jsme si všichni instinktivně odsedli z jeho blízkosti. Ačkoliv nebe zářilo neposkvrněnou modří, cítili jsme, že se nad naší výpravou stahují mraky. Tak se stalo, že na sestup z Bílého sedla nezapomeneme do smrti nejdelší. Dědeček podporován mnou a Saturninem zatínal při každém kroku zuby bolestí a v celé společnosti zavládla nálada velmi chmurná. Sestup byl příkrý, namáhavý i pro zdravého člověka, že už po půl hodině nám bylo jasné, že bude-li někdo toho večera v hotelu u Modré koule, My to rozhodně nebudeme. Byli jsme asi v jedné čtvrtině sestupu, když jsme kolem 6. hodiny dospěli na malou horskou louku a dědeček nesměle podotkl, že bychom zde snad mohli zůstat. Pravil, že by to bylo docela romantické strávit noc v přírodě a že bychom si mohli rozdělat oheň, aby nám nebyla zima. Všichni jsme s tím návrhem souhlasili. Byl jsem tomu rád, jednak kvůli dědečkovi a jednak proto, že už jsem sám byl značně unaven. Dědeček je mohutný pán a není maličkost podpírat jej při sestupu z příkrých strání. Celé tělo mne bolelo a měl jsem dojem, že už se nikdy nenarovnám. Za hodinu jsme měli připravenou hromadu klestí a v upraveném ohništi byla narovnána úhledná hranička, tiše čekající na obřad zažehnutí táborového ohně. Byly rozdány potraviny a Saturnin nás podělil přikrývkami. I přesto, co nás potkal, musím říct, že to byl příjemný večer. Dědeček se uklidnil a jen občas si stěžoval na bolesti v kříži. Slečna Barbara mu přinesla hrst ostružin a pak jsme si zapálili cigarety. Když slunce slavnostně zapadlo a Saturnin se chystal zapálit oheň, zeptal se doktor Vlach dědečka, jestli by při té příležitosti nechtěl pronést řeč. Dědeček něco nevrle zabručel, zachumlal se do pokrývky a brzo usnul. Byl klidný večer. Kouř našeho ohně stoupal přímo vzhůru a teprve vysoko nad námi se uhýbal a táhl směrem k hradové a pozvolna se rozplýval. Od někud z údolí se ozvalo bekání srnce a pak zase bylo ticho, až natlumené pochrupování svědčící o tom, že také teta Kateřina usnula. Doktor Vlach tiše přikládal do ohně a zamyšleně se díval do plamenů. Slečna Barbara mi vykládala o spacích pytlech, ve kterých prý lze spát i ve sněhu. Pro svou osobu mohu říci, že bych se o to nikdy nepokoušel. Ta srpnová noc pod bílým sedlem mi úplně stačila. Doktor Vlach obešel oheň, přisedl si k nám a polohlasně mi řekl, že mluvil se Saturninem a Miloušem a že se budeme muset střídat v udržování ohně. Pravil, abych tedy v 11 hodin vzbudil Milouše, přál nám dobré noci a vrátil se na své místo. Oheň tiše praskal a hory se rýsovaly proti nočnímu nebi, temné a moutné, jako před 1000 lety. Naše zem spala. Byl jsem unaven, ale přítomnost děvčete, které jsem měl rád, mne příjemně vzrušovala a zaháněla spánek. Ještě dlouho jsme si se slečnou Barborou tlumenými hlasy vyprávěli, zatímco hvězdy na temném nebi se pomalu přemisťovaly. Všechno kolem spalo, jen my dva jsme střežili oheň vysoko v horách a dívali jsme se do nočních stínů. Ačkoliv bych byl rád strávil takto celou noc, řekl jsem slečně Barboře, že by snad bylo dobře, kdyby se pokusila usnout. Poslušně odpověděla ano, pak řekla dobrou noc a s nádhernou samozřejmostí mi nastavila své rty. Bylo to krásnější, než jsem si to kdy představoval. Upravil jsem jí pokrývku, pohladil ji po vlasech a pak jsem bděl sám. Přiložil jsem trochu dříví na žhavý popel a potom jsem vychutnával jeden z těch vzácných okamžiků v lidském životě, kdy je člověk dokonale šťasten. Sedl jsem si do trávy k slečně Barboře a díval jsem se, jak spí. Světlo ohně jí neklidně těkalo po skráni a zaplétalo se do jejich vlasů. Přidal jsem jí svou přikrývku a lehce jsem jí políbil na tvář. Maličko pootevřela oči, usmála se a zašeptala. Měl byste se oholit. Před svítáním začalo drobně pršet. Probouzeli jsme se jeden po druhém, unavení, prokřehlí a mrzutí. Slečna Barbora si ke mně přisedla a polohlasem se mne ptala, budu-li se dnes zase koupat. Řekl jsem jí, že ne. A holit, že se také nebudu. Trochu se začervenala, ale v očích jí to veselé jiskřilo. Dědeček seděl zabalen v přikrývce a díval se zasmušile před sebe. Když se ho doktor Vlach ptal, jestli se aspoň trochu vyspal, mávl jen rukou. Celý se jaksi zcvrkl a vypadal o 20 let starší než včera. Saturnin od někud vytáhl láhev koňaku a podal ji dědečkovi.
1: Doktor Vlach se ťukl do čela, že ho to mohlo také napadnout, že má ve srubu láhev koňaku téže značky.
0: Saturnin suše řekl, že to je ona. A jel se skládat přikrývky.
1: Doktor Vlach pravil, že to je tedy v pořádku.
0: Já jsem se domníval, že to není v pořádku, aby Saturnin bral cokoliv bez vědomí majitele. A také jsem to mínil říci. Nedostal jsem se k tomu, protože láhev zatím kolovala a zrovna jsem byl na řadě, abych si zavdal. Rozhodl jsem se mlčet, protože se nerad hádám a rád piju koněk. Zvláště za takových okolností, kdy člověk potřebuje, aby se mu rozproudila krev ve stuhlých údech. Dědeček namáhavě vstal a rozpačitě se podíval na mne a na Saturnina. Nastoupili jsme na svá místa, abychom ho cestou podpírali a celá karavana se dala na pochod. Zdálo se, že dědečkovi se jde poněkud lépe než včera, ale bylo to jen zpočátku. Pak se velmi rychle unavil a náš sestup byl snad ještě pomalejší než předešlého dne. Kolem 9:00 si dědeček vynutil odpočinek. Seděli jsme pod skupinou borovic a dívali jsme se do údolí na řeku. Po raní mlze nebylo ani památky a nebe bylo bez jediného mráčku. Slunce už zase pálilo. Probdělá noc, ticho hor, teplo, únava a ranní dávka koňaku nás činili zoufale ospalými. Teta Kateřina afektovaně dýchala a 10krát za minutu říkala: to je vzduch, to je vzduch. A pak pro změnu zase: vzduch, boží duch. Dědeček se trochu rozpovídal, ukazoval nám dole v údolí místo, kde řeka tvořila zákrut, a vykládal nám jakousi příhodu. Chtělo se mi strašně spát. A tak jenom vím, že v tom povídání byl dědeček rybářský prut a úplně nesmyslné množství pstruhu. Pak jsem ještě slyšel povídat něco doktora Vlacha, ale tak jako z velké dálky. A usnul jsem. Nevím, jak dlouho jsem spal, ale myslím, že to bylo jen několik minut. Zdálo se mi, že podepírám dědečka a opatrně ho vedu se Saturninem krok za krokem do tůně. Dědeček měl hrozné vousy a šimral mě jimi při chůzi po tváři. Pak jsem se probudil a zjistil jsem, že slečna Barbora je nade mnou skloněna, drží stéblo metlice a směje se. Zase jsme klopítali po kamenité vodou vymleté cestě. S dědečkem to bylo čím dál horší. Těžce dýchal, naříkal a chvěl se únavou. Doktor Vlach vytáhl mapu a radili jsme se, co máme dělat. Zjistili jsme, že do městečka máme dál, než by se zdálo, protože polní cesty, po kterých jsme tam měli dojít, se nesmyslným způsobem kroutily, vinuly a zatáčely, a tak jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme po břehu řeky tak dlouho, až přijdeme na silnici, na kterou ústil stržený dědečkův můstek. Pak se společnost rozdělí, ti, kdož budou moci, půjdou do městečka a najmou tam drožku a pošlou ji pro dědečka a zbytek naší karavany. Dědeček byl srozuměn a tak jsme se zase namáhavě zvedli a na bolavých nohou jsme pokračovali v pochodu. Kolem 6:00 jsme spatřili na druhé straně řeky dědečkův opuštěný dům a krátce na to doktor Vlach strašlivě zaklel. Sledovali jsme směr jeho vytřeštěného zraku. A v tu chvíli se nám naše třídenní strastiplná cesta jevila jako nejpitomnější podnik pod sluncem. Oba břehy byly spojeny novým můstkem, jehož čerstvé dřevo svítilo v září večerního slunce. Když jsme přešli můstek a dorazili k dědečkovu domu, našli jsme kuchařku a služebnou Marii sedící na schodech před vchodem. Dědeček byl uložen do postele a teta Kateřina se ujala ošetřování. Myslím, že mu to nebylo zrovna vhod, ale byl tak skleslý, že se nepokusil o odpor. Myslel jsem na to, že se na ně musím podívat a zeptat se, jak se mu vede, když se ozvalo zaklepání a vstoupil Saturnin. Přál mi dobrého jitra, připravil mi šedé vycházkové šaty a řekl, že slečna Barbora se ptala, pojedu-li s ní po snídani do města na nákupy. Potom se Saturnin ptal, budu-li se koupat. Nebyl jsem si jist, jak to myslí. ale výraz jeho obličeje nasvědčoval, že to naprosto nebylo myšleno jako narážka na můj skok do tůně. A tak jsem přisvědčil. Ptal jsem se, jak se vede dědečkovi, a Saturnin řekl, že podle tvrzení paní Kateřiny je vážně nemocen. Milostivá paní tvrdila, že nesmí být vyrušován, a dokonce odmítla pustit k němu doktora Vlacha. Doktor Vlach se rozlobil, tázal se, zda je lékařem on nebo teta Kateřina, a šel k dědečkovi nedbaje jejich protestů. Starý pán prý má bolestí, je nevrlý a prosil doktora Vlacha, aby k němu nepouštěl tetu Kateřinu.